kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě. U Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

zatemkných. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a jako každý týden, tak i dnes pro vás máme spoustu zajímavostí ze zahrádky a zaměříme se hlavně na nepřátele zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropů a střechy domu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o vyštipování rajčat. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Odedávna patří k nepřátelům zahrádkářů a pěstitelů všeho druhu mšice. No a když se na ně, jak se říká, povede rok, dokážou napáchat obrovské škody. A naše hobby redaktorka Slávka Mrádlová se ptala ředitele střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Libverdě Libora Kunteho, jestli a jak se dá mšičí pohromě na zahrádce čelit.
2: Mšice totiž provází zahradníka, zahrádkáře a v podstatě jakéhokoliv pěstitele od nepaměti. Některé roky víc, některé roky méně, ale vždycky tady rostliny napadá. A bohužel může v těch příznivých letech napáchat opravdu nerozírné škody. Jistím, že mšice smrkové, která tady napadá velmi intenzivně, smrk pichlavý neboli smrk stříbrný, Picea pungens. Tam bohužel dochází k tomu, že ta smrková mšice je ještě tedy negativně ovlivňována tím, že ten smrk pichlavý napadá i nepříjemná houba, takzvaná kloubnatka smrková. A pokud se tyhle ty dva negativní faktory dají dohromady, tak je z toho opravdová zkáza. Ty postřiky jsou fakticky nemožné u větších porostů, ale na zahrádkách, pokud se jedná o tu klasickou mšici, tak máme určité možnosti, určité šance. Především je potřeba si uvědomit, že mšice vytváří během jedné sezóny, a nyní prosím poslouchejte dobře, 6 až 16 generací, to je obrovské množství. Pokud bychom sčítali jedním přípravkem, máme velikou naději nebo téměř 100% šanci, že se později ve výhle přizpůsobí nebo si zvyknou na ten postřik, proto je vhodné ty postřiky kombinovat. Tady bych uvedl alespoň dva přípravky. Ten základní klasický je Pirimor, na něj je možné kombinovat například Calypso a bude-li někdo chtít, může vyzkoušet třeba i Mospila nebo Fac.
3: A co byste říkal takovým těm, jak se říká, babským radám? Údajně prý mšice nemá ráda nikotinový výluh, takže stačí nazbírat vajgly, nechat to vymáčet a postříkat ty růže.
2: Těch rad, těch už byla hrozná spousta, ale žádná z nich pořádně nezafungovala. Bohužel, prostě jednoduchý boj s tou mšicí, nějakým přírodním výluhem nebo nějakým antagonistou, nějakým škůdcem, který tu mšici zase požere. Byť teda máme samozřejmě ten biologický boj, vyslunečko sedmitečné, respektive jeho larvy, žerou mšice, to ano, ale ten boj je, řekněme, možný ve chvíli, kdy ta mšice není rozmnožená nad práh škodlivosti. To znamená, jeli v takovémto normálu, tak to slunečko, respektive jeho larvy, ho mohou udržet v nějakém rozumném objemu. Ve chvíli, kdy ten práh škodlivosti přesáhne ta mšice, tak je potřeba zasáhnout chemicky. A to říkám i přesto, že víte, že já nejsem zastánce příliš chemie. Jinak snad jenom taková věc, kterou se trošku pletou, že mravenci ojídají mšice, vůbec ne. Mravenci jsou ti, kdož mšici na stromek nebo na keř přinesou. To jsou ti, kteří mšici chrání před predátory, protože mravenci z nich velmi výborně žijí, protože z nich mají medovici a dá se tedy říct, že mravenci žijí v symbioze se mšicemi.
3: Co pak, kdyby šlo o ochranu ovocných stromů před mšicemi, tak vím, že na to se používaly lepové pásy právě proto, aby ti mravenci nemohli ty mšice přenést.
2: Ale mšice tam přelétne naprosto v pohodě sama, protože je to hmyz, který dokáže velmi dobře létat.
1: Když není zbytí, sáhne i zapřísáhlý odpůrce chemie na zahrádce po účinných prostředcích a samozřejmě dbá na dodržení návodu a všech bezpečnostních pravidel použití. No a teď to bude pěkná písnička a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Vážení zahrádkáři, začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Můžete říct si do záznamníku, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosila bych o pomoc, jak se pěstujou klivie, a i mám i žlutou, jsem koupila žlutou klivy, jinak mám oranžový, že nekvetou. Jak se o ně starat, nebo přesazovat, nebo proč, jenom jsou zelený.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Jak donutit klívím ke květu? Klívě je taky krásná květina, taková už polozapomenutá, je to zase květina chladných domů, chladných pokojů, kde vlastně celé léto se klívě pěstovuje, zalévá, hnojí, a pak je potřeba, dejme tomu v září, v říjnu, je to skoro jedno, který měsíc, nejméně na měsíc dát stranou někde do chladna, kde omezíme tak rapidně zálivku, že téměř nezaléváme. Ona potřebuje takovou tu dobu toho sucha, možná někdy až v říjnu, když už je chladnějc, aby si tak říkajíc odpočla a založila ten květní pupen. Pak zase ten květináč s tou rostlinou můžeme přenést do teplejší místnosti potom po těch 4 až 6 týdnech a trošku se s tím dá načasovat i kvetení do místnosti, kde teda ji pak třeba máme, ale zase ne příliš teplá místnost, a začne se opatrně zalévat, aby měla vlhko a přihnojovat. A pak se nám najednou třeba v lednu, v únoru, někdy k jaru, jak který druh, jak která rostlina, objeví mezi listy poupě. A jakmile objevíme to poupě, tak ji opravdu přeneseme do teplé místnosti, kde je zhruba 20 stupňů, začneme hnojit, zalévat, a to poupě krásně vyskočí a vykvete. A pak se celá situace opakuje, po odkvětu ji dál můžeme v té místnosti nechat, přihnojovat, pěstovat až někdy do toho léta. Mnozí znám i, kdo má trošku možnost, tak je na léto vystihovávají někde ven, ale pod přístřešek, aby do nich nepršelo, aby se tak říkajíc vyletnili. Při té době zase tak za 14 dní, za 3 týdny přihnojit, opět do toho září nebo do toho října, kde je přestanou zalévat.
0: A máme tady další dotaz.
3: Prosím vás, chtěla bych se dozvědět, jestli teď je to ještě vhodná doba, abych teda ostříhal jahodník.
0: Ono se to nezdá, začíná teprve červen, je před létem, ale už teď je dobré vědět, co z jahodníky, jak si přes léto vypěstovat nové sazeničky z jednotlivých šlahounů. Takže my jsme o odpověď požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné, a ta nám to docela jednoduše vysvětlila.
4: Nejvhodnější doba pro stříhání listů jahodníku je po sklizni, konec léta nebo začátek podzimu. Z jahodníku odstraňujeme všechny napadené nebo poškozené listy a nebo suché listy. Rostlinu tím provzdušníme a bude tak v lepší zdravotní kondici. Většina jahodníků vytváří na šlahounech nové rostliny, takže buď ty rostliny můžeme nechat zakořenit na záhonu, a nebo si můžeme připravit květničky se zeminou, tam položit ty rostlinky z kořínky, a až se pěkně zakoření, tak je odstříhnout ze šlahounu a máme nové sazeničky.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: máme lidi z celého Pardubického kraje, z Královéhradeckého kraje, i lidi ze Středočeského kraje.
1: Hmm. Vy jste takový hodně aktivní.
0: No, jsme asi jediná organizace, jediný spolek tady v tom regionu.
1: Ano. Vzpomenete si, kdy jste začínal s tím?
0: Já jsem začínal v roce 1983.
1: Jak to bylo?
0: To bylo tak, že jsem byl obyvatel Rychnova nad Kněžnou, no a byla tam výstava. Tenkrát jsme měli malé děti, 6 a 4 roky a šli jsme na výstavu. No a děti, když viděli rybičky, tak přišli a škemrali, že by chtěli domů rybičky. A já jsem jim říkal, to takhle nejde, musíme to nejdřív připravit a pak si je pořídíme. Jenže manželka nevydržela a koupila karkulku a vlka.
1: Karkulka, co to
0: bylo? Karkulka to byla červená plata a vlk to byl mečoun. A že to dáme do lahve 4-litrový. No tak ještě jsem jel k rodičům manželky do Hlična pro lahev, no a začal jsem schánět nějaký akvárko. No a tím to vlastně začalo.
1: Aha, přežili to karkulka s vlkem.
0: Přežili to, ale manželka po letech jako říká, že kdyby to bývala věděla, takže by toho vlka a karkulku nekupovala.
1: Co času vám to sebralo, že? Pane Chmelaři, vy jste říkal, že kdo přijde neznalý, neví co a chce si nechat poradit v nějakém obchodě, takže vám prodají i to, co vlastně nepotřebujete a že se to pak může vyšplhat do poměrně vysokých částek.
2: Většinou.
1: Co nepotřebujeme takhle pro začátek?
2: Většinou to tak je, abych spíš řekl, co potřebuju, jo, ale oni potřebují o tom něco vědět, jo. Takže je dobrý, než se k tomu ty lidi rozhodnou, aby si něco někde přečetli, někam si šli podívat, buď to na nějaký výstavy nebo burzy, které dneska je nepřeberně, a tam se s těma lidma, který to dělají a který tomu, dá se říct, rozuměj, tak se s nima o tom trošku pobavit, jo.
0: Internet je jedno velké smetiště, tam je potřeba si ty informace vyzobávat, přebírat a ověřovat. Jo? Doporučuji literaturu, hlavně české autory, dají se sehnat, i starší knihy, no a na tom internetu opatrně.
1: A nebo na tu burzu, a jinak vy v Rychnově máte jedny z největších burz, jak jsem slyšela, snad v Evropě?
0: Ne, nemá to, není burza, v Rychnově děláme vždycky v polovině září velkou výstavu akvarijních ryb a terarijních živočichů. Kolem 200 nádrží, máme tam přes 200 druhů ryb. Ty rybky jsou od chovatelů, kteří většinou jsou přítomní na té výstavě a jsou ochotní lidem poradit.
3: A ještě jedna dobrá rada pro začínající akvaristy. I když s chovem teprve začínáte, rozhodně si nepořizujte nějaké maličké bezvýznamné akvárium. Podle Vladimíra Hulmana potřebujete nádrž, která by měla mít kolem 60 litrů vody. Ideální je 100 litrů vody. Lépe se vám totiž bude udržovat celková rovnováha takzvaného vodního prostředí. Více se dočtete na webu Hobby magazínu a to je rozhlas.cz. /hobby. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do zateplení stropu a střechy.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Na internetu se v poslední době objevila spousta nabídek na zateplení stropů a střech domů. Většinou je tam odkaz, klikněte, zadejte plochu a dozvíte se přibližnou cenu. To udělal i náš zvědavý redaktor a kutil Jirka Šobr u několika takových odkazů. No a výsledek je takový, že žádný výpočet nepřišel, stránky chtěly jméno, číslo telefonu, e-mail a také poštovní směrovací číslo lokality, o kterou jde. Na některých odkazech byla i informace, že zavolá technik a udělá orientační cenovou nabídku. No a na otázku, proč tomu tak je, pro Hobby magazín odpoví Václav Petelík, odborný poradce na zateplení jedné ze západu českých firem, která se touto problematikou zabývá.
2: Je to samozřejmě složitá problematika. Proto, aby jsme dokázali přesně odhadnout cenu, nebo aspoň přibližně, tak ten technik musí vidět to místo, kde určuje potom nějaký více práce, jaký tam bude vhodný zateplovací systém a podobně.
3: Takže se to odvíjí i od stavby té střechy, třeba trámy, které jsou na zemi a podobně?
2: Přesně jak říkáte.
3: Budu mít starou rekreační chalupu. Vyplatí se mi u té chalupy zateplovat i střechu? Nestačí třeba jenom strop, když s tou střechou nebudu de facto nic dělat a ani tam nebudu chtít mít třeba nějaké podkroví?
2: Záleží potom, jak často je využívaná ta rekreační chalupa. Pokud je to jenom na sezónní bázi, přes léto, samozřejmě tam člověk do toho nechce dávat zase takové investice a co se týká teplných ztrát, tak úplně takovýhle věci neřeší.
3: Když zateplím tedy jenom ten strop, budu mít v těch místnostech alespoň trošku teplnou pohodu?
2: Určitě.
3: Kolik procent by to tak mohlo být, že ušetřím zatopení?
2: U zateplení stropu odhadujeme něco mezi 20 až 30%.
3: Zateplovací systémy jsou nejrůznější. Můžeme si vybrat mezi izolací, která připomíná koberec, která se vrství, pamatuje izolaci v pytlích, tam se dokonce dávala, tuším, že i skalná vata. Dnes jsou moderní izolace foukané.
2: Ano, jak říkáte, izolací je spousta druhů. Máme nějakou skládanou, na kterou se používá nejčastěji skalná vata v rolích, případně nějaká minerální jiná vata, kamená nebo polystyren, který sice není úplně vhodný, ale také se dá použít. A potom máme foukané a stříkané izolace. Například foukanou minerální izolaci nebo foukanou celulózu, případně potom stříkanou purpěnu.
3: Jak to potom vypadá při té vlastní montáži té stříkané izolace? Přijede nějaká dodávka, tam je nějaký stroj z pytly té izolace?
2: Přesně jak říkáte, když si vezmeme za příklad například tu foukanou izolaci minerální, tam přijede dodávka, která má nějaký stroj, z toho jde roura, do toho stroje se budou sypat ty pytle s tou izolací a ten pracovník ji potom přes tu rouru posílá na ty místa, které chceme odizolovat.
3: Budu mít na té půdě granulát?
2: Dá se to tak říct, kousíčky skelní izolace, skelní vaty.
3: Není to teda spojené, jsou to jenom ty kousíčky?
2: Ano, ale leží to na sobě a jelikož je to jednolitá vrstva, tak to zabraňuje tím teplným mostům.
3: A když potom budu chtít chodit, budu moci?
2: Na foukanou ani stříkanou izolaci ani jedna z nich není pochozí, ale dělají se na to například revizní lávky nebo systémy, kdy se na to udělá podlaha.
3: A jak je to s bezpečností? Většina požárů právě v objektech chalup, chat je od komína? Tam může vzniknout nějaký požár na střeše? Nebude mi hořet i ta izolace?
2: Některé izolace samozřejmě nemají úplně dobrou reakci na oheň, například polystyren nebo purpěna, ale například foukaná minerální izolace, tak má reakci na oheň A++, což znamená, že absolutně nepřispívá k rozšiřování požáru.
3: Ne každý má tolik peněz, aby je vyhodil oknem, natož do střechy, která izolace se vyplatí a vydrží nejvíce.
2: Pokud bychom mluvili o zateplení stropu, doporučím foukanou minerální izolaci.
3: Proč?
2: Je tam nejlepší poměr cena výkon, má to výbornou reakci na oheň a dlouhou životnost.
1: Tak to byly rady od Václava Petelíka, odborného poradce na zateplování. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jiří Šobr. A nás za chvíli čeká už jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co v červnu udělat z rajčaty a že ideální místo pro ně je v suchu, na čerstvém vzduchu a pod střechou, tedy když na ně vůbec neprší.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Máme červen a to se říká, že červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. To je radostná zpráva, co říkáte? A také se říká, že co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. Červen, tak to je hlavně starost o rajčata. Pořád se to musí kontrolovat a přivazovat k tyčkám, vylamovat postranní výhonky, ale pozor, u keříčkových rajčat se nic nevylamuje, jenom u těch tyčkových. Je dobré rajčatům věnovat péči také prostřednictvím organických hnojiv, určených pro plodovou zeleninu, a musí se zalévat a zalévat a zalévat. Tady ovšem naši zahradníci radí zalévat pod rostlinou, nikoliv na listy. U rajčat jsem někde četl takovou vychytávku, že by to místo mělo být vzdušné, ale kryté před deštěm. Tak si s tím nějak poraďte. Aby rajčata nezačala plesnivět, tak je dobré je ošetřit mědnatými fungicidy nebo biologickými fungicidy na bázi řepkového oleje a lecitinu. Já rajčátkům ve skleníku každý rok vymontuju jednočelní skleníkové sklo, aby tam bylo více vzduchu, trošku větrno a nejenom to parno a teplo. A ještě jedna červnová připomínka, je čas na pravidelné sečení trávníku a koho to zmáhá, tak já mám souseda a ten má na zahradě trávník umělý. Nevím, kdo to vymyslel, ale asi se najdou lidé, kteří si na vlastní zahrádku dají trávník z plastů. Neuvěřitelné. Prý je to ale moc hezké. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na okurky, tedy co dělat, aby nezhořskly. Zamyslíme se také nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a stejně nic nechytí, a poradíme s výbavou pro kvalitní grilování. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz, a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
5: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán, pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
6: Dobrý den.
5: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale kastelán je asi domácí. Pane kastelán.
6: Já jsem i vyšší.
5: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
6: No, necelý.
5: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
6: To už nemůžu právě.
5: Pane kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
6: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavit Zachariáš Hradce v 16. století a je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmenování divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
5: Pane kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
6: Já vždycky říkám, že Telč a teď míněno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
5: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
6: Děkujeme a budeme se moc těšit.
5: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
7: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko, takže...
5: Mejdan, řekněte, takže, jsme v hodovní
7: ano,
5: sáli.
7: Na tento suchý mejdan, bezpečný. Suchý
5: mejdan, ano, ano.
7: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky, je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
5: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa Kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z Vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z Vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
8: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
5: Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně faráška.
8: Já jsem z toho nesvá. V kostele mě netleskají. Bylo by to zvláštní. Takže jo. Já jsem úplně roztřesená. Děkuju a moc vás zdravím.
5: No, tak si to vychutnejte. Proč vám netleskají v kostele? Byla by to chyba? Kdyby jako opravdu se promluvila tak, že by zatleskali.
8: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli. To, no. Jako to je ještě level další. Ale tam nejsme od výkonu. To není divadelní představení. Tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme. Tedy. Děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
5: Je, tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru? Nebo
8: doufám, já se vyhodím sama. Ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
5: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
8: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jej Danánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
5: To zkoušíte a čekáte, správná odpověď vypadá, to ještě nezazněla. To by kývli.
8: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renomé?
5: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renomé. Hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je, se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
8: No ale vašeho, nemám kartičku.
5: Mě fascinuje jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku. Jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
8: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. Mm-hmm. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem. Takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
5: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, vám tu kartičku domluvím.
8: Aha, dobře, dobře. No. To zní nadějně.
5: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio? A zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte, Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
8: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
5: A to jste měli.
8: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
5: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici. Klidně nám jenom zvedněte ruku. A teď se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlas jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
9: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma? Jsi tady prvně? Co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je Zloun, ano. Já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janků nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Jankovo, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona se zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, abych ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy jsi vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovi, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční, ano, asi o měsíc?
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
2: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium a to je, myslím, to nejdůležitější.
1: No je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
2: 10.
1: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
2: On o něm věděl kvůli školy, protože jasně, ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet. Třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud u toho přijímače nebude, tak to neuslyší. A to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
1: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu. Jak to vidí? Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého?
3: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je vo fous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
1: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, kdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jaký je tohle najednou pocit?
3: No doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres. A v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere. Ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní. No, tak
1: ne,
3: to udělalo?
1: To já vás ještě drobně rozřípu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší. Ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
3: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Árona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží otec, Bůh, posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
1: No to vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchechtnou se taky, nebo
3: ne,
1: si řeknou, že
3: ne,
1: se to
3: ne,
1: jako nehodí?
3: Ne. Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát. No, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
1: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
3: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z Boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším vydáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Áronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
1: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede, aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy, a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
1: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
2: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
1: Co se nepovedlo?
2: Se nelíbí?
1: Jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo?
2: Nepopulární hudba.
1: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
2: Možná jo.
1: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
2: Klub Nevergreen.
1: To je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální, ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi dnes z Telče, povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, posloucháte kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic, podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na Státním zámku v Telči.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
1: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherný, krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
1: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zas tak často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo popláce po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v posledních době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potaz a za to přijetí.
1: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšily, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říkala, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního? Budeme, nebudeme, za jakých okolností?
2: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci jen je trošičku jakou tou mladší, trpinější sestrou, byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul a ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečný je samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti, takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra, já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mluvit za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet, rádi bychom, aby se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezená,

0: tak je velmi riskantní, protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích jen ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televize fungovat, jak fungují. Nejsme bezchybní, nejsme bezchybní. Jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
1: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů, vůbec se nestyďte, jdu mezi vás, tamhle je ruka nahoře, hezký dobrý večer, ptejte se.
2: Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele. Před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníku zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
1: My děkujeme.
0: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu tak, že oni se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku toho celodenního programu, čili není to samostatný program. On vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně. Tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku jako trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom dennodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí některé věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
1: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
3: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšenej z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
0: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českému rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídit se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný špičkový profesionální kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se s to úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi 2 lety, my jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma, pro mě ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tohleto setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
1: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodur, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší roučou Rozhlas jede za vámi. Vipe Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové? Pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAB rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. Máme tu čest. Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Mé jméno je Michal. Kdo jste vy?
3: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. Král Miroslav z Pyšné princezny, za B. Princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. Šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
3: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydlel král Miroslav, vy to víte?
3: Přesně nevím, ale točilo se v tom zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to jste vy u toho ještě nebyl.
3: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
3: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
0: Bejvávalo.
2: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées? Lenka se hlásí.
4: Třeba za C?
2: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
4: Asi vybírala.
2: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
5: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
2: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
4: Tipnu Ačko.
2: Klarinet? Mm-hmm. Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk?
6: No na klarinet. Varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
2: Tak je to 2-2, je to vyrovnané. A je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
7: Pozorovat život a svrkot. To je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se na věc dívat z pastičné vejšky, ale ne zase z příliš velký vejšky, jako třeba astronauti, protože ti pro beztížnej stav kolikrát nemají ani čas si všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná vejška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
2: No tak Jana Wericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
4: Až přijde kocour.
2: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden, takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala přebírá to malé DAB rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAB rádio. A Lenko, gratulujeme.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma a ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam je nám, ať žije Telč, mějte se krásně.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer.
1: Hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Jednostopé dopravní prostředky od úterý kontrolují čeští policisté. Zatím zaznamenali 600 přestupků. Školkovné ve Stochově na Kladensku od příštího roku zdraží o 20 korun. Dnes bude zpočátku slunečno, později pak oblačno s přehánkami a teplotami do 25 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Na motorkáře, cyklisty a jezdce na elektrokolech a elektrokoloběžkách se od úterý zaměřili čeští policisté. Celoevropská akce Two Wheelers v Česku skončí dnes. Do pátečního poledne hlídky zaznamenaly skoro 600 přestupků. Kompletní výsledky akce policie představí v pondělí. Co při těchto kontrolách zjišťují pražští policisté, popisuje jejich mluvčí Jan Rybanský.
2: Policisté v průběhu této kontroly se zaměřují na řidiče, zdali neřídí pod vlivem alkoholu, drog nebo nemají zákaz řízení. Samozřejmě kontrolují také technický stav vozidla.
1: Nejčastěji pražští policisté řešili právě špatný technický stav, a to třeba chybějící blinkry, registrační značky nebo sjeté pneumatiky. Rodiče ve Stochově na Kladensku zaplatí příští rok vyšší školkovné. Radnice zvýšila poplatky o 20 korun. Nově je to 570 korun za měsíc. Platby za družinu zůstanou naopak podle starosty Romana Foršta z Hnutí STAN stejné.
3: Došlo k navýšení částky o 20 korun na měsíc na jedno dítě, a to z toho důvodu, že náklady, které vedení školy propočítalo, už neodpovídaly té původní částce a bohužel jsme byli nuceni o 20 korun zdražit.
1: Kutnohorská radnice daruje 5 starších jízdních kol Domu dětí a mládeže. Od roku 2022 jsou bicykly ve ztrátách a nálezech na městském úřadu, kde si je mohli majitelé vyzvednout. Po 3 letech ale připadly městu. Vedení domova kola využije při dopravní výuce nebo na náhradní díly. Spolek Darwin dnes pořádá naučnou procházku v pražských Klíčovských sadech. Přírodovědci zájemcům představí místní přírodu a zvířata. Akce začne v 10 hodin a účast je zdarma, popisuje mluvčí Prahy 9 Marie Kurková.
4: Účastníci vycházky se dozvědí zajímavosti o Klíčovských sadech, jejich historii a ekosystému. Trasa je dlouhá zhruba 2,5 kilometru a je vhodná i pro děti. Sport.
1: Podnikatel Petr Veselý se stal novým prezidentem Svazu lyžařů. Na konferenci neměl při volbě protikandidáta. Do výkonného výboru byli zvoleni všichni spolupracovníci, které nový prezident požadoval.
0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až jasno. Ráno ještě ojediněle s mlhami. Odpoledne se od jihozápadu přechodně zatáhne a večer se místy objeví přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Na Pražském okruhu počítejte s omezeným provozem v tunelech. V Lhokovském se jezdí obousměrně v tubusu na letiště. V Cholupickém jedou oba směry v pásu k dálnici D1. Jde o víkendovou údržbu. Jinak je provoz v kraji plynulý a bez hlášených komplikací. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Teď už začíná Dobré ráno střední Čechy s Petrem Zajíčkem.
0: Dobré ráno, střední Čechy.
5: A já vám přeji příjemnou první červnovou sobotu. Tak máme 6.6. a jak to vypadá s kalendářem, to už za pár okamžiků zjistíme. Prolistujeme ho s naším kolegou Petrem Jungmanem. Nebudou také chybět klasické pozvánky víkendové, pozvánky za kulturou a do společnosti. No a téma po 17:30 vypravíme se za fotbalem. A kdo nám bude zpívat? Bude tady Lucie Vondráčková, Petr Naď a právě teď Petr Novák. Hezké ráno.

Slovenská odpověď na We Will Rock You skupiny Queen, tedy písnička Láska je tu s námi, Petr Naď z osmdesátek. 5:11 přesně, pojďme prolistovat dnešní kalendárium, jak jsem slíbil.

den všem, zvlášť slavným Severanům. Norbert má dneska svátek. A tady je Petr Jungmann. Privilegium svobodného horního města získal boží dar od saského kurfiřta Johana Friedricha před 480 lety v roce 1546. Je čtvrtým nejmenším městem České republiky, avšak tím nejvýše položeným. Den D nastal 6. června 1944. Spojenci zahájili operací Overlord invazi v Normandii a otevřeli druhou frontu v západní Evropě. Invaze se stala jednou z nejdůležitějších operací druhé světové války. Dnes nejlepší basketbalová soutěž světa. Americká NBA byla založena přesně před 80 lety v roce 1946. Tehdy měla 11 týmů. Jeden z nejprestižnějších filmových festivalů měl svoji premiéru před 75 lety. V roce 1951 se v Berlíně konal první ročník slavného Berlinále. Hlavní cenou je zlatý medvěd. První supermarket v Česku byl otevřen před 35 lety v roce 1991 v Jihlavě. Jmenoval se Mana a patřil nizozemské společnosti Ahold. Další se objevil hned týden na to v Praze. Dnes jsme zemí s největší koncentrací velkopodlažních prodejen na počet obyvatel ve střední Evropě. 70 má dneska fenomenální Švéd. Pětinásobný wimbledonský vítěz, jeden z nejlepších tenistů všech dob, Björn Borg. A nejlepší český stolní tenista posledních let, rodák z Havířova Petr Korbel, má dnes 55. Já přeju hezkou sobotu.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak dnes bude polojasno až jasno, ráno teď ještě ojediněle s mlhami, odpoledne od jeho západu přechodně zataženo, večer se místy mohou objevit přehánky, ojediněle i bouřky. A nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů. A kolik teď měříme ve středních Čechách, to znamená po čtvrt na šest ráno, tak podíváme se, je to rozdílné, buď můžeme si říct třeba, že v Berouně máme 7 stupňů, potom ale v Dobřejovicích už je 10 stupňů Celsia, v Jiřeticích zase jenom 5 stupňů, Krušovice hlásí 6,5 stupně Celsia, Milín 7,5, Příbram necelých 5 stupňů Celsia, Unhoš tady máme 5,5 stupně a třeba Zápy tady máme necelých 9.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: 5 hodin 22 minut je čas podívat se na svět dětskýma očima. Tentokrát se budeme ptát dětí z Kolína, co je to pro ně rodina.
1: Rodina je základ státu, ale já bych to doplnil, rodina je místo, kde život začíná a láska nikdy nekončí. Děcka, podle vás, co je to rodina?
2: Rodina je to, že třeba, že někdo má třeba rodinu, že se jí narodí nějaký děti a je to společný a mají se rádi.
3: Třeba taťka a mamka.
4: Miminko, starší, nejstarší.
5: Strýc, babička.
6: Rodina je třeba pes, morčata, králíci, anebo slepice.
7: Rodina je to, že tam je babička, děda, táta, máma, dítě, ségra, bratranec, teta, strejda a tak dále.
8: Taky rodiny jsem. Tam jsou všechny rodiny, které máme my.
9: Že jsou všichni spolu.
10: A nesmíme si ubližovat.

Víte, že mezi nejcennější památky v Kladně patří dům hostů Poldi House. Je to elegantní a stylová stavba z roku 1903 od vídeňského architekta Josefa Hofmana. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 6.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Novou ombudsmankou se stane právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Ve včerejším druhém kole sněmovní volby porazila bývalou zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Výsledky oznámil předseda sněmovní volební komise Martin Kolovratník z ANO. Kostolanská po složení slibu nahradí přesluhujícího ombudsmana Stanislava Křečka. Kolínská radnice připravila nový manuál pro živnostníky. Týká se vzhledu obchodů a provozoven v centru města. Podnikatelé tam najdou doporučení na vzhled cedulí, poutačů, polepů nebo předzahrádek. Přístavbu základní školy v Unhošti na Kladensku s asbestovými deskami bourají dělníci. Specializovaná firma na to dostala povolení od krajské hygienické stanice. Společnost, která práce prováděla předtím, ho neměla. Dělníci na místě původní přístavby postaví novou. Město tak chce navýšit kapacitu školy. Práce potrvají zhruba rok a půl. Vedení Mělníka chce v areálu autokempu postavit novou sportovní halu. Předpokládané náklady budou kolem 140 milionů korun. Firmy by mohly začít stavět v roce 2028. Podobu sportoviště navrhli architekti. Teď město plánuje vybrat projektanta. A dnešní počasí bude jasno až polojasno, zpočátku ještě ojediněle s mlhami. Odpoledne a večer se od jihozápadu přechodně zatáhne a postupně se místy objeví přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Překážce se vyhněte na příjezdu do Prahy po dálnici D8 z Ústí nad Labem. Na konci dálnice za odbočkou do Zdib a na Mělník leží na vozovce v jízdním pruhu deska. A na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 jeďte opatrně v okolí sjezdu do Jesenice. Na 82. kilometru stojí nákladní auto s defektem na pneumatice. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: No a tématem už za pár minut bude fotbal.
0: Je to tak, skupina profesionálních fotbalistek a fotbalistů napsala otevřený dopis, ve kterém chtějí lepší ochranu hráčů před horkem na mistrovství světa. A taky kritizují, že mezi hlavní sponzory turnaje patří firmy, které zhoršující se vlny veder způsobují. A přidávají se i fanouškovské organizace. Mluvili jsme se zakladatelem jedné z nich, reportáž uslyšíte za chvíli.

0: Tak severní vítr byl možná krutý v 70, kdy vznikla tato písnička pro film Vrchní prchni. Teď spíš řešíme kruté sucho a horko. No a s tím souvisí i následující reportáž. Příští týden začne mistrovství světa ve fotbale. S rekordním počtem zápasů a kilometrů, které hráči a fanoušci budou muset ujet, a tím i s velkou emisní stopou. Skupina 60 profesionálních hráček a hráčů poslala Mezinárodní fotbalové federaci FIFA otevřený dopis. V něm požadují lepší ochranu hráčů před horkem a také kritizují, že turnaj sponzorují velcí obchodníci s fosilními palivy. Proti některým sponzorům se vymezují i některé fanouškovské skupiny.
1: Fotbal nejde hrát, když je nesnesitelné horko nebo zaplavené hřiště, a přesně k takovému světu kvůli spalování uhlí, ropy a plynu směřujeme, argumentují zakladatelé organizace Fotbal bez fosilních paliv. Když mluvím s jedním z nich, Holanďanem Frankem Hüssingem, namítám, že bez fosilních paliv by nešlo v současnosti uspořádat mistrovství světa, Ligu mistrů, ale ani většinu amatérských zápasů.
2: Fotbalem bez fosilních paliv myslíme fotbal bez sponzorů z fosilního průmyslu. Žádné společnosti obchodující s ropou nebo plynem, žádné aerolinky, žádné firmy prodávající SUV se spalovacím motorem. Usilujeme, aby tyto podniky nepropagovaly své značky a výrobky skrze fotbal.
1: Vysvětluje zakladatel fanouškovské platformy Fotbal bez fosilních paliv a dodává, že se mu nelíbí ani neustálé rozšiřování soutěží, přidávání zápasů a přetěžování hráčů, ale i s tím spojené rozsáhlejší cestování.
2: Chceme reorganizaci existujících soutěží tak, aby tím klesla spotřeba fosilních paliv. Svět úplně bez fosilních paliv bohužel zatím neexistuje a pokud pořádáte světový šampionát, lidé na něj budou cestovat letadlem. Ale můžeme organizovat fotbal tak, abychom fosilních paliv spalovali mnohem méně než v současnosti.
1: To je případ zrovna letošního mistrovství světa, které se táhne od Tichého oceánu k Atlantiku a od Kanady až k tropickému pásu a má rekordní počet účastníků i zápasů. Říkám Frankovi Hüssingovi, že do fotbalu přece i díky fosilním sponzorům proudí teď rekordní množství peněz, což hře může prospět.
2: Ano, FIFA je neuvěřitelně bohatá, ale ty peníze ve skutečnosti fotbalu neprospívají. Pro fanoušky bude nadcházející mistrovství světa nejdražší v historii. Navíc existuje spousta firem, které chtějí sponzorovat něco jako mistrovství světa ve fotbale. Takže stejně jako skončil sponzoring od tabákových firem, obejde se sport i bez sponzorů z fosilního průmyslu. Fotbal je velmi populární. Bude v pohodě.
1: Myslí si zakladatel organizace Fotbal bez fosilních paliv. FIFA pro BBC uvedla, že jí záleží na tom, aby partnerství se sponzory přispívalo k rozvoji fotbalu i společenským a environmentálním cílům. Jan Kaliba, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, Střední Čechy.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak připomínám, že sobota by měla být polojasná, šťastná, teď ráno ještě ojediněle mlhy, odpoledne od jihozápadu přechodně zataženo a večer se místy objeví přehánky, ojediněle i bouřky. A nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Teď se teploty pohybují ve středních Čechách mezi 5 a 10 stupni.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Máme sobotu, první červnovou sobotu roku 2026, no a nemůžou chybět pozvánky Za kulturou a do společnosti. No a tady už má slovo Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Třetí ročník veteránského okruhu si nenechte ujít v Bakově nad Jizerou. Od 8 hodin ráno začnou do volnočasového areálu přijíždět historické automobily, které se v 11 hodin vydají na spanilou jízdu ulicemi města a dál do Českého ráje. Uvidíte veterány přímo v akci. Součástí programu bude taky dětský den s automobilovou tematikou, ukázkami složek integrovaného záchranného systému, nebude chybět vystoupení tanečních skupin, majoretek i dětí z mateřské školy. V Praze navštivte mezi 8 ráno a 20 večer festival Ambasád, jednu z největších mezinárodních gastronomických akcí v Česku. Na Vítězném náměstí se představí víc než 60 zemí světa, které nabídnou autentické pokrmy, tradiční nápoje, sladkosti i speciality připravené podle původních receptur. O jedinečnou atmosféru se postarají taky folklorní soubory a umělci z jednotlivých zemí, kteří vystoupí na dvou pódiích až do večerních hodin. Rodinný den pořádají na náměstí v Uhlířských Janovicích. Chybět nebude malování na obličej, dočasné tetování, tvořivé dílničky, soutěže o ceny, skákací hrady, rodeo bík ani dětská diskotéka. O zábavu se postarají taky vystoupení dětských tanečníků a sportovních gymnastů. Vydejte se společně s vašimi dětmi za železniční historií do Lužné u Rakovníka. Koná se tu Den dětí s bohatým programem plným zábavy i poznávání. Připravený bude vláček hráček, na programu jsou komentované prohlídky expozice, nostalgické jízdy historickými vlaky, soutěže o odměny i další atrakce pro děti. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Víte, že na skalnatém návrší u Příčov na Sedlčansku se vypíná torzo větrného mlýna? Jde o zbytky jednoho z nejstarších a největších větrných mlýnů holandského typu nejen u nás, ale dokonce i v celé Evropě. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Po operační sepsí v Česku onemocní 5 000 lidí ročně. Hrozí jim selhání orgánů nebo i smrt. Dnes začíná hudební a výstavní festival Kladenské dvorky. Bude zpočátku slunečno, později až oblačno s přehánkami a teplotami do 25 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Po operační sepsí, lidově otravou krve, v Česku ročně onemocní více než 5 000 lidí. Vyplývá to z dat Ministerstva zdravotnictví. Infekce se do těla může dostat třeba při nedostatečné dezinfekci operačního sálu nebo špatném podání antibiotik. Pacientům hrozí selhání orgánů a v krajním případě i smrt. Pokračuje místopředseda České společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny Petr Smejkal.
3: I když tohle to vznikne, dá se ten pacient vyléčit, ale rychlá diagnostika té sepse a akce na ten septický šok zachraňuje lidský životy a to je vlastně druhá část toho problému. První je, aby to nevzniklo, a druhá, když už vznikne, aby se rychle diagnostikoval a rychle léčil.
2: Počet sepsí je v Česku podle ministerstva ve srovnání se zahraničím vysoký a do 2 let ho chce snížit na polovinu. Zajistit to má změna systému úhrad zdravotními pojišťovnami. Za léčbu sepsí už by nemocnice neměly dostat zaplaceno, i když by samozřejmě pacienta léčit museli. Lidé dnes budou moci přijít na festival Kladenské dvorky. Tématem 44. ročníku je rovnováha. Návštěvníkům se v městské části pod průhon představí zhruba 20 hudebních uskupení. Program potrvá do zítřejšího večera. Pokračuje pořadatelka akce Daniela Voráčková.
4: Se otevře 38 dvorků, na kterých bude vystavovat víc jak 130 umělců. Zahajujeme před kinem Sokol v 1 hodinu, kam srdečně zveme všechny návštěvníky. Mohou v uličkách potkat hůdaře. Na 6 místech si mohou poslechnout hudební a divadelní představení.
2: Houpačky ve tvaru zvířat a další nové atrakce přibudou na dětském hřišti na Plácku v pražské Zbraslavi. Areál bude kvůli rekonstrukci zavřený od zítřka do konce července. Dělníci tam umístí třeba taky skluzavku nebo lezecké prvky. Projekt stál přes 500 000 korun. Městská část ho financuje z participativního rozpočtu, říká starostka Kateřina Pavlíková z uskupení Nezávislá Zbraslav.
5: Cílem rekonstrukce tohoto dětského hřiště je modernizace stávajícího hřiště, zvýšení bezpečnosti a vytvoření kvalitnějšího veřejného prostoru, především pro děti a jejich doprovod.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, zpočátku ještě ojediněle s mlhami. Odpoledne a večer se od jihozápadu přechodně zatáhne a postupně se místy objeví přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy počítejte s omezením za sjezdem do Roudnice. Mezi 26. a 17. kilometrem se kvůli víkendové opravě projíždí jen jedním pruhem. Opět bez omezení to má být zítra odpoledne. A v Praze pozor na nehodu v ulici Milady Horákové ve směru na Břevnov. U vjezdu do tunelu Blanka havarovala 2 osobní auta. S opatrností je to průjezdné. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Posloucháte Dobré ráno Střední Čechy s Petrem Zajíčkem.
1: Dobré ráno Střední Čechy.
6: Ano a v další hodině Dobrého rána Střední Čechy vás pozveme na oslavu stých narozenin Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Vypravíme se také na Kutnohorsko, kde právě probíhá oprava kostela svatého Jakuba. A protože si dnes připomínáme Národní den neplodnosti, tak tomuto tématu se budeme věnovat už za pár minut. A kdo nám bude zpívat v této hodině, tak těšit se můžete třeba na Martu Kubišovou, bude tady skupina Katapult a teď je tady Olga Lounová.

0: To byl výlet 40 let zpátky, polovina 80. skupina Katapult, Olda Říha a Někdy příště. Opakované zklamání, nespočet vyšetření a někdy také rozpad vztahu. Přesně tím si procházejí páry, které se neúspěšně snaží o dítě. Dnes na to upozorňuje Národní den neplodnosti. V Česku má problémy s přirozeným početím podle odhadu gynekologů 15 až 20% párů. Hodně lidí si přitom stále myslí, že hlavní příčina je na straně ženy. Ve skutečnosti se ale potíže s plodností týkají mužů i žen stejně často.
1: Ten problém už jsme tušili víceméně na začátku vztahu, protože můj partner je po rakovině varlete, ale dokud jsme vlastně o miminku neuvažovali, tak to pořád bylo, že to možná půjde.
2: Denisa s partnerem se proto rozhodli pro umělé oplodnění a teď mají dva malé syny. Podle urologa Michaela Nekuly z pražské fakultní nemocnice Motol má problémy s plodností až pětina mužů. Nejčastější příčinou je onemocnění varikokéla, tedy rozšířené žíly kolem varlat. Klesla ale taky kvalita spermií. Za posledních 50 let přibližně o polovinu. Může za to změna životního stylu, pokračuje Nekula.
3: Dneska řada z nás má sedavé zaměstnání, to samotné prostě vede k nadměrnému zahřívání toho zemního genitálu a tím pádem ty spermie nebo ty varlata nemají to ideální prostředí. Zároveň se na tom podílí určitě i stres, obezita, kouření, alkohol.
2: Většina problémů s plodností se ale dá léčit. A to jak u mužů, tak u žen. Pokračuje vedoucí centra asistované reprodukce v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Pavel Darebný.
4: Nemám rád výraz u některých kolegů, kteří řeknou, vy nikdy nebudete mít dítě. Tohle jsem schopný říct opravdu jenom v okamžiku, kdy ta žena má odstraněnou dělohu a vaječníky, pak jsem si jistý. Zažil jsem mnoho případů, kde to se jevilo jako velmi nepravděpodobné a nakonec se to podařilo.
2: Na problémech s plodností se ženy a muži podle něj podílejí stejně. Zhruba ve 40% případů je hlavní příčina na straně ženy. V dalších 40% u muže a ve zbytku jsou to oba. V případě potíží by se ženy měly obrátit na svého gynekologa a muži na urologa. Ti doporučí další postup. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Sobota bude polojasná až jasná, teď ráno ojedinělé mlhy, odpoledne od jeho západu přechodně zataženo, večer potom místy přeháňky, ojedinělé i bouřky a nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Teď se teploty pohybují většinou kolem 10 stupňů.
0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Fotograf Štěpán Hon žije v obci Líský na Kladensku. Se svojí rodinou ale procestoval Evropu. Z fotografií, deníkových zápisků, map i kreseb udělal putovní výstavu a dokonce i zábavnou hru.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Máme 6 hodin a 21 minut a před námi je první porce ranní zábavy. Tentokrát nás pobaví Ivo Jahelka.
1: K různým situacím dramatickým dochází i na takových akcích, jako jsou bály, zábavy, plesy, diskotéky, tancovačky a podobně. Dochází tam vždycky buď k nějakým strkanicím, fackovačkám, jako třeba v tomto případě, kdy ten jeden aktér to líčil slovy, že je úplná Carmen, to jsem jí řekl, to je pravda, ale fackovat před lidma mě nemusela, protože jsem přespolní a nebylo mi tudíž známo, že u nich v družstvu je Carmen nejlepší dojnice. Někdy mohou přivést člověka před soud i jeho koníčky, například myslivost, rybaření a podobně. Myslivci je taková zvláštní sorta lidí, oni se pravidelně na těch honech vždycky na podzim vzájemně postřílejí a pak se to složitě vyšetřuje. A jak je situace komplikovaná, o tom svědčí třeba výpověď svědka, myslivce, který byl na takovémto honu přítomen, měl popsat situaci, která tam byla, a on to do protokolu učinil slovy. Leč nebyla vlastně kruh, spíše čtverec, ale se zaoblenými rohy a na jednu stranu protažený jako do elipsy, takže střelci kráčeli spíše v trojúhelníku, směrem na jeho úhlopříčku, když tom vyšla rána a to diagonálně. Rybáři bývají klidní lidé, ale taky se někdy třeba poperou, příčiny mohou být i různé, takže třeba dva rybáři se poprali a jeden to líčil slovy. Rozrušilo mě, když jsem zjistil, že nechytil ani šupinu a že ty míry ukazoval v autobuse jenom proto, aby se mohl dotýkat i mé manželky, a to při 6 cejnech a 8 úhořích. Konflikt mezi rybářem a porybným, a porybný to líčil slovy. Když jsem jmenovaného důrazně upomenul, že může chytat v řece jenom na povolení, odpověděl mi, že nechytá, ale jenom si myje pruty.

Víte, že ve svatém Janu pod Skalou na Berounsku můžete vejít z kostela svatého Jana Křtitele rovnou do jeskyně? Podle legendy tam v 9. století žil první křesťanský poustevník Ivan. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: zvolili i 6 radních České televize. V dolu Pepř u Jílového u Prahy vytvořili lesci první důlní feratu v Česku. Jištěná cesta vyvede návštěvníky 70-metrovým komínem, který sleduje zlatonosnou žílu do dalšího patra dolu. K vidění tam jsou fosforeskující krápníky a unikátní prostory, kde se těžilo zlato už ve středověku. Základní a mateřská škola TG Masaryka v Dolním Bousově na Mladoboleslavsku bude mít novou střechu. Stará je ve špatném technickém stavu a dělníci ji začali měnit. Část dětí se proto učí v náhradních prostorách. Rekonstrukce by měla skončit příští rok. Čeští volejbalisté vstoupili do Evropské ligy suverénním vítězstvím v Maďarsku. Domácí reprezentaci porazili ve 3 setech. A dnešní počasí bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer bude přechodně zataženo a postupně se místy objeví přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 nepřehlédněte odstavený kamion mezi Vestcem a Jesenicí. Na půltém kilometru stojí v odstavném pruhu a je označený šipkou a kužely. Jinak je provoz v kraji plynulý a bez komplikací. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A my se už za pár minut vypravíme na Kutnohorsko.
0: Je to tak, kostel svatého Jakuba právě nedaleko Kutné Hory opravují dělníci. Co všechno tam musí udělat a bude kostel během rekonstrukce přístupný návštěvníkům, to řekneme už za chvíli.

0: Dělníci opravují románský kostel svatého Jakuba v obci Jakub na Kutnohorsku. Starou střechou totiž do budovy zatéká a dřevěné schodiště do 30-metrové věže už není bezpečné. Sedlecká farnost proto nechá krytinu vyměnit a postavit bytelnější schody.
1: Vysoká věž kostela svatého Jakuba je vidět ze širokého okolí. Budovu lemuje kamenná zeď a teď i lešení. Střechu zakrývá igelitová plachta.
2: No, já jsem slyšela, že se opravuje věž a tam jsem ještě nebyla, takže určitě se tam vypravím podívat.
1: Říká paní Gabriela, která v obci Jakub bydlí od dětství.
2: Byla jsem tam několikrát, hlavně se základní školou. Já si myslím, že je to určitě dobře, že se ten kostel opravuje a že nenecháváme památky chátrat.
1: Dělníci ze střechy sundali staré dřevěné šindele a nahradí je pálenými taškami. Také opravují konstrukci střechy, popisuje tesař Miroslav Krumpl.
3: Provádí se tady rekonstrukce opravy krovu, nastavování vazných trámů, výměna krokví, doplňování poškozených prvků.
1: Kostel nebude mít jen novou střechu, ale i přístup do věže. Provizorní dřevěné schody z roku 2019 už totiž nejsou bezpečné.
3: Schody už jsou poškozené a tak se dohodlo, že budou nové. Z dubu, ručně tesané.
1: I po dobu rekonstrukce můžou zájemci kostel navštívit. Na prohlídku věže se ale podle ředitelky organizační složky sedlecké farnosti Radky Krejčí budou muset vrátit později.
4: V současné době se naši návštěvníci nedostanou do věže, čili jsme snížili vstupné, je za 50 korun.
1: Důvod vzniku jednoho z nejstarších románských kostelů v Čechách je dodnes trochu záhadou.
4: Nikdo z nás úplně nechápe, proč takhle jako uprostřed v podstatě pustiny a ničeho vznikl takhle jako velký kostel na tehdejší poměry.
1: Významné jsou také románské sochy, které zdobí jižní venkovní stěnu kostela.
4: Pravděpodobně ty plastiky byly vytvořeny pro jiný kostel a následně byly různě přisekávány, takže třeba jedné soše chybí část nohy.
1: Práce by měly být hotové letos v říjnu. Sedlecká farnost za ně zaplatí kolem 3 milionů korun. Z Jakuba Alena Junová, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas. Střední Čechy.

0: prací ve středních Čechách.
1: A po Bonnie Tyler připomínám, jaká bude sobota ve středních Čechách. Polojasná až jasná, teď ráno ještě ojediněle mlhy. Odpoledne od jihozápadu přechodně zataženo, večer se místy mohou objevit přeháníky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na Mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Reprezentovat českou kulturu u nás i v zahraničí, tak to je už rovných 100 let úkolem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Jedno z nejstarších hudebních těles v Evropě dnes oslaví své jubileum v pražských Riegerových sadech. A poslechnout si ho naživo můžete přijít i vy.
1: Tak těch 100 let to je taková krásná záminka pro to udělat něco velkého.
2: Říká šéf Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakub Čížek.
1: Tady to je skutečně věc, kterou bych řekl, že skoro celorozhlasová. My jsme chtěli celý ten den, respektive celé to odpoledne a večer udělat velmi pohodově, aby si lidi prostě skutečně mohli přijít jako v tom formátu celé rodiny, mohli si vzít deku, mohli se tam posadit, mohli se tam občerstvit.
2: To vše nabídne louka v pražských Riegerových sadech s výhledem na Hradčany.
1: My začneme už 15 hodin, tam je takový projekt vlnohraní, který máme pro děti, aby trošku načichli tím, co se taky v té muzice může dít třeba u klasických nástrojů.
2: Pak vystoupí 4 předkapely, ve kterých uslyšíte členy orchestru hrát v jiných žánrech, než na které jste zvyklí.
1: Takže bude dechovka v 16 hodin, bude jazz, bude Clarinet Factory, to bude 18 hodin a v 19 Epoch Quartet.
2: Vrcholem akce bude v 8 hodin koncert 100letého symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: Večer máme na programu takové ty velké hity, takže Smetanova Vltava, Largo znovu světské, Jízda Valkýr, já mám hodně rád Veslují krále hor Edvarda Grieg. Lidé to možná takhle neznají, ale určitě to poznají.
2: Dirigovat bude Robert Jindra a Petru Popelka, kterého v roli šéf-dirigenta rozhlasových symfoniků uvidíme v Praze naposledy. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Ještě dnes policisté na českých silnicích kontrolují jednostopé dopravní prostředky. Některé radnice v Česku mají na dnešní datum více svateb. Bude zpočátku slunečno, později spíše oblačno s přehánkami a teplotami do 25 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Voka. Lenka Vokatá. Ještě dnes budou policisté po celém Česku kontrolovat motorkáře, cyklisty a jezdce na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Přidali se tak k celoevropské akci Two Wheelers, která v Česku začala v úterý. Hlídky do pátečního poledne zaznamenaly skoro 600 přestupků. Akce ale podle policie nemá jen upozorňovat na chyby jezdců, říká její mluvčí Violeta Siřišťová.
3: Cílem akce bylo nejen dohlížet na dodržování pravidel, ale hlavně připomenout, že právě tito účastníci patří na silnicích mezi ty nejohroženější. Stačí chvilka nepozornosti nebo špatný odhad a následky mohou být velmi vážné.
2: Kompletní výsledky akce policie představí v pondělí. Radnice v Česku hlásí velký zájem novomanželů o svatby na dnešní datum 6.6.2026. V některých středočeských městech museli zájemce i odmítat. Například v Kutné Hoře si své ano dnes řekne 11 párů. Až čtyřnásobně více obřadů než obvykle hlásí třeba i Votice nebo Poděbrady a taky Sedlčany, jak potvrzuje nezávislý starosta města Ivan Janeček.
4: Za normálních okolností míváme tak 2 svatby v sobotu, ale na tento den 6.6. roku 2026 jsme měli nahlášeno celkem 7 svadeb. Takže budou vlastně 2 skupiny, aby jsme to všechno stačili oddat.
2: Dnes v Praze nejezdí tramvaje z Flory na muzeum. Pracovníci dopravního podniku staví poblíž křižovatky Vinohradské a Italské ulice kolejový přejezd. Cestující musí využívat metro a linky povrchové dopravy. Od zítra budou tramvaje místo stanice Muzeum končit na zastávce Italská. Sport. Úřadující olympijská šampionka v paralelním obřím slalomu, snowboardistka Zuzana Maďarová, se stala vítězkou ankety Král bílé stopy, a to poprvé v kariéře.
5: Proto na to koukám, že to byla životní sezóna a určitě myslím, že to bude jedna z nejlepších, co budu za celou kariérový, protože samozřejmě olympijský zlato nemůžete vyhrát každý rok. Je to něco neskutečného a myslím, že to určitě zůstane jako jedna z nejkrásnějších sezon, protože i kdyby se něco takového třeba povedlo zopakovat, tak furt tohle to je ta první olympijská medaile a je to prostě něco výjimečného.
2: Druhý skončil v anketě alpský lyžař Jan Zabistran a třetí snowboard krosařka Eva Adamčiková. Počasí. Dnes bude zpočátku jasno až polojasno. Odpoledne a večer se od jihozápadu přechodně zatáhne a postupně na se místy objeví i přehánky, výjimečně taky bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 stojí mezi Vestcem a Jesenicí nepojízdný kamion. Na půltém kilometru blokuje odstavný pruh, je označený šipkou a kužely, kamiony ale mírně vybočují. Na silnici mezi Říčany a Vesnicí Kuří je po havárii převrácené osobní auto, projíždějte tudy opatrně. A v Berouně je dnes až do půlnoci kvůli konání festivalu uzavřené Husovo náměstí a taky ulice Česká. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Posloucháte Dobré ráno Střední Čechy s Petrem Zajíčkem.
1: Dobré ráno Střední Čechy.
6: Je tomu tak a v dalších minutách dobrého rána třeba zavoláme meteoroložce Táně Míkové a ta nám prozradí, jaké počasí nás o víkendu čeká. Ve sklárně Rykl v Nižboru na Berounsku probíhá tento víkend mistrovství světa v broušení skla. Včera tam byla naše reportérka, její příspěvek uslyšíte po 7:30. A už za pár okamžiků se v Region Expressu dozvíte podrobnosti ke speciální akci, která se právě dnes chystá v Bochově na Karlovarsku. No a kdo nám bude tentokrát zpívat a hrát, tak bude tady třeba kapela Divokej Bill, slovenský Elán a teď Marie Rotrová.

0: Region Express.
1: Do Bochova na Karlovarsku se po 30 letech vrací pravidelná osobní železniční doprava. První turistický vlak tam vyjede už dnes. Při té příležitosti se tam bude konat celodenní program. Další informace zjišťoval náš reportér Krištof Jiřík. Dobrý den, Krištofe, proč je návrat vlaků do Bochova tak výjimečný?
2: Dobrý den, osobní vlaky tam přestaly jezdit v roce 1996 a od té doby trať sloužila jen nákladní dopravě. Teď se díky spolupráci organizátorů podařilo obnovit aspoň víkendové turistické spoje, které budou jezdit až do konce září. Bochov se navíc stane vůbec nejvýš položenou železniční stanicí v systému pražské integrované dopravy. Vlak sem vyveze turisty do oblasti Doupovských hor, odkud mohou pokračovat třeba na hrad Hartenštejn, do poutního místa Skoky na v Chyši nebo dál směrem ke Karlovým Varům.
1: Co tady konkrétně nabídne ten dnešní celodenní program?
2: Na zahajovací jízdy nasadí organizátoři oblíbené motorové vozy přezdívané Hydra, které ještě donedávna jezdily na Rakovnicku. Z Karlových Varů navíc vyrazí historický motorový vůz Hurvínek. Kromě vlaků budou po okolí jezdit i dvě speciální autobusové linky s historickými karosami. Taky si budete moci vyzkoušet šlapací drezinu a připravené jsou prezentace nových turistických tras v okolí. Organizátoři tak chtějí ukázat nejen samotnou železnici, ale i turistický potenciál celého Poddoubovska.
1: Takže ode dneška budou z Rakovníku do Bochova opět jezdit osobní vlaky po 30 letech. Mluvili jsme o tom s naším reportérem Krištofem Jiříkem. Děkujeme a hezký den.
2: Rádo se stalo, naslyšenou.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak připomínám, že dnes bude polojasno až jasno, teď ráno ojediněle mlhy, odpoledne od jihozápadu přechodně zataženo a večer se místy mohou objevit přehánky i bouřky. A nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: nás cí.
1: Tak tolik kapela Divokej byl, máme 7.21, opět čas podívat se v našem vysílání na svět dětskýma očima. Déšť, jak si tento proces představují děti z Prahy?
2: Takové to mokré cosi, říká se tomu déšť. Odkud se vlastně bere a jak vzniká?
3: Je to ze mraku.
4: Že se zatáhne a pak třeba v noci prší.
5: To nateče do kanálu a pak to zase doteče do mraku.
6: Tam je taková trubka do toho podzemí.
7: Když je zima, tak se tam dostane nějak voda. Třeba když je rosa.
8: Když třeba prší a svítí do toho sluníčko, tak z toho přestane duha.
9: Ten keblík to vyleje do mraku a ten mrak to nevydrží, tak čurá.

Víte, že nejstarší dochovanou stavbou v České republice je rotunda svatého Petra a Pavla na hradišti Budeč u Zákolan na Kladensku? Stojí již 1100 let a pamatuje svatého Václava a jeho bratra Boleslava, kteří se tam učili psát. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

0: osmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Veřejnoprávní média by v úterý měla zjistit, s kolika penězi budou v dalším roce hospodařit. Přesnou částku řekne premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na schůzce s generálními řediteli obou médií. Rozhlasové a televizní poplatky chce vláda od příštího roku nahradit financováním ze státního rozpočtu.

0: a jak snadné může být podlehnout manipulaci. České fotbalistky remizovaly v předposledním utkání kvalifikace mistrovství světa v Praze na Žižkově s Albánií 1-1. Češky už mají postup do baráže jistý. A dnešní počasí bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer bude přechodně zataženo a postupně se místy objeví přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 zůstalo za Vestcem na půltém kilometru v odstavném pruhu dopravní značení. Porouchané auto už tam ale není. A v Praze dejte pozor na nehodu dvou osobních aut v ulici U továren. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A my se v dobrém ránu Střední Čechy už za pár okamžiků vypravíme do jedné slavné sklárny.
0: Přesně tak, tento víkend tam probíhá mistrovství světa v broušení skla. Včera tam byla naše reportérka, její příspěvek uslyšíte už za chvíli.

0: Tak jestli nás právě dnes čeká opravdu nádherný den, o tom si už za chvilku budu v našem vysílání povídat s meteoroložkou Táňou Míkovou. Teď se ale vydáme, jak jsem slíbil, na mistrovství světa v broušení skla. To probíhá právě tento víkend ve sklárnách Rikl v Nižboru na Berounsku. No a broušení skla si dokonce můžete i sami vyzkoušet. Včera tam natáčela naše reportérka.
1: Ve sklárně Rikl v Nižboru probíhá mistrovství světa v broušení skla. Kolik účastníků se letos přihlásilo, říká marketingová ředitelka Anna Hofmanová.
2: Letos se nám přihlásilo 89 soutěžících, celkově z 8 zemí a musím říct, že to je docela velká účast.
1: Jaká kritéria používá porota při hodnocení soutěžních děl?
2: Tak kritéria jsou hodně subjektivní, ale ta porota se skládá celkem jako z průřezu, ať už jako výtvarníků nebo odborníků na sklo, právě i na broušení skla. Letos jsme tam měli i například ředitelku design bloku, takže se snažíme dbát i na tu estetickou stránku. A pak samozřejmě se zkoumá preciznost provedení, technika, řemeslná dovednost a určitě i originalita nějakého nápadu. Ještě v neděli máme úplnou novinku a to je otevřená soutěž vlastně pro veřejnost, kde se kdokoliv, kdo není jako odborník, tak se může přihlásit do téhle otevřené soutěže pro veřejnost.
1: Na soutěž se svým výrobkem přihlásil i student Jakub.
3: Mé dílo, které je vystavené na této soutěži, byla z kategorie ručního broušení pro sklářské školy. Je to vlastně sada dvou skleniček, skleničky na vodu a skleničku na whisky. Ty skleničky jsou vlastně charakteristické tím, že jsem se tam zaměřoval na tu strukturu a na tu hravost toho proleštění a toho matu.
1: Po celý víkend si můžete sklářské řemeslo vyzkoušet. Pomůže vám s tím brusič Oldřich.
4: Když to brusíte, tak vlastně chytnete si, uděláte si takovou mističku z prstů a špetkou si chytnete vlastně kraj a levá ruka jde nahoru a pravá dolů, abyste vytvořila ten oblouk.
1: Kdyby se teď někdo rozhodl pro sklářské řemeslo, co byste mu doporučil?
4: Trpělivost. Trpělivost, protože tady vlastně dokončíte školu, pak dobře 10 let zrajete a tím mistrem se stáváte určitě třeba po 40. roce.
1: Absolutním vítězem 11. ročníku v mistrovství broušení skla se stal Samuel Wiesenborn. Jeho i další oceněné výrobky se budete mít možnost prohlédnout na výstavě v Lánech. Elena Chomátová, Český rozhlas, Střední Čechy.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: prací ve středních Čechách.
1: Je přesně 7:45 ráno a jak už jsem naznačil před pár okamžiky, jsme ve spojení s meteoroložkou Táňou Míkovou. Přejeme hezké sobotní ráno.
2: Krásné, i když musím říct, tu a tam mlhavé ráno, ale tam, kde tu mlhu nemají, tak je to opravdu pěkné ráno.
1: Jak to vypadá s teplotami?
2: A tak teploty jsou docela nízko, musím říct, že se dostaly mezi 10-6 stupňů Celsia. Když jsme měli víc mraků, tak jsme takhle nízké teploty neměli, ale to je důsledek toho, že se nám projasnilo, přišel chladnější vzduch. Dokonce v údolích někde klesla teplota i k 5 stupňům Celsia. To je hlavně na jihu našeho regionu, ale jinak musím říct, že to už jsou nejnižší teploty za námi a teď už vlastně stoupají.
1: A kam se dostanou během dne? Jak bude?
2: Tak během dnešního dne bude převládat slunečné počasí, jasno, polojasno. Spíš, jestli se někdo chystá do hor na sever, tak tam by mohl potkat nějakou přehánku během dne a na jihozápadě na Šumavě nebo případně v Brdech možná potom později večer nebo v noci. Jinak ale mezi tím bude den bez srážek a maximální teploty docela vysoké 21 až 26 stupňů Celsia.
1: Taková bude tady sobota, co nás čeká potom zítra?
2: Během zítřejšího dne bude ráno začínat taky sluníčkem a vlastně je tu do určité míry taková podobnost. I zítra odpoledne totiž musíme počítat s tím, že se postupně vyskytne častěji nějaká přehánka, ale nebude to už, řekněme, na jihu ani severu našeho kraje, ale spíš v krajích ostatních. To znamená, ten, kdo zůstane ve středních Čechách, by zítra měl být bez deště, mělo by mu svítit slunko, i když ráno třeba můžou být zase nějaké mlhy. Odpoledne úplně výjimečně přehánka. Když jdeme k ranním teplotám, budou mezi 14 a 11 stupně Celsia, takže by to mělo být malinko teplejší ráno, než je to dnešní. Maxima pak mezi 22 a 25.
1: Tak to bude neděle, no a jak to vypadá s počasím v dalším týdnu?
2: No tak který přijde hodně mraku a začne pršet, ale do té doby vlastně to slunečné počasí bude pokračovat, takže ještě v pondělí se připravme na to, že bude polojasno, ráno možná i skoro jasno. Mlhy už nebudou tak časté jako dneska a zatímco ranní teploty půjdou někam kolem 10 stupňů Celsia, tak odpolední maxima se vyšplhají na 22 až 27. Takže to pondělí bude vlastně v téhle sérii teplejších dnů jakoby nejteplejším dnem. Potom už ale od úterý se připravme na to přibývající oblačnost a taky častější srážky. Zřejmě se zdá, že ty nejdeštivější dny budou úterý a středa, ale může se stát, že se ten déšť ještě trošičku opozdí tam v té druhé polovině týdne, si to ještě zpřesníme.
1: Tolik tedy aktuálně o počasí. Táňa Míková, my děkujeme a odpoledne v našem vysílání opět naslyšenou.
2: Budu se na to těšit. Příjemný den všem.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: malotraktorem MiG-21 a samozřejmě frontman Jirka Macháček. Tak teď máme 7 hodin a 52 minut a pojďme opět prolistovat dnešní den, tedy dnešní datum 6. června v kalendáriu Petra Jungmana.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 6. června. Dobrý den všem, zvlášť slavným Severanům. Norbert má dneska svátek. A tady je Petr Jungmann. Privilegium svobodného horního města získal boží dar od saského kurfiřta Johana Friedricha před 480 lety v roce 1546. Je čtvrtým nejmenším městem České republiky, avšak tím nejvýše položeným. Den D nastal 6. června 1944. Spojenci zahájili operací Overlord invazi v Normandii a otevřeli druhou frontu v západní Evropě. Invaze se stala jednou z nejdůležitějších operací druhé světové války. Dnes nejlepší basketbalová soutěž světa. Americká NBA byla založena přesně před 80 lety v roce 1946. Tehdy měla 11 týmů. Jeden z nejprestižnějších filmových festivalů měl svoji premiéru před 75 lety. V roce 1951 se v Berlíně konal první ročník slavného Berlinále. Hlavní cenou je zlatý medvěd. První supermarket v Česku byl otevřen před 35 lety v roce 1991 v Jihlavě. Jmenoval se Mana a patřil nizozemské společnosti Ahold. Další se objevil hned týden na to v Praze. Dnes jsme zemí s největší koncentrací velkopodlažních prodejen na počet obyvatel ve střední Evropě. 70 má dneska fenomenální Švéd. Pětinásobný wimbledonský vítěz, jeden z nejlepších tenistů všech dob, Björn Borg. A nejlepší český stolní tenista posledních let, rodák z Havířova Petr Korbel, má dnes 55. Já přeju hezkou sobotu.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Prodeje aut v Česku od ledna do května stouply o 3%. V příštích měsících by mohl růst zpomalit. Výměna potrubí omezuje dopravu v Dukelské ulici v Mladé Boleslavi. Dnes bude zpočátku slunečno, později spíše oblačno s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku za prvních 5 měsíců stouply prodeje nových aut meziročně o 3%. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Mezi značkami stále vede Škoda. Vzrostl ale podíl čínských značek, tvoří přes 5% trhu. V samotném květnu se prodeje nových aut zvýšily o 5%. Podle tajemníka Svazu dovozců automobilů Josefa Pokorného se tak zatím neprojevily dopady konfliktu na Blízkém východě. To by se ale mohlo změnit v dalších měsících.
3: Hodně bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika, protože zatím stále vnímáme zajímavou poptávku, ale už není tak vysoká, takže se případně počítá s tím, že už ten nárůst nebude tak vysoký.
2: Za prvních 5 měsíců letošního roku taky stoupl počet nově registrovaných aut s alternativním pohonem. Hybridy, elektroauta nebo vozidla na plyn zaujímají přes 36% trhu. Dělníci dnes opravují poškozenou kanalizaci v Dukelské ulici v Mladé Boleslavi. Musí vyměnit asi 50 metrů dlouhé potrubí. U křížení ulice s ulicí Štefánikovou můžou řidiči projíždět pouze jedním jízdním pruhem.
4: Provoz na křižovatce obou ulic řídí semafory. Práce za více než 100 000 korun by měly podle plánu vodohospodářů skončit v úterý 9. června. Na omezení upozorňují dopravní značky. Z Mladé Boleslavi Radek Duchoň, Český rozhlas.
2: Dnes můžete v Praze navštívit sídlo českých premiérů, Kramářovu vilu. Od 10 hodin dopoledne začnou komentované prohlídky běžně nepřístupných míst. Prohlídky budou začínat přibližně každých 15 až 20 minut a trvat budou okolo 3/4 hodiny, říká Marina Jelínková z úřadu vlády.
5: Návštěvníci si budou moci prohlédnout bohatě zdobené historické interiéry i terasy a zahrady ve stylu francouzského parku. Díky poloze na okraji Hradčan nabízí vila jedny z nejkrásnějších panoramat Prahy. Tu by zdarma není možná předchozí rezervace. Skupiny by měly být po 30 osobách.
2: Kramářova vila je novobarokní rezidence nad Vltavou, kterou si nechal na počátku 20. století postavit první československý premiér Karel Kramář. Sport. Tenista Jakub Menčík vypadl na Roland Garros v semifinále. Němci Alexandru Zverevovi podlehl 1-3 na sety. Mezi ženami postoupili Kateřina Siniaková s Američankou Townsendovou do finále deblu. Počasí. Dnes bude zpočátku jasno až polojasno. Odpoledne a večer se od jihozápadu přechodně zatáhne a postupně se místy objeví přeháňky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na Pražském okruhu na 16. kilometru směrem na D1 stojí v odstavném pruhu porouchané auto. A v Praze jeďte opatrně v ulici U továren. Srazila se tam dvě osobní auta. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Posloucháte Dobré ráno Střední Čechy s Petrem Zajíčkem.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
6: A já vám přeji příjemnou sobotu. V další hodině Dobrého rána připomeneme pár tipů do společnosti a za kulturou. Další pozvánka bude na akci Festival Ambasád, ta se dnes koná v Praze. Náš reportér se přihlásí přímo z místa konání, to bude těsně po 8:30. A už za pár okamžiků uslyšíte další díl seriálu Co v učebnicích nebylo s průvodcem Martinem Písaříkem. No a kdo nám zaspívá, tak budou tady třeba Tomáš Linka, Iveta Bartošová a právě teď Helena Vondráčková.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo nabídne spoustu zajímavostí o žirafách s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak připomínám, že dnes bude polojasno až jasno, odpoledne od jeho západu přechodně zataženo a večer se místy mohou objevit přeháňky nebo i ojedinělé bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Fotograf Štěpán Hon žije v obci Líský na Kladensku. Se svojí rodinou ale procestoval Evropu. Z fotografií, deníkových zápisků, map i kreseb udělal putovní výstavu a dokonce i zábavnou hru.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Tak to byla slovenská kapela No Name. Máme 8 hodin a 20 minut a je tedy čas v našem vysílání na další porci ranní zábavy. No a tentokrát nás budou bavit Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák.
1: Tak se tak na vás dívám, milí přátelé, tak čtu z vašich tváří něco jako obavu, že budu tenhle pořad provázet sám. Tak to se nebojte, nebudu. Musím ovšem, ač velmi nerad, omluvit svoji partnerku, kolegyni Jiřinu Bohdalovou. Napsala mi dopis, je to několik dní, není to dlouhý. No tak krátký to taky není, ale přečtu vám to. Vážený pane kolego, jak jste se nepochybně sám dočetl, pokud stále ještě umíte číst, v periodickém tisku, veřejnost, alespoň podle recenzentů, ostře odmítá rádoby reviální televizní slepence, protože jsou v křiklavém rozporu s duchem naší dynamické doby. Množí se názory, že demokratická obrazovka si žádá zcela jinou, novou, neotřelou zábavu. Ačkoliv nevím, jaká zábava je tím míněna, plně s tím souhlasím. Protože nechci riskovat poškození své umělecké pověsti. Taky, no. Třeba nějakou má. Jsem nucena se s vámi rozejít s pozdravem Jiřina a tak dále. No. Chápete, že to pro mě byla hořká pilulka, drazí přátelé. Ovšem, proti tomu jsem rád, že vám mohu představit partnerku úplně novou, jinou, mladou, neotřelou, přímo svěží. A na rozdíl od předešlé partnerky, bych řekl, vzdělanější, skromnější a hlavně snaživou. Minulý léto mě nosila několik... No tak to je jedno, co mi nosila. Prostě už dlouho usiluje o to se mnou spolupracovat. A tak mě dovolte, abych vám přivedl na scénu kolegyni Mařenku Táborskou.
2: Dobrý večer ve spolek.
1: Co tady děláte? Co tady děláte?
2: No co?
1: No tak dovolte, vy jste mi napsala dopis.
2: No já vím, vy jste čekal Mařenku Táborskou.
1: No samozřejmě.
2: No ale buďte klidnej, ty jsem půjčila na vlak.
1: No dobře, ale co ten dopis, který mě píšete, že se mnou rozcházíte?
2: Já jsem ho slyšela, ale nepsala, ukažte, no samozřejmě. Ty je psaný na stroji.
1: No to prosím, to no, je.
2: Jako byste nevěděl, že já mám doma akorát čicí.
1: No šitý to není teda, to je no, fakt. Je to...
2: No.
1: No ale podpis je ruční, prosím.
2: Jsem velmi neobratně napodobený. Všimněte si, já ve slově Bohdalová píšu z pravidla velké B.
1: No tady je malý.
2: Naletěl jste na nejapnej podvod.
1: Jo, ale... Kdo mě ale mohl podvrhnout tohle, kdo ale mě no, to mohl napsat?
2: To přece není tak těžký uhádnout.
1: Vy myslíte?
2: Ale no co já... Všichni to mají na jazyku. No, milí diváci, kdo myslíte, že psal tohle psaníčko?
3: No. Mařenka Táborská.
1: Lidi, nebláznete. Sice hlas lidu, hlas boží, no, ale teď nemáme ni žádný důkaz.
2: Ale milí kolego, co pak se v našich krajích ještě nikdy nestalo, že něco všichni vědí a přitom se to nedá dokázat?
1: No, jo,
2: ale
1: jo.
2: Jedna věc... Ale jedna věc mě zaráží, že vy byste mě klidně a s úsměvem vyměnil.
1: No moment, co pak já se usmívám, víš?
2: Ale no tak teď byste právě měl, když jsem tady,
1: no, tak ty
2: po
1: zase,
2: vašem bůčku.
1: Teď zase mám usmívat,
2: no,
1: jo?
2: Ne. Nechápete, že já jsem vás zachránila před možným průšvihem?
1: Je.
2: No.
1: Vy mě připomínáte tu ženskou, jak rozbila manželovi vázu o hlavu.
2: No.
1: Až mu to ošetřovala, jak mu povídá, co ty bys bez mě počal?
2: Vy byste si beze mě počal, no. Nic by vás netěšilo, nic by vás nenapadlo. Koukal byste jako poslední brambora ze sklepa. Co je vám? Co je? Já nevím. A zavolám Mařenku Táborskou.
4: No!
1: Haló, vodárny?
4: Vodárny!
1: Prosil bych sprchu.
2: Je teda.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Rakovníku a Novém Strašecí na 100,4 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: O složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře rozhodne vláda v pondělí 22. června. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Už toto pondělí na jednání vlády přijde taky prezident Petr Pavel. S ministry chce řešit právě koordinaci zahraničních cest. Ve Stochově na Kladensku vysadí zahradníci nové stromy a další zeleň. Město na to dostalo dotaci téměř 500 000 korun od Středočeského kraje. Peníze jsou z programu určeného pro města a obce zasažené těžbou nerostů. Do běžně nepřístupného zázemí pražského metra budou moct dnes lidé nahlédnout u příležitosti Dne otevřených dveří v depu Kačerov. Dopravní podnik hlavního města Prahy nabídne od 10 do 16 hodin prohlídku historických i současných souprav metra, servisní techniky nebo zázemí pro údržbu vlaků. Součástí bude taky doprovodný program pro děti. Symfonický orchestr Českého

0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na silnici 3 z Českých Budějovic na Benešov a Prahu jeďte opatrně kousek za koncem dálničního úseku. Kus před Miličínem stojí před zatáčkou porouchané osobní auto a kolem něj se pohybují lidé. A odstavené porouchané osobní auto je taky na dálnici D1 na 13. kilometru směrem do Brna. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už za pár okamžiků pro vás v našem vysílání budeme mít s naším reportérem tip na dovolenou.
1: V Praze dnes můžete navštívit festival Ambasád, který vám nabídne jídlo a kulturu z víc než 60 zemí světa.

0: Pokud ještě nevíte, kam na letní dovolenou, tak pro vás teď budeme mít tip. Inspirací totiž může být festival Ambasád. Ten představuje jídlo a kulturu ze všech koutů světa. Na vítězném náměstí v Praze je i náš reportér Jirka Štefl. Jirko, hezké sobotní ráno.
1: Krásné sobotní ráno, Petře, i našim posluchačům.
0: Tak prozrať, jaké země můžeme pomyslně na této akci navštívit?
1: No tak je jich opravdu mnoho, je jich přes 60 těch stánků, tady je přes 100. Celý ten dnešní program tady na takzvaném kulaťáku je hlavně především o jídle. Ochutnáte tady tradiční jídla z Alžírska, Thajska, Mexika. Ochutnat tady můžete teď ráno klidně i tradiční margaritu nebo vína z Portugalska. Nechybí ale ani třeba kalamáry, krevety nebo tradiční ukrajinský boršť. Mimochodem, když jsem tady procházel už od rána, nebo zhruba jsem tady asi 40 minut, tak jsem si říkal, že je tady opravdu hodně vína, takže jestli někdo sem chce jít opravdu jenom za tím vínem, tak už opravdu od ranních hodin má tu šanci, ale je tady hlavně taky to jídlo. No ale nebude tady chybět ani kulturní program, hodně se tady bude zpívat a tančit. Jsou tady dvě pódia, na kterých se vám představí třeba okinavské bubny z Japonska, tradiční hudba z Turecka, no a doskok a tance zahraje třeba i irská hudební formace. Ten hudební program, kulturní program tady začne po 9:00, tady už za pár minut.
0: Ty jsi říkal, Jirko, že jsi tam zhruba 40 minut, už si stačil něco ochutnat, prozrať.
1: No, já přemýšlím právě nad tím, co ochutnat jako první, protože když jdete na takhle velkou akci, tak si to opravdu musíte pečlivě naplánovat, ale já mám třeba rád opravdu tu asijskou kuchyni, takže určitě já se zastavím ve stánku vietnamského velvyslanectví anebo taky toho thajského. Ty stánky vypadají opravdu velmi dobře. Je tam hodně rýže, doufám, že tam bude i taková ta tradiční vietnamská bageta banh mi, na to se velmi těším. No a co je opravdu velmi zajímavé, tak je to, že tady dneska můžete potkat na těch stáncích i ambasadory a ambasadorky, anebo jejich manžele a manželky. Takže i oni tady dnes přes den sem tam budou vařit. No a jsem zvědavý, jak je ovlivnila ta česká kultura, protože už tady nějakou tu dobu v Česku jsou, tak aby nezačali vařit třeba, já nevím, tradiční asijské jídlo pho a nevyšel jim z toho třeba guláš, uvidíme.
0: Tak pozvánka je to lákavá, Jirko, ještě nám řekni, dokdy bude festival Ambasád otevřený.
1: No doufám, že jsme vás nelákali, protože celý ten festival máte šanci navštívit až do dnešní 20. hodiny. Je tady krásně, svítí sluníčko, hodně lidí tady zatím není, takže můžete určitě sem na Vítězné náměstí na takzvaný kulaťák určitě v Praze dorazit.
0: Z festivalu Ambasád na Vítězném náměstí v Praze 6 se nám do ranního vysílání přihlásil náš reportér Jirka Štefl. Děkujeme za informace, za pozvánku. Hezkou sobotu.
1: Krásný víkend, hezkou sobotu.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak ještě jednou v dobrém ráno připomínám, že sobota bude polojasná až jasná a odpoledne se od jihozápadu přechodně zatáhne, večer se potom místy mohou objevit přeháníky, ojediněle i bouřky a teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Tolik Karel Gott v Dobrém ránu střední Čechy. Máme přesně 8.48. Čas připomenout vám některé tipy a pozvánky za kulturou a do společnosti.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Třetí ročník veteránského okruhu si nenechte ujít v Bakově nad Jizerou. Od 8 hodin ráno začnou do volnočasového areálu přijíždět historické automobily, které se v 11 hodin vydají na spanilou jízdu ulicemi města a dál do Českého ráje. Uvidíte veterány přímo v akci. Součástí programu bude taky dětský den s automobilovou tematikou, ukázkami složek integrovaného záchranného systému, nebude chybět vystoupení tanečních skupin, majoretek i dětí z mateřské školy. V Praze navštivte mezi 8 ráno a 20 večer festival Ambasád, jednu z největších mezinárodních gastronomických akcí v Česku. Na Vítězném náměstí se představí víc než 60 zemí světa, které nabídnou autentické pokrmy, tradiční nápoje, sladkosti i speciality připravené podle původních receptur. O jedinečnou atmosféru se postarají taky folklorní soubory a umělci z jednotlivých zemí, kteří vystoupí na dvou pódiích až do večerních hodin. Rodinný den pořádají na náměstí v Uhlířských Janovicích. Chybět nebude malování na obličej, dočasné tetování, tvořivé dílničky, soutěže o ceny, skákací hrady, rodeo bík ani dětská diskotéka. O zábavu se postarají taky vystoupení dětských tanečníků a sportovních gymnastů. Vydejte se společně s vašimi dětmi za železniční historií do Lužné u Rakovníka. Koná se tu Den dětí s bohatým programem plným zábavy i poznávání. Připravený bude vláček hráček, na programu jsou komentované prohlídky expozice, nostalgické jízdy historickými vlaky, soutěže o odměny i další atrakce pro děti. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Potíže s otěhotněním má v Česku 15 až 20% párů. Dnes na to upozorňuje Národní den neplodnosti. Kostel svatého Jakuba na Kutnohorsku bude mít novou střechu a schody do věže. Dnes bude zpočátku slunečno, později spíše oblačno s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Na dnešek připadá Národní den neplodnosti. V Česku má potíže s přirozeným početím podle odhadu gynekologů 15 až 20% párů. Příčiny se ale dají většinou léčit, pokračuje vedoucí Centra asistované reprodukce v Ústavu pro péči o matku a dítě Pavel Darybný.
2: Nemám rád výraz některých kolegů, kteří řeknou, vy nikdy nebudete mít dítě. Tohle jsem schopný říct opravdu jenom v okamžiku, kdy ta žena má odstraněnou dělohu a vaječníky, pak jsem si jistý. Zažil jsem mnoho případů, kde to se jevilo jako velmi nepravděpodobné a nakonec se to podařilo.
0: Na problémech s plodností se ale podle něj ženy a muži podílejí stejně. Zhruba ve 40% případů je hlavní příčina na straně ženy, v dalších 40% u muže a ve zbytku jsou to oba. Dělníci opravují střechu na románském kostele svatého Jakuba v obci Jakub na Kutnohorsku. Během letních prázdnin tam zrekonstruují krovy, vymění střešní krytinu a postaví nové schody do věže kostela. Práce by měly stát kolem 3 milionů korun. Pro návštěvníky je kostel i nadále přístupný, říká ředitelka organizační složky sedlecké farnosti Radka Krejčí.
3: Celá ta turistická sezona v Jakubě je trochu narušená, a to z toho důvodu, že v současné době se naši návštěvníci nedostanou do věže, protože to provizorní dřevěné schodiště už je dožilé, čili jsme snížili vstupné, je za 50 korun.
0: Spolek Darwin dnes pořádá naučnou procházku v pražských Klíčovských sadech. Přírodovědci zájemcům představí místní přírodu a zvířata. Akce začne v 10 hodin a účast je zdarma. Sport. Kajakář Jakub Krejčí oslavil v pražské Trórii své první vítězství v závodě světového poháru vodních slalomářů. Nejrychlejší byl i v kvalifikaci. V cíli Krejčí popsal, jak vnímal podporu domácích tribun.
4: Slyšel jsem to všechno, nejenom dole Kuba, ale slyšel jsem i, jak diváci fandili během celého finále a nejenom těm českým závodníkům, ale vlastně celému startovnímu poli, a bylo to o to silnější a o to víc jsem cítil nějaký tlak a nějakou nervozitu, ale zároveň o to víc jsem si to i užil, tu svoji jízdu.
0: Ve finále byl na kajaku i Jiří Prskavec, který obsadil konečné 11. místo. Mezi ženami byla nejlepší Češkou 10. Amálie Hilgertová, vyhrála Australanka Foxová. Počasí. Dnes bude zpočátku jasno až polojasno. Odpoledne a večer se od jihozápadu přechodně zatáhne a postupně se místy objeví přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D4 ve směru na Písek na kilometru 44,5 stojí v odstavném pruhu porouchané auto s defektem pneumatiky. A čerstvá nehoda je v Unhošti. V Karlovarské ulici se střetla dvě osobní auta a na místo míří policie. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Mezi nebem a zemí.
1: Mezi nebem a zemí.
5: V takzvaných babičských procesech totalitní justice odsoudila stovku lidí, 11 popravila, včetně farářů Boli s Drbolou, které dnes katolická církev blahořečí. Pozveme vás na výstavu, která připomíná dvě významné osobnosti pražské židovské Libně, historika Erika Poláka a spisovatele Arnošta Lustiga. Silným duchovním místem je Neratov v Orlických horách. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Lucie Kolářové z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Petru Černockou jsme vám hráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Katolická církev dnes blahořečí první uznané mučedníky v moderních českých dějinách. Faráře Jana Bulu a Václava Drbolu popravil komunistický režim. Přičítal jim podíl na zastřelení tří funkcionářů ve vesnici Babice na Třebíčsku. Oba kněží se do vraždy ani nemohli zapojit. Tehdejší justici ale stačilo, že se předtím potkali s Ladislavem Malým, který velel útoku v Babicích. Natáčel Daniel Zach.
1: V Květním on byl popravený. No, já jsem si v červnu narodil, 52.
2: Antonín Bula svého strýce Jana zná jen z vyprávění od rodičů.
1: No co říkali, no, že to byl dobrý člověk, no a že jeho škoda, no, že jako jen teda nikomu neublížil.
2: Synovec se v dospělosti oženil a přestěhoval do Rokytnice nad Rokytnou, takže teď bydlí jen na dohled od fary, kde působil Jan Bula. Ve farní kronice nachází o páteru Bulovi dnešní farář, taky Jan, ale příjmením Krbec, až vzpomínku v roce 1953.
3: Spravoval farnost do 30. dubna 1951. Potom byl zatčen a popraven.
4: Byl vtažen do babického případu, jako kdyby patřil k jednomu z iniciátorů spolupodílnictví na těch vraždách, byť to bylo úplně absurdní, protože už více než 2 měsíce seděl. Vlastně ho propojili s těmi vraždami.
2: Popisuje historik Michal Stehlík ukázku právní praxe 50. let.
4: Bez přehánění se dá říct, že šlo o nejrychlejší soudní proces mezi dokonaným činem a soudním rozsudkem a následně exekucí v celých dějinách komunistického režimu, protože babické vraždy se odehrají 2. července 51 a to, že soud začne v Jihlavě 12. července, je neuvěřitelná rychlost, včetně rozsudku 14.
2: Jan Bula šel na popraviště jako poslední v květnu 1952. Mezi prvními v srpnu 1951 byl Václav Drbola, taky katolický duchovní, přímo z Babic. Záminkou byla u obou návštěva Ladislava Malého.
5: Spolupracoval se skupinou agenta americké rozvědky emigranta Ladislava Malého. To byli Kati.
2: Představil se jako americký agent, který se snaží na západ převést internovaného arcibiskupa Berana. Drbola i Bula byli v době, kdy v Babicích Malého skupina střílela, už ve vězení. Propagandistická verze ve filmovém Zpravodaj z 80. let přitom faráře se skupinou spojuje.
5: A tak byla zorganizována vražda 4 funkcionářů Národního výboru v Babicích.
3: Až v 68. roce, už tam budeme, k 9. květnu vyhlásil prezident amnestii a dne 10. se vrátilo poslední z uvězněných za zdejší politickou aféru.
2: V 15 babických procesech bylo odsouzeno 107 lidí, 11 trestu smrti.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí se dnes věnujeme jedné dnešní významné události. Už za pár hodin začne na brněnském výstavišti slavnost blahořečení Jana Boly a Václava Drboly. Vyvrcholí tak beatifikační proces, který trval přes 20 let. Záměr blahořečení potvrdil v říjnu loňského roku papež Lev XIV. Pokračuje Naděžda Hávová.
1: Oba kněží byli popraveni na začátku 50. let ve vykonstruovaném procesu spojeném s takzvaným babickým případem.
2: Z pohledu komunistického režimu se jednalo o kněze, kteří hráli roli určité morální páteře a opory pro ty místní sedláky, kteří vzdorovali té nastupující kolektivizaci venkova.
1: Podle historika a teologa Tomáše Petráčka byl beatifikační proces Jana Buly zahájený v roce 2004. Václav Drbola byl připojen roku 2011. Podle dramaturga náboženských pořadů Českého rozhlasu Adama Šindeláře je beatifikace zdlouhavý a přísně formalizovaný proces. Zahrnuje historické vyšetřování, výpovědi svědků i posouzení nezávislými odborníky ve Vatikánu.
3: Standardně se pro blahořečení vyžaduje potvrzený zázrak na přímluvu těch kandidátů. Nějaké náhlé z lékařského hlediska nevysvětlitelné uzdravení prošetřené lékařskou i teologickou komisí, ale u mučedníků platí výjimka. Pokud církev prokáže, že člověk zemřel z toho, čemu říká odium fidei, tedy z nenávisti k víře, tedy proto, že byl křesťanem a odmítl zapřít Krista, považuje se ta samotná mučednická smrt za dostatečný doklad a zázrak se nevyžaduje. Přesně tohle je případ Jana Buly a Václava Drboly.
1: Součástí procesu bylo i pečlivé studium všeho, co oba kněží napsali. Zvláštní pozornost přitáhly dopisy Jana Buly z vězení.
3: V rámci té diecézní fáze se zřizuje církevní tribunál, který vyslýchá svědky a shromažďuje veškeré písemnosti a teologové dokumenty posuzují, zda neodporují víře nebo zda jsou autentické. A všechno se pak zapečetí a odešle do Vatikánu, kde to posuzují další nezávislí historici, teologové, nakonec také kardinálové a celý ten proces může trvat desetiletí.
1: Doplňuje Adam Šindelář. A právě kombinace historických dokumentů prokazuje, že komunistům nešlo o domnělou kriminální nebo nějakou protistátní činnost, ale opravdu o likvidaci víry v člověku.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Na svatý kopeček u Olomouce se v polovině června sjedou Romové z celé České republiky i Slovenska. Chystá se jejich tradiční pouť. Setkání doprovodí mše ve svatokopecké bazilice Navštívení Panny Marie. Sloužit ji bude nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který nad akcí převzal záštitu. Pouť s dlouholetou tradicí se uskuteční v sobotu 13. června. Její součástí bude i hudební a divadelní představení romských skupin. Loni na akci dorazilo kolem 500 poutníků. Letošním tématem pouti, která začne v 10 hodin slavnostní mší svatou, je svatý František z Assisi. Středobodem letošní přehlídky židovské kultury Štetlfest bude prostor, kde stávala brněnská velká synagoga. Vypálili ji nacisté v roce 1939. Archeologové postupně odhalují základy synagogy. Festival je má vrátit do paměti města. Pátý ročník Štetlfestu potrvá od 26. do 30. srpna, nabídne 130 programových položek. Téma ročníku zní návraty. Místo, kde stávala synagoga, ožije v době festivalu kulturními i komunitními akcemi. Minulost synagogy připomene také literární almanach Nenacházím žádné stopy. Svými texty přispěly Kateřina Tučková, Milan Uhde, Arnošt Goldflam a další autoři. Na vydání knihy mohou lidé přispět prostřednictvím komunitního financování. Festival totiž letos nezískal peníze od Ministerstva kultury. Oproti očekávání chybí zhruba 400 tisíc korun na literární a hudební linku festivalu. Pořadatelé se snaží peníze získat také od sponzorů. Šetří na provozu, aby nemuseli škrtat program. I tuto zprávu jste od nás dnes slyšeli v magazínu Mezi nebem a zemí a dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu. Tak.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Zvláštní kříž, skleněná střecha i křížová cesta, to je Neratov v Orlických horách. Tamní kostel římskokatolické farnosti je vyhledáván nejen věřícími lidmi z celé republiky, i díky zvláštní energii. Redaktor Karel Sladký natáčel s monsignorem Josefem Suchárem právě o výjimečnosti tohoto místa.
1: Vy máte v Neratově zvláštní kříž. Co je to za kříž?
2: Je to kříž, na kterém není Kristus, ale je tam jenom silueta, která je vyřezaná do toho dřeva. Má nám symbolizovat právě ten symbol toho kříže, to znamená i tu bolest a trápení celého světa, odmítání a všechny ty věci, které sebou život přináší, že bychom je měli dokázat přijmout a dokázat do nich vstoupit, neuhýbat před nimi, ale že bychom na tom kříži neměli zůstat, ale měli bychom jim projít. A tam, když projdeme tím křížem, tam je ten nový život, to, co představuje ten příběh o tom vzkříšení.
1: Tady v Neratově máte nádhernou prosklenou střechu kostela. Co symbolizuje právě?
2: Symbolizuje tu důležitost propojování těch světů. Jak se i říká, tam, kde se spojuje nebe se zemí, tak tam se dějou zázraky. A je důležitý, a zvlášť si myslím, že pro dnešní lidi je důležitý, aby třeba i v tom kostele opravdu uviděli nebe. Protože někdy to

0: Kontrolovali vaši mysl moc, protože vám dávají prostor pro to, abyste si mohli sednout a přemýšlet a nechat působit jenom to něco, jako co tam je. A navíc to, co je nejdůležitější, nejvzácnější, nejkrásnější, co by v kostele mělo být, tak jsou lidi a ne ty věci.
1: Neratov je spojením duchovna, přírody. Myslíte si, je to právě ten důvod, proč tolik lidí rád do toho Neratova jezdí a cítí tam takovou zvláštní energii?
0: Já proto mám vysvětlení to, že to je takový ten boží dar, který proniká zvláštní mariánský poutní místa. Je takový to mateřský pohlazení. A že když lidé reagovali vlastně na nějakou tu boží výzvu a vytvořili nějaké to poutní místo, zvlášť mariánské, tak je Bůh obdařil právě tady tímhletím nádherným darem, kdy je to propojení toho koloritu, té přírody, atmosféry, která je neopakovatelná a spoustou i dalších věcí, které do toho můžeme vkládat my. No a my máme tu výhodu těch čistých duší, těch lidí s tím handicapem, se kterými se snažíme vítat všechny ty poutníky a návštěvníky, mezi kterými neděláme rozdíl a kterým chceme umožnit právě to, aby tam mohli vstoupit. Můj tatínek vždycky říkával, že člověk by měl mít vždycky něco, čím si může hosta uctít. On pálil výbornou slivovici, takže on měl vždycky něco, co mohl tak nějak podat. My jsme dostali do vínku ten nádherný kostel i ten kus přírody. No a tak se snažíme o to podělit se všemi lidmi, kteří přichází, aby oni mohli zažít to, co máme rádi, na co jsme hrdí a to, co bychom chtěli, aby se aspoň kousek toho pokoje, ty radosti mohli odníst domů.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme jednu pozvánku. Libeň židovskou, ale především dva významné libeňské rodáky připomíná výstava ve Velkém neboli Levitově mlýně v Praze Libni. Prvním z nich je historik a pedagog Erik Polák, od jehož úmrtí letos uplynulo 30 let. Druhým je světově uznávaný spisovatel Arnošt Lustig, který by letos oslavil 100 let. Jeho jubileum zařadilo na svůj seznam významných výročí také UNESCO. Výstava s názvem Chci žít tam, kde to mám rád, představuje výběr citací z literární tvorby obou autorů, které odrážejí jejich životní osudy. Oba prošli koncentračními tábory a druhou světovou válku přežili. Výstavu můžete navštívit až do 28. června, zaujala Danielu Brůhovou.
1: Na organizaci výstavy v Levitově mlýně se podílí Praha 8, nadační fond Arnošta Lustiga a nadační fond Hudba pro věčnou naději. Jeho zástupkyně Martiny Jankovské jsem se zeptala na poselství této výstavy.
2: Připomínat život, dílo a odkaz obou těchto libeňských osobností, protože oba se narodili v Libni, oba prožili své dětství v Libni, pak dokonce Erik se tam ještě vrátil a žil tam vlastně do konce svého života.
1: Jeho historii paní Jankovská dobře zná, protože univerzitní profesor Erik Polák byl otcem jejího manžela. Erik se jako 13-letý dostal do Terezína.
2: Zažil nástup fašismu, transport do Terezína, byl internován v getu v Terezíně a v tom chlapeckém domě, kde byl i třeba Arnošt Lustig nebo jiné osobnosti. Zažil další koncentráky a šťastný návrat.
1: Jak ho válečné zážitky poznamenaly, kromě toho, že se stal zaníceným zastáncem lidské důstojnosti?
2: Nebyl z těch, kteří by k tématům se vraceli hned, řekněme v těch jeho mladších letech, až v době, kdy už šel do důchodu, tak se k tomuto tématu teprve začal vracet v druhé polovině 80. let a po revoluci se velmi aktivně zapojil do práce v památníku v Terezíně, dokonce vypracoval i takovou koncepci, jak pracovat s mladými lidmi, jak jim přibližovat téma holokaustu a odborně se i tomuto tématu jako historik věnoval. A vždycky říkal, a je potřeba konat, jednat tak, aby se nezapomnělo.
1: Arnošt Lustig byl o 3 roky starší než Erik Polák a do terezínského geta byl deportován v 16 letech a zkušenosti z válečných let později promítl do svých knih a scénářů. Výstava je pojmenována podle jednoho z jeho výroků. Chci žít tam, kde to mám rád.
3: Jeho tatínek šel do Osvětimi a protože měl brýle, tak šel rovnou z toho transportu do pecí. Na to tátu nikdy nezapomněl a bylo to pro ně vždycky takový jako trauma, že ten táta takhle zemřel, kterýho on měl strašně moc rád, i tu maminku, ale ten táta, ten pro něj znamenal moc.
1: Říká Markéta Mališová, někdejší ředitelka nakladatelství a centra France Kafky, která s Arnoštem Lustigem intenzivně spolupracovala v závěru jeho života. Jak ho poznamenaly válečné zkušenosti?
3: On samozřejmě na to nikdy jako nezapomněl a věděl, že to byla strašná hrůza, ale vždycky se snažil být spravedlivý nebo poznal tam spousta tak lidských povah. Jo. Tam šlo o život každému, jo, takže to bylo těžké.
1: Připomeňme, že po válce nějakou dobu pracoval Arnošt Lustig i v Československém rozhlase.
3: Co mu zůstalo, že kdykoliv ho někdo požádal o rozhovor, tak on opravdu spolupracoval. Neodmítal rozhovory a vždycky si vzpomněl, když on začínal, jaký to bylo, takže se to vždycky snažil těm redaktorům usnadnit.
1: Ovšem jeho největší vášní bylo psaní.
3: To jakmile někam odjel, a tak on psal jakoby v duchu, nebo si dělal poznámky, ale jak neměl u sebe ten psací stroj a on psal opravdu na psacím stroji, tak to nevydržel díl než týden, bych řekla. Pak už se těšil na to, že už bude psát. A proto taky to bylo to jeho dopisování, to potvrdili všichni nakladatelé, že odevzdal rukopis a když si ho měl přečíst, tak tam dodal dalších 8 stránek.

0: Rozjímání nad cestou kolem světa. Tak nazvala Lucie Kolářová z Teologické fakulty Jihočeské univerzity své zamyšlení na závěr magazínu Mezi nebem a zemí. Ten pomalu končí. Hezkou sobotu vám také přeje Daniela Pavlíčková.
1: S blížícím se létem pokaždé přemýšlím, že už konečně vyrazím na tu cestu kolem světa. Přemítám, co sebou vzít. Oblečení, náhradní oblečení, spacák a nepromokavý obal, nafukovací polštářek, boty, náhradní boty, náhradní brýle, pouzdro na náhradní brýle, jiné boty, léky, izolační box na léky, papírové kapesníky, papíry na psaní, nabíječku, powerbanku, talisman. Bez čeho se obejdu? Mýdlo, možná i ručník, fyzická knížka, dopisní papíry, papírové mapy. Co nechám doma? Psa, kytky, práci, srdce. Je mi rovnou jasné, že na takovou cestu toho budu mít k nošení moc a stejně mi toho bude hodně chybět. A to prý člověk skoro nic nepotřebuje, když na to přijde, což zřejmě platí především tehdy, když není na výběr, a pak pro radikální stav dobrovolné chudoby. Nicméně souhlasím, že všichni máme věcí spíš moc než málo a stejně se zajišťujeme pořád dál. Vydat se na cestu kolem světa chtě nechtě znamená, že se těch rádoby jistot valnou měrou vzdám. Budu muset začít mnohem víc spoléhat na sebe v každodenních maličkostech, které nakonec třeba udělají den. A budu muset spoléhat mnohem víc i na druhé, bez jejichž pomoci se v cizím prostředí těžko obejdu. Uvažuji, odkud se vydám. Konec konců mohu odkudkoliv a vždycky bych měla dojít domů od té doby, co je země kulatá. Přemýšlela jsem, jak budu cestovat, zda rychle nebo pomaleji, čím a jestli budu mít na vybranou a jestli to vydržím, bude horko, bude zima, ocitnu se v neznámých krajích. Místní tam třeba nebudou znát lingu franku, anebo budou a stejně si nebudeme rozumět. A nebo si budeme rozumět navzdory tomu, že se nedomluvíme. Nevím, na co se připravit, nevím, co očekávat, nevím, co si o všem myslet, mohu jen doufat. Modlit se lze naštěstí všude. Co když se po cestě unavím a budu se chtít vrátit? Jenže v půlce štreky už to nedává smysl. Zatímco ale pokračuješ vpřed, můžeš to vnímat i jako začátek navracení. Od určitého bodu návrat znamená zůstat na cestě. Možná, že druhé poloviny ubíhají rychleji. Pokračuji a postupně odhazuji, co mě tíží. Bez tak doma všechno mám. Na nohách poslední sešmajdané boty, brýle poslepované, v pouzdru od brýlí zbylý aspirin. Talisman jsem cestou darovala, za to jsem nově pořídila klobouk, na něm uschlá kytka z jižní polokoule. Cestou jsem začala kupovat dopisní papíry. Až přijdu domů, zaklepu na svoje vlastní dveře. Vstoupím, spatřím, co na mě doma počkalo. Vidím se sedět za stolem. Na svědectví proti sobě se třesu prach z vlastních opánků a pochopím, nešlo to obejít a není třeba zoufat. Na stole leží dopisy, které jsem si posílala. Zatímco je čtu, moje srdce začíná bít podle místního času. Potřebovala jsem skoro celý život na to, abych došla zpátky.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Lidé se nově můžou zjistit, jak časté jsou v jejich nemocnici takzvané pooperační sepse. Vysoké teploty i následné deště v Praze podle hygieniků zhoršily kvalitu vody v přírodních koupalištích. Dnes bude zpočátku slunečno, později spíše oblačno s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Pacienti si nově můžou zjistit, jak časté jsou v jejich nemocnici takzvané pooperační sepse, lidově otravy krve. V Česku jí podle dat ministerstva zdravotnictví ročně onemocní více než 5000 pacientů. Rezort připouští, že jde o vysoké číslo a do 2 let ho chce snížit na polovinu, říká jeho šéf Adam Vojtěch za hnutí ANO.
2: My věříme tomu, že právě transparentnost sledování těch výsledků péče skutečně povede ke zvyšování kvality péče, že to povede ke kultivaci systému.
0: Vedle toho chce ministerstvo taky změnit systém úhrad zdravotními pojišťovnami. Za léčbu sepsí, které můžou vzniknout kvůli nedostatečné dezinfekci operačního sálu nebo špatnému podání antibiotik, už by nemocnice neměly dostat zaplaceno. Analýza je dostupná na portálu ukazatelů kvality péče od Kanceláře zdravotního pojištění. Hygienici zaznamenali zhoršenou kvalitu vody v pražských přírodních koupalištích. V biotopu Lhotka v Praze 4 podle nich voda není vhodná ke koupání. Dětem, těhotným ženám nebo jinak citlivým lidem nedoporučují koupání ani ve Vltavě u Branické pláže nebo na přehradě v Hostivaři. Pokračuje mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
3: I s ohledem na to, jak často se mění počasí, doporučujeme po každém koupání v přírodní vodě důkladně se osprchovat čistou pitnou vodou. Situaci na pražských koupalištích budeme i nadále sledovat a výsledky pravidelně aktualizovat na našich webových stránkách.
0: Provoz vlaků mezi Prahou a Berounem aktuálně komplikuje porucha zabezpečovacího zařízení ve stanici Dobřichovice. Část vlaků mezi Radotínem a Řevnicemi byla odřeknutá. Cestující musí taky počítat se zpožděním. Podle webu Českých drah by měl být provoz plně obnovený zhruba za hodinu, tedy v 11 dopoledne. Lidé dnes můžou na zámku Konopiště na Benešovsku opět navštívit netradiční prohlídku. Uvidí na ní předměty z doby, kdy bylo na Konopišti velitelství cvičiště nacistických ozbrojených sil SS. Každá exkurze trvá vždy hodinu, říká kastelánka zámku Jana Sedláčková.
4: Ukážeme oficírské komnaty, ukážeme to, co tady po těch nacistech zbylo. Máme tady spoustu velkoformátových fotografií, například s bojovým letounem, jak letí nad Paříží Messerschmitt. Máme tady třeba Mein Kampf, máme tady knihu Rudolfa Hesse s věnováním.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku jasno až polojasno. Odpoledne a večer se od jihozápadu přechodně zatáhne a postupně se místy objeví přeháňky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D8 na 16. kilometru směrem do Ústí nad Labem stojí v odstavném pruhu porouchaná dodávka. A opatrně a pomaleji pak projíždějte na dálnici D11 směrem na Hradec za exitem Úvaly. Mezi 8. a 9. kilometrem uvízla srnka před oplocením na straně k dálnici. Pobíhá tam vroští a chvílemi i stojí úplně u krajnice, tak buďte obezřetní. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu pořad Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a jako každý týden, tak i dnes pro vás máme spoustu zajímavostí ze zahrádky a zaměříme se hlavně na nepřátele zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropů a střechy domu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o vyštipování rajčat. Příjemný poslech Hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Odedávna patří k nepřátelům zahrádkářů a pěstitelů všeho druhu mšice. No a když se na ně, jak se říká, povede rok, dokážou napáchat obrovské škody. A naše hobby redaktorka Slávka Mrádlová se ptala ředitele střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Libverdě Libora Conteho, jestli a jak se dá mšičí pohromě na zahrádce čelit.
2: Mšice totiž provází zahradníka, zahrádkáře a v podstatě jakéhokoliv pěstitele od nepaměti. Některé roky víc, některé roky méně, ale vždycky tady rostliny napadá. A bohužel může v těch příznivých letech napáchat opravdu nerozírné škody. Jistím, že mšice smrkové, která tady napadá velmi intenzivně, smrk pichlavý neboli smrk stříbrný, Picea pungens. Tam bohužel dochází k tomu, že ta smrková mšice je ještě tedy negativně ovlivňována tím, že ten smrk pichlavý napadá i nepříjemná houba, takzvaná kloubnatka smrková. A pokud se tyhle ty dva negativní faktory dají dohromady, tak je z toho opravdová zkáza. Ty postřiky jsou fakticky nemožné u větších porostů, ale na zahrádkách, pokud se jedná o tu klasickou mšici, tak máme určité možnosti, určité šance. Především je potřeba si uvědomit, že mšice vytváří během jedné sezóny, a nyní prosím poslouchejte dobře, 6 až 16 generací, to je obrovské množství, pokud bychom střítali jedním přípravkem, máme velikou naději, nebo téměř 100% šanci, že se později ve výhle přizpůsobí, nebo si zvyknou na ten postřik, proto je vhodné ty postřiky kombinovat. Tady bych uvedl alespoň dva přípravky, ten základní klasický je Pyrimor, na něj je možné kombinovat například Calypso a bude-li někdo chtít, může vyzkoušet třeba i Mospila nebo Fac.
3: A co byste říkal takovým těm, jak se říká, babským radám? Údajně prý mšice nemá ráda nikotinový výluh, takže stačí nazbírat vajgly, nechat to vymáčet a postříkat ty růže.
2: Těch rad, těch už byla hrozná spousta, ale žádná z nich pořádně nezafungovala. Bohužel, prostě jednoduchý boj s tou mšicí, nějakým přírodním výluhem nebo nějakým antagonistou, nějakým škůdcem, který tu mšici zase požere. Byť teda máme samozřejmě ten biologický boj, vyslunečko sedmitečné, respektive jeho larvy, žerou mšice, to ano, ale ten boj je, řekněme, možný ve chvíli, kdy ta mšice není rozmnožená nad práh škodlivosti. To znamená, je-li v takovém tom normálu, tak to slunečko, respektive jeho larvy, ho mohou udržet v nějakém rozumném objemu. Ve chvilce, kdy ten práh škodlivosti přesáhne ta mšice, tak je potřeba zasáhnout chemicky. A to říkám i přesto, že víte, že já nejsem zastánce příliš chemie. Jinak snad jenom taková věc, kterou se trošku pletou, že mravenci ojídají mšice, vůbec ne. Mravenci jsou ti, kdož mšici na stromek nebo na keř přinesou. To jsou ti, kteří mšici chrání před predátory, protože mravenci z nich velmi výborně žijí, protože z nich mají medovici a dá se tedy říct, že mravenci žijí v symbioze se mšicemi.
3: Co pak, kdyby šlo o ochranu ovocných stromů před mšicemi, tak vím, že na to se používaly lepové pásy právě proto, aby ti mravenci nemohli ty mšice přenést.
2: Ale mšice tam přelétne naprosto v pohodě sama, protože je to hmyz, který dokáže velmi dobře létat.
1: Když není zbytí, sáhne i zapřísáhlý odpůrce chemie na zahrádce po účinných prostředcích a samozřejmě dbá na dodržení návodu a všech bezpečnostních pravidel použití. No a teď to bude pěkná písnička a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Vážení zahrádkáři, začínají rady a tipy. Tradiční odpovědná na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Můžete říci do záznamníku, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosila bych o pomoc, jak se pěstujou klivie, a i mám i žlutou, jsem koupila žlutou klivy, jinak mám oranžový, že nekvetou. Jak se o ně starat, nebo přesazovat, nebo proč, jenom jsou zelený.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Jak donutit klívím ke květu? Klívě je taky krásná květina, taková už polozapomenutá, je to zase květina chladných domů, chladných pokojů, kde vlastně celé léto se klívě pěstově zalévá, hnojí, a pak je potřeba, dejme tomu v září, v říjnu, je to skoro jedno, který měsíc, nejméně na měsíc dát stranou někde do chladna, kde omezíme tak rapidně zálivku, že téměř nezaléváme. Ona potřebuje takovou tu dobu toho sucha, možná někdy až v říjnu, když už je chladnějc, aby si tak říkajíc odpočla a založila ten květní pupen. Pak zase ten květináč s tou rostlinou můžeme přenést do teplejší místnosti potom po těch 4 až 6 týdnech a trošku se s tím dá načasovat i kvetení do místnosti, kde teda ji pak třeba máme, ale zase ne příliš teplá místnost, a začne se opatrně zalévat, aby měla vlhko a přihnojovat. A pak se nám najednou třeba v lednu, v únoru, někdy k jaru, jak který druh, jak která rostlina, objeví mezi listy poupě. A jakmile objevíme to poupě, tak ji opravdu přeneseme do teplé místnosti, kde je zhruba 20 stupňů, začneme hnojit, zalévat, a to poupě krásně vyskočí a vykvete. A pak se celá situace opakuje, po odkvětu ji dál můžeme v té místnosti nechat, přihnojovat, pěstovat až někdy do toho léta. Mnozí znám i, kdo má trošku možnost, tak je na léto vystihovávají někde ven, ale pod přístřešek, aby do nich nepršelo, aby se tak říkajíc vyletnili. Při té době zase tak za 14 dní, za 3 týdny přihnojit, opět do toho září nebo do toho října, kde je přestanou zalévat.
0: A máme tady další dotaz.
3: Prosím vás, chtěla bych se dozvědět, jestli květ je to ještě vhodná doba, abych teda ostříhal jahodník.
0: Ono se to nezdá, začíná teprve červen, je před létem, ale už teď je dobré vědět, co z jahodníky, jak si přes léto vypěstovat nové sazeničky z jednotlivých šlahounů. Takže my jsme o odpověď požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné, a ta nám to docela jednoduše vysvětlila.
4: Nejvhodnější doba pro stříhání listů jahodníku je po sklizni, konec léta nebo začátek podzimu. Z jahodníku odstraňujeme všechny napadené nebo poškozené listy a nebo suché listy. Rostlinu tím provzdušníme a bude tak v lepší zdravotní kondici. Většina jahodníků vytváří na šlahounech nové rostliny, takže buď ty rostliny můžeme nechat zakořenit na záhonu, a nebo si můžeme připravit květničky se zeminou, tam položit ty rostlinky z kořínky, a až se pěkně zakoření, tak je odstříhnout ze šlahounu a máme nové sazeničky.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Pod názvem Aqua Terra Rychnov nad Kněžnou funguje významný spolek sdružující akvaristy a teraristy. Pořádají pravidelné burzy rybiček, ale také výstavy mezinárodního významu. Dlouholetým jednatelem spolku a významnou osobností české akvaristiky je Vladimír Hulman, za kterým se vypravila naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Přidal se k ním, tedy k natáčení rozhovoru, ještě další zkušený akvarista Josef Chmelař. No a budete se divit, chovatelé rybiček nejsou rybáři, ale jsou členové Českého svazu chovatelů.
2: Ano, akvaristika, teraristika patří do svazu chovatelů.

0: jsme měli malé děti, 6 a 4 roky, a šli jsme na výstavu. No a děti, když viděli rybičky, tak přišli a škemrali, že by chtěli domů rybičky. A já jsem jim říkal, to takhle nejde, musíme to nejdřív připravit a pak si je pořídíme. Jenže manželka nevydržela a koupila karkulku a vlka. Karkulka to byla červená plata a vlk to byl mečoun. A že to dáme do lahve 4-litrový. No tak ještě jsem jel k rodičům manželky do Hlična pro lahev, no a začal jsem schánět nějaký akvárko. No a tím to vlastně začalo.
1: Aha, přežili to karpulka s vlkem.
0: Přežili to, ale manželka po letech jako říká, že kdyby to bývala věděla, takže by toho vlka a karpulku nekupovala.
1: Co času vám to sebralo, že?
2: Pane Chmelaři, vy jste říkal, že kdo přijde neznalý, neví co a chce si nechat poradit v nějakém obchodě, takže vám prodají i to, co vlastně nepotřebujete a že se to pak může vyšplhat do poměrně vysokých částek.
3: Většinou.
2: Co nepotřebujeme takhle pro začátek?
3: Většinou to tak je, abych spíš řekl, co potřebuju, jo, ale oni potřebují o tom něco vědět, jo. Takže je dobrý, než se k tomu ty lidi rozhodnou, aby si něco někde přečetli, někam si šli podívat, buď to na nějaký výstavy nebo burzy, které dneska je nepřeberně, a tam se s těma lidma, který to dělají a který tomu, dá se říct, rozuměj, tak se s nima o tom trošku pobavit, jo.
0: Internet je jedno velké smetiště, tam je potřeba si ty informace vyzobávat,
2: a
0: přebírat
2: ověřovat.
0: Jo? Doporučuji literaturu, hlavně české autory, dají se sehnat, i starší knihy, no a na tom internetu opatrně.
2: A nebo na tu burzu, a jinak vy v Rychnově máte jedny z největších burz, jak jsem slyšela, snad v Evropě?
0: Není burza, v Rychnově děláme vždycky v polovině září velkou výstavu akvarijních ryb a terarijních živočichů. Kolem 200 nádrží, máme tam přes 200 druhů ryb. Ty rybky jsou od chovatelů, kteří většinou jsou přítomní na té výstavě a jsou ochotní lidem poradit.
4: A ještě jedna dobrá rada pro začínající akvaristy. I když s chovem teprve začínáte, rozhodně si nepořizujte nějaké maličké bezvýznamné akvárium. Podle Vladimíra Hulmana potřebujete nádrž, která by měla mít kolem 60 litrů vody. Ideální je 100 litrů vody. Lépe se vám totiž bude udržovat celková rovnováha takzvaného vodního prostředí. Více se dočtete na webu Hobby magazínu a to je rozhlas.cz. /hobby. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do zateplení stropu a střechy.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Na internetu se v poslední době objevila spousta nabídek na zateplení stropů a střech domů. Většinou je tam odkaz, klikněte, zadejte plochu a dozvíte se přibližnou cenu. To udělal i náš zvědavý redaktor a kutil Jirka Šobr u několika takových odkazů. No a výsledek je takový, že žádný výpočet nepřišel, stránky chtěly jméno, číslo telefonu, e-mail a také poštovní směrovací číslo lokality, o kterou jde. Na některých odkazech byla i informace, že zavolá technik a udělá orientační cenovou nabídku. No a na otázku, proč tomu tak je, pro Hobby magazín odpoví Václav Petelík, odborný poradce na zateplení jedné ze západu českých firem, která se touto problematikou zabývá.
2: Je to samozřejmě složitá problematika. Proto, aby jsme dokázali přesně odhadnout cenu, nebo aspoň přibližně, tak ten technik musí vidět to místo, kde určuje potom nějaký více práce, jaký tam bude vhodný zateplovací systém a podobně.
3: Takže se to odvíjí i od stavby té střechy, třeba trámy, které jsou na zemi a podobně?
2: Přesně jak říkáte.
3: Budu mít starou rekreační chalupu. Vyplatí se mi u té chalupy zateplovat i střechu? Nestačí třeba jenom strop, když s tou střechou nebudu de facto nic dělat a ani tam nebudu chtít mít třeba nějaké podkroví?
2: Záleží potom, jak často je využívaná ta rekreační chalupa. Pokud je to jenom na sezónní bázi, přes léto, samozřejmě tam člověk do toho nechce dávat zase takové investice a co se týká teplných ztrát, tak úplně takovýhle věci neřeší.
3: Když zateplím tedy jenom ten strop, budu mít v těch místnostech alespoň trošku teplnou pohodu?
2: Určitě.
3: Kolik procent by to tak mohlo být, že ušetřím zatopení?
2: U zateplení stropu odhadujeme něco mezi 20 až 30%.
3: Zateplovací systémy jsou nejrůznější. Můžeme si vybrat mezi izolací, která připomíná koberec, která se vrství. Pamatuji izolaci v pytlích, tam se dokonce dávala, tuším, že i skalná vata. Dnes jsou moderní izolace foukané.
2: Ano, jak říkáte, izolací je spousta druhů. Máme nějakou skládanou, na kterou se používá nejčastěji skalná vata v rolích, případně nějaká minerální jiná vata, kamenná nebo polystyren, který sice není úplně vhodný, ale také se dá použít. A potom máme foukané a stříkané izolace. Například foukanou minerální izolaci nebo foukanou celulózu, případně potom stříkanou purpěnu.
3: Jak to potom vypadá při té vlastní montáži té stříkané izolace? Přijede nějaká dodávka, tam je nějaký stroj z pytly té izolace?
2: Přesně jak říkáte, když si vezmeme za příklad například tu foukanou izolaci minerální, tam přijede dodávka, která má nějaký stroj, z toho jde roura, do toho stroje se budou sypat ty pytle s tou izolací a ten pracovník ji potom přes tu rouru posílá na ty místa, které chceme odizolovat.
3: Budu mít na té půdě granulát?
2: Dá se to tak říct, kousíčky skelní izolace, skelní vaty.
3: Není to teda spojené, jsou to jenom ty kousíčky?
2: Ano, ale leží to na sobě a jelikož je to jednolitá vrstva, tak to zabraňuje tím teplným mostům.
3: A když potom budu chtít chodit, budu moci?
2: Na foukanou ani stříkanou izolaci ani jedna z nich není pochozí, ale dělají se na to například revizní lávky nebo systémy, kdy se na to udělá podlaha.
3: A jak je to s bezpečností? Většina požárů právě v objektech chalup, chat je od komína, tam může vzniknout nějaký požár na střeše, nebude mi hořet i ta izolace?
2: Některé izolace samozřejmě nemají úplně dobrou reakci na oheň, například polystyren nebo purpěna, ale například foukaná minerální izolace, tak má reakci na oheň A++, což znamená, že absolutně nepřispívá k rozšiřování požáru.
3: Ne každý má tolik peněz, aby je vyhodil oknem natož do střechy, která izolace se vyplatí a vydrží nejvíce.
2: Pokud bychom mluvili o zateplení stropu, doporučím foukanou minerální izolaci.
3: Proč?
2: Je tam nejlepší poměr cena výkon, má to výbornou reakci na oheň a dlouhou životnost.
1: Tak to byly rady od Václava Petelíka, odborného poradce na zateplování. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jiří Šobr. A nás za chvíli čeká už jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co v červnu udělat z rajčaty a že ideální místo pro ně je v suchu, na čerstvém vzduchu a pod střechou, tedy když na ně vůbec neprší.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Máme červen a to se říká, že červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. To je radostná zpráva, co říkáte? A také se říká, že co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. Červen, tak to je hlavně starost o rajčata. Pořád se to musí kontrolovat a přivazovat k tyčkám, vylamovat postranní výhonky, ale pozor, u keříčkových rajčat se nic nevylamuje, jenom u těch tyčkových. Je dobré rajčatům věnovat péči také prostřednictvím organických hnojiv, určených pro plodovou zeleninu a musí se zalévat a zalévat a zalévat. Tady ovšem naši zahradníci radí zalévat pod rostlinou, nikoliv na listy. U rajčat jsem někde četl takovou vychytávku, že by to místo mělo být vzdušné, ale kryté před deštěm. Tak si s tím nějak poraďte. Aby rajčata nezačala plesnivět, tak je dobré je ošetřit mědnatými fungicidy nebo biologickými fungicidy na bázi řepkového oleje a lecitinu. Já rajčátkům ve skleníku každý rok vymontuju jednočelní skleníkové sklo, aby tam bylo více vzduchu, trošku větrno a nejenom to parno a teplo. A ještě jedna červnová připomínka, je čas na pravidelné sečení trávníku a koho to zmáhá, tak já mám souseda a ten má na zahradě trávník umělý. Nevím, kdo to vymyslel, ale asi se najdou lidé, kteří si na vlastní zahrádku dají trávník z plastů. Neuvěřitelné. Prý je to ale moc hezké. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na okurky, tedy co dělat, aby nezhořkly. Zamyslíme se také nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a stejně nic nechytí, a poradíme s výbavou pro kvalitní grilování. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Milostné taktiky ve zvířecí říši. Krásný tvor s mnoha indiánskými názvy. A další zábavné zázraky přírody. ČT2. Před agresí nesklonil hlavu. Gary Oldman jako Winston Churchill v Oscarovém filmu Nejtemnější hodina. A ČT Art uvede finále Evropské soutěže mladých hudebníků s českou zástupkyní klavíristkou Norou Lubadovou. Eurovizní soutěž mladých hudebníků 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Do konce června začne v Praze stavba další části metra D. Dnes začíná hudební a výstavní festival Kladenské dvorky. Bude zpočátku slunečno, později spíše oblačno s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stavba další části metra D v Praze začne do konce června. Jde o úsek mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory. Potvrdil to mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík, podle kterého teď dělníci provádějí skrývku zeminy a připravují plochy pro zázemí stavby.
3: Jak jsme oznámili, tak jsme dokončili veřejnou zakázku, podepsali smlouvu se zhotovitelem. Okamžitě jsme odeslali výzvu k zahájení stavebních prací a následně poté jsme oficiálně předali staveniště zhotovitelům, kteří už nyní realizují přípravné práce na jednotlivých staveništích.
2: Náklady na tuto část trasy budou skoro 30 miliard korun. První soupravy metra na lince D z Pankráce na Nové Dvory, případně až do Písnice, by měly vyjet v roce 2032. Radnice v Česku hlásí velký zájem novomanželů o svatby na dnešní datum 6.6.2026. V některých středočeských městech museli zájemce i odmítat. Například v Kutné Hoře si své ano dnes řekne 11 párů. Až čtyřnásobně více obřadů než obvykle hlásí třeba i Votice nebo Poděbrady. A taky Sedlčany, jak potvrzuje nezávislý starosta města Ivan Janeček.
4: Za normálních okolností míváme tak dvě svatby v sobotu, ale na tento den 6.6. roku 2026 jsme měli nahlášeno celkem 7 svadeb. Takže budou vlastně dvě skupiny, aby jsme to všechno stačili oddat.
2: Lidé dnes budou moci přijít na festival Kladenské dvorky. Tématem 44. ročníku je rovnováha. Návštěvníkům se v městské části pod průhon představí zhruba 20 hudebních uskupení. Program potrvá do zítřejšího večera. Sport. České fotbalistky po druhé v kvalifikaci mistrovství světa ztratily body. V předposledním zápase remizovali v Praze na Žižkově s Albánií 1-1. Pokračuje reprezentační trenérka Jitka Klimková.
5: Nebylo to podvedené utkání z naší strany, nedokázali jsme kombinovat tak, jak v předešlých utkáních. Sice jsme se občas dostali do šance, ale bohužel nedokázali jsme proměnit až na jednu a to je na vítězství málo.
2: České fotbalistky jsou před posledním kolem na prvním místě skupiny o skóre před Velsem. Právě na hřišti ostrovního soupeře zakončí kvalifikaci v úterý. Oba týmy už mají jistou účast v play-off. Počasí. Dnes bude zpočátku jasno až polojasno. Odpoledne a večer se od jihozápadu přechodně zatáhne a postupně se místy objeví přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D1 na 51. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané auto. Další porouchané auto je taky na D4 ve směru na Písek na kilometru 44,5. A v Praze na křižovatce ulic Vysočanská a Lovosická došlo k nehodě osobního auta s motorkou. Projíždějte opatrně. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu pořad středočeská setkání a Šárka Formánková.
1: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.
6: U dalšího středočeského setkání vás vítá Šárka Formánková. Dívat se na svět přes hledáček fotoaparátu je vzrušující. Stejně jako vydat se do světa, objevovat jeho krásy a odlišnosti. A když někdo dokáže tyhle dvě věci spojit, vzniknou krásné fotografie, které pak můžeme obdivovat v časopisech, v knížkách nebo na výstavách. A na jednu takovou, navíc hodně nevšední, vás dneska pozveme. Spolu s jím autorem, fotografem a cestovatelem Štěpánem Honem z obce Lýský na Kladensku.
1: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: Dnešní středočeské setkání začne v obci Líský na Kladensku a potom se rozběhne do celé Evropy. Naším hostem bude totiž nezávislý starosta obce Štěpán Hon, který je ovšem zároveň fotografem a cestovatelem. Ze svých cest po Evropě přivezl spoustu fotografií a udělal z nich nejen zajímavé cestopisné deníky, ale také pozoruhodnou putovní a navíc interaktivní výstavu. Vítejte u nás, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste říkal, že tuhle budovu, kde teď spolu jsme, znáte ze svého mládí.
1: Dospívání ze studií, protože jsem studoval novinařinu kdysi dávno, ještě před FAMU. A chodili jsme na praxe hodně. Jedno z míst, kam jsem se na praxích dostal, bylo Rádio Regina, které sídlilo, nebo já nevím, ještě existuje Rádio Regina?
0: Dneska je to Rádio Praha.
1: Ano, tak tenkrát to bylo Rádio Regina a ještě jsme tady stříhali magnetofonový pásek nůžkami zabudovanými v tom pultu a bylo to velmi zajímavé.
0: Tak se vracíte na místo činu.
1: Ano, přesně tak.
0: Kdy se ve vás objevila cestovatelská touha? Bylo nějaké období, kde jste o cestování snil?
1: Já myslím, že to tak nějak jako přišlo postupně. Jakmile jsem dorůstal do let, kdy jsem si mohl dovolit začít cestovat sám někdy kolem těch 16-17 let, tak jsme prostě vyráželi tenkrát ještě stopem. To bylo takový jako zcela běžný v těch 90, že se jezdilo stopem s kamarádem, s kamarádama po Evropě do Francie. A v roce 94 jsme vlastně těsně po gymnáziu vyrazili taky stopem do Indie.
0: Do Indie.
1: Jo, do stopem. Indie, stopem. No taky, jako nejeli jsme celou cestu stopem. Zjistili jsme v Turecku, že jsou tak levný autobusy, že nemá cenu se obtěžovat stopováním, ale tenkrát jako byla taková zvláštní období, ty 90. léta, myslím, že byly extrémně bezpečný téměř všude po světě. A my jsme opravdu jeli autobusama do Maku, to je nějaký přechod mezi Tureckem, Iránem, pak jsme přejeli celý Irán dvěma autobusama, dálkovýma linkama, asi za $2 nebo něco takového, jako. A přes Teherán jsme se dostali do Pákistánu. V Pákistánu jsme jeli pouští 600 kilometrů podél afgánské hranice a v místech, kde už bych se jako asi necítil úplně bezpečně. A dojeli jsme do Indie a tam jsme vlastně strávili půl roku od někdy podzimu 94 do léta 95 a to byla velká iniciační cestovatelská zkušenost.
0: To byl ten moment, kdy jste si řekl, že cestování je pro vás to pravé.
1: Já bych neřekl, že jsem nějaký jako cestovatel s velkým C, nebo respektive ano, rád se toulám po světě občas. Vždycky jsem měl nějakou jako taky práci tady, a nebo studia, nebo rodinu, děti, který mají svoji školu, takže jako když jezdíme teďko na cesty, tak vyrážíme v době letních prázdnin a tak. Takže nejsem takový cestovatel, který by strávil roky na cestách. Vždycky to jsou spíš týdny nebo měsíce. Tenkrát jsem poprvé držel foťák v ruce až ve svých asi 18 letech v Indii. Měl ho kamarád a měli jsme barevné diapozitivy a neměli jsme jich moc, těch roliček filmu, že jo? Takže jsem si kradl ty záběry, protože mi to nebylo dovolováno plýtvat jako drahým materiálem, takže tam jsem poprvé začal cestovat a fotit.
0: Vy jste říkal, že jste v té Indii strávili docela dlouhý čas.
1: My jsme si tam koupili kola na Vánoce v Agře u Taj Mahalu bez přehazovačky a ujeli jsme na nich asi 2500 kilometrů potom, že jo, během zimy jeho západním směrem někam jako Pune, Rajasthan, Maharashtra a bylo to taky hodně bezstarostný. Přijeli jsme do vesnice, kde se chystala nějaká svatba, nějaký učitel nás pozval na svatbu, tak jsme 14 dní se zasekli a to už jsme třeba neměli foťák, protože jsme ho předtím prodali někde ve Frcu, protože už nám došly peníze. To bylo takový zajímavý, ale skvělý.
0: Říkal jste, že tehdy jste měl v ruce fotoaparát poprvé. Kdy potom přišla ta myšlenka, že budete tu fotografii dokonce studovat?
1: Vlastně to vedlo přes tu novinařinu, takže já jsem se vrátil z těch cest a už tam jsem si vedl nějaký deníky a tenkrát v teplickém deníku jsem si vydal takovou jako cestopisnou reportáž na díl, asi 20 dílnou o naší cestě po té Indii a zjistil jsem, že nějakým způsobem umím zachytit myšlenku a doprovodit obrazem. A během studií novinařiny jsem jako zjistil, že to psaní je fakt dřina. Takže tam někde vznikla myšlenka, že focení je daleko jednodušší, že odsvaknout ten fotoaparát. Takže jsem přešel od psaní k focení a potom jsem teda pokračoval dál na FAMU na katedře fotografie, ale vždycky to bylo spojené s nějakou dokumentací, s nějakou reportážní, novinářskou, dokumentární fotografií. Nikdy jsem nešel úplně jako cestou nějaký umělecký fotografie, kde ta forma je třeba důležitější než ten fyzický obsah, kde v těch mých fotkách se snažím sdělovat něco jako nějakou informaci.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je cestovatel a fotograf Štěpán Hon. My jsme před chvilkou mluvili o tom, že jste začal cestovat už jako velmi mladý a zdá se, že ve vás ta vášeň k tomu cestování hodně zakořenila. Takže potom, když jste dostudoval, tak jste si pořídil rodinu a řekl jste si, že můžete cestovat i s rodinou, je to tak?
1: Jo, bylo tam nějaký krátký období, kdy děti byly hodně malí a vlastně jsme nevěděli, že je to tak jako jednoduchý naložit děti do auta a odvíst prakticky kamkoliv. A děti jsme měli nějak teda postupně, že jo, tři, takže furt nějaký z nich bylo hodně malý a až to nejmladší bylo čtyřletý, tak jsme je naházeli do dodávky, která byla velmi primitivním způsobem upravená, kde bylo nějaký patro na spaní a jeli jsme na sever. A jeli jsme tak daleko, že jsme překonali severní polární kruh a dojeli jsme někam do oblasti Lofot v Norsku, ve Skandinávii. A zjistili jsme, nejstarší syn má rád hrozně přírodu, zvířata, to takový pozorovatel, měl po kapsách žížaly ve školce a šneky, takže pro něj to bylo vlastně jako fantastický, že na každém místě zjišťoval, co tam žije, že jo. Všechny děti jsou vodníci, že jo, takže mají hrozně rádi vodu a koupou se v moři, i když je studený třeba, takže ať už jsme byli ve Skotsku nebo v tom Norsku, tak všude, když jsme přijeli k moři, tak než jsme pomalu zatáhli ruční brzdu, tak oni už se v něm koupali. A zjistili jsme, že ten proces, kdy prostě poznáváme krajinu, jedeme, jsme na cestě, během jízdy jedeme audioknihy, prostě letopisy Narnie, Harry Potter a tak dále. A vždycky, když někam přijedeme, tak oni se vyřítějí ven a jako poznávají ten svět, takže to nám vyhovuje. A pak jsme zjistili, že vlastně, když to ty děti naučíte za mladám, tak to cestování je skvělý.
0: Podle toho, co říkáte, tak určitě necestujete po takových těch známých provařených destinacích, ale hledáte spíš nějaká odlehlá místa bez náporu turistů?
1: Jo, samozřejmě.
0: Vy jste těch zemí v Evropě procestovali opravdu hodně. Jak jste si potom vybírali ty další, do kterých jste se podívali?
1: No, vždycky jsme chtěli jet do nějakého protikladu té cesty, kde jsme byli předtím. V Norsku jsme prostě zjistili, že nás to hrozně baví. A že děti to vydržej a že děti to nejenom, že vydrží, tak je to baví. Takže jsme si říkali další rok, že pojedeme někam jinam. Takže jsme ze severozápadu jeli na jihovýchod, jeli jsme do Rumunska. Po Rumunsku jsme jeli do Velké Británie, po Velké Británii do Albánie. Po Albánii do Portugalska, potom do Pobaltí. A vlastně většinou jsme si vybírali hodně jako rozdílný, ať už kulturně, civilizačně, přírodopisně, zeměpisně, kouty, aby to nebylo nudný.
0: Jaká země nebo jaké místo vás nejvíc nadchlo při těch vašich cestách?
1: Já si myslím, že ta Skandinávie se hodně špatně překonává, že ta je opravdu skvělá. Je skvělá už tím, že, jak jste říkal, že máme rádi ty liduprázdnější místa, kde člověk zažije nějaký ten cestovatelský zážitek, objevitelský. Evropa je docela hustě osídlená a na kontinentální Itálii nebo v jižní Anglii všude jsou ploty a těžko se tam hledá volná krajina, kde by si člověk třeba zastavil auto a přenocoval. Ale skvělý jsou Albánie, Rumunsko, i to Portugalsko, Pobaltí. Vlastně jsme si, myslím, že programově vybírali místa, které jsou na okraji zájmu, nebo jsou jako ještě takový jako volnější.
0: Neobjevený.
1: Stanovat do Chorvatska, protože nám to přišlo nepatřičně, nebo do Švýcarska. No a takže za ty jižní země bych třeba jmenoval Albánii, která mimo jiný jako prochází překotným vývojem, že? A třeba ta riviera albánská, nebo to pobřeží, se určitě od toho roku 17, kdy jsme tam byli, strašně proměnilo a vyrostlo tam spoustu hotelů a třeba už by se nám tam tolik nelíbilo teďko.
0: Tak dobře, že jste tam byli tehdy.
2: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je starosta obce Lýský na Kladensku Štěpán Hon, který ovšem zároveň cestuje a fotografuje. Vy jste na těch cestách po Evropě udělal samozřejmě spoustu fotek a hned z té první cesty jste udělal sérii a přihlásil jste ji do prestižní fotografické soutěže Czech Press Photo. Je to tak?
1: Je to tak. Já jsem v té době ještě byl, jako já jsem fotograf a vystudovaný a živil jsem se tím. A když jsem byl mladší, tak jsem měl potřebu se poměřovat s ostatními a účastnit se různých soutěží, takže jsem obesílal Czech Press Photo a shodou okolností ten rok se zadařilo.
0: Ano, a dokonce tam bylo snad nějaké ocenění.
1: Jo, dostal jsem nějakou cenu v kategorii příroda životní prostředí, ale taky reportáž. Ten rok jsem dostal asi 3 ocenění na Czech Press Photo. V roce 2014 to bylo.
0: No a teď si říkám, když vlastně jedno to ocenění získali právě i ty cestovatelské fotky, jestli to byl ten moment, kdy vás napadlo, že byste z těch cestovatelských fotek mohl udělat i knížku?
1: To si myslím, že ještě ne, ale už ten rok jsme udělali malou výstavu a vydal jsem kalendář. Od té doby jsem pak několik let každoročně vydával vlastně pro kamarády jako vánoční dárek velký nástěnný kalendář těch černobílých fotek z cest. A já myslím, že tak po druhý, třetí cestě, možná po třetí spíš, přišla jako myšlenka na to, že by něco jako kniha mohlo vzniknout. Ale pak musel přijít covid, aby na to byl čas. Prostě jakože to, že člověk chce udělat spoustu věcí, to já mám v hlavě jako každou chvíli nápad na to, co se dá dělat, ale aby to člověk mohl dotáhnout, tak ještě musí od pána Božka dostat čas a ten jsme dostali díky covidu.
0: Já mám pocit, že k tomu ještě k těm fotografiím přibyly nějaké ilustrace od vaší manželky.
1: Uh-huh. No, žena je strašně šikovná ilustrátorka. Krásných fotek je plný svět. A já jsem se cítil jaksi nepatřičně, jako ukazovat fotky mi přišlo málo, protože prostě to se radši podívám na fotky Koudelky nebo Kratochvíla nebo někoho, jako kdo fakt umí fotit, a než abych jako obtěžoval svět další porcí černobílých fotek. Takže jsem chtěl ty fotky obohatit o nějaký příběh, o kresbu, o linku cesty, o něco, co jako bude mít hmatatelný nebo prostě vizuální přesah přes tu obyčejnou fotku dokumentární, reportážní. Takže vlastně do knih, který jsme potom připravili, jsme udělali velký vyklápěcí kreslený mapy, ilustrace dovnitř. Už tam jsme v podstatě umístili jako barevný terčíky, takže člověk, který prochází textem, si pak může najít v mapě jednoduchým, atraktivním grafickým způsobem, kde se nám ty jednotlivé příběhy odehrály právě v té vyklápěcí mapě. Takže někde v těch knihách vlastně je původ interaktivní hry Poznej Evropu, která pak jako následně vznikla.
0: No a to je právě to, co mě zajímalo, jak vedla ta cesta od těch knížek k výstavě a navíc k výstavě, která je propojená s nějakou hrou.
1: Nechávám pod rukama vznikat věci velmi jako organickým způsobem a mám taky kamarádku Jitku Hejtmanovou, spolužačku z FAMU, takže s tou jsme jako přemýšleli o tom, jak udělat jako výstavu zajímavější pro děti a pak nám z toho prostě pod rukama se to obohatilo kresbama mojí ženy, z kterých jsme udělali drobný animace, do toho jsme vlastně nechali napsat aplikaci, takže dítě s tabletem vyráží na cestu výstavou a QR kódy prostě na těch jednotlivých zastavení. Krištof Hárek nám načet úryvky z těch deníků, takže ožívá vlastně ty naše autentické zážitky z cest Evropou. Prostě jsme se pokusili maximálně autentickým způsobem předat návštěvníkům té výstavy.
0: My jsme říkali, že ta výstava je interaktivní, že je vlastně trošku soutěžní a hravá, ale zároveň i putovní. Ona vlastně začala, poprvé se objevila ve Středočeské knihovně v Kladně a teď putuje po naší republice.
1: Jasně. A jestli je dneska 6. června, tak touhle dobou by měla být v Nymburku v knihovně. My jsme totiž se dali dohromady s panem Romanem Hájkem, což je ředitel Středočeské knihovny, a ten mi dokonce zapůjčil nějaké svoje zaměstnance, aby mi pomohli tu hru domyslet, pedagogický pracovníky, který mi dělali revizi v podstatě těch otázek, aby to mělo hlavu patu, aby to na děti mluvilo jazykem, kterým budou rozumět. A protože ta Středočeská vědecká knihovna do toho vstoupila takýmhle tvůrčím způsobem, tak jsme to udělali jako pro knihovny a teď to putuje po knihovnách. Umí se to velmi jako chamelonsky přizpůsobit prostorovým možnostem těch knihoven. A protože knihovny mají svoje dětské oddělení a mají nějaký spádový školy v okolí a tak dále, takže to vlastně táhne jak magnet do těch knihoven školáky z širokého dalekého okolí. Oni potom putují knihovnou a Evropou a dozvídají se zajímavé věci a ještě jim je říká krásný hlas Krištofa Hádka.
2: Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.

0: Dnešní středočeské setkání nás zavedlo do obce Lýský na Kladensku, ale také do celé Evropy, protože naším hostem je nejenom starosta obce, ale také cestovatel a fotograf Štěpán Hon. A teď se od těch cestovatelských fotek přesuneme k reportážní a portrétní fotografii. Vy jste jednu chvíli působil v týmu fotografů Karlovarského filmového festivalu. Jaká to byla práce, jaká tam byla atmosféra?
1: No, velmi zajímavá, skvělá práce. To bylo někdy v roce 2013, 14, 12, asi 2-3 ročníky po sobě jsem teda byl jeden z fotografů toho týmu, který zajišťuje obrazový materiál pro Karlovarský festival.

0: lidí, osobností, které jsou velmi známí, a člověk jako vstupuje do jejich světa a nechce tam být jak slon v porcelánu a chce prostě, aby ten člověk ho přijal, a tím se samozřejmě vnitřně strašně snaží a je to psychicky a fyzicky náročné.
1: Mě právě napadlo, jak takový lidé na těch akcích působí, protože oni působí velmi profesionálně. Ale jestli je nějaký okamžik, kdy oni se sami trochu uvolní a můžete vyfotit třeba v nějaké trošku jiné situaci, než by člověk čekal?
0: Jo, to určitě, ale já jsem se nikdy na Karlovarském filmovém festivalu nedostal do situace, že bych byl v pokoji, kde ty absolutní špičky odloží v podstatě tu svoji pózu. Jako. Já jsem byl jenom na těch oficiálních místech. A i když to bylo jako dál, než se dostanou normální lidi, tak jsem nikdy nebyl v jejich soukromí.
1: Vy jste svého času také zastával funkci oficiálního fotografa prezidenta České republiky. Bylo to v období, kdy byl ještě prezidentem Václav Havel, anebo už to byl Václav Klaus?
0: Už to byl Václav Klaus. Já myslím, že to byla zima nebo únor 2004, kdy mi volal kamarád jako zaměstnanec prezidentské kanceláře tiskového oddělení, že je potřeba vyfotit státní návštěvu prezidenta Drnovšeka a že jim nějak vybouch fotograf, a mě úplně jako se rozbušilo srdce, že budu fotit teda Václava Havla. Nějak mi nedošlo, že už je tam Václav Klaus, takže jsem přijel, ne, já už jsem samozřejmě věděl, že jedu fotit pana Klause, ale vyfotil jsem tehda prostě někdy na začátku roku 2004 státní návštěvu prezidenta Drnovšeka, a pak jsem tam rok zůstal a fotil jsem všechny státní návštěvy a jmenování generálů a takový ty důležitý oficiality, které se odehrávaly na Pražském hradě a na cestách, včetně třeba, že jsem se podíval do Moskvy, do vily, kde v té době přijal Putin, že jo, Václava Klause, a viděl jsem ho naživo na 2 metry. Cestovali jsme, byli jsme na Kypru, byli jsme v Libanonu, byli jsme v Budapešti, lítat vládním speciálem v nejužší suitě kolem prezidenta republiky je samozřejmě velmi svérázný zážitek, a sedat u stolu a jíst pokrmy, který dostává, to se jen tak nezažije.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je cestovatel a fotograf Štěpán Hon. Vy máte ještě jeden zajímavý projekt, který se jmenuje Doma, kdy navštěvujete slavné osobnosti v jejich domovech a fotíte je. Jak vznikla tahle myšlenka?
1: Ta myšlenka vznikla tak, že domovy slavných by mohly pomáhat tomu, aby doma mohli zůstat lidi, kteří si to nemůžou bez cizí pomoci dovolit. Vyvrcholením tady té myšlenky bylo spojení s Cestou domů, což je hospicová organizace, která provozuje hospici a celkově se snaží o nějaké radikální zlepšení vztahu společnosti ke smrti, k umírání doma. Bylo to taková nějaká synergie neziskového sektoru, v kterém se odstla Cesta domů, v kterém se odstla Arkádie Teplická, kterou kdysi zakládal nebo spolu zakládal můj táta, a je to společnost, která se stará o lidi s komplexním postižením nebo o lidi s kombinovaným postižením, a oni tam vážou kalendáře, já fotím slavní osobnosti v jejich domovech takovým tím mým reportážním jednoduchým dokumentárním způsobem, co možná nejautentičtější portréty z jejich domácího prostředí, od herců, sestry Geislerovi, bratři Lábusovi, sportovců, fotil jsem Ester Ledeckou, teď se snad brzo vydám za Martinou Sáblíkovou, ale taky třeba pana prezidenta, áčkový, absolutně áčkový český osobnosti. Mi často otevírají svůj domov, což je teda hodně vzrušující záležitost, a tam pak vznikne taková jako nebulvární, přirozená, obyčejná fotka, která by měla je ukazovat bez nějakého pozlátka a retuše a pózy a v jejich soukromí a v jejich domově, a tím, že z toho uděláme potom kalendář, který vydělá hodně přes 1 000 000 korun v dnešní době už, který se rozdělí mezi ty neziskovky Cesta domů Arkádie, tak prostě vlastně tím, že nám otevřou ten svůj domov, tak umožňuje to, že pak máme na benzín pro hospicový týmy, který objíždějí potřebný a tak dále.
0: Jak vlastně na tu nabídku reagovaly ty známé osobnosti, které jste oslovil?
1: Ty, co jsem vyfotil, tak samozřejmě vstřícně. Někdo třeba se nechal jako chvíli přemlouvat, a jsou samozřejmě osobnosti, které mají absolutně tlustou čáru mezi svým domovem a rodinou a tím veřejným životem, a ty pak samozřejmě jako nepřemluvím, aby mě tam pustili.
0: Jak vlastně potom u nich doma to focení většinou probíhalo? Bylo to tak, že jste měl dopředu nějakou myšlenku, nějaký plán, anebo to vyplynulo z toho, jak právě v tom bytě ti lidé fungovali,
1: přesně,
0: jak se tam pohybovali?
1: No. I já ještě navíc nemám žádný tým nebo žádný svět. Prostě jdu tam jenom s tím foťákem malým na krku a to jako světlo dělá většinu fotky, že jo? Takže ta situace si vlastně řekla o to, jak ta fotka bude vypadat.
0: Viděla jsem, že některé rodiny tam byly pohromadě, tak třeba v případě rodiny Trojanovi, tam je to logické, ale někdy tam byly i všichni rodinní příslušníci, byť to nebyly ty známé osobnosti, kromě té jedné.
1: Domov to není jenom to místo, ale to jsou ty lidé, že jo, který do ní patří. Takže logicky si myslím, že právě jak je člověk jako obklopený nějaký zdma a obrázkama na nich a nábytkem, tak daleko důležitější je pro něj to, jaký má je obklopený lidma. Takže jsem rád, když vlastně se ten jeho domov naplní jako lidma jemu blízkýma. A někdo třeba jako nechce, aby děti byly vidět na fotkách, že jo. Řešili jsme třeba s Alicí Nelis, která říkala, že nechce, aby fakt byly vidět ty tváře těch dětí, a najednou z toho vznikla taková krásná přirozená fotka, kdy ona tam sedí a je vlastně obklopená jako hýbajícíma se dětma, psama, kočkama, a sedí uprostřed prostě toho svého domova, který je plný života, a splnil jsem i podmínku, že nebylo vidět dětem do tváře.
0: Já jsem ty fotky viděla a musím říct, že na mě opravdu dýchlo to kouzlo toho domova, těch jednotlivých lidí, a úplně působili jinak, než když je člověk vidí na nějakých těch společenských akcích, a byl to hodně příjemný pocit.
1: Tak to děkuju, to je dobře.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnešní středočeské setkání je o fotografování, cestování, o výstavě fotek. Naším hostem je cestovatel a fotograf Štěpán Hon. A když jste začínala s fotografováním, fotil jste ještě na ten klasický kinofilm?
1: No, já jsem plný baťoch černobílých filmů, který jsem pak vyvolával. Já jsem ještě v roce 2006 třeba byl v Moskvě a fotil jsem tam pro nějaký architekty fotky, které měly být součástí interiéru nějakého velkého hotelu. A tam jsem byl ubytovaný v hotelu Holiday Inn a na záchodě jsem vyvolával negativ černobílej a skenoval jsem ty políčka a konzultoval jsem postup té práce s tím architektem, jestli si to takhle představuje. Poctivých 10 let jsem si užíval focení na klasický, ať už černobílý negativ, nebo barevný negativ, nebo diapozitivy. Jezdil jsem na Ukrajinu, na Zakarpatí, tam jsem se toulal po poloninách a vozil jsem si od tamtať jako desítky černobílých roliček filmů, který jsem si vyvolával ve svý fotokomoře a zvětšoval, takže...
0: Já jsem moc rád, že jste použil vlastně ty protichůdné výrazy, že jste si to užíval a trápil jste se s tím.
1: Protože si myslím, že to přesně mělo
0: ty dvě polohy. Jedna poloha byla, že jste vlastně nevěděl, jak to dopadne, jestli se fotka povedla, ale na druhou stranu to vzrušení a těšení se na to, co se na té fotce ukáže, muselo být úžasné.
1: Jo, přesně tak to bylo.
0: Když se díváte na svět přes hledáček fotoaparátu, máte pocit, že ho vidíte jinak?
1: No určitě, nebo jako u toho dokumentárního fotografa je to takový jako odečítání z té reality. My se snažíme prostě eliminovat ty rušivý prvky té fotografie, že jo, koukám se na svět, kde vidím nějaký sdělení, který chci říct, ale do toho tam trčí nějaký stožáry vysokého napětí. A já se snažím velmi intenzivně jako vyabstrahovat to podstatný a ne obtěžovat diváka s tím, co není podstatný. Takže když se koukám přes ten hledáček toho fotoaparátu, tak se velmi intenzivně snažím rámovat tu realitu tak, aby byla jednoduchá a aby to sdělení tam bylo prostě čitelné.
0: Objevíte někdy na udělané fotce něco, co jste při jejím pořizování neviděl, nebo jste si toho nevšiml?
1: Vždycky. A já jsem se to byly ještě fotky. Třeba jsem s jedním kamarádem, který už to je bohužel mezi náma není, Honzou Bouchalem, jel na kole z Prahy k Aralskému jezeru do Kazachstánu a celou cestu jsme fotili, zase jsem fotil prostě na černobílý negativ, pak jsem to vyvolával a pamatuju si úplně na jednu fotku, kdy jsem prostě vyfotil holku a kluka prostě v nějakým ruským paneláku a ona má nad sebou jako na zdi nakreslený srdíčka. A já jsem to přitom focení vlastně nevnímal. A pak jsem to objevil až na té fotce a bavil jsem se o tom s někým a ten kamarád, nějaký teoretik, říkal, ty jsi to vnímal akorát podvědomně. Ne, ale často se mi stává, že jako objevím na fotce něco, co si myslím, že jsem tam neviděl a co vlastně je velmi důležitý.
0: Máte rád chvíle, kdy máte v ruce fotoaparát, sledujete nějakou krajinu nebo nějakou situaci a pak najednou přijde ten moment, kdy si řeknete, to je přesně ono a teď stisknete tu spoušť?
1: Vlastně si myslím, že pro mě to používání foťáku je hodně přirozený, že nevnímám nějakou výjimečnost pořizování těch snímků, ale občas samozřejmě jako mám rád, když objevím něco, co si říkám, to je skvělý, ale docela často se přistihnu, jak na něco zírám a teprve pak mi dojde, teď já jsem to měl vyfotit, já jsem měl použít fotoaparát, takže někdy mám pocit, že jsem takový jako fotograf na baterky, že se zastavím v okamžiku, kdybych měl automaticky sáhnout po fotoaparátu.
0: A jste ten typ fotografa, co má fotoaparát vždycky při ruce?
1: Hodně často ho mám, ale ne vždycky.
0: Tak já jsem ráda, že jste ho přinesl dneska sebou, že jsme si mohli spolu udělat i fotku a jaké krásné fotky děláte, to ukážeme našim posluchačům i na našich webových stránkách. Já moc děkuju, že jste přišel a ať se vám daří.
1: Já moc děkuju za pozvání a naschledanou.
0: Naslyšenou. Naším dnešním hostem byl cestovatel a fotograf Štěpán Hon z obce Líský na Kladensku. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Pondělí začne tříměsíční oprava dálnice D8. Silničáři připravují mezi Straškovem vodochody a Novou Vsí omezení. Praha 4 začala další fázi úklidu pozemku v Ohradní ulici. Obyvatelé si na něj dlouhodobě stěžují. Odpoledne bude oblačno až polojasno. Večer i zataženo s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ředitelství silnic a dálnic připravuje opravu zhruba 30-kilometrového úseku dálnice D8 na hranici Středočeského a Ústeckého kraje. Práce rozdělí na etapy. Mezi 26. a 18. kilometrem ve směru na Prahu dnes technici rozmisťují dopravní značení a upravují jízdní pásy, říká mluvčí ŘSD Jan Riedl.
2: Provoz omezíme vždy jen na nezbytně nutnou dobu. Cílem je zvýšit bezpečnost ještě před zahájením oprav a modernizací technologií, které začnou v pondělí 8. června. Prosíme všechny řidiče, aby sledovali aktuální dopravní značení.
0: Práce potrvají 3 měsíce a ředitelství silnic a dálnic za ně zaplatí 398 milionů korun. Praha 4 pokračuje v úklidu pozemku v Ohradní ulici podél seřaďovacího nádraží. Ve spolupráci s vlastníkem parcel zahájila druhou etapu odstraňování odpadků, které na místo podle městské části nanosili hlavně lidé závislí na omamných látkách. První část pozemku nechala radnice uklidit letos v březnu.
3: Při úklidu dělníci odvezli několik tun odpadu, včetně použitých injekčních stříkaček. Městská část zároveň do lokality pravidelně vysílá terénní a sociální pracovníky, kteří lidem nabízejí pomoc. Cílem radnice je postupně vyčistit a zabezpečit celý areál, na který si podle ní obyvatelé dlouhodobě stěžují. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Vlaky mezi Prahou a Berounem už opět jezdí bez omezení. Provoz zkomplikovala zhruba na 3 hodiny porucha zabezpečovacího zařízení ve stanici Dobřichovice. Část vlaků mezi Radotínem a Řevnicemi byla odřeknutá. Některé měly zpoždění. Omezení skončilo kolem 11. hodiny. Lidé dnes můžou na zámku Konopiště na Benešovsku opět navštívit netradiční prohlídku. Uvidí na ní předměty z doby, kdy bylo na Konopišti velitelství cvičiště nacistických ozbrojených sil SS. Každá exkurze trvá vždy hodinu, říká kastelánka zámku Jana Sedláčková.
4: Ukážeme oficírské komnaty, ukážeme to, co tady po těch nacistech zbylo. Máme tady spoustu velkoformátových fotografií, například s bojovým letounem, jak letí nad Paříží Messerschmitt. Máme tady třeba Mein Kampf, máme tady knihu Rudolfa Hesse s věnováním. Sport.
0: Kajakář Jakub Krejčí poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Povedlo se mu to v pražské Troji. Jiří Prskavec obsadil ve finále 11. místo. Mezi ženami byla z Češek nejúspěšnější 10. Amálie Hilgertová. Počasí. Odpoledne bude oblačno až polojasno. Během večera se od jihozápadu zatáhne a ojediněle se objeví přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D4 ve směru na Písek na kilometru 44,5 stojí v odstavném pruhu auto s defektem. A v Praze jeďte opatrně na Barandovském mostě. Ve středovém jízdním pruhu tam překáží část motoru. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už začínají písničky na přání s Petrem Zajíčkem.
1: Písničky na přání.
5: Je tomu tak, přeji vám příjemné poledne, pokud právě obědváte, tak samozřejmě také dobrou chuť. Jsou tady první písničky na přání, říkám první, protože po druhé ta šance bude ještě mezi 17. a 18. hodinou a tam už bude možnost si nechat zahrát i nějakou tu dechovku. Ale pojďme k tomu, co jste si napsali pro tuto hodinu mezi 12. a 13. Karel Kotal například napsal, prosím o zahrání písničky pro mamku paní Hanku, ať má hezký sluný den a dobrou náladu. Děkuje syn Karel.
1: Písničky na přání.
6: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V
7: pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne

já však znám tu lest. Ach, krásko, skřetěž jiný.

Tak jsme odstartovali polední písničky na přání s Petrem Habkou. Prosím o zahrání písně od Toma Jonese, manželům Milunce a Karličkovi, Haničce Malinové z Prahy, Veronice z Rakovníku a Květě a Romanovi z Vysoké. Děkuji a přeji všem příjemný víkend. Eva Kozderková.

0: Písničky na přání.
1: Sobotní odpoledne plné sluníčka přeji vám do studia, milý Petře, a všem posluchačům, a prosím, dávno vím, bude to Norbertum k svátku a Petře Procházkové, která má dnes narozeniny, přeji vše nej a zdravím také Jasmínku a celou rodinu. Písničku posílá Veronika.

0: Milý Petře, prosím, zahrát Nočního krále, bude to Osamělým lidem, Podleckým, Květě, z Hochy, Monice, Vendulce, Věře, všem posluchačům a vám do rádia. Děkuje Marcela.
1: Já musel

0: město.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Pozvání na kávu tentokrát přijal klarinetista Marek Švejkar. Povídat bude o svých studiích v Paříži, o spolupráci s předními světovými hudebními tělesy i o tom, jak se dostal k roli módního ambasadora.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině. Písničky na přání.
3: Ano, ve 12.20 přesně pokračují písničky na přání. Prosíme, kapitáne, kam s tou lodí? Bude to Janinám, Květě, Romanové, Jarce, Skladna, Líbě, Svendy, Marušce, Zdendovi, Jarmilkám, Jindře a Světle. Písničku posílají Stáňa s Alčou.

A teď už pánu bohu do oken, bude to pro Honzu, Macouna, Petrovi, Marcele, paní Klementince, Květě z Vysoké, Marušce z Nymburka, Hance Malince a všem v rádiu. Krásný den, děkuje Monika.

0: písničky na přání.
1: Budeme si hrát Janu Chládkovou, jsem šťastná, že tě mám, brácho. Písničku posílá pro dobrou pohodu Věře Koníčkové do Čachovic Honza z Vlkavy.

Petře, prosím, léto mé, bude to svátečním oslavenkyním moderátorce Petrušce Procházkové a Ivetce Chlumské. Šťastný život plný lásky a radosti přeje Anička z Kutné Hory.

0: Písničky na přání.
1: Prosím o písničku od Marcela Zmoška a Jakuba Smolíka pro Anetu Kocourkovou k narozeninám. Vezmi dostatečnou porci radosti ze života, přimíchej důvěru, lásku a humor, přidej pořádnou dávku zdraví a v libovolném množství štěstí. A to vše dochuť sklenkou dobrého sektu. Vše nejlepší přeje Anička Skunic, Praha Východ.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Kapačka jako exotický koktejl a smích jako lék. 21-letá Betty sdílí svůj příběh na Instagramu.
2: Sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým. Pomohli mi se zase doslova se zvednout a bojovat.
1: O rakovině vaječníků s panem profesorem Davidem Cibulou a o moderní léčbě v onkogynekologii.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Písničky na přání.
3: Pane Petře, zahrajte pro radost Janičkám, Jarmilkám, Veronice, Libušce, Liběnce, Aničkám, Květě s Romanem, Jarce, Maruškám, Drahušce, Stáně a Alče a všem milým posluchačům. Janiny posílají písničku Bílou křídou a dodáme ještě další dvě věnování. Karlovi do Prahy, Janě z Podmok, Jindře do Benešova, Pečinkům do Rakovníka, Libuši a Vendy. To posílají Květa a Roman a zdravím Janiny, Věrušku, Stáňu, Veroniku, Libušku, Světluš, Marcelu do Prahy, Romana s rodinou a ostatní. Tady pozdravuje babi Jarka.

Poslední písnička v této hodině, prosíme o zahrání oblíbené písničky pro našeho tatínka Jiřího Pražáka z Bradlecké Lhoty, aby měl pěkný den. Moc děkujeme a přejeme vám do studia a všem posluchačům krásnou sobotu. Ivona, Renda, Pavla, Marťa a Lucka. No a já ještě doplním, že další písničky na přání tady budou po 17. hodině.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

0: uhelné sklady, dobrý den.
1: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Končí pětidenní policejní akce zaměřená na jednostopá vozidla. Školkovné ve Stochově na Kladensku od příštího roku zdraží o 20 korun. Odpoledne bude oblačno až polojasno, večer i zataženo s přehánkami a teplotami do 25 stupňů. U zpráva zvítá Lenka Vokatá. Na motocykly, mopedy, kola a koloběžky se od úterý zaměřují policisté na českých silnicích. Akce Two Wheelers skončí dnes. Do pátečního poledne policisté zaznamenali skoro 600 přestupků.
2: Tohle splňuje specifikaci mopedů.
3: Policisté v průběhu této kontroly se zaměřují na řidiče, zdali neřídí pod vlivem alkoholu, drog nebo nemají zákaz řízení. Samozřejmě kontrolují také technický stav vozidla.
4: Říká mluvčí pražských policistů Jan Rybanský. Kontroly mají přispět i k větší bezpečnosti motor. Cyklistů a jezdců na elektrokoloběžkách a elektrokolech.
5: Cílem akce bylo nejen dohlížet na dodržování pravidel, ale hlavně připomenout, že právě tito účastníci patří na silnicích mezi ty nejohroženější. Stačí chvilka nepozornosti nebo špatný odhad a následky mohou být velmi vážné.
4: Upozorňuje policejní mluvčí Violeta Siřišťová. Kompletní vyhodnocení akce policie představí v pondělí. Třeba v Praze ale hlídky nejčastěji řešily špatný technický stav, například chybějící registrační značky, blink nebo světé pneumatiky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Rodiče ve Stochově na Kladensku zaplatí příští rok vyšší školkovné. Radnice zvýšila poplatky o 20 korun. Nově je to 570 korun za měsíc. Platby za družinu zůstanou naopak podle starosty Romana Foršta z Hnutí STAN stejné.
6: Došlo k navýšení částky o 20 korun na měsíc na jedno dítě, a to z toho důvodu, že náklady, které vedení školy propočítalo, už neodpovídaly té původní částce a bohužel jsme byli nuceni o 20 korun zdražit.
0: Výstaviště v Praze Letňanech patří až do dnešní 18. hodiny veletrhu vědy. Největší populárně naučná akce v Česku nabízí přes 100 interaktivních expozic od různých ústavů Akademie věd nebo univerzit. Vstup je zdarma. Více říká za organizátory Marek Todorov.
7: Všichni ti naši vystavovatelé se snaží své stanoviště nastavit tak, aby byly co možná nejinteraktivnější, přinést vědu mezi širokou veřejnost. Vytáhnout ji ven z těch laboratoří, vytáhnout ji ven z terénu a také vyslat sem své vědce, aby se mohli s lidmi potkat. Sport.
0: Čeští fotbaloví reprezentanti se po přípravném utkání s Guatemalou přesunuli do Dallasu, kde budou mít základnu během nadcházejícího mistrovství světa. Národní tým o tom informoval na webu fotbalové asociace. Do šampionátu vstoupí tým trenéra Koubka příští týden ze čtvrtka na pátek v Mexiku. Hrát budou s Jižní Koreou.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude oblačno až polojasno. Během večera se od jihozápadu zatáhne a ojediněle se objeví přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na pražském okruhu na 6. kilometru směrem z letiště na D7 je po nehodě dvou nákladních aut neprůjezdný pravý jízdní pruh. Na D10 na kilometru 2,5 směrem na Turnov překáží nějaký předmět ve středním jízdním pruhu. A na D11 na 50. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané auto. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
8: Přeji vám krásný den, hezkou sobotu. Tak jsme začali první letní měsíc, pravda, konec toho minulého nás trošku spláchl, celou republiku nebo většinu republiky. Doufám, že jste to přečkali ve zdraví, bez velkých úhon. Dnes je tu sobota s datem 6. června a i když tedy nebe bylo tento týden uplakané, nás to v žádném případě nemůže odradit od dalších výletnických typů a plánů. A máme jich pro vás dost. Tentokrát vás vezmeme do největší volně přístupné jeskyně v Moravském krasu jménem Pekárna. Dovíte se mimo jiné i to, proč se jí tak vlastně říká. Potom vás provedeme obnovenou naučnou stezkou ve skalním městě Tisa v Ústeckém kraji a představíme i její nevšední průvodce. Navštívíme také Dinosauří muzeum v Čertorích na Olomoucku. Najdeme ho na soukromém pozemku nadšence, který na 3D tiskárně vytvořil repliky pravěkých fosílí a sestavil z nich kostry dávných tvorů. Dokonce bude řeč o jedné, kterou nikde jinde neuvidíte. A nakonec se zanoříme pod zem v bývalé obci Čistá na Sokolovsku v Karlovarském kraji. Prozkoumáme někdejší středověký cínový důl, který se zachoval v téměř původní podobě. Takové jsou naše plány. Ještě jednou jsme rádi, že nás posloucháte. Posloucháte Výlety.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Příroda Moravského krasu přímo láká k procházkám a výletům. Oblast je, jak známo, bohatá i na jeskyní útvary. Kromě klasických prohlídek jeskyní plných krápníků, můžete nedaleko Hostěnic na Brněnsku navštívit i největší volně přístupnou jeskyni v Moravském krasu. Stejně jako to udělal kolega Zdeněk Truhlář.
1: S geologem Antonínem Tůmou přicházíme k informační tabuli, kde se píše jeskyně, kde se ryly dějiny. Co si pod tímto máme představit?
2: Jeskyně, kde je nějaký výrobek od pradávných lidí, který musel být tedy vyrytý, nebyl namalovaný, takže byl vyrytý. A stojíme před jeskyní Pekárnou v jižní části Moravského krasu. Je to největší volně přístupná jeskyně, kde nebudete platit. Je od nejbližšího parkoviště v obci Hostěnice vzdálená asi 1,3 kilometru. No a je to jeskyně, kde lovci koní a sobů magdalenské kultury, to je asi před 12-13 tisíci lety, měli poměrně velké sídliště. Asi byla ta jeskyně, mohli bychom říct, nejhustěji osídlená v rámci celého Moravského krasu. A patrně díky tomu osídlení tady byli i lovci, kteří měli umělecké vlohy. Nezanechali nám kresby na jeskyních stěnách, jak jsme zvyklí třeba z pyrenejských jeskyní, ale zanechali dvě rytiny na žebrech koní. Je to rytina souboje bizonů a rytina pasoucích se koní. Jsou to opravdové unikáty, které opečovává dneska Moravské zemské muzeum v Brně. Když sem návštěvník přijde, tak myslím si, že získá takovou velmi pěknou představu, jak ten byt těch dávných lovců vypadal.
1: Jak o tom tak povídáte, mě by opravdu zajímalo, co je vše ještě v jeskyni k vidění, takže můžeme vejít do toho poměrně širokého portálu.
2: Velmi široký portál, relativně s nízkou výškou, takže skutečně připomíná chlebovou pec, byť tedy velikých rozměrů. Jsou tady vidět tvary krasovění vápenců, to znamená rozpouštění vápenců, a já bych z nich vyzdvihl právě stropní hrnce. To jsou takové stropní prohlubeniny. My teď tady k jedné přicházíme a v ní se nachází replika nějakého kozorožce. Je to ukázka z těch pyrenejských maleb. My nevíme, kdo to tady udělal, ale malbu jsme tady nechali. Je to, řekněme, takový rebusek, aby si návštěvník s baterkou nebo s mobilem tady tu kresbu sám našel. Ale znovu připomínám, je to replika. Ve skutečnosti tady se žádné malby nezachovaly.
1: Co byste jako ochranář přírody doporučil a nebo naopak nedoporučil návštěvníkům, pokud se sem vydají?
2: Tak nechtěli bychom a prosili bychom návštěvníky, aby nedělali v jeskyni, respektive v tom portálu ohně, protože oheň za prvé může způsobit požár, za druhé popeloviny a kouř z ohně uškodí všem živočichům v jeskyni. No a naopak návštěvníci, ať si vezmou baterku nebo stačí i mobil a ať si tady udělají soukromí speleologický průzkum. Myslím, že se to obzvláště dětem bude líbit.
0: Říká geolog Antonín Tůma, který k jeskyni Pekárně zavedl našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. Jeskyně je volně přístupná po celý rok a pokud byste chtěli už teď vidět, jak to v ní vypadá, tak nahlédněte do fotogalerie našeho pořadu na webových stránkách výlety.rozhlas.cz.

Minulá soutěžní otázka nás dovedla až k vodě, k přívozům, ostatně byla o nich řeč. A otázka zněla, který pražský přívoz je úplně nejstarší. Zdali za A přívoz Vyšehrad nebo za B přívoz Sedlec Zámky na severním okraji Prahy. Tak historie, ještě než odpovím, historie vyšehradského přívozu sahá až do roku 1222, to jsem napověděl, vlastnila jej a provozovala Vyšehradská kapitula. Dnes přívoz Vyšehrad spojuje pražskou náplavku na Rašínově nábřeží v Podskalí s hořejším nábřežím na Smíchově a ostrovem Císařská louka. No a za B, tedy přívoz Sedlec Zámky, je druhým nejstarším a dosud fungujícím přívozem na území Prahy. Historie a tradice sahá až do přelomu 12. a 13. století, konkrétně k založení nedalekého kláštera v Plasích. Dnes spojuje městské části Praha, Sedlec a Bohnice. Tak doufám, že to nebylo příliš složité, prostě to teď zjednoduším. Správnou odpovědí bylo Ačko, jde o přívoz Vyšehrad. Kdo vyhrál kros body tašku? Jsou to paní Blanka Milpeková Holašovice, paní Růžena Hovorková Borovany, pan Jiří Juránek Jihlava, pan Jiří Vlk Mikovice a paní Zdena Ledlová Lunchcrown. Gratulujeme. A protože jsme na začátku dalšího měsíce, už tedy června, tak vám dlužíme, no nedlužíme, protože my vlastně jsme nic nepropásli. Prostě teď vám řeknu, kdo vyhrál hlavní cenu. Výletnický batoh, tedy batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak je to pan Jan Macháček, Závišice. Gratulujeme dvakrát a důrazně. Tak pokud jste nevyhráli, budu mít pro vás novou soutěžní otázku. Hlavní cena zůstává, takže i v červnu budeme soutěžit o velkou cenu, kterou jsem před chvílí jmenoval. Bude tedy soutěžit, tak hodně štěstí.

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Teď se ve výletech vydáme na sever Čech do Ústeckého kraje a zamíříme do skalního města v Tise, kde se po 40 letech podařilo obnovit naučnou stezku. Hned na jejím začátku u vstupu do skal narazíte na šikovnou geoložku Matildu a jejího společníka krkavce Alberta. Na nevšední průvodce stezkou upozornila manažerka cestovního ruchu v Tise Kateřina Granátová, naši ústeckou kolegyni Evu Bucharovou.
2: Celou tou novou stezkou provázejí dva průvodce. To jsou ty naše dvě hlavní postavy.
3: Ano, jsou jimi geoložka z přelomu století, Matilda, a spolu s ní je to typický obyvatel Tiských stěn a je to krkavec Albert.
2: Pojďme je popsat, jak vypadají.
3: Matilda je geoložka z přelomu století, nosí sebou vždycky geologické kladívko a v ruce drží kámen se skamenělinou a můžeme na něm vidět mušly. Má černé, mohutné brýle, je to opravdu vědkyně a na svou dobu, na to, že tady běhala někdy před 100 nebo 120 lety, má i sukně a tu má zkrácenou, takže byla na svou dobu velmi odvážná. Ty sochy jsou kortenové. Korten je speciální plech, který vlastně začne oxidovat. Není nějak ošetřený, takže vlastně oxiduje a ty sochy jsou rezavé. Krkavec je tady potom, sedí na větvi na úvodním panelu a je v životní velikosti, takže zhruba tak. Takový velký krkavec je i ve skutečnosti.
2: A z tohoto materiálu jsou právě i další, budu tomu říkat, sochy.
3: Ano, máme u zastavení fauny další sochy, najdete zde sochu jelena, prasete divokého, bachyně se selátky a pokud budou návštěvníci pozorně hledat, najdou v dutině také poštolku a na stromě plcha.
2: Vy jste ty panely i takové jakoby dlaždice, protože jsou informace i na zemi, popsali zajímavostmi. Vy jste zvolili takový, já bych řekla, vědecko-dětský jazyk.
3: Snažili jsme se tu naučnou stezku opravdu udělat pro širokou veřejnost, tak aby si z ní část poznání odnesl úplně každý. Takže můžete jít na některých panelech do velké hloubky, najdete zde i odborné, i latinské výrazy a opravdu i velmi odborně psané informace, ale tu stezku jsme právě odlehčili i komiksy a snažili jsme se, aby ten jazyk byl opravdu hravý a aby to lidi bavilo.
2: Vy jste to udělali takové i plastické místy.
3: Máme zde například krásné dřevo z řezby od pana Lemona, mistra řezbáře, který nám udělal krásné řezby z kamenělin a mušlí, které tady v Tiských stěnách jsou k nalezení a nebo je můžou i návštěvníci, pokud budou pozorní, spatřit na skalách. A máme i vlastně na zastavení fauny otisky stop zvířat, které se zde taky nachází.
1: Popisuje obnovenou naučnou stezku ve skalním městě v Tise Kateřina Granátová, která ji provedla naši ústeckou redaktorku Evu Bucharovou.

0: začátku byl velký zájem o dinosaury a touha mít doma repliky jejich fosílií. A tak si Lukáš Vymětal z Čertorýjí na Olomoucku pořídil pořádnou 3D tiskárnu. Nakonec otevřel na svém pozemku pozoruhodné dinosauří muzeum, kterému vévodí 12 metrů dlouhá kostra Tyrannosaura Rexe, jediná replika svého druhu v České republice. Obklopují ji samozřejmě další pravěcí obyvatelé země a my se za nimi vydáme spolu s naší olomouckou kolegyní Ditou Vojnarovou.
1: Prvotní záměr byl určitě vytisknout si nějakou fosílii pro sebe. Objevil jsem, že jsou prostě na internetu volně ke stažení, a tak jsem si pořídil 3D tiskárnu s tímhle záměrem.
2: Já bych čekala nějakou třeba 10 cm velikou a já teď stojím před 12 metrů dlouhým Tyrannosaurem Rex.
1: To až časem jsem se dopracoval k tomu, že jsem objevil tuhle konkrétní dvojici,

0: Megalodona a část Limce z Triceratopse. A tady v těch posledních vitrinách jsou marocké fosílie lebka Mosasaura, nebo spíš její části, a třeba žebro ze Spinosaura, jeho zub, tráp.
1: Oči mě jdou nahoru, protože my stojíme pod krkem.
0: Ano, to je krk Diplodoka, což byl sauropod, takový ten dlouhokrký dinosaurus. Ten se tu úplně celý nevešel, a je tady aspoň zmenšený.
1: Má tady přední nohy.
0: Ale jenom teda ten krk je nějakých 7 metrů dlouhý, takže to byl obrovský tvor.
1: Hlavou dosahuje k tvorovi, kterého dobře známe z filmu Cesta do pravěku.
0: Stegosaurus.
1: Vedle něj ten 12-metrový tyrannosaurus, to mě řekněte, jak dlouho to trvá, než se dá dohromady.
0: Ten samotný tisk trval asi nějakých 5000 hodin, ale spousty, pomalu stovek hodin trvalo i předchystání toho tisku, jakože bylo potřeba celou tu kostru rozřezat, nějakým způsobem si nachystat pro tu svou vlastně 3D tiskárnu, vytvořit tam podpěry a tak dál. A pak další stovky a stovky hodin to zkompletování, spájení těch kostí dohromady a pak samotná stavba té kostry.
1: Dívám se nahoru, jestli tady je ještě někdo s křídly.
0: Tady je model Pteranodona, což byl takový štěr poměrně velký, měl až 6 až 7 metrů rozpětí křídel.
1: Nemáte tady nádrž s vodou, nicméně i ve vašem muzeu se můžeme potkat se zástupci, kteří v té vodě žili.
0: Ano, máme tady jednoho zástupce pravěkých mořských plazů, takových těch lochnesek. Jmenuje se Cryptoclidus, téměř 4-metrový, který se pohyboval i v místech, kde dnes je Evropa.
1: Pro návštěvníky, kteří přicházejí, jsou tady informační cedule. Tady jsem zrovna u exempláře obřího teropoda.
0: Je tu z něj tady jenom lebka. Vedle vidíte třeba Edmontosaura, nebo Nanotyrana, Dimetrodona, nebo je tu lev jeskyní, který žil i na našem území. Tamhle je třeba ruka z Iguanodona, Allosaurus a tak dál.
2: Vyjmenovává tvůrce dinosauřího muzea v Čertorých na Olomoucku Lukáš Vymětal, který skutečně úžasnou expozicí, která návštěvníky vrací o miliony let zpátky, provedl naši kolegyni Ditu Vojnarovou. Výlety. Tak jsme se před chvílí prošli mezi kostrami dinosaurů v Čertorích. Pro návštěvníky, zejména ty nejmenší, jsou ale určitě lákavější expozice, kde jsou modely pravěkých zvířat v životní velikosti, zejména když se pohybují. Tedy jsou jaksi kompletní, nikoliv pouze jejich kostra. Kombinují rodinnou zábavu a poznávání historie naší planety. A tak se ptám, kde u nás najdete největší dinopark? Jednoznačnou nápovědou bude, že zejména dospělí tady obdivují obrovskou sopku, která pravidelně upouští páru. Tento dinopark je za A v Ostravě nebo za B v Plzni? Ano, opět odpovězte textovou zprávou, opět připomínám její znění. Výlety, mezera A nebo B, mezera, tedy druhá mezera, pak vaše jméno, příjmení a doplníte adresu, včetně poštovního směrovacího čísla. Do nedělní půlnoci odpovězte na telefon 90 011 04, respektive právě sem pošlete onu textovku. Stát vás to bude 4 koruny, službu poskytuje ATS Praha. No, myslím, že už jsem zdůrazňoval, o jakou hlavní cenu v červnu hrajeme, prostě je to výlet batoh s reflexními prvky s řadou dalších dárků, které najdete uvnitř. Tak prosím upozornění, odpovězte pokud možno dnes, protože zítra nás čeká další pořad, jedeme za vámi, tentokrát do Telče, tak zítra klasické výlety neuslyšíte. Možná byste tu otázku mohli mezi tím zapomenout, ale je tu nápověda, všechno opět najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz.

0: Důl Jeroným u bývalé obce Čistá na Sokolovsku patří k nejcennějším hornickým památkám v Karlovarském kraji. Unikátní středověký cínový důl je národní kulturní památkou. Díky své mimořádné zachovalosti nabízí pohled do práce horníků v 16. století. Naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou důlem provedl ředitel muzea Sokolov Michael Rund.
1: My vždycky říkáme, když vstupujeme do dolu, tak říkáme vzhůru do dolu. Takže vzhůru do dolu a rozsvítíme si světla.
2: Tak za železnou mříží.
1: Pozor, si dávejte na hlavu, ale máme helmy, takže není problém, když se boukneme do hlavy. A taky koukejte pod sebe, protože místy je to takové docela členité. Tak a jdeme do té první boční komory. Tady právě vidíme to, co se tady těžilo, a to je vlastně tady ty černý lesklý kamínky, to je ten kasiterit, který se potom samozřejmě musel dostat na povrch, tam se to rozemlelo, rozstavilo a vznikl z toho ten cín, který třeba se používá jako součást bronzu, takže máte měď a cín je součást bronzu, vyrábí se z toho děla, takže z toho vyplývá, že ten cín je takový strategický materiál.
2: Ta část prohlídky, kterou jdeme teď my dva, tak je vhodná i pro děti.
1: Ano, ano. Je to pro děti od 5 let a potom ta adrenalová trasa, protože tam leze třeba i po žebřících, tak to je až od 12 let.
2: A my se teď díváme na vodní plochu.
1: My se teď díváme na takové malé jezírko, protože horníci se snažili dostat co nejvíc toho kasiteritu a vznikaly takové jeskyňky, nebo my tomu říkáme komory. A v některých těch komorách tak jsou ty dobývky zatopené a vznikají tam jezírka. No a tady jsme v místě, kterýmu říkáme kaple. Je tady vidět několik zajímavých věcí a právě ta kaple je tady proto, že tady máme svatou Barborku.
2: Ano, vidím sucho svaté Barborky.
1: Vidíme právě takzvaně zaraženou chodbu a v té horní části té chodby vidíme, jakým způsobem ti horníci staří postupně odlamovali tu žulu a právě je tam vidět i ten postup, že byl kolem těch 2 až 3 cm na tu jednu směnu. Zase opatrně, klidně se nebojte i přichytit třeba jednou rukou stěny. Tady právě jdou vidět ty průzkumné chodbičky.
2: Průzkumných chodbiček je tu několik.
1: Ano, je to víceméně vždycky říkáme trošku nějakou nadsázkou, že ten Jeroným tak je provrtený jako ementál, takže vy si to musíte představit tak, že skutečně tady je více výškových úrovní a je ta skála prostě tady na tom povrchu, to není patrný, ale je to tady jakoby hodně, hodně provrtený. No a tady právě je první místo, kde jdou vidět krásně ty stopy ruční práce. A tady to všechno jsme neudělali my, ale ti staří horníci. A je to všechno pozůstatek právě té ruční práce těmi dvěma kladívky, tím želízkem a mlátkem.
0: Ukazuje ředitel Sokolovského muzea Michael Rund, který unikátním cínovým dolem Jeroným u bývalé obce Čistá provedl naši karlovarskou kolegyni Janu Strejčkovou.

a protože nás zítra neuslyšíte, jak už jsem říkal, rozhlas opět jde za vámi, vy uslyšíte záznam pořadu, záznam setkání našich rozhlasových kolegů s vámi posluchači, tak připomínám soutěžní otázku a připomínám, neváhejte a textovou zprávu raději hned odešlete. My se tentokrát ptáme, kde u nás najdeme největší dinopark. Možná nápověda, zejména dospělí tady obdivují obrovskou sopku, která pravidelně upouští páru, mají tady desítky modelů zvířat, mnohé se pohybují a je to opravdu veliký zážitek. Tento dinopark je za A v Ostravě anebo za B v Plzni. Tak to už je na vás, hrajeme o LED svítilnu pro 5 posluchačů. Myslím, že v tom prvním zadání soutěžní otázky jsem tohle ani nezmínil. Všechno ostatně najdete na našem webu jako vždy výlety.rozhlas.cz. Jsou tam reportáže, fotografie, interaktivní plánovací mapa. I to, že hrajeme o výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Pokud se chystáte na nějaký výlet, tak si ho pěkně užijte. Hezký den vám přeji za tým výletu, Pavel Kudrna.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Potíže s otěhotněním má v Česku 15 až 20% párů. Dnes na to upozorňuje Národní den neplodnosti. Vysoké teploty i následné deště v Praze podle hygieniků zhoršily kvalitu vody v přírodních koupalištích. V noci se přehánky přesunou k východu a zítra bude až 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Potíže s otěhotněním má v Česku podle odhadů gynekologů 15 až 20% párů. Dnes na to upozorňuje Národní den neplodnosti. Hlavní příčina ale není vždy na straně ženy. Problémy s plodností se týkají mužů i žen stejně často. U mužů je to třeba kvůli klesajícímu množství spermií. Co za to může, vysvětluje urolog z pražské fakultní nemocnice Motol Michal Nekula.
2: Dneska řada z nás má sedavé zaměstnání, to samotné prostě vede k nadměrnému zahřívání toho zemního genitálu a tím pádem ty spermie nebo ty varlata nemají to ideální prostředí. Zároveň se na tom podílí určitě i stres, obezita, kouření, alkohol.
0: Hygienici zaznamenali zhoršenou kvalitu vody v pražských přírodních koupalištích. V biotopu Lhotka v Praze 4 podle nich voda není vhodná ke koupání. Dětem, těhotným ženám nebo jinak citlivým lidem nedoporučují koupání ani ve Vltavě u Branické pláže nebo na přehradě v Hostivaři. Pokračuje mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
3: I s ohledem na to, jak často se mění počasí, doporučujeme po každém koupání v přírodní vodě důkladně se osprchovat čistou pitnou vodou. Situaci na pražských koupalištích budeme i nadále sledovat a výsledky pravidelně aktualizovat na našich webových stránkách.
0: Dělníci dnes opravují poškozenou kanalizaci v Dukelské ulici v Mladé Boleslavi. Musí vyměnit asi 50 metrů dlouhé potrubí. Ukřížení ulice s ulicí Štefánikovou můžou řidiči projíždět pouze jedním jízdním pruhem.
4: Provoz na křižovatce obou ulic řídí semafory. Práce za více než 100 000 korun by měly podle plánu vodohospodářů skončit v úterý 9. června. Na omezení upozorňují dopravní značky. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Francie si připomíná vylodění spojenců v Normandii před 82 lety. Konají se koncerty, piety i přehlídky historických vozů. Do francouzské Normandie dorazila taky řada amerických veteránů. Invaze britských a amerických vojáků 6. června 1944 byla jednou z nejdůležitějších událostí druhé světové války. Jen první den se do ní zapojilo na 160 000 mužů.
1: Počasí.
0: Večer se ojediněle objeví přehánky nebo bouřky, teploty budou kolem 21 až 25 stupňů, v noci budou srážky kránu ustávat, teploty klesnou na 14 až 11 stupňů, v neděli bude pak polojasno až oblačno, jen ojediněle s přehánkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty budou mezi 22 a 25 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu u 6. kilometru ve směru na Ruzini a D7 se srazily dvě dodávky. Pravý pruh je neprůjezdný a na místo jedou záchranáři. Na D1 u Mirošovic ve směru na Prahu je kvůli údržbě mostu zavřený levý pruh. Omezení má skončit kolem 14:30. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už středočeské odpoledne s Petrem Zajíčkem.
1: Středočeské odpoledne.
5: A já vám přeji stále krásnou sobotu. Ve středočeském odpoledni se za chvilku například v Region Expressu dozvíte o návratu vlaků do Bochova na Karlovarsku. A také se vypravíme do Bakova nad Jizerou, kde se dnes sjeli veteráni. A za pár okamžiků se nám do vysílání přihlásí také naše reportérka, ta zase sleduje Den armády v Sedlčanech na Příbramsku. No a kdo nám zaspívá? Tak třeba Valdemar Matuška, bude tady Olga Lounová a právě teď Karel Černoch. Hezké odpoledne.

0: Especially for you. Kylie Minogue a Jason Donovan, vzpomínka na osmdesátky. V Sedlčanech na Příbramsku se dnes ve sportovním areálu na Mrzkošovně koná armádní den. Součástí akce je i vzpomínka na místního rodáka Jiřího Macháčka, který byl pilotem britského královského letectva. No a na místě máme i naši reportérku Věru Hájkovou. Pěkné odpoledne.
1: Já přeji hezké odpoledne. Musím na úvod říct, že skutečně na co se dívat a vyplatí se i zvednout hlavu k oblakům. Na začátek akce tady totiž přiletěla replika legendárního letounu Messerschmitt Bf 109. Pro zajímavost, tento stroj dokáže letět až 200 km v hodině. Nad námi si ten průlet ale vychutnal spíš tou pomalejší rychlostí. V 17 hodin má tady přilétnout i historický klenot Aero C-104, jehož konstrukce pochází z 30. let minulého století. A v průběhu akce má dorazit ještě i další letecké překvapení. No a pokud půjdeme sem na zem, tak je tady soudobá i historická vojenská technika. Návštěvníci se mohou prohlédnout mimo jiné taky model stíhacího válečného letounu Spitfire. Je v poměru 1:1 a můžete se do něj i posadit. Já jsem to tedy udělala, za mě to byl velmi silný zážitek, taky tedy po tom, co jsem se měla trošku problém dostat z té malé a úzké kabiny.
0: Věrko, jak už jsem řekl, akce je tedy poctou pilotovi RAF Jiřímu Macháčkovi. Jak ho město připomíná?
1: No tak tady ve sportovním areálu v Luční ulici bude odhalena dřevěná lavička ve tvaru letadla. Zatím je pod plachtou, ale už teď je vidět, že to bude skutečně monumentální, obrovské dílo. V 16 hodin taky u té lavičky vysadí pamětní lípu Jiřího Macháčka a v 15 hodin mu odhalí pamětní desku na jeho rodném domě v ulici 28. října. Město taky nechalo vydat takovou malou publikaci, která je odkazem na deník Jiřího Macháčka, který byl taky vydán knižně s názvem Nepohřbený muž.
0: A dorazili i příbuzní Jiřího Macháčka?
1: No tak očekáváme tady synovce Jiřího Macháčka, má dorazit i se svým synem. Já bych zatím asi sama tedy připomněla Jiřího Macháčka. Byl to československý stíhací pilot a příslušník britského královského letectva RAF během druhé světové války. Po okupaci Československa odešel do zahraničí, kde pokračoval v boji proti nacistickému Německu. Sloužil u 145. stíhací perutě RAF, která operovala především ve Středomoří a severní Africe. Patřil sice mezi méně známé československé letce v RAF, přesto se aktivně účastnil bojových operací a zahynul 8. července v roce 1941 ve věku pouhých 26 let při operačním letu nad okupovanou Francií.
0: Ze dne armády v Sedlčanech na Příbramsku se nám do středočeského odpoledne přihlásila naše reportérka Věra Hájková. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy.

svět. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: už jsme byli v této hodině živě v Sedlčanech na Příbramsku, no a pokračujeme dál, protože dnešní den se ve středních Čechách opravdu děje hodně věcí, je tady hodně akcí, tak třeba vůní benzínu a burácení motorů dnes ožil volnočasový areál Bakov nad jezerou na Mladoboleslavsku. Už brzo ráno se tam totiž sešli majitelé vozů, aby se společně vydali na veteránský okruh. A na místě je naše reportérka Elena Chomátová. Elen, hezké odpoledne přeji.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak to tedy ve volnočasovém areálu v Bakově nad jezerou vypadá?
1: Tak já jsem momentálně v autě ve veteránu, jedu veteránský okruh s panem řidičem Bořivojem Motlem, jeho vnukem Vojtěchem Obrázkem a zaťákem Petrem Obrázkem. Takže bych vám i ráda řekla,
0: ano.
1: Jakým veteránem jedeme. Povíte nám to, pane Bořivoji?
2: Ano, jedem Fordem Mercurem z roku 1946.
1: Super, a zatroubíte posluchačům?
2: No, moc to netroubí, ale zkusím to.
1: Zkuste to. Tak snad to posluchači slyšeli.
2: Jak parní.
0: Já se tady zeptám, jak dlouhý je veteránský okruh a kam se stroje vydali.
1: Tak celková délka trasy má 114 km. Řidiči vozidel měli možnost projet se po silnicích v okolí Branžeže, Sobotky a Hrubé Skály. Na trase na řidiče čekaly jednoduché úkoly. Vypsané jsou i kategorie pro vozidla do roku výroby 1940. Pro ně byla připravená trasa do 60 km.
0: A probíhá dnes v Bakově i nějaký doprovodný program?
1: Ano, návštěvníci se mohou účastnit odpoledne s veterány. Program je přizpůsoben tedy hlavně rodinám s dětmi. Pro děti jsou připraveny různé úkoly s historickými auty. Těšit se návštěvníci mohou také na vystoupení, a to vystoupení na děti z mateřské školy Bakov nad jezerou, tanečního klubu Impuls a na mini poměnky z Kosmonos. Připraveny jsou i aktivity centra Zuzka z Mladé Boleslavy a HZS Středočeského kraje. A nechybí tu ani stánek Českého rozhlasu Střední Čechy, takže nás můžete přijít navštívit.
0: Z volnočasového areálu v Bakově nad jezerou u Mladé Boleslavy se nám tady do odpoledního vysílání přihlásila naše reportérka Elena Chomátová. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: Region Express.
1: Do Bochova na Karlovarsku se po 30 letech vrací pravidelná osobní železniční doprava. První turistický vlak tam byl dnes ráno o 8:30 z Rakovníka. Podrobnosti k tomu zjišťoval náš reportér Krištof Jiřík. Krištofe, dobrý den. Proč je návrat vlaku do Bochova tak výjimečný?
2: Dobrý den. Osobní vlaky tam přestaly jezdit v roce 1996 a od té doby trať sloužila jen nákladní dopravě. Teď se díky spolupráci organizátorů podařilo obnovit aspoň víkendové turistické spoje, které budou jezdit až do konce září. Bochov se navíc stane vůbec nejvýš položenou železniční stanicí v systému pražské integrované dopravy. Vlak sem vyveze turisty do oblasti Doupovských hor, odkud mohou pokračovat třeba na hrad Hartenštejn, do poutního místa Skoky, na v Chyši nebo dál směrem ke Karlovým Varům.
1: A jak často bude vlak o víkendech a svátcích do Bochova jezdit?
2: Celkem se bude jednat o 3 páry vlaků. První vyrazí ráno z Rakovníka v 8:31 jako spěšný vlak Hartenštejn v rámci linky S57. Přes Blatno u Jesenice, Lubenec, Chyši a Protivec dorazí do Bochova v 10:22 a bude tak ideální pro turisty pěší i ty s bicyklem. Následně vlak kolem poledne zajede z Bochova do Chyše a zpátky. V Chyši naváže už jako linka S59 na spoje linky S57. Díky tomu opět zajistí spojení od Rakovníka. A podobně se otočí ještě odpoledne z Bochova do Protivce s návazností na Rakovník a zpátky, aby se v 17:06 naposledy vydal z Bochova, tentokrát přímo už do Rakovníka. A na spojích bude nasazená nízkopodlažní regionová s místy pro přepravu kol.
1: O návratu osobních vlaků na trati Rakovník-Bochov, ke kterému došlo po 30 letech právě dnes, jsme mluvili s naším reportérem Krištofem Jiříkem. Děkujeme za informace a hezkou sobotu.
2: Rádo se stalo, naslyšenou.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Příbrami a Dobříši na 100,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žije

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
3: Dnes večer v České televizi. ČT1. Milostné taktiky ve zvířecí říši. Krásný tvor s mnoha indiánskými názvy. A další zábavné zázraky přírody. ČT2. Před agresí nesklonil hlavu. Gary Oldman jako Winston Churchill v Oscarovém filmu Nejtemnější hodina. A ČT Art uvede finále Evropské soutěže mladých hudebníků s českou zástupkyní klavíristkou Norou Lubadovou. Eurovizní soutěž mladých hudebníků 2026. Sobotní večer s Českou televizí.

0: je 15 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Ještě dnes policisté na českých silnicích kontrolují jednostopé dopravní prostředky. Vlaky mezi Radotínem a Dobřichovicemi nabírají zpoždění až 35 minut. V noci místy zaprší a teploty klesnou na 14 až 11 stupňů, v neděli bude až 25. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Ještě dnes budou policisté po celém Česku kontrolovat motorkáře, cyklisty a jezdce na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Přidali se tak k celoevropské akci Two Wheelers, která v Česku začala v úterý. Hlídky do pátečního poledne zaznamenaly skoro 600 přestupků. Akce ale podle policie nemá jen upozorňovat na chyby jezdců, říká její mluvčí Violeta Siřišťová.
2: Cílem akce bylo nejen dohlížet na dodržování pravidel, ale hlavně připomenout, že právě tito účastníci patří na silnicích mezi ty nejohroženější. Stačí chvilka nepozornosti nebo špatný odhad a následky mohou být velmi vážné.
0: Kompletní výsledky akce policie představí v pondělí. Provoz vlaků mezi Prahou, Radotínem a Dobřichovicemi omezuje porucha zabezpečovacího zařízení. Týká se linek S7, R16 a R26. Vlaky můžou nabírat zpoždění od 5 do 35 minut. Omezení platí od 2 hodin odpoledne a potrvá do odvolání. Začala rekonstrukce 3 dětských hřišť v pražském Radotíně u náměstí Osvoboditelů. Dělníci nyní opravují areál v ulici Na Betonce. Výmění herní prvky, dopadové plochy a oplocení. Městská část zaplatí za práce podle místostarosty Miroslava Knotka z ODS přibližně 2,5 milionu korun.
3: Jednotlivé etapy jsou naplánovány tak, aby nebyla hřiště mimo provoz současně a děti mohly i během rekonstrukce využívat zbývající herní plochy. Dokončení prací předpokládáme během července.
0: Matriky v Česku dnes mají napilno. O svatby s datem 6.6.2026 byl mezi snoubenci mimořádný zájem. V některých středočeských městech museli zájemce i odmítat. Například v Kutné Hoře si své ano dnes řekne 11 párů. Až čtyřnásobně více obřadů, než obvykle hlásí třeba i Votice nebo Poděbrady. A taky Sedlčany, jak potvrzuje nezávislý starosta města Ivan Janeček.
4: Za normálních okolností míváme tak 2 svatby v sobotu, ale na tento den 6.6. roku 2026 jsme měli nahlášeno celkem 7 svadeb. Takže budou vlastně 2 skupiny, aby jsme to všechno stačili oddat.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo až oblačno, místy se objeví přehánky, výjimečně i bouřky, kránu budou srážky od západu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty klesnou na 14 až 11 stupňů, vát bude slabý, proměnlivý nebo jihozápadní vítr. V neděli bude polojasno až oblačno, ve východní polovině kraje se ojedinělé objeví přehánky nebo bouřky, k večeru budou srážky ustávat a obloha se bude vyjasňovat. Teploty budou od 22 do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu u 6. kilometru ve směru na Ruzini a D7 se srazily 2 dodávky, pravý pruh je neprůjezdný. Na D10 ve směru na Turnov je mezi 53. a 57. kilometrem kvůli opravě vozovky zavřený pravý pruh. Omezení má trvat do 4. hodiny. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už opět Petr Zajíček a Středočeské odpoledne.
1: Středočeské odpoledne.
5: V dalších minutách našeho vysílání nabídneme třeba rubriku Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Riegrovy sady v Praze se dnes proměnily v jednu velkou koncertní scénu. Symfonický orchestr Českého rozhlasu tam totiž slaví 100 let od svého vzniku. No a připravil i bohatý hudební program pro veřejnost. Na místě naše reportérka, ta se nám kolem 15:30 přihlásí do vysílání. A už za pár okamžiků nám meteoroložka Táňa Míková prozradí, jaké nás dál čeká počasí. No a kdo nám bude tentokrát zpříjemňovat další minuty dnešního odpoledne, tak budou tady například Marika Gombitová, Jitka Zelenková a teď skupina Buty.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Dospívala nám Jitka Zelenková přesně ve 15:45 a to je čas, kdy se pravidelně spojujeme s meteorology. Dneska má službu Táňa Míková, tak zdravím, hezké sobotní odpoledne.
2: Krásné, musím říct, docela podmračené v téhle chvíli už odpoledne, protože těch mraků nám přibylo.
1: No a jak to vypadá s teplotami?
2: Tak teploty ty nejsou nějak závratné, nicméně přes 20 se dostaly téměř všude ve středních Čechách. Snad jenom na kopcích někde na jihu mají teplotu těsně do 19. Jinak ale třeba v centru Prahy nebo v Neratovicích, případně ve Staré Boleslavi, tam už je 24 a teplota ještě pořád trošku stoupá.
1: Jaká bude tedy noc na zítřek a neděle?
2: Tak počítáme s tím, že v noci bude ze začátku oblačno, pak polojasno. Postupně může trochu přibývat oblačnosti k ránu a dokonce se místy můžou vyskytnout i přehánky. Počítáme s tím, že bouřky budou spíš ojedinělé. No a pokud jde o ranní teploty, ty by měly být mezi 14 a 9 stupni Celsia.
1: A neděle tady bude podobná jako dnešek?
2: Tak do určité míry ano, ráno ještě těch mraků může být víc, ale budou se během dne rozpouštět, převládne oblačno, polojasno. Pokud někdo míří na hory na sever, tam se může vyskytnout přehánka nebo bouřka. U nás ve středních Čechách to moc pravděpodobné není. No a maximální teploty ty budeme mít nejčastěji mezi 21 a 25 stupni Celsia.
1: A pojďme ještě nahlédnout do dalšího červnového týdne.
2: No, tak je tam vidět ještě slunečné pondělí, to by se teploty měly šplhat dokonce k 27 stupňům Celsia. Ale úterý a středa budou dny, kdy se obloha hodně potáhne oblačností, bude taky často pršet a ty teploty už se budou držet spíš do 22 nebo potom jenom 20 stupňů Celsia. Ve druhé polovině týdne by se mělo zase začít znovu pomaloučku oteplovat a taky rozjasňovat, ale přehánku nebo bouřku nemůžeme vyloučit ani tam.
1: Tolik tedy aktuálního počasí, Táňa Míková, děkujeme za informace a příjemný zbytek soboty.
2: Všechny zdravím, pěkný den.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Kapačka jako exotický koktejl a smích jako lék. 21-letá Betty sdílí svůj příběh na Instagramu.
2: Sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým. Pomohli mi se zase doslova se zvednout a bojovat.
1: O rakovině vaječníků s panem profesorem Davidem Cibulou a o moderní léčbě v onkogynekologii.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Tak to byl ve Středočeském odpoledni návrat zhruba 30 let zpátky do 90. z Crash Test Dummies. Od jazzu přes dechovku až po Smetanovu Vltavu. Riegerovy sady v Praze dnes patří oslavám z tého výročí Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Program pro děti i dospělé potom večer zakončí velkolepý koncert symfoniků pod širým nebem. Více už nám prozradí redaktorka Tereza Cedidlová, která je přímo v parku. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak Terezo, jaká je teď v Riegerových sadech atmosféra a kolik lidí přišlo?
1: Kolem mě jsou desítky dětí i dospělých, někteří z nich sedí na lavičkách nebo na trávě, jiní mají s výhledem na Hradčany rozbalené piknikové deky. Je tady i spousta stánků s občerstvením, takže je tu taková pohodová rodinná atmosféra. V tuto chvíli je na pódiu, které je postavené ve spodní části Riegerových sadů nad ulicí Italská, program pro děti s názvem Vlnohraní. Děti si při něm zkouší třeba tleskat do rytmu, odpovídají na zábavné otázky moderátorů nebo se učí rozpoznávat jednotlivé nástroje. Už za chvíli ale Vlnohraní vystřídá dechovka Luďa Banda nebo kapela Clarinet Factory. Ten výběr dnešních účinkujících není náhodný. Ve všech těch hudebních uskupeních totiž vystupují členové právě Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který je tím dnešním oslavencem. No a zajímavé proto bude třeba i vystoupení jazzového kvintetu, který vede ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek.
0: Já už jsem říkal na začátku, že hlavní částí programu bude od 8 hodin večer koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Co na něm zazní?
1: Zhruba 80 rozhlasových symfoniků zahraje samé velké hity klasické hudby. Chybět tak nebude už ta zmíněná Smetanova Vltava nebo Dvořákovo Largo z Novosvětské. No a zásadní koncert bude nejen tím, že jakýmsi začátkem těch oslav z tého výročí rozhlasových symfoniků, ale také tím, že to bude naposledy, kdy orchestr před pražským publikem vystoupí pod taktovkou šéfdirigenta Petra Popelky, který tak ukončí své čtyřleté působení v této funkci. Kromě něj se za dirigentský pult v průběhu koncertu postaví i Robert Jindra. Ten mi teď před chvílí říkal, že se na tu dnešní akci velmi těší, protože hrát pod širým nebem je vždy pro hudebníky velký zážitek. Navíc každý ten koncert je jiný, ať už kvůli počasí nebo divákům, kteří přijdou. A ještě přidám, že pokud byste se nestihli přijít podívat přímo do Riegerových sadů, tak si můžete celý ten dnešní koncert od 20 hodin poslechnout na Českém rozhlase Vltava nebo taky na YouTube kanále Českého rozhlasu.
0: Z Riegerových sadů v Praze se nám do Středočeského odpoledne přihlásila naše reportérka Tereza Cedidlová. Děkujeme za informace a hezký den.
1: Díky, naslyšenou.
2: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Věděli byste, kdy a kde se začalo s pozorováním počasí? Historii meteorologie bude patřit dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Josef Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Příbrami a Dobříši na 100,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Wind, tak to byl Sir Elton John ve středočeském odpoledni. Přiblížila se nám 16. hodina, tak hned nabídnu, co bude obsahem další hodiny našeho vysílání po zprávách. Tak když se řekne sešlost, tak asi tušíte, o kom bude řeč s Patrikem Rozehnalem po 16. hodině. A budeme vzpomínat na Luďka Nekudu, legendárního Luďka Nekudu. Dozvíte se, kde začínal, jak se dostal do rozhlasu a televize, nebo kde se seznámil se svým kamarádem, s hercem Jiřím Cízlerem. To vše okoření samozřejmě i písničky a ukázky z jeho pořadu. Takže si nenechte ujít po 16. hodině. Hvězdné návraty.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Pozvání na kávu tentokrát přijal klarinetista Marek Švejkar. Povídat bude o svých studiích v Paříži, o spolupráci s předními světovými hudebními tělesy i o tom, jak se dostal k roli módního ambasadora.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Armáda od ledna nabrala 1400 vojáků, cílem na celý rok je 2250 i se zálohami. V Praze pokračuje populárně nauční veletrh vědy. Noc přinese místy déšť a 14 až 11 stupňů. V neděli bude většinou polojasno a až 25. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Česká armáda od ledna do května nabrala asi 1400 nových vojáků. Celoročním cílem je přes 2200 i se členy aktivních záloh. Na dnech pozemních sil Blahno v Brdech to řekl ministr obrany Jaromír Zuna z SPD a vedení armády. Podle nich potřebuje Česko kvůli aktuálnímu dění ve světě počet vojáků dál zvyšovat. V současnosti má armáda 25 000 profesionálů a přes 5 000 příslušníků záloh. Výstaviště v Praze Letňanech patří až do dnešní 18. hodiny veletrhu vědy. Největší populárně naučná akce v Česku nabízí přes 100 interaktivních expozic od různých ústavů Akademie věd nebo univerzit. Vstup je zdarma, víc říká za organizátory Marek Todorov.
2: Všichni ti naši vystavovatelé se snaží své stanoviště nastavit tak, aby byly co možná nejinteraktivnější, přinést vědu mezi širokou veřejnost. Vytáhnout ji ven z těch laboratoří, vytáhnout ji ven z terénu a také vyslat sem své věce, aby se mohli s lidmi potkat.
0: Dnes můžete v Praze navštívit sídlo českých premiérů, Kramářovu vilu. Od 10 hodin dopoledne začnou komentované prohlídky běžně nepřístupných míst. Prohlídky budou začínat přibližně každých 15 až 20 minut a trvat budou okolo 3/4 hodiny, říká Marina Jelínková z úřadu vlády. Kutnohorská radnice daruje 5 starších jízdních kol domů dětí a mládeže. Od roku 2022 jsou bicykly ve ztrátách a nálezech na městském úřadu, kde si je mohli majitelé vyzvednout. Po 3 letech ale připadly městu. Vedení domova kola využije při dopravní výuce nebo na náhradní díly.
1: Počasí.
0: V noci místy zaprší, kránu budou srážky ustávat, teploty klesnou na 14 až 11 stupňů. V neděli bude polojasno až oblačno, jen ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 u exitu 10 ve směru na Ostravu jede pomalu vozidlo údržby. Silničáři sekají trávu a pravý jízdní pruh je uzavřený. Omezení má trvat zhruba do 5 hodin. Na Pražském okruhu je mezi 13. a 12. kilometrem ve směru k D1 provoz zúžený do jednoho pruhu. V Lochkovském tunelu auta projíždějí jednou tunelovou troubou v režimu 1+1. Omezení trvá do nedělního poledne. No a na dálnici D8 ve směru na Prahu je mezi 26. a 18. kilometrem průjezdný jen odstavný pruh. Kvůli pracím na silnici se tam tvoří pomalu jedoucí kolona. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už vaše oblíbené hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
3: Humor, kterému se už léta věnujeme, může stavět na neštěstí druhých, jindy na situaci, pak zase na zkušenostech komika. Může být i vydřený, všímat si obyčejných věcí, nebo si hrát s rodným jazykem. A právě takový humor vám dnes představím a dopřeju. Nachystány už teď jsou televizní i rozhlasové ukázky, a to s jedním komikem. Společně s vámi se na něj těší Patrik Rozehnal. Ten komik, který si dnes vezme legraci na starost, se narodil 10. září roku 1942 v Ostravě a o 40 let později už uváděl v televizi svůj vlastní pořad. Jmenoval se Luděk Nekuda. A protože to byl stejně jako já i rozhlasový moderátor, tak co bych to uváděl já? Ať si ten dnešní pořad odstartuje sám. A k té moderátorské práci se zase po čase takhle vrátí.
4: Dobrý večer, dobrý večer. O čase se říká, že letí, běží, pádí, říká se, že čas utíká, ale já mám takový dojem v poslední době, že už nám utek. Znáte snad někoho v okolí, kdo by se takhle zamyslel a řekl, co já to dneska vlastně zase mám? Jo, čas. Já neznám. Prolítáváme kolem sebe a v tom fofru, jak se takhle míjíme, si stačíme říkat takové ty věty jako hele, musíme si někdy zajít na jedno, ne? A nebo takový to, brnkni někdy, hele, brnkni, jo? A nebo já brnknu, jo? Nebo ty brnkni. A nebo brnknem si, ale určitě, jo? A nebo takovou tu nejkrásnější, krásnou, nechtěně černou větu, která zní, hele, až budeš mít čas, zajdi. Občas nás ještě tak svolá vyhláška nebo pozvánka na nástěnce, ale i tak koukáme už, aby byla, že jo, diskuze, usnesení a pryč zase něco dobíhat, prošvihávat, nestíhávat. Prostě sejít se jen tak, to už se nám dneska podaří jen tak. Já už bych vám měl představit první hosty těchto, kolik vás je, sedm. Těchto sedm pružných chlapců jsou natolik pružní, že dokonce jsou schopni k úvodní písni doprovodit i mě. Country beat Jiřího Brabce a jeho stejnojmenný kapelník Jiří Brabec.

0: Je tu pořad s Luďkem Nekudou a taky Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Já si vezmu na starosti slovo o něm a Luděk zábavu, na kterou asi v našem pořadu čekáte. Jak jsem řekl, narodil se v Ostravě v roce 1942. Byl to zpěvák, trumpetista, televizní a rozhlasový moderátor, bavič, textař, scénárista, dramaturg a v neposlední řadě i herec. Vystudoval sice ruštinu a hudební výchovu na pedagogické fakultě v Ostravě, ale od prvního roku na vysoké škole toužil po docela jiném jevišti, než byl ten kantorský stupínek. V roce 1960 založil společně s Pavlem Veselým amatérské divadélko pod Okapem, kde po vzoru zbožňované dvojice Voskovec a Verich předváděli své první dialogy, hry a písničky. Hrát si dokázal s češtinou, s diváky a také se svými hosty. Důkazem je i setkání s básníkem Jiřím Žáčkem. Jen si to poslechněte.

0: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka. Potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona. Že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
1: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
0: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko. A já bych přečetl, co třeba. Někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí. Někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt. Někdo mlčí, někdo žvaní. A kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple. Zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo? Jirka Žáček píše nejenom básničky, ale i takové aforizmy, takové bonmoty. Dej mi jeden, tohle je rukopis, jo? Víte, co to je rukopis, tak to je tohle. Když to takhle peruje, tak je to rukopis. Takže bychom přečetli několik aforizmů, jo? Tak já začnu zase. Než se v tom naučíš chodit, zjistíš, že druzí v tom už umějí bruslit.
1: Chceš být vůl jen proto, aby na tě sedalo štěstí?
0: Raději dostat na frak, než na holou.
1: S pravdou je to jako s alkoholem. Někdo snese jen hředinou.
0: Sloni jsou bakterie, které se přírodě vymkly z rukou.
1: I tvá svatební noc může být tvá bartolomějská.

0: Divadelko pod Okapem, které Luděk Nekuda spolu založil, bylo i místem, kde si našel svou životní partnerku. Ano. Do hlediště pravidelně tehdy usedala půvabná středoškolačka Hana Pavloušková a ta se v roce 1966 stala paní Nekudovou. Rok po svatbě, tedy v roce 1967, dostal Luděk Nekuda nabídku z Říše snů. Jiří Suchý ho pozval k hostování v pražském Semaforu. Definitivně se tedy do Prahy i s rodinou přestěhoval na začátku 70. let. A udělal dobře. Dostal se do rozhlasu, do televize i na jeviště, do které si pozval řadu svých kamarádů z branže.
1: Tak další můj host je obdařen hlasem, o kterém se domnívám, že je to jeden z nejkrásnějších nebo aspoň nejvzrušujícnějších hlasů, které vůbec znám. Myslím, že po těch houkačkách to přijde vhod. Je to můj přítel dlouholetý, s kterým jsme se seznámili kdysi dávno. Vyrůstali jsme spolu, dá se říct, prakticky. Hráli jsme si na písečku, bábovky jsme si dělali, na prodavače jsme si hráli, ve větším kolektivu, pak na doktory. Prostě seznámili jsme se už strašně dávno, v době, kdy mě bylo 25 a on je o rok mladší. Bohužel, nerad to takhle ventuluju, ale mám dojem, že dokud to neřeknu veřejně jednou, že se nic nezlepší. Bohužel, mám špatnou povahu. Karel Černoch. Je to... Co to tady povídáš, prosím tě? Co jsem to slyšel? Podívej se, Karle, já to takhle musím veřejně říct, protože s tebou je to pořád dokola. To je jako když hrách na stěnu hází, jako když nahýho svlíkají, jako když blbýho doučujou. Karle, tu máš čerte krompáč. Přece uvědom si už jednou, že jsi ženatej člověk a že máš tím pádem určitý starosti na bedrách a určitý povinnosti na bedrách. To už nejde jenom jako takhle dřív, že jo, s kamarádama a holadrio a žumpajda a domů ne, tam to znám. Tudy, Karle, cesta nevede. Ty musíš mít, Karle, v prvé řadě rozum. Ty musíš té své ženě taky trochu v domácnosti pomoct, Karle. Ona to nemůže všecko sama. Já ti to, Karle, říkám jako kamarád, jako přítel, Karle, věř mi. Přece už, Karle.
2: Jseš mizerný chlap.
1: Jo.
2: A pěknej trubas.

0: ty odcházíš, víš, do hospody, co? Do hospody. A víš, kam jdu já, Karle, za tvojí ženou? A víš proč? Jen poslouchej, já ji umeju nádobí, pověsím záclony a vymeju podlahu. A víš, co mi tvoje žena za to dává, Karle?
1: Ne, já to nechci vědět.
0: Jen

0: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
1: Připomínám, že posloucháte pořad, který je dnes celý věnován Luďku Nekudovi. A před malou chvílí zpíval i s Karlem Černochem. Tak se za ním ještě naskok vypravíme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Stejně ty ženy s náma zkusí, co?
3: Myslíš ty naše, nebo...
2: Ne, já nemyslím doma, jako.
3: Jo,
2: nemyslím,
3: takhle, no myslím, jak s kým?
2: My vlastně tak jako nepřímo ohrožujeme jejich dobrou pověst. Co kdyby to bral někdo vážně? Jako, že já v hospodě a ty u nás.
3: To
2: a...
3: přece každej ví, že to je licence na cáska, že jo? Kdo by tomu věřil? To
2: no, počkej, jako... licence na cáska, no. Ono to není žádná legrace, víš? Ono, taková licence najednou začne tvý ženě vrtat v hlavě červík a řekne si, podívejme se, Černochová.
3: To je nesmysl, no. To by moje žena nikdy neřekla. Navíc no. Ona ví, že jsem u vás nikdy nebyl, já ani nevím, kde. Teda vlastně jednou jsem u vás byl, no jednou, jo.
2: Jo,
3: ale to bylo za tebou, samozřejmě.
2: Moment,
3: že?
2: To si ani nepamatuju, kdy? To
3: jsi... No, poněvadž jsi nebyl doma, že jo, takže jsem přišel a ty si říkala žena, že nejsi doma a pak jsme...
2: A... No počkej, povídej, dál.
3: Nic, no, prostě jsem tam přišel a ty jsi tam nebyl, tak mě udělala kafičko.
2: No,
3: Karle, prosím tě, teď tak se tváříš, jak kdyby to znal. Přece si nemyslíš, že ženu má inteligentní, přece si nemyslíš, že já, Karle, že já chodím k Černochům uklízet, přeci.
2: No pozor, já si nemyslím, že jsi k nám šel uklízet, no, teda, to vysvětlí.
3: To jsem rád, že máš rozum.
2: No, rozum, já mám rád rozum. No. A co jsi u nás dělal teda, to by mě zajímalo.
3: No šel jsem za tebou, když ti to říkám.
2: Jo.
3: No, a ty, že jsi nebyl doma, za to já nemůžu, nemáš se táhat po hospodách s kamarádama, teď to
2: jo,
3: tady říkám.
2: Jo, prosím tě, po hospodách, já vůbec do hospody nechodím, no, co to povídáš, já jsem v hospodě nebyl, ani nepamatuju, no. To. To včera jsem byl. Ale to bylo jenom to byla pracovní schůzka, jo? To bylo jenom náhodou.
3: Pracovní schůzka, jistě. Teď nepamatuju, že jo, a najednou koukám včera. A jak to bylo předevčírem, Karliku?
2: No, ono to jako vypadá blbě, jako včera, ale já předtím opravdu, já nechodím, já...
3: Ne,
2: Luďku, neblázni, no. Obecně to je ženo, no to je nesmysl, já do hospod nechodím vůbec.
3: Jsi včera byl?
2: Ale no počkej, to byla pracovní zkuska, to přece neříkám doma, že chodím pracovat a přitom se někde flákám po restauracích. No, vlastně, co to tady já vykládám, proč se vlastně omlouvám, člověče? Jak to vlastně vzniklo, tohleto?
3: Jak to vzniklo? Jako všechny hádky a drby. Prostě nic se nám zaktivizovalo.
2: No, to jo. No.
3: Takže hele, nechme toho. No. Já ti děkuju, jdi si dát dozadu kafíčko.
2: No, já si dám kafe a bude to vypadat jako, že jsem zvyklý z hospody, to jo.
3: A hlavně moc nemluv, až to bude vypadat jako, že jsi zvyklý mluvit z toho, jak se furt táháš s kamarádama, víš?
2: No, a když budu mlčet, jo, tak to zas bude vypadat jako, že spolu nemluvíme, protože mě chodí za ženou, víš, tak pozor.
3: No tak jsme vypustili džina z flašky a co teď s tím, to je neřešitelný tohle.
2: Ty jsi to začal, tak no, to musíš...
3: Víš co? No. Já myslím asi takhle. No. Hlavně zdravíčko.
1: Poté, co se Luděk Nekuda přestěhoval v 70. letech do Prahy, tak jeho manželka dělala klapku a skriptku v Československé televizi. On zase nastoupil, aby se asi nehádali, do rozhlasu jako redaktor a moderátor. Ve stejné době také spolupracoval se skupinou Plavci, kterým uváděl jejich vystoupení a koncerty. 5 let s nimi křižoval celou republiku, zároveň ale také hrál na trubku, psal písničky a také scénáře těch koncertních programů. A dalších televizních recitálů. Té práce pro televizi začalo nějak přibývat. Rostla, byla čím dál větší. Začal psát i pro druhé. A tak se v roce 1980 stal i dramaturgem hlavní redakce zábavných pořadů. A do té doby patří také vznik legendární sešlosti, kam si zval nejen známé tváře, ale i ty méně známé, nebo i ty, co se na obrazovce objevili vůbec poprvé. Ale ruku měl šťastnou. Vždycky vykřesal pohodový, příjemný a humorný pořad. Třeba jako když si povídal s panem... Pardon, nechám to na Luďkovi.

0: Já bych představil Mirek, ačkoliv ne. Ne, ne, ne. Mirku, představ se sám.
1: Ale to je přece zbytečný, já si myslím, že mě každý zná.
0: No tak, každý.
1: No, není člověka v republice, který by mě neznal.
2: Já.
1: Ale co v republice? V Evropě.
2: Já.
1: Ve světě.
2: Já.
1: Ano.
2: A odkaď?
1: No odkaď, no. No, protože o mě bylo tisíce historek napsáno a televizní seriály a filmy o mě napsali a Dikobraz o mě píše každý týden.
0: No já nevím, hele, reviduj se trošku, slyšno. Podívejte se, znáte ho?
3: Nevzpomínám si.
1: No nespomíná si, ale vzpomene si.
2: Jo.
1: Slečno, hele, znáte ten vtip, jak ten výpravčí nádraží přijde k němu pan Novák a říká, jede ten vlak na písek? Ne, na páru, říká výpravčí panu Novákovi. Znáte to?
3: Jo, to znám.
1: No já jsem ten Novák, no. No jak říkám, takhle, no u mě se pořád všude někde mluví a...
0: Hele, a já vím o tom, tak takhle populární, jo, znáš?
1: No já se vyskytuju všude tam, kde má autor obavy, že by se někdo mohl urazit.
2: Jo.
1: No a tam já se tedy
2: vám
1: jako...
2: Vám už to jedno dávno.
1: To nám to nevadí.
0: To jo, já znám taky pár novákovských křípů, ale ty je sbíráš. Mohl bys si nějaký střihnout tady?
1: To je téma. Novákovské anekdoty. Ty znáš třeba ten, jak přijde pan Novák do Prioru a říká, prosím vás, máte barevný televizory? Ano, jsou. Tak mi dejte zelený. A nebo potká pan Novák pana Krátky a říká, pane Krátky, já mám takový podezření, že moje žena je mi nevěrná. A jak se na to přišel, pane Novák? No ona už 3 roky nepřišla domů. No a nebo tenhle ten, jde paní Nováková do zoologické zahrady a tam pláče zřízenec. Tak ona jde k němu, říká, co se vám stalo, dospělý člověk takhle pláče. A on říká, ale paní, umřel nám slon. Ona říká, no to je skutečně škoda, ale to jste to zvířátko musel mít rád, když takhle pláčete. A on říká, paní, já nebrečím, protože ten slon umřel, já mu mám kopat rob. A ještě jeden ten je ze stavby, přijde tam návštěva z ředitelství a teďka ten ředitel chodí od jednoho pracovníka k druhému, až najednou přijde k jednomu pracovníkovi, ten má před sebou běžící pás, v ruce lopatu a jednu lopatu písku sází na ten běžící pás, ten ředitel na něj mluví, on si ho ani nevšimne, tak on si zavolal vedoucího a říká, prosím tě, co to tam máš za pracovníka? Já ho zdravím, já s ním mluvím, on si mě ani nevšímá. Vedoucí se tak rozhledl a říká, jo, ty myslíš Nováka, to je Novák. On ani nesvačí, nechodí na oběd, nebere si dovolenou, nepije, nekouří, jenom pořád tou lopatou jednu za druhou. Ten ředitel říká, tak to je jiná, dáme mu prémie. Tak přišel den výplaty, Novák dostal 3000 prémií. Teď ty peníze takhle vzal, přepočítal je, pak se rozhledl kolem a říká, no vidíte, na tohle peníze mají, ale by nám dali větší lopaty, to ne.
0: Hele, já mám jeden, jestli může Novákovské krásný, když manželé Novákovi si šli koupit boty, znáš to?
1: A víš, že neznám?
0: Je, to je, že šli si koupit boty a před prodejnou obuvi je potkala kamarádka paní Nováková a říká, hele, my jdeme jenom koupit tady starýmu boty, stav se potom na kafe, za hodinku budeme doma. No tak ta kamarádka přišla za hodinku k Novákovým, paní Nováková tam sedí, kouří, pije kafe a pan Novák leží na posteli mrtvej. A teď ta kamarádka říká, ježiš, co se stalo? A ona říká paní Nováková, no hele, no my ti přijdem do ty obuvi, jo, a on si zkoušel boty a já mu říkám, hele, ale uvědom si, jsou to 1,40, ty nosíš 2,40, nejsou ti malý? A on říká, ne, no dobrý se umí. A já mu říkám, hele, projdi se v tom. On se v tom prošel a říkám, nejsou ti malý? On říká, no ergo, nejsou, jsou mě dobrý, no. Tak jsme je koupili, přijdeme domů, jo. On si je obuje a říká, hele, víš, že jsi měla pravdu? Oni jsou mě malý. No nezabila bys ho. Tak jen si musím
4: podpravit. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A smát se dnes můžeme díky Luďku Nekudovi. Tak pokračujme dál.
2: V rozhlase moderoval pořady jako Mikroforum nebo Dobré jitro na tehdejší rozhlasové stanici Hvězda. Pohostinsky jezdil s kapelou, psal pro své kamarády. Byl to člověk prostě hodně aktivní. Nejvíc lidí ale na něj vzpomíná v 11-dílném cyklu televizních sešlostí, které se původně ještě jmenovaly Aneb než nám skončí sobota. Zajímavostí bylo, že s tímto pořadem jezdil po nejrůznějších pražských klubech. Pokaždé se objevil někde jinde. Ze začátku dokonce pracoval jen se stojícím mikrofonem. Dnes tak obvyklý v pořadu na stojáka. Teprve později, když se asi televize rozmohla a uvěřila jeho formátu, mu dali i mikroporty. Mikrofony, které si moderátor nosí sebou. Pořad dostal větší švih, nové titulky a zkrácený název Sešlost. A protože se Luděk Sobota scházel se svými diváky v různých klubech, tak nad původem toho slova také jednou zauvažoval.

0: No, když jsme v klubu, klub je taková typická místnost sdružovací, že? Takže mě napadlo, že bychom si na úvod tak jako zapřemítali o tom, kdy se v člověku tenhle ten put být pospolu zrodil. Tak já myslím, že takhle, když náš předek, pro kterého ještě nebyl vynalezen název člověk, se rozhodl, že sleze ze své rodné koruny, myslím stromu, ne platidla, a bude chodit po dvou, tak se ho zmocnila taková určitá stabilizační nejistota, že jo? Celý staletí pobíhal, pokud musel na zem, tak tam pobíhal po čtyřech a najednou se mám styčit na dvě. A teď to rozhodování na který? Jestli na přední nebo na zadní, poněvadž teda neexistovala nějaká specializace končetin, že jo? To bylo jedno. A teď si představte, jak by ten svět vypadal jinak, kdyby se rozhodl pro přední. To bychom takhle ťapali, že jo, při setkání bychom si potřásali nohama. Báby by hádali osud schodidel, že? Holky by nosily minisukně nad lokte vlastně. Říkali bychom, když se noha k noze vyne, tak se dílo podaří. A zlatý český nožičky. A nebo kdyby někdo takhle šel vzpřímenej proti nám, tak najednou tam, kde jsme zvykli, že je hlava, by nebyla hlava. No, chraň nás noha páně, že to dopadlo takhle ještě, že jo. Ale ten prapřede, když se teda vstyčil na zadní a chtěl se dát do chůze, tak nešel, ale blimblal, poněvadž lapal po rovnováze, takže potrava se mu vymykala. Jelen ho trk a prch, zajíc si na něj takhle udělal panáka a odkráčel, holub ho poznamenal a pokračoval v letovém kurzu, mamut ho nakup a nebavil se s ním vůbec. Takže toho našeho praprapředka se zmocnil hlad i úset a začal naříkat. A v níže vyvinutí tvorové, jak známo, provádějí naříkání formou skučení. Takže, přátelé, předek nám skučel. A jak tak skučel, tak najednou v té nádechové pauze na další skučení zaslech jiný skučení. Tak šel, no šel, blimblal po hlase a kouká, tamhle sedí jiný pračlovíček podvyživený, chuděrka, a skučí. Tak přised a skučeli spolu a přišel další a skučeli a další a další. Až najednou jeden z těch skučících říká, no pánové, teď ono už nás je na tlupu. A jak známo, v tlupě rostou možnosti, tak začali lovit v tlupě a hle, jelena uštvali, mamuta fintou z jámou přelstili, že jo, holuba se střelili pazourama a najednou měli tak široký masný sortiment, že by jim v esu v Hybernský mohli závidět. No a tak se do toho, že jo, a teďko jedli a cpali se a tláskali se a tak, až se tak přejedli, že se odkulili do nejbližší jeskyně, tam se stočili do klubka, aby se jí líp trávilo, kvůli vátrávení, že? No a že byli v klubku a trávili, tak se té jeskyni začalo říkat klubovna.
1: Luděk Nekuda měl velké množství kamarádů v branži a tak nebyl problém, aby si je pozval i do televizní sešlosti. A tak se během 4 let na televizní obrazovce objevila taková jména, jako třeba Ivanka Devátá, Václav Faltus, Jiří Cízler, Miloš Kopecký, Jiří Krampol, Rudolf Křesťan, Petr Lipa, Jana Mikešová, Ivan Mládek, Gustav Brom, František Ringo Čech, Tomáš Sláma, Jan Spálený, Spirituál Quintet, Miloslav Šimek, Jiří Traxler, Michal Tučný, Petr a Hana Ulrichovi, Naďa Urbánková a spousta dalších. Ti všichni se objevili v sešlosti, která vlastně v češtině může mít dva významy. Buď od slova sejít se, tedy

0: Tak malé, přátelé, malé. Sobota den nám končí, sobota herec, naštěstí nikoli. A abych i ty nejustrašenější, tady vidím úděs v očích, abych i ty nejustrašenější přesvědčil, je dnes večer zde. Zdravý, urostlý, nevtíravě oděný, jako vždycky. Účest dle posledních požadavků vyspělé civilizace. Přátelé, sobotěnka jde. Jde. Přišla.
1: To je stejně, víte, jak on to dovede hezky podat. Jak říkal, zdravý, urostlý, uděný... oblečený, že jsem celý. No. A o tom účesu, jak to říkal, to se mi líbilo taky, no. O tom účesu.
0: Ne, já si myslím opravdu, Luďku, že v učňovském středisku hygie se dneska překonali.
1: Že jo?
0: No.
1: Já myslím, že bych tě tam měl taky někdy vzít. Bys to potřeboval.
0: Myslíš, že by mě vylepšili?
1: No,
0: ještě?
1: Určitě.
0: No, tak jo.
1: Akorát bys musel si vzít jinou hlavu, víš?
0: No, já jsem právě myslel, že na hlavy jsou tam dost nenároční.
1: No, tak...
0: Ne, víš co, Luďku, se mě na tobě nejvíc líbí? To jméno. To
1: jméno, Sobota, myslíš?
0: Ne, to krásné, mnohoslibné, libozvučné Luděk. Jak to zní? Luděk.
1: Luděk.
0: Luděk.
1: No, no jo, to je krásné. Víš, že máš pravdu. No. A že kdybych sám takový jméno neměl, že bych tě obejval i snad záviděl.
0: Já se ti nedivím, já bych chtěl taky záviděl. Ovšem, u tebe zase to příjmení, že ano? Tak...
1: Proč? Co máš proti staročeskýmu Sobota?
0: No, to... no nic, ale ten rod. Uvědom si, chlap jako hora, teď ty jsi ta Sobota. Jsi ta? Projevuje se ti to nějak?
1: Ne, ale to je zajímavý, že mě to říká vlastně, teď si uvědomuju, ta nekuda.
0: To je pravda, ono je to vlastně asi ta rovnováha řízená přírodou, že jo? Co přidá na jménu, to ubere na příjmení.
1: Ano, a co ubere na příjmení, to přidá na jménu.
0: Ano, naopak, no. Ano. Luďku, já o tobě, já jsem tě teď ale přistih. Já jsem tě teď přistihl, protože, ne, u toho ne, jako obvykle, tohle ne. Já jsem tě přistihl u toho, že když ty takhle filozofuješ, teď co si málem provedl, tak ty vlastně vůbec nemluvíš, jsme to nějaký na tebe národ zvyklej. Ty jsi nás zklamal, ty mluvíš normálně. Všim jsi si?
1: No jo.
0: No jo, no.
1: No jo. To je pravda, ale vážení přátelé, totiž ono je to tím, že já když takhle někdy ze sebe dělám takovýho nějakýho jako toho? To, když jako...
0: Tohle, tě, no.
1: A potom vypadám jako nějaký takový teda... Promiňte, že užívám tak silných výrazů, ale...
0: To nic, silnej chlap, silnej výraz, střihni si ještě nějaký.
1: Můžu?
0: No já myslím, že jo. Tak
1: já si nějaký šoupnu. Tak třeba, co bys si dal, já mám dost bohatý...
0: Já vím.
1: Jo, už vím. K čertu.
0: Dej si ještě jeden, Luďku, podívej se, jak to zabírá, dej si.
1: Ještě si dám jeden. No. Ten je od H, ale...
0: Ne, to neříkej. Ten neříkej,
1: proč, no tak...
0: tím je náš život doslova ale... protkán, já bych...
1: Ne, ne, to já si to umožním sám
0: no,
1: sobě.
0: No tak, dobře.
1: Hrome!
0: Ale to bylo hezky, to jsem neznal.
1: Jo.
0: To jsem neznal, no a já myslím...
1: Nebo ještě vodka mám.
0: To už vůbec ne. Já...
1: Ne, tak vodks.
0: Silnej výraz od ks?
1: Od ks ještě mám.
0: To si řekni, to klidně.
1: Jo? K sakru.
2: Je čas na další skladbu. Na tu ale nebude Luděk Nekuda sám. Pomůže mu i velký kamarád Jiří Cízler a o nich dvou si budeme povídat v zápětí.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V předchozí písni na vlnách Českého rozhlasu zpíval kromě Luďka Nekudy i Jiří Cízler. Seznámili se na zájezdních pořadech a okamžitě si padli do oka. Bezvadně se totiž doplňovali. Jiří byl muzikant každým coulem, navíc i zkušený režisér, který věděl, jak v každé scénce pracovat s tempem, kdy ubrat a kdy je správný čas na pointu. Luděk si zase dokázal pohrát s češtinou a vytvořit základ pro jejich scénky. Jak jim to šlo, herecky i režisérsky, to si teď poslechněte v další ukázce, kterou pro vás máme.

mým hostem je člověk, který by se taky dal označit názvem renesanční umělec. Je to herec, režisér, muzikant, zpěvák a kdyby se našlo lepidlo, které by ho přidrželo na židli, tak i spisovatel. Jiří Cízler.

0: Co je?
1: Co je? Já chtěl jsem ti něco, ale radši nic.
0: No počkej, co radši nic?
1: No, tak chtěl jsem, myslel jsem jenom, že napadlo mě, že by to neměl.
0: A co by neměl, kdo by neměl?
1: Lidé by měli být, jací se zdají, anebo nejsou-li se nezdát.
0: Ano, ano, to je hezké. Ano, ale Jirko, měl jsi připravit několik klasických divadelních rolí, jak jsme se domluvili. No, tak prosím, Jiří Cízle. No, co je?
1: A co je, no? Co by bylo? No, tak se tak na tebe koukám, jak se tady potíš ve světlech, která znamenají slávu, popularitu, zášť nebo závist. A přitom ta tvoje... S tím tvým.
0: Počkej. Já ti nerozumím, jaká moje, s jakým mým, nebo co?
1: A ne, vlastně to se nemá před tolika lidma, ne, nechme to.
0: Počkej, no tak jaká moje, s jakým mým, to řekni už tady, jaká moje, jaký můj, nebo co jsi to tady říkáš?
1: Jaký tvůj, no, jaká moje, jaký tvůj, no prostě tvoje paní a tvůj přítel a přitom její...
0: Její co?
1: No co, její prostě, no.
0: Taky pak co, její, její jsem já, ne, její.
1: Její jsi ty, no. Jenomže ty jsi tady, no. A zatímco jsi tady, tak s ní je teď on.
0: Tak pojď sem. Co tak je? Konkrétně, kdo?
1: Ach, to nejde. Podívej se, co je tady lidí, že?
0: No,
1: a znáš lidi, všecko rozkecají. A potom taky znáš mě, že já hned všechno vidím černě a ve všem tuším klam a potom přátelské ohledy mi brání, víš,
0: kdo by... Přátelské ohledy, víš? No. Ano, tak když už to tady takhle nadřek, no. Tak kdo ví, co si ty lidi můžou myslet, tak už to laskavě dořekni. Kdo, kde, s kým, proč, jak a co v tom ta moje?
1: No, zkrátka, zatímco ty tady, tak jsem viděl tvojí... Paní s tvým přítelem.
0: No a co, proč by nemohla jít moje paní s mým přítelem?
1: No, jistě mohla, ale on jí nesl.
0: On nesl mou ženu?
1: Ne, něco horšího. On nes její tašku.
0: Proč by nemohl nést její tašku? Je to můj přítel, ergo je to i její přítel a je to silný chlap. No mě taky nosí tašku a co je na tom?
1: Jistě. Samozřejmě, co na tom, jenomže tobě přitom nežužrá ucho.
0: Cože mi?
1: Nežužrá ucho.
0: A cože jí?
1: Ale prosím tě, ne.
0: Žužrá ucho? Ne, co jsi to řekl? Hele, tady předlím.
1: Ale uklidni se, Luďku, uklidni se, ne. Já jsem to viděl, no. Stál takhle blízko ní, u toho růžového a říkal... No, prostě... dělal jako...
0: Do ucha? Tak ona měla ucho?
1: Tak ona měla blízko ucho a ještě jí do toho něco špital. Špital, ale já jsem to slyšel, no teda neslyšel, ale viděl jsem to na dálku hodně, ale nezlob se, ne, hlavně se nerozčiluji, já vidím, že se začínáš potit, ale...
0: Ale řekni mi to jasně,
1: ne,
0: já už to mám dost, teďka už to ne, ale řekni jasně, páč, co si ne, budou lidi.
1: Uklidni se, co si budou lidi, co by si lidi, no hlavně, máš pravdu, vlastně, když už jsem to začal, tuhle celou věc, tak to řeknu celé, pojď k jinému mikrofonu. Ležel jsem nedávno s tím tvým a jejím ve stanu. A sužován bolestí zubů jsem nemohl spát. A jak lidé někdy ze sna mluví, slyšel jsem ho, jak říká ze spaní. Ty moje nejsladší. A jmenoval tu tvoji, ano. Ty moje nejsladší. Musíme bedlivě svou lásku skrýt. A pak mě popad ve snu a zudíbal mě. Jakoby z kořeny chtěl vyrvat z mých rtů polipky vrostlé do nich. A pak mi hodil stehno přes stehno. Zlíbal mě znova A potom hluboce zavzdychal a vzkřik. Buď proklet osud, že tě má ten maur. A myslel tím tebe.
2: Co jsi to řekl?
1: Ne, uklidni se.
2: Řekni to ještě, no, řekni to jenom.
1: Ne, prosím tě, uklidni se, hlavně ne.
2: Já ji roztrhnu, jestli to je pravda, tak já ji roztrhnu.
1: Chraň se, Luďku, žárlivosti. Chraň se žárlivosti. Je to zelenooký netvor, který si hraje s tím, koho požírá.
2: Já ji roztrhnu a ty vypadni. Už vypadni.
1: Já vypadni, slyšeli jste to? No takhle svět odplácí, no být upřímným, to tedy není dobré.
2: Vypadni, skazil si mě tady výstup, jsi tady předvést něco, vypadni už.
1: No počkej, tak Luděčku,
2: já uklidni se, dejte
1: jenom taková hra, ne?
2: No hra.
1: No jistě, takhle nachytal taky takovouhle hrou Jágo Ozela. A funguje to, viď?
0: Jo, to bylo...
1: Je spocenej, když je nepřipravený.
0: Otela. No já to vím, samozřejmě, jo? Že to vím, že no, to bylo z Otela. Mám takovou
1: zvláštní školu.
0: No. Tam jsme to brali, že jo, ale mě to neříkej, ale těm lidem to řekni, že to byla hra. Co pak já to nespolk, ale co, a hle, takhle se hraje Jágo vůbec? Takhle se nehraje Jágo. Jágo se hraje tak, že je vidět, že se to hraje, že jo. Jágo se hraje tak, a pak mě popot. A zulíbal mě, jak z kořenů by vyrvat chtěl polipky v rostlé dortu mých. Takhle se hraje, Jágo, já ti předvádím, jak se hraje, Jágo, dávej pozor, a ty to hraješ tak, že si všichni mohli myslet, bohu co o mojí ženě, už se mi tady propíral jednou navíc. A ty si nehraj, paž, ty máš doma taky mladou a pěknou ženu, víš, nehraj si se sirkama, tak jestli předvěd ještě nějakou roli. A...
1: Ale co můžu předvádět roli, já jsem... Někde vytratil peníze.
0: No, peníze si vytratil.
1: No, peníze jsem vytratil, no. Vytratil, vlastně jsem je nemohl vytratit, teď já mám zapnutou kapsu.
0: Ale jsi se nechal v šatně, teď se znáš.
1: A v jaký šatně, prosím tě, když jsem šel za scénu, tak jsem je takhle držel v ruce.
2: Takhle? Na štorc?
1: Na jaký štorc? Naležat to normálně. Takhle jsem mě to a dal jsem si je do kapsy a zapnul jsem ji, ne? No a mám ji zapnutou a peníze jsou v čudu, když dovolíš. Já jsem to mohl nechat, kruci. Nechat. Vy jste se přece dívali, kdo se kolem mě tady chemejřil? Musel si... No jistě.
0: Jo, koukej se na mě, no. Já ti budu brát.
1: No ne, tak to by musel mít ruku 14 metrů dlouhou tamhle on, že jo? Ty jsi se kolem mě... Ne, já už to vidím. Prostě jsou peníze v čudu. No jo, mezi takovýma lidma hledat zloděje. To je stejně těžký, jako hledat mezi nima někoho, kdo nekrade. Ale já už vím, vám je to úplně jedno. Ale já už vím, jak to vyřeším. Já vím, jak to vyřeším. Ano, pryč odtud, pryč. A pro dráby, pro Byřice, pro soudce, pro mučidla a pro šibenici. Ano, pro šibenici. Všichni vás dám pověsit. Jdeme taky. Všichni dám pověsit. A jestli se nesetkám se svými penězi, tak se pověsím sám. A budu vás trasit.
0: Tuhle roli lakomce od pana Moliéra, tu Jiříkovi nikdo neuvěřil, protože všichni dobře víme, že u sebe nemohl mít žádný peníze, protože všechny peníze, co vydělá, stačí bohatě rozházet, že ještě k tomu tohle. Jde pak. Jiří Cízler, tohle ti nevzali.
1: Ne, už je mám, už je mám. Ne, ne, už je mám, už je mám, no, už jsem šťastný.
0: Kde byli, no?
1: No, šatnářka mě navedla.
0: Ty jsi to říkal.
1: No, byli v tvý kapse. No, ale tak jsem si je vzal i s těma tvojima. Ahoj.
2: To si odnes tohle?
1: No, jasně.
0: Jiří Cízler.
3: Dostáváme se už na konec toho dnešního vyprávění o Luďku Nekudovi. Bohužel, alkohol a neschválený scénář jednoho z dílů kabaretu Sešlost, označený televizními cenzory za protistátní, spustil sérii nehod, které byly příčinou tragické smrti Luďka Nekudy. Nešťastným dnem se pro bývalého konferenciéra skupiny Plavci a moderátora Dobrého Jitra stal 6. březen roku 1988. Z televize přišel tehdy rozčílený. Najedl se a pak odešel k sousedovi. Později mu volala kolegyně z práce. Jeho manželka tedy pro něj vyrazila k sousedům, kde Luděk zapíjel žal. Když se vraceli, byl už natolik přiopilý, že se zřítil ze schodů a upadl do bezvědomí. Při léčbě došlo sice nejprve ke zlepšení zdravotního stavu, ale nakonec se zase zhoršil. Po 5 dnech Luděk Nekuda zemřel. Až pak lékaři přišli na to, že měl naraženou přední část lebky, poraněné čelní laloky a lehké krvácení do mozku, které byly příčinou smrti. Škoda, jen by mě tak zajímalo, jak dlouho by se ještě sešlost vysílala. Jestli by třeba šlapala na paty i slavnému televarieté. I tak za těch 11 dílů, které se nám dochovaly a televize nám občas z nich něco pouští, děkuju. A děkuju i vám, že jste poslouchali a Luďka Nekudu ještě poprosím, aby když nás přivítal, tak se s námi pro dnešek i rozloučil.
0: Vážení přátelé, sešli jsme se a teď se rozejdeme, abychom se eventuálně mohli zase sejít. Děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za trpělivost, děkuji všem svým hostům, já se loučím a Naďo, mohl bych tě poprosit, aby si zakončila náš pořad písničkou?
4: Mohl.
0: Prosím.
4: Yeah.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: je 17 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Lidé si nově můžou zjistit, jak časté jsou v jejich nemocnici takzvané pooperační sepse, tedy lidově otravy krve. V pondělí začne tříměsíční oprava dálnice D8. Silničáři připravují mezi Straškovem, Vodochody a Novou Vsí nové omezení. Noc přinese místy déšť a 14 až 11 stupňů. V neděli bude většinou polojasno a až 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Pacienti si nově můžou zjistit, jak časté jsou v jejich nemocnici takzvané pooperační sepse, lidově otravy krve. V Česku jí podle dat Ministerstva zdravotnictví ročně onemocní více než 5000 pacientů. Rezort připouští, že jde o vysoké číslo a do 2 let ho chce snížit na polovinu, říká jeho šéf Adam Vojtěch za hnutí ANO.
2: My věříme tomu, že právě transparentnost, sledování těch výsledků péče skutečně povede ke zvyšování kvality péče, že to povede ke kultivaci systému.
0: Vedle toho chce ministerstvo taky změnit systém úhrad zdravotními pojišťovnami za léčbu sepsí, které můžou vzniknout kvůli nedostatečné dezinfekci operačního sálu nebo špatnému podání antibiotik. Už by nemocnice neměly dostat zaplaceno. Analýza je dostupná na portálu ukazatelů kvality péče od kanceláře zdravotního pojištění. Ředitelství silnic a dálnic připravuje opravu zhruba 30 kilometrů dlouhého úseku dálnice D8 na hranici Středočeského a Ústeckého kraje. Práce rozdělí na etapy mezi 26. a 18. kilometrem ve směru na Prahu. Dnes technici rozmisťují právě dopravní značení a upravují jízdní pásy, říká mluvčí ŘSD Jan Rídl.
3: Provoz omezíme vždy jen na nezbytně nutnou dobu. Cílem je zvýšit bezpečnost ještě před zahájením oprav a modernizací technologií, které začnou v pondělí 8. června. Prosíme všechny řidiče, aby sledovali aktuální dopravní značení.
0: Práce potrvají 3 měsíce a ŘSD za ně zaplatí 398 milionů korun. Praha 4 pokračuje v úklidu pozemku v Ohradní ulici podél seřadovacího nádraží. Ve spolupráci s vlastníkem parcel zahájila druhou etapu odstraňování odpadků, které na místo podle městské části nanosili hlavně lidé závislí na omamných látkách. První část pozemku nechala radnice uklidit letos v březnu.
4: Při úklidu dělníci odvezli několik tun odpadu, včetně použitých injekčních stříkaček. Městská část zároveň do lokality pravidelně vysílá terénní a sociální pracovníky, kteří lidem nabízejí pomoc. Cílem radnice je postupně vyčistit a zabezpečit celý areál, na který si podle ní obyvatelé dlouhodobě stěžují. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes slaví 100 let od svého vzniku. V pražských Riegerových sadech nabídne program pro širokou veřejnost.
5: Tak těch 100 let je taková krásná záminka pro to udělat něco velkého.
6: Říká šéf Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakub Čížek.
5: My začneme už 15 hodin, tam je takový projekt vlnohraní, který máme pro děti, aby trošku načichli tím, co se taky v té muzice může dít.
6: Poté vystoupí 4 předkapely. V nich uslyšíme členy orchestru hrát v jiných žánrech a formátech, než na které jsme zvyklí. Vrcholem akce bude v 8 hodin koncert 100letého Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
5: Večer máme na programu takové ty velké hity, takže Smetanová Vltava, Largo z Novosvětské, Jízda Valkýr.
6: Dirigovat bude Robert Jindra a Petru Popelka, kterého v roli šéf-dirigenta rozhlasových symfoniků uvidíme v Praze naposledy. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci klesnou teploty na 14 až 11 stupňů, v neděli bude polojasno až oblačno a teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D10 ve směru na Turnov se kolem 28. kilometru stala nehoda osobního auta. Na místo jede policie, no a na pražském okruhu, kde jedničce stojí na 21. kilometru porouchané auto. I tam nohu z plynu. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už vaše oblíbené písničky na přání a Petr Zajíček.
1: Písničky na přání.
7: Ano, je po 17. hodině po zprávách a tak jsou tady dnes už po druhé písničky na přání a v rámci těchto písniček na přání do 18. budeme hrát i dechovku. Ale začneme pop music, dá se říci, country trošičku. Hodně štěstí, zdraví a lásky přeje panu Františku Šejbovi k 75. narozeninám manželka Marie a dcera Marcela s rodinou a syn Petr, vnučky Nela a Ilona posílají velkou pusu. Věra Martinová.
1: Písničky na přání.

Jsou tady písničky na přání. Tobias Bárta nám píše: Milá Terko, dnes je tvůj den, slavíš své 14. narozeniny. Sice tato písnička úplně nekoresponduje s tvým věkem, ale to přece nevadí, za chvilku to přijde. Přejeme ti, aby si byla stále laskavá a ochutná, jako si byla doteď. Doufáme, že s tebou zažijeme spoustu vtipných a zábavných zážitků jako doposud. Pac a pusu.

0: Písničky na přání.
1: Přeji krásný sobotní čas vám do studia, milí Petře a posluchačům, a prosím, když máme to Mexiko, zahrát Davida Dalea Dos Delincuentes. Děkuje Veronika. Sí, sí, je tady David Dale.

To byl na vaše přání David Dale, Dos Delinquentes. To jsou jako dva delikventi nebo dva zločinci, doslova přeloženo, ale předpokládám, že celá ta písnička byla o nějakých zamilovaných, jak znám Davida Dalea. Vidíte, to je, mě připomíná, že jsem si už dávno dal závazek, že se naučím španělsky, aspoň nějaký základy. Nenaučil jsem se do dneška, tak jsem tomu pořádně nerozuměl. Ale zase taková zajímavá španělsky zpívaná věc David Dale v písničkách na přání. Až rozkvetou lípy se teďka budeme hrát a bude to Aničkám z Kutné Hory Úpice, Pečinkům Novotným, Veronice, Věře z Čachovic, Liběně a Fandovi, Marcele Podleckým. Také pro vás posílají Stáně a Alča.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Písničky na přání.
2: A od této chvíle, od 17.20, to bude už odechovce až do 18. hodiny. 5. června oslavili naši drazí rodiče Jana a Josef Súbovi z Dobřeně neuvěřitelných 50 let společného života. Děkujeme vám za veškerou lásku, péči a domov, který jste pro nás vytvořili. K tomuto krásnému jubileu vám přejeme, aby vám další léta přinášela jen pevné zdraví, spoustu radosti, rodinné pohody a abyste měli stále mnoho důvodů k úsměvu. Děkujeme, že vás máme. Máme vás moc rádi. Písničku posílají dcery Jitka, Iveta s manželem a vnoučata Kuba a Honza.

Píše nám Michal Matyáš, prosíme, zahrajte oslavencům za měsíc červen k narozeninám Zdeně Barešové, Míle Přichystalové, Stáně Poláčkové, Haně Kubátové, Aničce Mojžíšové, Miroslavu Lázničkovi, Anna Bobková i další oslavenkyně. Všem hodně zdraví přejí Michal Matyáš, Iva Kobyláková, Drahozalovi, Žítkovi, Kosprtovi, Marcela Růžičková, Capouškovi, Míla Žáková, Antonín Novotný a ostatní ze Zámecké.

0: písničky na přání.
1: Ano, jsou tady písničky na přání a teď už je jedna písnička s, a k tomu dvě věnování a blahopřání. Zuzana Mohauptová píše, písničku posíláme panu Jiřímu Novotnému ze Svoru, který včera slavil narozeniny, hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti přeji Zdena Fandová. Zdena Fandové zřejmě, Zuzky, Klárka, Zdenda, Vlasta, Aneška, Jana a hlavně Izabelka, Zuzanka, Filipek, Anetka, Nelinka, Lukášek, Betinka, Rambo a Šanty. A Petře, prosíme také ještě za Potočinou, totiž bude stejná písnička s dalším věnováním, bude to opět Jirkovi Novotnému k narozeninám, hodně zdraví, štěstí, pohodu. V tomto případě přejí Květa a Roman. Zdravíme.

Opět Jirkovi Novotnému přeji k narozeninám, aby mu život pochodoval podle jeho představ a do kroku posílám, až pomašírujem. Zdravím Zdaničku. Od srdíčka posílá Světla.

0: hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Pozvání na kávu tentokrát přijal klarinetista Marek Švejkar. Povídat bude o svých studiích v Paříži, o spolupráci s předními světovými hudebními tělesy i o tom, jak se dostal k roli módního ambasadora.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině. Písničky na přání.
2: Písničku pro radost a potěšení dnes posíláme Stáně s Alenkou, Květě, Jirkovi a Romanovi, Jindře, Jarmilkám, Janinkám, Marušce a Zděndovi do Nymburka, Novotným, Pečinkovým a Procházkovým. Polku posílají Libuše a Vendy.

Pane Petře, zahrajte prosím Janičkám se Zdendou, Jarmelkám, všem Aničkám, Libušce s Vendy, všem Maruškám, Květě s Romanem a Jirkou, Světlance, Jindřišce a Stáně s Alčou. Písničku posílají Janiny.

0: písničky na přání.
1: Zdravím a prosím, lípa voní od veselky pro pohodu manželům Pečinkovým, Procházkovým, Ptáčkovým, Vápeníkovým, Novotným, všem Maruškám a Zdeňkovi z Nymburka. Anička.

Petře, zahrajte od babouků Okolo hluboký. Bude to pro Janičku a Zdeňkovi, Aničkám, Jindřišce, Haničce, Jiřince, Světle, Alče, Stáně, Marcele, Drahuši, Janinám, Květě a Maruš. Písničku posílají Liběna a Fanda s Příbrami.

Tak písnička má skoro 7 minut a to opravdu z časových důvodů nemůžeme, takže poslední přání před 18. hodinou. Zahrajte prosím Jiřímu Novotnému k narozeninám. Jirko, přeji ti život, jak má být, aby tě bavil, nebyl jednotvárný, za to zdraví, abys měl stále. Užívej si se Zdeničkou v kruhu blízkých, krásné žití, vyber si pro každý den určitou míru sil, nalaď se do pohody, ať se štěstí snese k vám, přeje Jindra. Tak já jsem Petr Zajíček, přeji vám příjemný večer, zítra opět naslyšenou. Tady je Směs pod Horami.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Je Národní den neplodnosti, v Česku s ní má problémy podle odhadu gynekologů 15 až 20% párů. Kostel svatého Jakuba na Kutnohorsku bude mít novou střechu a schody do věže. Noc přinese místy déšť a 14 až 11 stupňů. V neděli bude většinou polojasno až 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Dnes je Národní den neplodnosti. V Česku má potíže s přirozeným početím podle odhadu gynekologů 15 až 20% párů. Hlavní příčina ale není vždy na straně ženy. Problémy s plodností se týkají mužů i žen stejně často.
3: Ten problém už jsme tušili víceméně na začátku vztahu, protože můj partner je po rakovině varlete.
4: Denisa s partnerem se proto rozhodli pro umělé oplodnění a teď mají dva malé syny. Jednou z hlavních příčin neplodnosti u mužů je ale klesající kvalita spermií. Za to může změna životního stylu, pokračuje urolog Michal Nekula.
5: Řada z nás má sedavé zaměstnání, to samotné vede k nadměrnému zahřívání toho zevního genitálu a tím pádem ty spermie nebo ty varlata nemají to ideální prostředí.
4: Při problémech s početím by se muži měli obrátit na svého urologa a ženy na gynekologa. Ti doporučí další postup. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Hygienici zaznamenali zhoršenou kvalitu vody v pražských přírodních koupalištích. V biotopu Lhotka v Praze 4 podle nich voda není vhodná ke koupání. Dětem, těhotným ženám nebo jinak citlivým lidem nedoporučují koupání ani ve Vltavě u Branické pláže nebo na přehradě v Hostivaři. Radnice v Česku hlásí velký zájem novomanželů o svatby na dnešní datum 6.6.2026. V některých středočeských městech museli zájemce i odmítat. Například v Kutné Hoře si své ano dnes řekne 11 párů. Až 14-násobně více obřadů nás, než obvykle hlásí třeba i Votice nebo Poděbrady. A taky Sedlčany, jak potvrzuje nezávislý starosta města Ivan Janeček.
6: Za normálních okolností míváme tak dvě svatby v sobotu, ale na tento den 6.6. roku 2026 jsme měli nahlášeno celkem 7 svadeb. Takže budou vlastně dvě skupiny, aby jsme to všechno stačili oddat. Sport.
2: Martina Sadková vybojovala na domácím světovém poháru ve vodním slalomu stříbro v kategorii C1. V troji nestačila jen na Australanku Jessiku Foxovou. Tereza Knebelová skončila sedmá a Tereza Michalová devátá. Mezi muži byl z Čechů nejlepší šestý Václav Chaloupka.
1: Počasí.
2: V noci místy zaprší, k ránu budou srážky ustávat, teploty klesnou na 14 až 11 stupňů, v neděli bude polojasno až oblačno, jen ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na Pražském okruhu se na 15. kilometru ve směru k dálnici D1 srazila dvě nákladní auta. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh a odbočovací pruh. Na místě je policie. Omezení má trvat zhruba do 6. hodiny večerní až 7. hodiny večerní. Na dálnici D5 je na 7. kilometru ve směru na Plzeň porouchané osobní auto. Stojí v odstavném pruhu a může způsobit zdržení. Omezení potrvá přibližně do 7:45.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už středočeská setkání.
1: Český rozhlas střední Čechy, středočeská setkání.
7: U dalšího středočeského setkání vás vítá Šárka Formánková. Dívat se na svět přes hledáček fotoaparátu je vzrušující. Stejně jako vydat se do světa, objevovat jeho krásy a odlišnosti. A když někdo dokáže tyhle dvě věci spojit, vzniknou krásné fotografie, které pak můžeme obdivovat v časopisech, v knížkách nebo na výstavách. A na jednu takovou, navíc hodně nevšední, vás dneska pozveme. Spolu s jejím autorem, fotografem a cestovatelem Štěpánem Honem z obce Lýský na Kladensku.
1: Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.

0: Dnešní středočeské setkání začne v obci Líský na Kladensku a potom se rozběhne do celé Evropy. Naším hostem bude totiž nezávislý starosta obce Štěpán Hon, který je ovšem zároveň fotografem a cestovatelem. Ze svých cest po Evropě přivezl spoustu fotografií a udělal z nich nejen zajímavé cestopisné deníky, ale také pozoruhodnou putovní a navíc interaktivní výstavu. Vítejte u nás, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste říkal, že tuhle budovu, kde teď spolu jsme, znáte ze svého mládí.
1: Dospívání ze studií, protože jsem studoval novinařinu kdysi dávno ještě před FAMU a chodili jsme na praxe hodně. Jedno z míst, kam jsem se na praxích dostal, bylo Rádio Regina, které sídlilo, nebo já nevím, ještě existuje Rádio Regina?
0: Dneska je to Rádio Praha.
1: Ano, tak tenkrát to bylo Rádio Regina a ještě jsme tady stříhali magnetofonový pásek nůžkami zabudovanými v tom pultu a bylo to velmi zajímavé.
0: Tak se vracíte na místo činu.
1: Ano, přesně tak.
0: Kdy se ve vás objevila cestovatelská touha? Bylo nějaké období, kde jste o cestování snil?
1: Já myslím, že to tak nějak jako přišlo postupně. Jakmile jsem dorůstal do let, kdy jsem si mohl dovolit začít cestovat sám, někdy kolem těch 16-17 let, tak jsme prostě vyráželi tenkrát ještě stopem. To bylo takový jako zcela běžný v těch 90, že se jezdilo stopem s kamarádem, s kamarádama po Evropě do Francie. A v roce 94 jsme vlastně těsně po gymnáziu vyrazili taky stopem do Indie.
0: Do Indie?
1: Jo, do stopem. Indie. Stopem. No taky, jako nejeli jsme celou cestu stopem. Zjistili jsme v Turecku, že jsou tak levný autobusy, že nemá cenu se obtěžovat stopováním. Ale tenkrát jako byla taková zvláštní období, ty 90. léta, myslím, že byly extrémně bezpečný téměř všude po světě. A my jsme opravdu jeli autobusama do Maku, to je nějaký přechod mezi Tureckem, Íránem, pak jsme přejeli celý Írán dvěma autobusama, dálkovýma linkama, asi za $2 nebo něco takového. Jako. A přes Teherán jsme se dostali do Pákistánu. V Pákistánu jsme jeli pouští 600 kilometrů podél afgánské hranice a v místech, kde už bych se jako asi necítil úplně bezpečně. A dojeli jsme do Indie a tam jsme vlastně strávili půl roku od někdy podzimu 94 do léta 95 a to byla velká iniciační cestovatelská zkušenost.
0: To byl ten moment, kdy jste si řekl, že cestování je pro vás to pravé.
1: Já bych neřekl, že jsem nějaký jako cestovatel s velkým C, nebo respektive ano, rád se toulám po světě občas. Vždycky jsem měl nějakou jako taky práci tady, a nebo studia, nebo rodinu, děti, který mají svoji školu, takže jako když jezdíme teď na cesty, tak vyrážíme v době letních prázdnin a tak. Takže nejsem takový cestovatel, který by strávil roky na cestách. Vždycky to jsou spíš týdny nebo měsíce. Tenkrát jsem poprvé držel foťák v ruce až ve svých asi 18 letech v Indii. Měl ho kamarád a měli jsme barevné diapozitivy a neměli jsme jich moc, těch roliček filmu, že jo? Takže jsem si krat ty záběry, protože mi to nebylo dovolováno plýtvat jako drahým materiálem, takže tam jsem poprvé začal cestovat a fotit.
0: Vy jste říkal, že jste v té Indii strávili docela dlouhý čas.
1: My jsme si tam koupili kola na Vánoce v Agře u Taj Mahalu bez přehazovačky a ujeli jsme na nich asi 2500 kilometrů potom, že během zimy jeho západním směrem někam jako Pune, Rajasthan, Maharashtra a bylo to taky hodně bezstarostný. Přijeli jsme do vesnice, kde se chystala nějaká svatba, nějaký učitel nás pozval na svatbu, tak jsme 14 dní se zasekli a to už jsme třeba neměli foťák, protože jsme ho předtím prodali někde ve Frcu, protože už nám došly peníze. To bylo takový zajímavý, ale skvělý.
0: Říkal jste, že tehdy jste měl v ruce fotoaparát poprvé. Kdy potom přišla ta myšlenka, že budete tu fotografii dokonce studovat?
1: Vlastně to vedlo přes tu novinařinu, takže já jsem se vrátil z těch cest a už tam jsem si vedl nějaký deníky a tenkrát v Teplickém deníku jsem si vydal takovou jako cestopisnou reportáž na díl, asi 20-dílnou o naší cestě po té Indii a zjistil jsem, že nějakým způsobem umím zachytit myšlenku a doprovodit obrazem. A během studií novinařiny jsem jako zjistil, že to psaní je fakt dřina. Takže tam někde vznikla myšlenka, že focení je daleko jednodušší, že odcvaknout ten fotoaparát. Takže jsem přešel od psaní k focení a potom jsem teda pokračoval dál na FAMU na katedře fotografie, ale vždycky to bylo spojené s nějakou dokumentací, s nějakou reportážní, novinářskou, dokumentární fotografií. Nikdy jsem nešel úplně jako cestou nějaký umělecký fotografie, kde ta forma je třeba důležitější než ten fyzický obsah, kde v těch mých fotkách se snažím sdělovat něco jako nějakou informaci.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je cestovatel a fotograf Štěpán Hon. My jsme před chvilkou mluvili o tom, že jste začal cestovat už jako velmi mladý a zdá se, že ve vás ta vášeň k tomu cestování hodně zakořenila. Takže potom, když jste dostudoval, tak jste si pořídil rodinu a řekl jste si, že můžete cestovat i s rodinou, je to tak?
1: Jo. Bylo tam nějaký krátký období, kdy děti byly hodně malí a vlastně jsme nevěděli, že je to tak jako jednoduchý naložit děti do auta a odvíst prakticky kamkoliv. A děti jsme měli nějak teda postupně, že jo, 3, takže furt nějaký z nich bylo hodně malý a až to nejmladší bylo 4letý, tak jsme je naházeli do dodávky, která byla velmi primitivním způsobem upravená, kde bylo nějaký patro na spaní a jeli jsme na sever. A jeli jsme tak daleko, že jsme překonali severní polární kruh a dojeli jsme někam do oblasti Lofot v Norsku, ve Skandinávii. A zjistili jsme, nejstarší syn má rád hrozně přírodu, zvířata, to je takový pozorovatel, měl po kapsách žížaly ve školce a šneky, takže pro něj to bylo vlastně jako fantastický, že na každém místě zjišťoval, co tam žije, že jo. Všechny děti jsou vodníci, že jo, takže mají hrozně rádi vodu a koupou se v moři, i když je studený třeba, takže ať už jsme byli ve Skotsku nebo v tom Norsku, tak všude, když jsme přijeli k moři, tak než jsme pomalu zatáhli ruční brzdu, tak oni už se v něm koupali. A zjistili jsme, že ten proces, kdy prostě poznáváme krajinu, jedeme, jsme na cestě, během jízdy jedeme audioknihy, prostě letopisy Narnie, Harry Potter a tak dále. A vždycky, když někam přijedeme, tak oni se vyřítějí ven a jako poznávají ten svět, takže to nám vyhovuje. A pak jsme zjistili, že vlastně, když to ty děti naučíte za mladá, tak to cestování je skvělý.
0: Podle toho, co říkáte, tak určitě necestujete po takových těch známých provařených destinacích, ale hledáte spíš nějaká odlehlá místa bez náporu turistů?
1: Jo, samozřejmě.
0: Vy jste těch zemí v Evropě procestovali opravdu hodně. Jak jste si potom vybírali ty další, do kterých jste se podívali?
1: No, vždycky jsme chtěli jet do nějakého protikladu té cesty, kde jsme byli předtím. V Norsku jsme prostě zjistili, že nás to hrozně baví. A že děti to vydržej a že děti to nejenom, že vydrží, tak je to baví. Takže jsme si říkali další rok, že pojedeme někam jinam. Takže jsme ze severozápadu jeli na jihovýchod, jeli jsme do Rumunska. Po Rumunsku jsme jeli do Velké Británie, po Velké Británii do Albánie. Po Albánii, do Portugalska, potom do Pobaltí. A vlastně většinou jsme si vybírali hodně jako rozdílný, ať už kulturně, civilizačně, přírodopisně, zeměpisně, kouty, aby to nebylo nudný.
0: Jaká země nebo jaké místo vás nejvíc nadchlo při těch vašich cestách?
1: Já si myslím, že ta Skandinávie se hodně špatně překonává, že ta je opravdu skvělá. Je skvělá už tím, že, jak jste říkal, že máme rádi ty liduprázdnější místa, kde člověk zažije nějaký ten cestovatelský zážitek, objevitelský. Evropa je docela hustě osídlená a na kontinentální Itálii nebo v jižní Anglii všude jsou ploty a těžko se tam hledá volná krajina, kde by si člověk třeba zastavil auto a přenocoval. Ale skvělý jsou Albánie, Rumunsko, i to Portugalsko, Pobaltí. Vlastně jsme si, myslím, že trochu programově vybírali místa, které jsou na okraji zájmu nebo jsou jako ještě takový jako volnější.
0: Neobjevený. Jeli
1: jsme stanovat do Chorvatska, protože nám to přišlo nepatřičně, nebo do Švýcarska. No a takže za ty jižní země bych třeba jmenoval Albánii, která mimo jiný jako prochází překotným vývojem, že? A třeba ta riviera albánská nebo to pobřeží se určitě od toho roku 17, kdy jsme tam byli, strašně proměnilo a vyrostla tam spoustu hotelů a třeba už by se nám tam tolik nelíbilo teďko.
0: Tak dobře, že jste tam byli tehdy.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je starosta obce Lýsky na Kladensku Štěpán Hon, který ovšem zároveň cestuje a fotografuje. Vy jste na těch cestách po Evropě udělal samozřejmě spoustu fotek a hned z té první cesty jste udělal sérii a přihlásil jste ji do prestižní fotografické soutěže Czech Press Photo. Je to tak?
1: Je to tak. Já jsem v té době ještě byl, jako já jsem fotograf a vystudovaný a živil jsem se tím a když jsem byl mladší, tak jsem měl potřebu se poměřovat s ostatními a účastnit se různých soutěží, takže jsem obesílal Czech Press Photo a shodou okolností ten rok se zadařilo.
0: Ano, a dokonce tam bylo snad nějaké ocenění.
1: Jo, dostal jsem nějakou cenu v kategorii příroda životní prostředí, ale taky reportáž. Ten rok jsem dostal asi 3 ocenění na Czech Press Photo. V roce 2014 to bylo.
0: No a teď si říkám, když vlastně jedno to ocenění získali právě i ty cestovatelské fotky, jestli to byl ten moment, kdy vás napadlo, že byste z těch cestovatelských fotek mohl udělat i knížku?
1: To si myslím, že ještě ne, ale už ten rok jsme udělali malou výstavu a vydal jsem kalendář. Od té doby jsem pak několik let každoročně vydával vlastně pro kamarády jako vánoční dárek velký nástěnný kalendář těch černobílých fotek z cest. A já myslím, že tak po druhý, třetí cestě, možná po třetí spíš, přišla jako myšlenka na to, že by něco jako kniha mohlo vzniknout. Ale pak musel přijít covid, aby na to byl čas. To, že člověk chce udělat spoustu věcí, to já mám v hlavě jako každou chvíli nápad na to, co se dá dělat, ale aby to člověk mohl dotáhnout, tak ještě musí od pána Božka dostat čas a ten jsme dostali díky covidu.
0: Já mám pocit, že k tomu ještě k těm fotografiím přibyly nějaké ilustrace od vaší manželky.
1: Uh-huh. No, žena je strašně šikovná ilustrátorka. Krásných fotek je plný svět. A já jsem se cítil jaksi nepatřičně, jako ukazovat fotky mi přišlo málo, protože prostě to se radši podívám na fotky Koudelky nebo Kratochvíla nebo někoho, jako kdo fakt umí fotit, a než abych jako obtěžoval svět další porcí černobílých fotek. Takže jsem chtěl ty fotky obohatit o nějaký příběh, o kresbu, o linku cesty, o něco, co jako bude mít hmatatelný nebo prostě vizuální přesah přes tu obyčejnou fotku dokumentární, reportážní, takže vlastně do knih, který jsme potom připravili, jsme udělali velký vyklápěcí kreslený mapy, ilustrace dovnitř. Už tam jsme v podstatě umístili jako barevný terčíky, takže člověk, který prochází textem, si pak může najít v mapě jednoduchým, atraktivním grafickým způsobem, kde se nám ty jednotlivé příběhy odehrály právě v té vyklápěcí mapě. Takže někde v těch knihách vlastně je původ interaktivní hry Poznej Evropu, která pak jako následně vznikla.
0: No a to je právě to, co mě zajímalo. Jak vedla ta cesta od těch knížek k výstavě a navíc k výstavě, která je propojená s nějakou hrou?
1: Nechávám pod rukama vznikat věci velmi jako organickým způsobem a mám taky kamarádku Jitku Hejtmanovou, spolužačku z FAMU, takže s tou jsme jako přemýšleli o tom, jak udělat jako výstavu zajímavější pro děti a pak nám z toho prostě pod rukama se to obohatilo kresbama mojí ženy, z kterých jsme udělali drobný animace, do toho jsme vlastně nechali napsat aplikaci, takže dítě s tabletem vyráží na cestu výstavou a QR kódy prostě na těch jednotlivých zastavení. Krištof Hádek nám čet úryvky z těch deníků, takže ožívá vlastně ty naše autentické zážitky z cest Evropou. Prostě jsme se pokusili maximálně autentickým způsobem předat návštěvníkům té výstavy.
0: My jsme říkali, že ta výstava je interaktivní, že je vlastně trošku soutěžní a hravá, ale zároveň i putovní. Ona vlastně začala, poprvé se objevila ve středočeské knihovně v Kladně a teď putuje po naší republice.
1: Jasně. A jestli je dneska 6. června, tak touhle dobou by měla být v Nymburku v knihovně. My jsme totiž se dali dohromady s panem Romanem Hájkem, což je ředitel středočeské knihovny a ten mi dokonce zapůjčil nějaké svoje zaměstnance, aby mi pomohli tu hru domyslet, pedagogický pracovníky, který mi dělali revizi v podstatě těch otázek, aby to mělo hlavu patu, aby to na děti mluvilo jazykem, kterým budou rozumět. A protože ta středočeská vědecká knihovna do toho vstoupila takýmhle tvůrčím způsobem, tak jsme to udělali jako pro knihovny a teď to putuje po knihovnách. Umí se to velmi jako chamelonsky přizpůsobit prostorovým možnostem těch knihoven. A protože knihovny mají svoje dětské oddělení a mají nějaký spádový školy v okolí a tak dále, takže to vlastně táhne jak magnet do těch knihoven školáky z širokého dalekého okolí. Oni potom putují knihovnou a Evropou a dozvídají se zajímavé věci a ještě jim je říká krásný hlas Krištofa Hádka.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: Dnešní středočeské setkání nás zavedlo do obce Líský na Kladensku, ale také do celé Evropy, protože naším hostem je nejenom starosta obce, ale také cestovatel a fotograf Štěpán Hon. A teď se od těch cestovatelských fotek přesuneme k reportážní a portrétní fotografii. Vy jste jednu chvíli působil v týmu fotografů Karlovarského filmového festivalu. Jaká to byla práce, jaká tam byla atmosféra?
1: No, velmi zajímavá, skvělá práce. To bylo někdy v roce 2013, 14, 12. Asi 2-3 ročníky po sobě jsem teda byl jeden z fotografů toho týmu, který zajišťuje obrazový materiál pro Karlovarský festival. Měl jsem na starosti Grand Hotel Pup a fotil jsem takový ty gala večeře, třeba když přijel John Travolta nebo Helen Mirren, tak jsem byl jako decentní pozorovatel při večeři, kde s panem Bartoškou si povídali a rád na to vzpomínám.
0: Když se takhle potkáte, respektive potkáte, když fotíte ty známé osobnosti, takové ty hodně VIP, má člověk takový zvláštní pocit, že je toho součástí toho jejich světa, alespoň na chvíli?
1: Asi jo, je to samozřejmě velmi emocionálně jako náročný, člověk se musí cítit, přizpůsobit. Hodně často fotím portréty nějakých lidí, osobností, které jsou velmi známí a člověk jako vstupuje do jejich světa a nechce tam být jak slon v porcelánu a chce prostě, aby ten člověk ho přijal a tím se samozřejmě vnitřně strašně snaží a je to psychicky a fyzicky náročný.
0: Mě právě napadlo, jak takový lidé na těch akcích působí, protože oni působí velmi profesionálně. Ale jestli je nějaký okamžik, kdy oni se sami trochu uvolní a můžete vyfotit třeba v nějaké trošku jiné situaci, než by člověk čekal?
1: Jo, to určitě, ale já jsem se nikdy na Karlovarském filmovém festivalu nedostal do situace, že bych byl v pokoji, kde ty absolutní špičky odloží v podstatě tu svoji pózu. Jako. Já jsem byl jenom na těch oficiálních místech a i když to bylo jako dál, než se dostanou normální lidi, tak jsem nikdy nebyl v jejich soukromí.
0: Vy jste svého času také zastával funkci oficiálního fotografa prezidenta České republiky. Bylo to v období, kdy byl ještě prezidentem Václav Havel, anebo už to byl Václav Klaus?
1: Už to byl Václav Klaus. Já myslím, že to byla zima nebo únor 2004, kdy mi volal kamarád jako zaměstnanec prezidentské kanceláře tiskového oddělení, že mě potřeba vyfotit státní návštěvu prezidenta Drnovšeka a že jim nějak vybouch fotograf a mě úplně jako se rozbušilo srdce, že budu fotit teda Václava Havla. Nějak mi nedošlo, že už je tam Václav Klaus, takže jsem přijel, ne, já už jsem samozřejmě věděl, že jdu fotit pana Klause, ale vyfotil jsem tehda prostě někdy na začátku roku 2004 státní návštěvu prezidenta Drnovšeka a pak jsem tam rok zůstal a fotil jsem všechny státní návštěvy a jmenování generálů a takový ty důležitý oficiality, které se odehrávaly na Pražském hradě a na cestách, včetně třeba, že jsem se podíval do Moskvy, do vily, kde v té době přijal Putin, že jo, Václava Klause a viděl jsem ho naživo na 2 metry. Cestovali jsme, byli jsme na Kypru, byli jsme v Libanonu, byli jsme v Budapešti, lítat vládním speciálem v nejužší suitě kolem prezidenta republiky je samozřejmě velmi svérázný zážitek a sedat u stolu a jíst pokrmy, který dostává, to se jen tak nezažije.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je cestovatel a fotograf Štěpán Hon. Vy máte ještě jeden zajímavý projekt, který se jmenuje Doma, kdy navštěvujete slavné osobnosti v jejich domovech a fotíte je. Jak vznikla tahle myšlenka?
1: Ta myšlenka vznikla tak, že domovy slavných by mohly pomáhat tomu, aby doma mohli zůstat lidi, kteří si to nemůžou bez cizí pomoci dovolit. Vyvrcholením tady té myšlenky bylo spojení s Cestou domů, což je hospicová organizace, která provozuje hospici a celkově se snaží o nějaké radikální zlepšení vztahu společnosti ke smrti, k umírání doma. Bylo to taková nějaká synergie neziskového sektoru, v kterém se octla Cesta domů, v kterém se octla Arkádie Teplická, kterou kdysi zakládal nebo spolu zakládal můj táta, a je to společnost, která se stará o lidi s komplexním postižením nebo o lidi s kombinovaným postižením, a oni tam vážou kalendáře, já fotím slavní osobnosti v jejich domovech takovým tím mým reportážním jednoduchým dokumentárním způsobem, co možná nejautentičtější portréty z jejich domácího prostředí, od herců, sestry Geislerovi, bratři Lábusovi, sportovců, fotil jsem Ester Ledeckou, teď se snad brzo vydám za Martinou Sáblíkovou, ale taky třeba pana prezidenta, áčkový, absolutně áčkový český osobnosti. Mi často otevírají svůj domov, což je teda hodně vzrušující záležitost, a tam pak vznikne taková jako nebulvární, přirozená, obyčejná fotka, která by měla je ukazovat bez nějakého pozlátka a retuše a pózy a v jejich soukromí a v jejich domově, a tím, že z toho uděláme potom kalendář, který vydělá hodně přes 1 000 000 korun v dnešní době už, který se rozdělí mezi ty neziskovky Cesta domů Arkádie, tak prostě vlastně tím, že nám otevřou ten svůj domov, tak umožňuje to, že pak máme na benzín pro hospicový týmy, který objíždějí potřebný a tak dále.
0: Jak vlastně na tu nabídku reagovaly ty známé osobnosti, které jste oslovil?
1: Ty, co jsem vyfotil, tak samozřejmě vstřícně. Někdo třeba se nechal jako chvíli přemlouvat, a jsou samozřejmě osobnosti, které mají absolutně tlustou čáru mezi svým domovem a rodinou a tím veřejným životem, a ty pak samozřejmě jako nepřemluvím, aby mě tam pustili.
0: Jak vlastně potom u nich doma to focení většinou probíhalo? Bylo to tak, že jste měl dopředu nějakou myšlenku, nějaký plán, anebo to vyplynulo z toho, jak právě v tom bytě ti lidé fungovali,
1: přesně
0: jak se tam pohybovali?
1: No. Já ještě navíc nemám žádný tým nebo žádný svět. Prostě jdu tam jenom s tím foťákem malým na krku a to jako světlo dělá většinu fotky, že jo? Takže ta situace si vlastně řekla o to, jak ta fotka bude vypadat.
0: Viděla jsem, že některé rodiny tam byly pohromadě, tak třeba v případě rodiny Trojanovi, tam je to logické, ale někdy tam byly i všichni rodinní příslušníci, byť to nebyly ty známé osobnosti, kromě té jedné.
1: Domov to není jenom to místo, ale to jsou ty lidé, že jo, který do ní patří. Takže logicky si myslím, že právě jak je člověk jako obklopený nějakýma zdma a obrázkama na nich a nábytkem, tak daleko důležitější je pro něj to, jakýma je obklopený lidma. Takže jsem rád, když vlastně se ten jeho domov naplní jako lidma jemu blízkýma. A někdo třeba jako nechce, aby děti byly vidět na fotkách, že jo. Řešili jsme třeba s Alicí Nelis, která říkala, že nechce, aby fakt byly vidět ty tváře těch dětí, a najednou z toho vznikla taková krásná přirozená fotka, kdy ona tam sedí a je vlastně obklopená jako hýbajícíma se dětma, psama, kočkama, a sedí uprostřed prostě toho svého domova, který je plný život.

0: života a splnil jsem i podmínku, že nebylo vidět dětem do tváře.
1: Já jsem ty fotky viděla a musím říct, že na mě opravdu dýchlo to kouzlo toho domova, těch jednotlivých lidí a úplně působili jinak, než když je člověk vidí na nějakých těch společenských akcích a byl to hodně příjemný pocit.
0: Tak to děkuju, to je dobře.
2: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Kapačka jako exotický koktejl a smích jako lék. 21-letá Betty sdílí svůj příběh na Instagramu.
4: Sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým. Pomohli mi se zase doslova se zvednout a bojovat.
3: O rakovině vaječníků s panem profesorem Davidem Cibulou a o moderní léčbě v onkogynekologii.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Dnešní středočeské setkání je o fotografování, cestování, o výstavě fotek. Naším hostem je cestovatel a fotograf Štěpán Hon. Když jste začínal s fotografováním, fotil jste ještě na ten klasický kinofilm?
1: No, já jsem plný baťoch černobílých filmů, který jsem pak vyvolával. Já jsem ještě v roce 2006 třeba byl v Moskvě a fotil jsem tam pro nějaký architekty fotky, které měly být součástí interiéru nějakého velkého hotelu. A tam jsem byl ubytovaný v hotelu Holiday Inn a na záchodě jsem vyvolával negativ černobílej a skenoval jsem ty políčka a konzultoval jsem postup té práce s tím architektem, jestli si to takhle představuje. Poctivých 10 let jsem si užíval focení na klasický, ať už černobílý negativ, nebo barevný negativ, nebo diapozitivy. Jezdil jsem na Ukrajinu, na Zakarpatí, tam jsem se toulal po poloninách a vozil jsem si odtamtať jako desítky černobílejch roliček filmů, který jsem si vyvolával ve svý fotokomoře a zvětšoval, takže...
0: Já jsem moc rád, že jste použil vlastně ty protichůdné výrazy, že jste si to užíval a trápil jste se s tím.
1: Protože si myslím,
0: že to přesně mělo ty dvě polohy. Jedna poloha byla, že jste vlastně nevěděl, jak to dopadne, jestli se fotka povedla, ale na druhou stranu to vzrušení a těšení se na to, co se na té fotce ukáže, muselo být úžasné.
1: Jo, přesně tak to bylo.
0: Když se díváte na svět přes hledáček fotoaparátu, máte pocit, že ho vidíte jinak?
1: No určitě, nebo jako u toho dokumentárního fotografa je to takový jako odečítání z té reality. My se snažíme prostě eliminovat ty rušivý prvky té fotografie, že jo, koukám se na svět, kde vidím nějaký sdělení, který chci říct, ale do toho tam trčí nějaký stožáry vysokého napětí. A já se snažím velmi intenzivně jako vyabstrahovat to podstatný a ne obtěžovat diváka s tím, co není podstatný. Takže když se koukám přes ten hledáček toho fotoaparátu, tak se velmi intenzivně snažím rámovat tu realitu tak, aby byla jednoduchá a aby to sdělení tam bylo prostě čitelné.
0: Objevíte někdy na udělané fotce něco, co jste při jejím pořizování neviděl, nebo jste si toho nevšiml?
1: Vždycky. A já jsem se, to byly ještě fotky, třeba jsem s jedním kamarádem, který už tady bohužel mezi náma není, Honzou Bouchalem, jel na kole z Prahy k Aralskému jezeru do Kazachstánu a celou cestu jsme fotili, zase jsem fotil prostě na černobílý negativ, pak jsem to vyvolával a pamatuju si úplně na jednu fotku, kdy jsem prostě vyfotil holku a kluka prostě v nějakým ruským paneláku a ona má nad sebou jako na zdi nakreslený srdíčka. A já jsem to přitom focení vlastně nevnímal. A pak jsem to objevil až na té fotce a bavil jsem se o tom s někým a ten kamarád, nějaký teoretik, říkal, ty jsi to vnímal akorát podvědomně. Ne, ale často se mi stává, že jako objevím na fotce něco, co si myslím, že jsem tam neviděl a co vlastně je velmi důležitý.
0: Máte rád chvíle, kdy máte v ruce fotoaparát, sledujete nějakou krajinu nebo nějakou situaci a pak najednou přijde ten moment, kdy si řeknete, to je přesně ono a teď stisknete tu spoušť?
1: Vlastně si myslím, že pro mě to používání foťáku je hodně přirozený, že nevnímám nějakou výjimečnost pořizování těch snímků, ale občas samozřejmě jako mám rád, když objevím něco, co si říkám, že to je skvělý, ale docela často se přistihnu, jak na něco zírám a teprve pak mi dojde, teď já jsem to měl vyfotit, já jsem měl použít fotoaparát. Takže někdy mám pocit, že jsem takový jako fotograf na baterky, že se zastavím v okamžiku, kdybych měl automaticky sáhnout po fotoaparátu.
0: A jste ten typ fotografa, co má fotoaparát vždycky při ruce?
1: Hodně často ho mám, ale ne vždycky.
0: Tak já jsem ráda, že jste ho přinesl dneska sebou, že jsme si mohli spolu udělat i fotku a jaké krásné fotky děláte, to ukážeme našim posluchačům i na našich webových stránkách. Já moc děkuju, že jste přišel a ať se vám daří.
1: Já moc děkuju za pozvání a naschledanou.
0: Naslyšenou. Naším dnešním hostem byl cestovatel a fotograf Štěpán Hon z obce Líský na Kladensku. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Česká armáda od ledna do května nabrala asi 1400 nových vojáků. Dělníci opravují střechu na románském kostele svatého Jakuba v obci Jakub na Kutnohrosku. A také dělníci dnes opravují poškozenou kanalizaci v Dukelské ulici v Mladé Boleslavi. Zprávy vám přeje příjemné Josef Mádle. Česká armáda od ledna do května nabrala asi 1400 nových vojáků. Celoročním cílem je přes 2200 i se členy aktivní zálohy. Na dnech pozemních sil Bahno v Brdech to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a vedení armády. Podle nich potřebuje Česko kvůli aktuálnímu dění ve světě počet vojáků dál zvyšovat. V současnosti má armáda 25 000 profesionálů a přes 5 000 příslušných záloh. Dělníci opravují střechu na románském kostele svatého Jakuba v obci Jakub na Kutnohorsku. Během letních prázdnin tam zrekonstruují krovy, vymění střešní krytinu a postaví nové schody do věže kostela. Práce by měly stát kolem 3 milionů korun. Pro návštěvníky je kostel i nadále přístupný, říká ředitelka organizační složky sedlecké farnosti Radka Krejčí.
2: Celá ta turistická sezona v Jakubě je trochu narušená, a to z toho důvodu, že v současné době se naši návštěvníci nedostanou do věže, protože to provizorní dřevěné schodiště už je dožilé, čili jsme snížili vstupné, je za 50 korun.
0: Dělníci dnes opravují poškozenou kanalizaci v Dukelské ulici v Mladé Boleslavi. Musí vyměnit asi 50 metrů dlouhé potrubí. Ukřížení ulice s ulicí Štefánikovou můžou řidiči projíždět pouze jedním jízdním pruhem.
3: Provoz na křižovatce obou ulic řídí semafory. Práce za více než 100 000 korun by měly podle plánu vodohospodářů skončit v úterý 9. června. Na omezení upozorňují dopravní značky. Z Mladé Boleslavi Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Dneškem se otevírá výstava o Adrianě Šimiotové. Letos je to 100 let, co se narodila tato významná česká výtvarnice. V rámci expozice uvidí návštěvníci mimo jiných také sbírku manželů Medy a Jana Mládkových, která zahrnuje textilní koláže nebo prořezávané kresby do vrstveného karbonového papíru.
1: Počasí.
0: V noci místy zaprší, kránou budou srážky ustávat, teploty klesnou na 14 až 11 stupňů. V neděli bude polojasno až oblačno, jen ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Večer zároveň také můžeme očekávat, že povane vítr západní a jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A na Pražském okruhu zhruba na 7. kilometru se počítejte s kolonou, která se tvoří. Dále také na dálnici D8 je tam překážka na silnici i tam nohu splynu. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.

Srdečné pozdravy vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu. Dnes bude naše putování trochu tajuplné až detektivní. Vydáme se společně na sever Čech, do městečka a regionu, které jsou dnes trochu zapomenuty a patří do Libereckého kraje. Zamíříme do Jablonného v Podještědí, do míst, která byla zmiňována v uplynulých týdnech, především kvůli zmizení lebky svaté Zdislavy snad ve všech našich médiích. Proto jsem se na Lembersko vypravila a zapátrala po osudech této tajemné ženy. Hrát nám k tomu dnes budou muzika Bohemika, Malá muzika, Hradišťan a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Už v úvodu jsem zmínila, že Jablonné v Podještědí i celý region kolem hradu Lemberg jsou dnes trochu stranou zájmu. Ovšem, kdybyste do této oblasti pod Lužickými horami přijeli ve 13. století, nevěřili byste vlastním očím. Vše tu kvetlo a rozvíjelo se a patřilo rodu Markvarticů, kteří získali území kolem řeky Jizery za věrné služby Přemyslovcům. A jeden z Markvarticů, jistý Havel, si na začátku 13. století vzal za ženu moravskou šlechtičnu Zdislavu z Křižanova. Oba byli dostatečně podnikaví, takže k osidlování oblasti povolávali české i bohaté německé sedláky, protože Jablonné leželo na staré obchodní cestě z Prahy do Žitavy.

Zdislava ovšem nebyla pouze podnikavá a chytrá, ale také empatická a navíc obdařena léčitelskými schopnostmi. V Jablonném založila špitál, pomáhala nemocným a uzdravovala je a za to byla také o několik století později svatořečena. V Jablonném založila kostel svatého Vavřince, který se dnes jmenuje po ní, a stala se z něj bazilika. A právě do té se teď spolu vydáme.

0: Tak milí posluchači, my jsme vstoupili dovnitř té hlavní chrámové lodi baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy. A máme tady velmi zajímavou průvodkyni, protože její řádová sestra a jmenuje se stejně jako já, Markéta Ševčíková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak kde se to vlastně nacházíme? Jak bychom popsali celé tady toto místo?
1: O tomto chrámě se říká, že to je perla baroka na severu Čech, že to je nejvýznamnější kostel. František hrabě Berka z Dubé nechal tento chrám postavit nad hrobem paní Zdislavy. A nejvýznamnější titul má Bazilika Minor. To je čestný titul, který dostává kostel buď kvůli architektuře, anebo kvůli svěci, který je zde pochován, a u nás to splnilo obě dvě podmínky.
0: Ten kostel je samozřejmě zasvěcen, dedikován svaté Zdislavě, ale také svatému Vavřinci. Co byl vlastně svatý Vavřinec za světce?
1: Svatý Vavřinec je patronem mnoha řemesel, kuchařů, řezníků a také knihtisků. Svatý Vavřinec patřil mezi 7 jáhnů okolo papeže, kteří mu pomáhali, a on měl nestarost něco jako v dnešní době charitu. A když císař Valerian chtěl to bohatství, tak přemýšlel Vavřinec, jak to udělal, protože věděl, že dopadne stejně jako papež, že bude umučen, zabit, tak nabídl císaři Valeriánovi, že mu vydá to bohatství církve, ale aby mu dal 3 dny na to, aby ho shromáždil to bohatství, a měli se setkat na jednom náměstí. A svatý Vavřinec během těch 3 dnů shromáždil všechny ty lidi, kterým pomohl, a říká svatý Vavřinec císaři Valeriánovi, tady máš to bohatství. Samozřejmě císaře naštvalo a Vavřince nechal umučit docela kruto smrtí, a to pomalým opékáním na roštu. Takže jeho atribut je rošt, ale on dostal obrovský dar od Boha. Jeden náš bratr říká, že to je patron letního grilování. Když ho opékali, tak říkal, už jsem dost opečený z jedné strany, můžete mě otočit, tak ho otočili. A když byl opečený i z druhé strany, tak měl tu drzost a zároveň milost od Boha. Řekl císaři Valeriánovi, tak si mě klidně můžete sníst.
0: Takže... A snědli.
1: A nesnědli. Dokonce jeho lebka se ještě uchovává v Římě v jednom kostele a je to vzácná relikvie.

0: My se teď půjdeme na svatou Zdislavu podívat, nebo respektive za ní, tady do té podzemní krypty. Přitom byste mi mohla, sestro Markéto, říci, jaká to byla podle vás žena. Vy jste říkala, že to tehdy ženy neměly jednoduché, ale vy jako řádové sestry určitě zkoumáte, nebo jste přemýšleli nad tím, jaká vlastně byla, jak se chovala tady k lidem, jak lidé reagovali na ní. Tady tehdy ještě asi moc lidí nebylo, protože oni byli se svým mužem ti, kdož sem zvali německé osadníky, aby sem přicházeli sem lidé různí, a ona se rozhodla se o ně starat. Tak jaká to vlastně byla žena podle vás?
1: Já si myslím, že učinila sebe samu darem, že pokud přijmu to své ženství jako dar a s tím pracuju a ten dar není jenom pro mě, ale je i pro lidi, a ona to dokázala. Já si říkám, že kdo si na nás vzpomene za 800 let. Byla by úžasná žena, která rozdávala lásku, radost, byla trpělivá, ošetřovala lidi, a to je obrovské svědectví, obrovský příklad i pro dnešní dobu, co můžeme my dělat pro Boha, pro lidi, ale i pro sebe. A myslím si, že i v dnešní době uspěchané, kdyby se vytvářela láska, tak není tolik rozpadů v manželství.
0: Tak aby byli všichni méně vykolejení a podobně. Tak my teď sestoupíme dole do krypty a podíváme se na místo posledního odpočinku svaté Zdislavy.

0: tady můžeme ještě vnímat to, co tu bylo v té gotické době. Že když začali stavět tenhle chrám v roce 1699, tak položili základní zdi. A když se podíváte, tady by měl být jeden sloup, druhý sloup, třetí sloup. Co se stalo? Po těch dvou letech, kdy dělníci stavěli, tak se jim to celé zroutilo. A to proto, protože oni použili materiál pískovec. My jsme v Lužickém kraji a tady je spoustu pískovcových skal, jenomže se drolí. Takže byl i poničen hrob paní Zdislavy, takže v té době museli být kosterní ostatky přesunuty do kláštera. A v historických knihách se píše, že to bylo na krátkou dobu. A když jsem zkoumala, jak krátkou to dobu bylo, tak to bylo celých 29 let, což byla celá rekonstrukce tohoto chrámu.
1: A teď se podíváme ještě dál dovnitř a vstoupíme do krypty svaté Zdislavy. Tak, ocitli jsme se v krásném sále. Paní Zdislava je pochována, nebo její ostatky jsou uloženy zde. Tady byl vlastně původně její hrob. Co všechno se tedy zachovalo?
0: Zachovalo se celé tělo. My víme 100%, že to je svatá Zdislava, protože František Berka z Dubé, velký sponzor a mecenáš, měl podmínku, aby se nehnulo s hrobem Zdislavy, aby se zachovalo celé to její tělo. V roce 1907 byla paní Zdislava svatořečená. To se zkoumá její život a musí být uznán nějaký zázrak. Rok poté, 1908, z těch kosterních ostatků byla oddělená lebka. Ta lebka byla dána do rokokové schránky a s touto schránkou chodili poutníci 3 dny po Jablonem a děkovali Pánu Bohu a Zdislavě za všechno, co pro tento kraj udělala. Když skončili tyhle ty oslavy, tak už nechtěli bratři dávat zpátky tu lebku. Proto zůstala ta lebka na Mariánsko-Zdislavském oltáři. Takže tady jsou ostatky kromě lebky paní Zdislavy. A když se stavil ten současný barokní chrám, tak lidé chtěli mít kontakt s paní Zdislavou, protože do krypty se běžně k hrobu nedostali. Proto nahoře zůstala ta lebka paní Zdislavy a také byl průřez do hrobky vytvořen, aby ti

0: Když byste měla najít třeba tři vlastnosti, které vás napadnou, když se řekne svatá Zdislava, tak co vám vytane na mysli?
1: Asi první, co mě napadne, je otevřená náruč, protože ona nebyla řeholnice, jak se často zobrazuje. Ona byla žena, matka několika dětí a ona by také mohla říct, já mám svoji rodinu a práci a dejte mě pokoj všichni, ale ona měla otevřenou náruč pro rodinu, pro poddané, pro toto město, pro špitál. Ona zemřela vyčerpání v podstatě, protože ona se vydala, to si myslím, že je charakteristické pro paní Zdislavu, rozpoznala, jaké má dary a ty dary použila pro lidi a tohle by neudělala, kdyby byla uzavřená do sebe, ale měla otevřenou náruč pro všechny ty lidi. Často jsou to obyčejné, jednoduché věci, každý den přicházejí a nemusíme si nic vymýšlet. Stačí, když každý den žijeme tak, jak máme a můžeme jít pokojně spát a řekneme si, ten den byl naplněný tím, čím měl být naplněný.
0: Tak říkala jste otevřená náruč, naplněnost, připravenost k tomu pomáhat i hned.
1: A ta láska, láska pro všechny kolem ní a také péče od nemocné, protože 1248 vznikla občanská válka, když se zbouřil Přemysl Otakar II. Vůči králi Václavovi I. a přicházelo z tohoto boje mnoho raněných a paní Zdislava se o ně starala a tady je i příklad za bratry Dominikány. Oni měli hlavní činnost kazatelskou a ona byla ta charismatická žena, že ona založila špitál a ti bratři opustili v té chvíli kazatelskou službu a šli pomáhat do toho hospice.
0: Řekla jste to vlastně sama, sestro Markéto, nejzásadnější a největší ze všeho je láska. Tu Zdislava dokázala jak dávat, tak i šířit a vlastně s láskou přistupovat ke všemu, co dělala. Tak doufám, že láska prostoupí naše životy, zvláště po té, co jsme se tady s paní Zdislavou všichni, nejenom my tady přímo na místě, ale i naši posluchači lépe seznámili. Moc děkujeme řádové sestře působící zde v Jablonném Podještědí, Markétě Ševčíkové. Děkujeme, Markéto, a naslyšenou.
1: Já také děkuji. Ještě dodám, že mě to vlastně se spojilo, kdy Ježíš říká, že největší přikázání je láska k Bohu a k bližnímu, že stačí, když budeme zachovávat tohle a můžeme klidně umřít, až to všechno splníme.
0: Přesně tak, až to všechno splníme. Děkujeme, Markétě Ševčíkové, a těšíme se naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: A ve finále se ještě musíme zastavit u jedné velké rarity. Studánky svaté Zdislavy s léčivou vodou, která leží poblíž Jablonného. Sama jsem ji vyzkoušela a její blahodárný vliv potvrzuji. Ovšem více nám o ní řekne náš další průvodce, pan Martin Rejman, muž, který žije v historickém mlýně v Jablonném, pečuje o lidovou architekturu a o této oblasti a o jejím okolí ví prakticky vše.
1: Pane Martine, studánce svaté Zdislavy jsou přisuzovány různé mocné účinky, tak je to tak? Je to skutečně kouzelné místo s kouzelnou vodou?
2: Je to kouzelné místo s kouzelnou vodou. Svatá Zdislava ji používala ve špitálu v Jablonném u dominikánského kláštera k léčení řady nemocí. Ta studánka je zajímavá tím, že tedy vybírá vlastně z pískovcových skal, ale po těch skalách, když se všimnete, tak jsou penicilinové plísně, to za prvé. A za druhý někdo říká, že je možná i nepatrně radioaktivní, protože všude tady kolem nás je uran, který se tady těžil v době komunismu, to už se tady prostě nedělá, teď se to snaží tedy všechno jakoby skultivovat, zrekultivovat a tak dále. No ale jinak to není jediný pramen, který tady vyvěrá z těch skal. Velice zajímavý pramen napájí jezírko asi 200 metrů od té studánky a to jezírko je proslulé tím, že má bezedné bahno takzvaně, ale můžu vám říct jednu příhodu. Jednou jsem měl si umýt oči ke studánce a řekl jsem si, že pojedu dál a tam u toho jezírka je taková plošina, tam někdo maloval. Já jsem netušil hned, kdo to je, pak jsem zjistil, že to je Ota Placht, známý malíř. No a maloval takový velice realistický obraz a říkám mu, o to, co to malujete tady, já vás znám jako abstraktního malíře a on říká, no, jestli chcete, tak já vám udělám podle toho abstraktní malbu a teďka letím sice do Peru, ale dám to k mamince, to byla paní doktorka Keningová, známá lékařka, léčila popáleniny. Tak jsem si potom ten obraz koupil, protože on ho předělal tak, že do té flory tady pod Lemberkem namaloval faunu z toho pralesa z Amazonie.
1: To je nesmírně zajímavé, když mluvíte o té atmosféře, o tom, jak tady ten kraj působí na lidi. Já vždycky, když jsem přijedu, tak mám pocit, že je tady velmi zvláštní, uklidňující energie. Jak to působí na vás? Protože vy jste tady strávil dětství, poté jste žil v Praze, poté jste se sem k stáru zase vrátil. Co je to specifické tady na tom kraji? Co je to zvláštní? Co činí to kouzlo, to fluidum tady celé té oblasti? Kvůli tomu jsem asi přišla konec konců i Zdislava se svým mužem.
2: Já si myslím, že to je taková zvláštní směs přírody, která tady je kolem. Lesů, polí, luk, kolem dokola jsou hory. Když se díváte z věže Lemberského zámku, dohlédnete jenom tam, kam vás ty hory pustí. Takže je to taková tady směsice toho všeho a možná i té svatosti, protože svatá Zdislava je i patronkou Libereckého kraje, je tady v tom kraji velice uctívaná, je taky patronkou Litoměřické katolické diecéze. No a nevím, co všechno to je, ale prostě je tady ohromný klid, tady když ráno si vezmu prostě kafe na zahradu a dívám se tady kolem, anebo si to z druhé strany dívám na rybník, vám to přináší takovou jakoby úlevu, útěchu, dobrou náladu. Působí to pozitivně.
1: Mimochodem, jak si svatou Zdislavu představujete vy?
2: Já si myslím především, že byla ohromně soucitná, hodná, ale to, co dokázala, tak bych taky řekl, že musela mít v sobě určitou energii, protože ve 33 letech, když se vemete, že začala stavět kostel, že měla ten hospic, že se starala o ty chudé a o ty nemocné, tak to musí být ohromná energie. A jinak je zajímavý, že nedávno dělali její obraz pomocí různých zobrazovacích metod, studovali kostru, lebku a tak dále, tak vytvořili její obraz, jak velmi pravděpodobně vypadala.
1: Byla hezká, já se na to ptám proto, že její matka byla ze Sicílie nebo z jihu Itálie, tak když se to skřížilo s tou Moravou, tak...
2: Já si myslím, že to byla krásná žena i podle dnešních měřítek. Samozřejmě ideály krásy jsou různý, že? Ale já si myslím, že většina mužů by řekla, že to je krásná žena.

Co z našeho dnešního putování za svatou Zdislavou vyplývá, milí posluchači? Nejen to, že se máme naučit rozpoznat své největší schopnosti a využívat jich pro dobro své i svého okolí, ale především to, že pokud se budeme více a s láskou a péčí zajímat o své blízké, stonásobně se nám to vrátí. Tak to mějte na paměti, krásný týden plný lásky vám přeje a naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Náš host pochází z Belgie a v Česku žije už 20 let. Proto jsou mu blízké věčné migrantské otázky. Například ta, kde se cítí doma.
2: Chybí mě Belgie, protože to samozřejmě, když jsem žil 30 let, se cítím, že patřím tam i tady.
1: Tolik na začátku. Goranka Oljača vám od mikrofonu přeje příjemný poslech. Začátky u nás v pořadu skoro povinně řeší otázku správného vyslovování jména hosta. Dnešní nebude výjimkou už proto, že se to dá říci alespoň dvěma způsoby. Takže...
2: Jsem Bruno Skokert. Francouzsky se říká Skokert.
1: Po nizozemsky je to trošičku jiné?
2: To by bylo Skokert, jako v češtinu asi. Moje jméno je docela holandské.
1: Z které části Belgie vy vlastně pocházíte?
2: Narodil jsem se v Liež, což je na východ. Pak jsem hlavně žil jich od Bruselu, 40 kilometrů. A taky v Bruselu. Hlavně je to francouzský mluvící část.
1: Zeměpisná orientace je pro našeho hosta důležitá, ostatně pro většinu Belgičanů také, a to nejen kvůli mapě. Když se vydáme na sever, dostaneme se do vlámského regionu neboli Flander, kde se mluví holandsky. Na jihu leží valonský region a obyvatele mluví francouzsky. Hlavní město země Brusel se nachází v centrální části Belgie, také má zvláštní postavení samostatného regionu.
2: Já mluvím francouzsky, máme taky dialekty.
1: Ale my jsme zapomněli, že i němčina je také oficiálním jazykem a je to na východ.
2: Přesně tak.
1: Když už mluvíme o jazycích, mě zajímá, jak to vlastně probíhá v praxi. Co to obnáší? Kterým jazykem se mluvilo u vás v rodině například?
2: U nás to bylo 100% francouzsky. V Bruselu se mluví asi 80% francouzsky a pak holandštiny a další jazyky samozřejmě.
1: Jsou situace, kde například neumím francouzsky a jsem v Bruselu nebo pocházím ze severní části. Jak to řešíte v běžném životě?
2: To je těžký, protože nevím proč, ale máme v kultuře, že valonský lidi nemají rád mluvit nebo si učit holandštiny. Dokonce, když se podíváme na televizní zprávy, třeba když mluví vlámský politik, tak místo slyšet máme dabování.
1: Překlad do...
2: Do francouzštiny, což pro mě je úplně nesmysl. A nemůžeme ani slyšet, co říkají. Takové věci samozřejmě nejsou šťastný. A to je překlad, který ukazuje, že vztahy nejsou dobrý.
1: Ku podivu i v našem rozhovoru jsme v češtině těžko nacházeli korektní název skupin obyvatelů.
2: Valonský lidi a vlámský lidi.
1: Vlámští.
2: Jo, promiňte.
1: Nebo lidé žijící v holandské části, nebo jak vy to tam říkáte?
2: Říkáme francouzsky le flamand, pro nás le wallon, wallon a flamand.
1: Co se děje, když se nacházím v severní části, kde je oficiálním jazykem holandština a neumím holandsky, je to problém? Pro lidé, kteří pracují v obchodech, lidé, kteří jsou úředníci a musí komunikovat se mnou. Jak se to řeší?
2: Je to problém a proto lidi to asi nedělají. Je to pro mě trošku šílení, protože To vypadá skoro jako dva různé země, malé země. Kromě když třeba my chodíme rádi na moře. Moře je u vlámští lidi. A Tamara mluví francouzsky. My jsme tam jako turisty a mohou vydělat.
1: Je to biznis.
2: A to funguje.
1: A to funguje.
0: My a oni.
1: Co ještě funguje?
2: Já nemám problémy s tím. Mám rád multikulturní život. Jsou problémy ty jazyky a taky kulturní rozdíly, a protože všechno je rozdělané mezi sever a jih. Třeba vysílání, to jsou skoro dvě země.
1: Rozdílné administrativní struktury také?
2: No, administrativní a politika, všechno je rozdělené. Mm-hmm.
1: Zakládá se to na nacionální otázce?
2: Já mám rád osobně jeden národ, mám rád, když žijeme spolu a když máme harmonie, ale mnohem lidí to vidí jinak. Ještě chtěl bych říct, že Belgie funguje jako federace, části fungují zvlášť, ale taky jsou nějaké unifikované věci, třeba fotbal. Když vyhraje fotbalový tým, to je na národní úroveň, tak Belgičani vyhrají. A tak najednou jsou ty části jako víc
1: sjednocené.
2: To je stejný, když třeba je Stromae, umělec, zpěvák, je známý všude na světě. A to je taky něco, který sjednocuje.
1: Je to jako
2: společná věc. A ještě všichni mají rádi brambory, ty
1: hranolky.
2: Hranolky, čokoládu a pivo. Hlavně si myslím, hranolky vidíme, jsou na ulici, máme takový staňky a to je jeden příklad, že můžeme být na druhý části a jíst hranolky spolu. Bohužel lidi často zapomínají, že máme nějakou společnou kulturu, mají tendenci se podívat na rozdíly víc než na co máme spolu.
1: Míní náš dnešní host, Belgičan Bruno Skokard.

0: Vy ste nejakou dobu byl zvukařem a my sme teď si společně prohlídli náš rozhlas na Karlíně. Podobá se to tomu prostoru, ve kterém jste vy kdysi pracoval?
1: No je to velmi podobný, i když jsem tam pracoval do 20 let zpátky, je to ještě velmi podobný.
0: Už to bylo také digitální. My jsme se teď především dívali na zařízení v režii a jak to chodí i ve studiu, kde moderátoři dělají i zvukaře zároveň.
1: To je zajímavé. Já jsem žil tranzice. Na začátek bylo víc technikáři a moderátory pracovali bez techniků. Ještě jsme pracovali trošku s magnetický...
0: S magnetofony na pásky?
1: Jo, s magnetofony na pásky, taky gramofon. Jsme používali ještě starší systémy a potom byla ta tranzice na digitální systémy a víc a víc a víc. A já jsem ztratil tam svoje práce, protože je to státní instituce. Starší lidi tam zůstali. Měli práce na neurčitou dobu a ty nejnovější lidi jako já jsme ztratili. Moderátory měli taky dělat technik, všechno.
0: Ve kterém roce jste pracoval pro belgický rozhlas?
1: To bylo mezi asi rok 2000 a rok 2006.
0: A předtím?
1: Studoval jsem gymnázium. A pak jsem studoval na vysoká škola, to bylo filmová škola, jako tady FAMU, profese zvukář. Na všechno, na film, na rádiu, na hudbu.
0: A vystudoval jste?
1: Ano.

0: Po visoke škole Bruno Skokart získal práci na belgickém rozhlasu, což byla a je rozvětvená veřejnoprávní mediální instituce.
1: Ne v Bruselu, v Liège a taky v Mons, což to jsou lokální regionální stanice.
2: To je jako tady ve systému belgického rozhlasu.
1: Přesně tak, všechno je spolu, funguje jako připojené. No a dokonce jsem pracoval na 3 místa, na různé stanice.
2: To schéma programové bylo jednotné, nebo ty regionální měly i nějaké své zvláštní vysílání?
1: Já jsem byl na oba regionální a taky národní programy. Když říkáme národní, pro nás to znamená na celou francouzský části kvůli jazyky.
2: Severní část měla zvláštní program?
1: Přesně tak. A to se rozdělilo na RTBF francouzský a VRT, vlámský radio a televize. To je zajímavé, že v Bruselu, to je ten hlavní budova a tam je to pro mě strašný a ošklivý, že levní část a pravní část, jeden je pro vlámský a jeden pro... Rozumím, že je to praktický, ale to nevypadá dobrý mít takový úplně rozdělaný. Tam byla pořád špatná atmosféra, tak špatná, že nějakou lidi asi byli ve hodně stresu. Ale jsem taky pracoval na Classic 21. To je klasik rockový stanice. To byla nová stanice z roku 2004 a já jsem byl tam na začátku, tak byl jsem docela nadšený.
2: Mluvilo se o poplatcích. To je tady velice, velice aktuální téma. Sledujete to?
1: Sleduju a pro mě je to důležitý mít nezávislý média a pro mě je důležitý to nechat financovaně, jak je to teď.
2: Nevadí vám, že platíte ty poplatky?
1: A já osobně platím. Nikdy jsem ani to všiml. Ale velmi rád platím poplatky, aby to bylo nezávislé.
2: V politickém slova smyslu o tom mluvíte?
1: Ano, politické, jo.
2: Jaké to bylo v Belgii? Víte, jak se financoval rozhlas?
1: Stejně jako tady, jsou taky poplatky. A pro mě je velmi důležité, aby lidi to zachránili, protože chceme mít objektivní nebo nejobjektivnější informace, což je možná.
0: Tímto uzavřel část rozhovoru Bruno Skokart, bývalý zvukař belgického rozhlasu. Řeč však nebyla jen o médiích. Dotkli jsme se i dalších témat, která považuje za podstatná pro svůj život v České republice. Vrátíme se k ním v některém z příštích pořadů. Na dalším Já oni se těší Goranka Oljača.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Tým knihovny Václava Havla navrhuje stažení výpovědí a nabízí Dagmar Havlové další spolupráci. Do konce června začne v Praze stavba další části metra D. V neděli se hlavně na severovýchodě objeví přehánky a bouřky, teploty vyšplhají až k 28 stupňům. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí stažení výpovědí a pokračování v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Český rozhlas k dispozici. Tým ho odeslal bývalé první dámě a spoluzakladatelce knihovny Dagmar Havlové poté, co ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje.
2: Bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní.
3: Vysvětlila Havlová svůj odchod z projektu s tím, že nemá sílu ani zdraví v něm pokračovat. Tým bývalé první dámě v dopise navrhuje, že dokončí připravované akce a na podzim zvolí nové vedení. Podmínkou týmu je taky konec působení současného ředitele Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. I Dušek ale chce přes léto připravit restrukturalizaci knihovny.
4: Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
3: Kvůli sporům o způsob vedení instituce odešli z projektu v posledních týdnech i klíčoví investoři. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Stavba další části metra D v Praze začne do konce června. Jde o úsek mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory. Potvrdil to mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík, podle kterého teď dělníci provádějí skrývku zeminy a připravují plochy pro zázemí stavby.
5: Jak jsme oznámili, tak jsme dokončili veřejnou zakázku, podepsali smlouvu se zhotovitelem. Okamžitě jsme odeslali výzvu k zahájení stavebních prací a následně poté jsme oficiálně předali stavení zhotovitelům, kteří už nyní realizují přípravné práce na jednotlivých staveništích.
0: Povodí Ohře od roku 2011 převzalo více než 40 malých vodních nádrží po bývalé zemědělské vodohospodářské správě. Většinu z nich už obnovilo a další opatření zaměřuje na zadržování vody v krajině, říká ředitel chomutovského závodu Povodí Ohře Pavel Eger.
6: Řekněme, za poslední 20 let se nám podařilo vytvořit mnoho revitalizací vodních toků, které byly v minulosti napřímeny, zahloubeny. Obnovujeme malé vodní nádrže v době, kdy je sucho, abychom byli schopni zachytit vodu, tak aby v tom místě, kde zrovna ten problém je, aby byl nějakým způsobem kompenzován.
1: Počasí.
0: V neděli bude polojasno až oblačno, přehánky a bouřky se objeví hlavně na severovýchodě, jinde jen ojediněle. Odpoledne a večer budou srážky ustávat. Teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až na 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
6: Řekněme, za poslední 20 let se
0: na... Na D10 se směrem na Prahu se kolem 66. kilometru stala nehoda osobního auta. Na D1 směrem na Ostravu je na 215. kilometru překážka v odstavném pruhu. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už rozhlas jede za vámi.
1: Rozhlas jede za vámi.
7: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán, pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
8: Dobrý den.
7: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale Kastelán je asi domácí. Pane Kastelán.
8: Já jsem i vyšší.
7: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
8: No, necelý.
7: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
8: To už nemůžu právě.
7: Pane Kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
8: Dobrý den, my jsme v renesanční horovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavět Zachariáš Hradce v 16. století a je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmenování divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
7: Pane Kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
8: Já vždycky říkám, že Telč a teď míněno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
7: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
8: Děkujeme a budeme se moc těšit.
7: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
9: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko, takže...
7: Mejdan, řekněte, takže, jsme v hodu,
9: ano,
7: sály,
9: na tento suchý mejdan, bezpečný. Suchý
7: mejdan, ano, ano.
9: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky, je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
7: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa Kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z Vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z Vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
10: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
7: Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně farářka.
10: Já jsem z toho nesvá, v kostele mě netleskají, bylo by to zvláštní, takže jo. Já jsem úplně roztřesená, děkuju a moc vás zdravím.
7: No tak si to vychutnejte, proč vám netleskají v kostele, byla by to chyba? Kdyby jako opravdu se promluvila tak, že by zatleskali.
10: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli, to no. Jako to je ještě level další, ale tam nejsme od výkonu, to není divadelní představení, tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme tedy. Děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
7: Je, no. Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru nebo...
10: Doufám, já se vyhodím sama, ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
7: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
10: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jejda nánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
7: To zkoušíte a čekáte, Ale správná odpověď vypadá to ještě nezazněla. To by kývli.
10: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renome?
7: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renome, hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je, se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
10: No ale vašeho, nemám kartičku.
7: Mě fascinuje jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku. Jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
10: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. Mm-hmm. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem. Takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
7: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, já vám tu kartičku domluvím.
10: Aha, dobře, dobře. No. To zní nadějně.
7: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio? A zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
10: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
7: A to jste měli.
10: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
7: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici? Klidně nám jenom zvedněte ruku. A teď se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlas jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
11: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma, jsi tady prvně, co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je Zloun, ano. Já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janků nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Jankovo, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona se zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, abych ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy jsi vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovin, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční, ano, asi o měsíc?
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
2: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium a to je, myslím, to nejdůležitější.
1: No, je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
2: 10.
1: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
2: On o něm věděl kvůli školy, protože jasně, ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet, třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud u toho přijímače nebude, tak to neuslyší. A to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
1: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu. Jak to vidí? Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého?
3: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je vo fous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
1: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď no, všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jaký je tohle najednou pocit?
3: No, doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres a v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere, ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní, no, tak
1: ne,
3: co to udělalo?
1: To já vás ještě drobně rozřípu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já, když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
3: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Árona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží otec, Bůh, posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout a...
1: No to vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchytnou se taky? Nebo
3: ne,
1: si řeknou, že
3: ne,
1: se to
3: ne,
1: jako nehodí?
3: Ne. Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát. No, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
1: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
3: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z Boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším vydáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Áronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
1: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede, aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy, a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
1: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
2: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
1: Co se nepovedlo?
2: Se nelíbí?
1: Jo, co se, jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
2: Nepopulární hudba.
1: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
2: Možná jo.
1: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
2: Klub Nevergreen.
1: To je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální, ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi dnes z Telče, povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, posloucháte kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic, podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na Státním zámku v Telči.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. Pořadu Rozhlas jde za vámi dneska ze Státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková Kopecká.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherný, je krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zas tak často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo popláce po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v poslední době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potlesk a za to přijetí.
0: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšily, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říkala, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního, budeme, nebudeme, za jakých okolností?
2: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci jen je trošičku jakou tou mladší, trpinější sestrou. Byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul. A ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečně samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra. Já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mluvit za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet. Rádi bychom se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezená, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích jen ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televizi fungovat, jak fungují. Nejsme bezchybní, jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby

0: z zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
1: My děkujeme.
2: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu tak, že oni se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku toho celodenního programu, čili není to samostatný program. On vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, to znamená, mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně, tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku jako trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom denodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí některé věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těch věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
1: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
3: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšenej z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
2: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českého rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídit se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný špičkový profesionální kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se z toho úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi dvěma lety. My jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma. Pro mě je ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tenhle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
1: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodur, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit, to je maskot naší roučou Rozhlas jede za vámi. Vype Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové, pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAP rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. Tím máme tu čest. Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Mé jméno je Michal. Kdo jste vy?
4: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. Král Miroslav z Pyšné princezny, za B. Princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. Šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
4: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydl král Miroslav, vy to víte?
4: Přesně nevím, ale točilo se v tom zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to jste vy u toho ještě nebyl.
4: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
4: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo, říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
0: Bejvávalo.
2: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées? Lenka se hlásí.
5: Třeba za C?
2: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
5: Asi vybírala.
2: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
6: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
2: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
5: Typnu Ačko.
2: Klarinet? Mm-hmm. Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk?
3: No na klarinet. Varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
2: Tak je to 2-2, je to vyrovnané. A je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
7: Pozorovat život a svrkot. To je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se na věc dívat z pastičné vejšky, ale ne zase z příliš velké vejšky, jako třeba astronauti, protože ti pro bezčížný stav kolikrát nemají ani čas si všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná vejška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
2: No tak Jana Vericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
5: Až přijde kocour.
2: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden, takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu, pana Reného Zavorala, přebírá to malé DAP rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAP rádio. A Lenko, gratulujeme.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma. A ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam jinam. Ať žije Telč, mějte se krásně.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Církev blahořečila dva kněze, které popravili komunisté. Armáda postaví na okraji Lipníka nad Bečvou parkoviště pro 450 aut. V noci místy zaprší a teploty klesnou na 14 až 11 stupňů. V neděli bude až 25. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Katolická církev blahořečila kněze Jana Bulu a Václava Drbolu, které popravili komunisti. Slavnostní mše se odpoledne na brněnském výstavišti zúčastnilo přes 13 tisíc lidí. Slavnosti předsedal papežský legát Michael Černy. Blahořečení je předstupněm uznání člověka za svatého. K blahoslaveným se můžou věřící modlit a prosit u nich o přímluvu. V liturgickém kalendáři si je budou každý rok připomínat 17. června. Bula a Drbola se v 50. letech staly obětmi vykonstruovaného politického procesu. Nové parkoviště vznikne do 2 let v Hranické ulici v Lipníku nad Bečvou. Postaví ho armáda pro své vojáky, kteří dosud odstavují auta podél kasáren u hlavní cesty. Podle Pavla Chytila, zástupce velitele jednoho z útvarů lipenské posádky, odkoupili od soukromého vlastníka zhruba 2hektarový pozemek a hotový už je i projekt. Počítá s kapacitou 450 míst.
2: Potřeba je jasná z toho důvodu, že parkovací místa už v kasárnách jsou vyčerpána, nicméně auta parkující v kasárnách brání pohybu techniky vojenské a výcviku příslušníků posádky. Proto jsme zvolili tento projekt. Náklady budou v řádově v desítkách milionů.
1: V Budišově nad Budišovkou byla dokončená třetí takzvaná vesmírná lavička. Po Odrách a Bruntálu vznikla jako odpočinkové místo pro turisty v Národním geoparku Krajina Břidlice. Nejvýraznějším prvkem je klenba ve tvaru elipsy jako symbol Mléčné dráhy. Odkazuje také na tamního rodáka, astronoma Františka Ignáce Halašku, dodává starosta Budišova Patrik Šram z ODS.
3: Zvláštní význam má také použitý materiál. Konstrukce je doplněna břidlicí pocházející z místního lomu Šárka, čímž lavička přímo odkazuje na geologické bohatství regionu a tradici těžby břidlice, která je pro tuto krajinu typická.
1: Turisté můžou znovu využívat stezku přes jeskyni Jáchymka v Moravském Krasu. Kvůli hnízdění chráněného sokola stěhovavého byla cesta téměř 3 měsíce uzavřená. Strážci přírody ji teď otevřeli poté, co mladí sokoly vylétli z hnízda, upřesňuje Antonín Tůna ze zprávy Krasu.
4: Jsme uzavřeli průchod jeskyní Jáchymkou v Křtínském, respektive Josefovském údolí. Aktuálně už všechny 3 mláďata vylétla z hnízda. Sport.
1: Nejméně ve 2 pořadatelských městech fotbalového mistrovství světa hrozí stávka pracovníků na stadionu nebo v hotelích. Členové odborů v Seattlu a v Los Angeles si odhlasovali, že stávku mohou kdykoliv vyhlásit. Vadí jim pracovní podmínky nebo hrozba také zatýkání během šampionátu.
5: V Seattlu jsou ve stávkové pohotovosti zaměstnanci hotelů nespokojení s výší svých odměn během turnaje, při kterém se očekávají zvýšené příjmy jejich zaměstnavatelů. Mluvčí sítě Hilton deníku Seattle Times řekla, že firma s odboráři vyjednává. V Los Angeles protestují kuchaři či pokladní z tamního stadionu. Mimo jiné varují, že kvůli obavám o bezpečnost stávku zahájí, jakmile se u stadionu objeví agenti imigračního úřadu ICE. Okresní šerif Robert Luna tvrdí, že federální úřady během šampionátu zátahy na pracovníky neplánují. V Los Angeles i Seattle bude hrát i domácí americká reprezentace. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas. Počasí.
1: V neděli bude polojasno až oblačno, teploty budou od 21 do 26 stupňů na jižní Moravě až 28.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: A na D35 ve směru na Hradec Králové stojí kolem 139. kilometru porouchané osobní auto na konci připojovacího pruhu. Tak tam nohu z plynu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už váš oblíbený hobby magazín.
0: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a jako každý týden, tak i dnes pro vás máme spoustu zajímavostí ze zahrádky a zaměříme se hlavně na nepřátele zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropů a střechy domu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o vyštipování rajčat. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Odedávna patří k nepřátelům zahrádkářů a pěstitelů všeho druhu mšice. No a když se na ně, jak se říká, povede rok, dokážou napáchat obrovské škody. A naše hobby redaktorka Slávka Mrádlová se ptala ředitele střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Libverdě Libora Kunteho, jestli a jak se dá mšičí pohromě na zahrádce čelit.
2: Mšice totiž provází zahradníka, zahrádkáře a v podstatě jakéhokoliv pěstitele od nepaměti. Některé roky víc, některé roky méně, ale vždycky tady rostliny napadá. A bohužel může v těch příznivých letech napáchat opravdu nerozírné škody. Zjistím, že mšice smrkové, která tady napadá velmi intenzivně, smrk pichlavý neboli smrk stříbrný, pizza pungens. Tam bohužel dochází k tomu, že ta smrková mšice je ještě tedy negativně ovlivňována tím, že ten smrk pichlavý napadá i nepříjemná houba, takzvaná kloubnatka smrková, a pokud se tyhle ty dva negativní faktory dají dohromady, tak je z toho opravdová zkáza. Ty postřiky jsou fakticky nemožné u větších porostů, ale na zahrádkách, pokud se jedná o tu klasickou mšici, tak máme určité možnosti, určité šance. Především je potřeba si uvědomit, že mšice vytváří během jedné sezóny, a nyní prosím poslouchejte dobře, 6 až 16 generací, to je obrovské množství. Pokud bychom sčítali jedním přípravkem, máme velikou naději nebo téměř 100% šanci, že se později ve výhle přizpůsobí nebo si zvyknou na ten postřik. Proto je vhodné ty postřiky kombinovat. Tady bych uvedl alespoň dva přípravky. Ten základní klasický je Pirimor, na něj je možné kombinovat například Calypso, a bude-li někdo chtít, může vyzkoušet třeba i Mospila nebo Fac.
3: A co byste říkal takovým těm, jak se říká, babským radám? Údajně prý mšice nemá ráda nikotinový výluh, takže stačí nazbírat vajgly, nechat to vymáčet a postříkat ty růže.
2: Těch rad, těch už byla hrozná spousta, ale žádná z nich pořádně nezafungovala. Bohužel, prostě jednoduchý boj s tou mšicí, nějakým přírodním výluhem nebo nějakým antagonistou, nějakým škůdcem, který tu mšici zase požere. Byť teda máme samozřejmě ten biologický boj, vyslunečko sedmitečné, respektive jeho larvy, žerou mšice, to ano, ale ten boj je, řekněme, možný ve chvíli, kdy ta mšice není rozmnožená nad práh škodlivosti. To znamená, je-li v takovém tom normálu, tak to slunečko, respektive jeho larvy, ho mohou udržet v nějakém rozumném objemu. Ve chvíli, kdy ten práh škodlivosti přesáhne ta mšice, tak je potřeba zasáhnout chemicky. A to říkám i přesto, že víte, že já nejsem zastánce příliš chemie. Jinak snad jenom taková věc, kterou se dít trošku pletou, že mravenci pojídají mšice, vůbec ne. Mravenci jsou ti, kdož mšici na stromek nebo na keř přinesou. To jsou ti, kteří mšici chrání před predátory, protože mravenci z nich velmi výborně žijí, protože z nich mají medovici, a dá se tedy říct, že mravenci žijí v symbioze se mšicemi.
3: Co pak, kdyby šlo o ochranu ovocných stromů před mšicemi, tak vím, že na to se používaly lepové pásy právě proto, aby ti mravenci nemohli ty mšice přenést.
2: Ale mšice tam přelétne naprosto v pohodě sama, protože je to hmyz, který dokáže velmi dobře létat.
1: Když není zbytí, sáhne i zapřísáhlý odpůrce chemie na zahrádce po účinných prostředcích a samozřejmě dbá na dodržení návodu a všech bezpečnostních pravidel použití. No a teď to bude pěkná písnička a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Vážení zahrádkáři, začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Můžete říci do záznamníku, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosila bych o pomoc, jak se pěstujou klivie, a i mám i žlutou, jsem koupila žlutou klivy, jinak mám oranžový, že nekvetou. Jak se o ně starat, nebo přesazovat, nebo proč, jenom jsou zelený.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Jak donutit klívím ke květu? Klívě je taky krásná květina, taková už polozapomenutá, je to zase květina chladných domů, chladných pokojů, kde vlastně celé léto se klívě pěstově zalévá, hnojí, a pak je potřeba, dejme tomu v září, v říjnu, je to skoro jedno, který měsíc, nejméně na měsíc dát stranou někde do chladna, kde omezíme tak rapidně zálivku, že téměř nezaléváme. Ona potřebuje takovou tu dobu toho sucha, možná někdy až v říjnu, když už je chladnějc, aby si tak říkajíc odpočla a založila ten květní pupen. Pak zase ten květináč s tou rostlinou můžeme přenést do teplejší místnosti potom po těch 4 až 6 týdnech a trošku se s tím dá načasovat i kvetení do místnosti, kde teda ji pak třeba máme, ale zase ne příliš teplá místnost, a začne se opatrně zalévat, aby měla vlhko a přihnojovat. A pak se nám najednou třeba v lednu, v únoru, někdy k jaru, jak který druh, jak která rostlina, objeví mezi listy poupě. A jakmile objevíme to poupě, tak ji opravdu přeneseme do teplé místnosti, kde je zhruba 20 stupňů, začneme hnojit, zalévat, a to poupě krásně vyskočí a vykvete. A pak se celá situace opakuje, po odkvětu ji dál můžeme v té místnosti nechat, přihnojovat, pěstovat až někdy do toho léta. Mnozí znám i, kdo má trošku možnost, tak je na léto vystihovávají někde ven, ale pod přístřešek, aby do nich nepršelo, aby se tak říkajíc vyletnili. Při té době zase tak za 14 dní, za 3 týdny přihnojit, opět do toho září nebo do toho října, kde je přestanou zalévat.
0: A máme tady další dotaz.
3: Prosím vás, chtěla bych se dozvědět, jestli květ je to ještě vhodná doba, abych teda ostříhal jahodník.
0: Ono se to nezdá, začíná teprve červen, je před létem, ale už teď je dobré vědět, co z jahodníky, jak si přes léto vypěstovat nové sazeničky z jednotlivých šlahounů. Takže my jsme o odpověď požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné, a ta nám to docela jednoduše vysvětlila.
4: Nejvhodnější doba pro stříhání listů jahodníku je po sklizni, konec léta nebo začátek podzimu. Z jahodníku odstraňujeme všechny napadené nebo poškozené listy a nebo suché listy. Rostlinu tím provzdušníme a bude tak v lepší zdravotní kondici. Většina jahodníků vytváří na šlahounech nové rostliny, takže buď ty rostliny můžeme nechat zakořenit na záhonu, a nebo si můžeme připravit květničky se zeminou, tam položit ty rostlinky z kořínky, a až se pěkně zakoření, tak je odstříhnout ze šlahounu a máme nové sazeničky.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hudby magazín.
1: Pod názvem Aqua Terra Rychnov nad Kněžnou funguje významný spolek sdružující akvaristy a teraristy. Pořádají pravidelné burzy rybiček, ale také výstavy mezinárodního významu. Dlouholetým jednatelem spolku a významnou osobností české akvaristiky je Vladimír Hulman, za kterým se vypravila naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Přidal se k ním, tedy k natáčení rozhovoru, ještě další zkušený akvarista Josef Chmelař. A budete se divit, chovatelé rybiček nejsou rybáři, ale jsou členové Českého svazu chovatelů.
2: Ano, akvaristika, teraristika patří do svazu chovatelů.
3: Vy jste přijel z Rychnova nad Kněžnou,
2: ano.
3: A tady právě ten svaz chovatelů váš zaštiťuje nejenom rychnováky, ale i třeba lidi z Pardubic?
2: V našem spolku máme lidi z celého Pardubického kraje, z Královéhradeckého kraje, i lidi ze Středočeského kraje.
3: Vy jste takový hodně aktivní.
2: No, jsme asi jediná organizace, jediný spolek tady v tom regionu.
3: Ano. Vzpomenete si, kdy jste začínal s tím?
2: Já jsem začínal v roce 1983.
3: Jak to bylo?
2: To bylo tak, že jsem byl obyvatel Rychnova nad Kněžnou, no a byla tam výstava. Tenkrát jsme měli malé děti, 6 a 4 roky a šli jsme na výstavu. No a děti, když viděli rybičky, tak přišli a škemrali, že by chtěli domů rybičky. A já jsem jim říkal, to takhle nejde, musíme to nejdřív připravit a pak si je pořídíme. Jenže manželka nevydržela a koupila karkulku a vlka.
3: Karkulka, co to
2: bylo? Karkulka to byla červená plata a vlk to byl mečoun. A že to dáme do lahve 4-litrový. No tak ještě jsem jel k rodičům manželky do Hlična pro lahev. No a začal jsem schánět nějaký akvárko. No a tím to vlastně začalo.
3: Aha, přežili to karkulka s vlkem.
2: Přežili to, ale manželka po letech jako říká, že kdyby to bývala věděla, takže by toho vlka a karkulku nekupovala.
3: Co času vám to sebralo, že? Pane Chmelaři, vy jste říkal, že kdo přijde neznalý, neví co a chce si nechat poradit v nějakém obchodě, takže vám prodají i to, co vlastně nepotřebujete a že se to pak může vyšplhat do poměrně vysokých částek.
4: Většinou.
3: Co nepotřebujeme takhle pro začátek?
4: Většinou to tak je, abych spíš řekl, co potřebuju, jo, ale oni potřebují o tom něco vědět, jo. Takže je dobrý, než se k tomu ty lidi rozhodnou, aby si něco někde přečetli, někam si šli podívat, buď to na nějaký výstavy nebo burzy, které dneska je nepřeberně, a tam se s těma lidma, který to dělají a který tomu, dá se říct, rozuměj, tak se s nima o tom trošku pobavit, jo.
2: Internet je jedno velké smetiště, tam je potřeba si ty informace vyzobávat,
3: a ověřovat.
2: Jo? Doporučuji literaturu, hlavně české autory, dají se sehnat, i starší knihy, no a na tom internetu opatrně.
3: A nebo na tu burzu, a jinak vy v Rychnově máte jedny z největších burz, jak jsem slyšela, snad v Evropě?
2: Není burza, v Rychnově děláme vždycky v polovině září velkou výstavu akvarijních ryb a terarijních živočichů. Kolem 200 nádrží, máme tam přes 200 druhů ryb. Ty rybky jsou od chovatelů, kteří většinou jsou přítomní na té výstavě a jsou ochotní lidem poradit.
1: A ještě jedna dobrá rada pro začínající akvaristy. I když s chovem teprve začínáte, rozhodně si nepořizujte nějaké maličké bezvýznamné akvárium. Podle Vladimíra Hulmana potřebujete nádrž, která by měla mít kolem 60 litrů vody. Ideální je 100 litrů vody. Lépe se vám totiž bude udržovat celková rovnováha takzvaného vodního prostředí. Více se dočtete na webu Hobby magazínu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do zateplení stropu a střechy.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Na internetu se v poslední době objevila spousta nabídek na zateplení stropů a střech domů. Většinou je tam odkaz, klikněte, zadejte plochu a dozvíte se přibližnou cenu. To udělal i náš zvědavý redaktor a kutil Jirka Šobr u několika takových odkazů. No a výsledek je takový, že žádný výpočet nepřišel, stránky chtěly jméno, číslo telefonu, e-mail a také poštovní směrovací číslo lokality, o kterou jde. Na některých odkazech byla i informace, že zavolá technik a udělá orientační cenovou nabídku. No a na otázku, proč tomu tak je, pro Hobby magazín odpoví Václav Petelík, odborný poradce na zateplení jedné ze západu českých firem, která se touto problematikou zabývá.
2: Je to samozřejmě složitá problematika. Proto, aby jsme dokázali přesně odhadnout cenu, nebo aspoň přibližně, tak ten technik musí vidět to místo, kde určuje potom nějaký více práce, jaký tam bude vhodný zateplovací systém a podobně.
3: Takže se to odvíjí i od stavby té střechy, třeba trámy, které jsou na zemi a podobně?
2: Přesně jak říkáte.
3: Budu mít starou rekreační chalupu. Vyplatí se mi u té chalupy zateplovat i střechu? Nestačí třeba jenom strop, když s tou střechou nebudu de facto nic dělat a ani tam nebudu chtít mít třeba nějaké podkroví?
2: Záleží potom, jak často je využívaná ta rekreační chalupa. Pokud je to jenom na sezónní bázi, přes léto, samozřejmě tam člověk do toho nechce dávat zase takové investice a co se týká teplných ztrát, tak úplně takovýhle věci neřeší.
3: Když zateplím tedy jenom ten strop, budu mít v těch místnostech alespoň trošku teplnou pohodu?
2: Určitě.
3: Kolik procent by to tak mohlo být, že ušetřím zatopení?
2: U zateplení stropu odhadujeme něco mezi

0: až 30%.
1: Zateplovací systémy jsou nejrůznější. Můžeme si vybrat mezi izolací, která připomíná koberec, která se vrství, pamatuje izolaci v pytlích, tam se dokonce dávala, tuším, že i skalná vata. Dnes jsou moderní izolace foukané.
0: Ano, jak říkáte, izolací je spousta druhů. Máme nějakou skládanou, na kterou se používá nejčastěji skalná vata v rolích, případně nějaká minerální jiná vata, kamenná, nebo polystyren, který sice není úplně vhodný, ale také se dá použít. A potom máme foukané a stříkané izolace. Například foukanou minerální izolaci, nebo foukanou celulózu, případně potom stříkanou purpěnu.
1: Jak to potom vypadá při té vlastní montáži té stříkané izolace? Přijede nějaká dodávka, tam je nějaký stroj z pytly té izolace?
0: Přesně jak říkáte, když si vezmeme za příklad například tu foukanou izolaci minerální, tam přijede dodávka, která má nějaký stroj, z toho jde roura, do toho stroje se budou sypat ty pytle s tou izolací a ten pracovník ji potom přes tu rouru posílá na ty místa, které chceme odizolovat.
1: Budu mít na té půdě granulát?
0: Dá se to tak říct, kousíčky skelní izolace, skelní vaty.
1: Není to teda spojené, jsou to jenom ty kousíčky?
0: Ano, ale leží to na sobě a jelikož je to jednolitá vrstva, tak to zabraňuje tím tepelným mostům.
1: A když potom budu chtít chodit, budu moci?
0: Na foukanou ani stříkanou izolaci ani jedna z nich není pochozí, ale dělají se na to například revizní lávky nebo systémy, kdy se na to udělá podlaha.
1: A jak je to s bezpečností? Většina požárů právě v objektech chalup, chat je od komína? Tam může vzniknout nějaký požár na střeše? Nebude mi hořet i ta izolace?
0: Některé izolace samozřejmě nemají úplně dobrou reakci na oheň, například polystyren nebo purpěna, ale například foukaná minerální izolace, tak má reakci na oheň A++, což znamená, že absolutně nepřispívá k rozšiřování požáru.
1: Ne každý má tolik peněz, aby je vyhodil oknem natož do střechy, která izolace se vyplatí a vydrží nejvíce.
0: Pokud bychom mluvili o zateplení stropu, doporučím foukanou minerální izolaci.
1: Proč?
0: Je tam nejlepší poměr cena výkon, má to výbornou reakci na oheň a dlouhou životnost.
2: Tak to byly rady od Václava Petelíka, odborného poradce na zateplování. Natáčel s ním náš hobbyredaktor Jiří Šobr. A nás za chvíli čeká už jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co v červnu udělat s rajčaty a že ideální místo pro ně je v suchu, na čerstvém vzduchu a pod střechou, tedy když na ně vůbec neprší.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Máme červen a to se říká, že červenli více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. To je radostná zpráva, co říkáte? A také se říká, že co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. Červen, tak to je hlavně starost o rajčata. Pořád se to musí kontrolovat a přivazovat k tyčkám, vylamovat postranní výhonky, ale pozor, u keříčkových rajčat se nic nevylamuje, jenom u těch tyčkových. Je dobré rajčatům věnovat péči také prostřednictvím organických hnojiv, určených pro plodovou zeleninu a musí se zalévat a zalévat a zalévat. Tady ovšem naši zahradníci radí zalévat pod rostlinou, nikoliv na listy. U rajčat jsem někde četl takovou vychytávku, že by to místo mělo být vzdušné, ale kryté před deštěm. Tak si s tím nějak poraďte. Aby rajčata nezačala plesnivět, tak je dobré je ošetřit mědnatými fungicidy nebo biologickými fungicidy na bázi řepkového oleje a lecitinu. Já rajčátkům ve skleníku každý rok vymontuju jednočelní skleníkové sklo, aby tam bylo více vzduchu, trošku větrno a nejenom to parno a teplo. A ještě jedna červnová připomínka, je čas na pravidelné sečení trávníku a koho to zmáhá, tak já mám souseda a ten má na zahradě trávník umělý. Nevím, kdo to vymyslel, ale asi se najdou lidé, kteří si na vlastní zahrádku dají trávník z plastů. Neuvěřitelné. Prý je to ale moc hezké. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na okurky, tedy co dělat, aby nezhořkly. Zamyslíme se také nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a stejně nic nechytí a poradíme s výbavou pro kvalitní grilování. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Je 22 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: V Toužimi na Karlovarsku vybuchla v panelovém domě neznámá látka. Zranění jsou dva lidé. Vysoké teploty i následné deště v Praze podle hygieniků zhoršily kvalitu vody v přírodních koupalištích. V noci místy zaprší a teploty klesnou na 14 až 11 stupňů. V neděli bude až 25. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Toužimi na Karlovarsku v panelovém domě vybuchla při manipulaci neznámá látka. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, říká policejní mluvčí Jan Bílek.
3: V souvislosti s nálezem neznámé látky míří na místo policejní pyrotechnik. Dle prvotního šetření při výbuchu utrpěly zranění dvě osoby. Jedna byla ve vážném stavu letecky transportována do nemocnice. Z domu bylo evakuováno dalších 6 osob.
1: Podle záchranářů starší ženu v kritickém stavu vrtulník převezl do popáleninového centra fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Mladší muž ve vážném stavu skončil v nemocnici v Plzni. Příčinu výbuchu kriminalisté zjišťují. Hygienici zaznamenali zhoršenou kvalitu vody v pražských přírodních koupalištích. V biotopu Lhotka v Praze 4 podle nich voda není vhodná ke koupání. Dětem, těhotným ženám nebo jinak citlivým lidem nedoporučují koupání ani ve Vltavě u Branické pláže nebo na přehradě v Hostivaři. Pokračuje mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Bátok.
4: I s ohledem na to, jak často se mění počasí, doporučujeme po každém koupání v přírodní vodě důkladně se osprchovat čistou pitnou vodou. Situaci na pražských koupalištích budeme i nadále sledovat a výsledky pravidelně aktualizovat na našich webových stránkách.
1: Technické služby v Liberci pořídily 7 nových elektromobilů. Jde o jejich první auta na elektrický pohon. Nahradí starší dýzlová vozidla. Podle ředitele technických služeb Jana Ulmana budou sloužit správcům komunikací, zeleně a technikům veřejného osvětlení a semaforů. Za auta technické služby zaplatili necelých 5 milionů korun. Téměř 2 miliony korun pokryla dotace.
5: Vozový park posílilo 6 menších užitkových vozů a jedna dodávka. Podle Ulmana jsou elektromobily pro cesty po městě vhodnější než původní dýzlová auta. Pracovníci totiž často jezdí na krátké vzdálenosti a mají časté zastávky. Dýzlový motor se tak nestačí ohřát, čím se zvyšuje spotřeba. Taky podle Ulmana elektromobily nevypouštějí výfukové emise. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští volejbalisté vyhráli druhý zápas na úvodním turnaji Evropské ligy v maďarském Kecskemétu porazili Norsko 3-1 na sety. Tým trenéra Jiřího Nováka sice ztratil první sadu, potom už ale zápas kontroloval. Nejvíc bodů dal Marek Šotola, který jich nazbíral 25. Češi na turnaji nejdřív porazili domácí Maďarsko. Příští týden budou hrát v Jihlavě proti Bosně a Hercegovině a potom proti Dánsku.
2: Počasí.
1: V neděli bude polojasno až oblačno, přehánky a bouřky dorazí hlavně na severovýchod. Teploty vstoupí na 21 až 26 stupňů. Na jižní Moravě bude tepleji a to 28.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 se na 281. kilometru ve směru na Ostravu stala nehoda. Na silnici 424 u Moravské Nové Vsi na Břeclavsku leží člověk na vozovce. Místo je sjízdné jen se zvýšenou opatrností. No a na dálnici D6 u 143. kilometru ve směru na Cheb už skončilo zdržení po odstavném autobusu s defektem pneumatiky. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už hvězdné návraty.
2: Hvězdné návraty.
6: je tu čas se trochu omladit. To dokáže smích, také vzpomínky, které nás přenesou do doby, kdy jsme bývali mladší, a jeden komik, který to mládí má i ve svém příjmení. O něm vám bude vyprávět Patrik Rozehnal. Narodil se 7. února roku 1942 v Praze. Chodil na průmyslovku a pak i na Vysokou školu ekonomickou. Mimochodem tu skončil s titulem inženýr.
7: A do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek.
6: Vedle zaměstnání pracoval i v baru.
7: Začínal tam jako lepič tapet. Divím se, jak mohl tuto práci dělat.
6: No jak, vzal kýbl s lepidlem, štětku a lepil, co se bude hrát?
7: Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky.
6: Tak každému nepřilnou, ale raději k lidem. Také se později oženil.
7: Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
6: Možná proto s ní v roce 1968 odjel do Francie.
7: Ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu.
6: Následně Ivan Mládek nastoupil cestu do světa humoru a do banjo bandu.
7: Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komorů.

0: Tak tohle byli Děda Mládek Illegal Band, nikoliv Ivan Mládek, ale jen důkaz toho, jak humor a písničky Ivana Mládka žijí i mezi mladou generací.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ivan Mládek, o kterém dnes budeme mluvit, se narodil 7. února 1942 v Praze. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, ale později i vysokou školu ekonomickou. Už během středoškolského studia se začal zajímat o jazz a v roce 1959 spolu založil studentský Dixieland Storyville Jazz. Od roku 1961 se snažil formovat první banjo bandy, ve kterých by se mohl víc realizovat jako solový banjista. Rodiče z toho velkou radost neměli, ale naštěstí mu nic neříkali.
2: Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bém byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Tak přidám některé informace já. V roce 1966 založil Old Time Trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském poetickém klubu Viola a taky v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V té době také hrál na banjo s tehdy populárním triem KTO.
3: No, na některých se hraje Benjo blbě, ale některý ještě víc blbě.
4: Proč máte Benjo, která se hraje blbě?
3: Tak samozřejmě asi nejlíp se hraje na elektrickou kytaru, to se ty struny šimrají tím trsátkem, když to tady to musíte pořádně jako vybrnknout, pořádně domáčknout, stačí jen trochu špatně domáčknout jedno pole, už vám ten tón nezazní, že jo. Na ty elektrické kytaře stačí se dotknout, už to tam je, no. Je to docela jako, když to banjo je tvrdý, tak je to opravdu práce.
0: V roce 1968 ale odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. Když jsme u toho cestování, tady je jedna cestovatelská anekdota.
2: Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal. Říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bičí zápasy, a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte co, to jsou bičí žlázy, že jo? Takhle veliký bičí žlázy za dva pesos, strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty, a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žlázy, on říkal, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk, že jo?
0: Ale zpátky do Československa. Ze začátku se Ivan Mládek pohyboval po nočních klubech, varieté a estrádách s banjistou Františkem Turkem. Pak vystupoval střídavě jako mandolinista v countryové skupině White Stars a taky jako banjista ve svém old-time triu. V roce 1970 na countryovém festivalu v pražské Lucerně slavil úspěch se svým trojbanjovým banjobandem, kterému sami organizátoři festivalu dali název Banjoband Ivana Mládka. A taky občas vystupoval se svými kamarády.
2: Vážení přátelé, já jsem si přivedl jako hosta Jiřího Kodeta, známého filmového zvukového herce. Vážení přátelé, Jiří Kodet je můj nejstarší kamarád. Jiří Kodet je výborný kamarád a častokrát mě v životě vytáhl trn. Uvedu příklady jeho nezištného kamarádství. Například už, když jsme chodili do školy spolu, tak se pamatuju, jak jsme psali písemnou práci. Mě v peře plnicím došel ingoust a Jirka si toho všiml, hnedka přiskočil do mé lavice a písemnou práci mi sám dopsal. Nebo jiný příklad. Jednou takhle už později jsme byli na honu spolu, honili jsme zajíce, teda stříleli jsme zajíce a já jsem střelil do zajíce a nějak špatně, protože jsem zajíce jenom zranil a chtěl jsem vypálit další ránu a rána nevyšla a zajíc šel po mně a Jirka si toho všimnul, přiskočil a svojí brokovnicí zajíce skolil. Nebo další příklad, jednou jsem byl na turné a dlouho a moje manželka byla chudák sama doma a Jirka, a to není dobrý příklad.
5: Ivan mě tady chválí a sám je daleko větší charakter než já. Já si myslím, že můj vztah k němu je daleko vřelejší než jeho vztah ke mně. Já už na škole jsem si ho velice vážil, protože on si o sobě nikdy nic nemyslel. On byl takový tichý, skromný a plachý a například v matematice, v češtině a... No tak to taky není. Ale například v tělocviku on vám už ve druhé třídě skákal do výšky takhle vysoko, přestože byl takhle malinký.
2: Se nepamatuju na to.
5: A nebo jaké uměl psát krásné básničky, opěvující naší přírodu. Já vám takovou jednu 30 let starou básničku přečtu. Já nevím, jestli si pamatuju.
2: Já už
5: si
2: to se nepamatuju, přečtí klidně.
5: Tenkrát si to se mnou vyměnil v roce 1950, jestli se nemýlím, 30. června v den vysvědčení za zmizí. Tak dovolíte, já vám ji přečtu. O nebezpečí hor. Lidé dělají kraviny, podceňují laviny. Respekt z horské služby nemývají, výstrám se potěuchle posmívají. 10 piv nejprve urazí, potom si lanovkou vyrazí. Pak se vydají do dály, na nohou jen sandály. Lavina se náhle utrhne, v sandálech ji nikdo nezdrhne. Kdo lavině nezdrhne, tomu nohy podtrhne. Koho lavina sebou sebere, ten se... No, tady už. No, tady už. Ivan jenom popisuje krásy přírody.
0: O tom, jak krásy přírody dokážou vzít za své, popisoval také ve slavné písni Jožin z Bážin. Tahle písnička prý vznikla na hospodskou zakázku. V roce 1977 prý za ním a jeho bandem přišel v hotelu Moskva v Gotwaldově, dnešním Zlíně, jistý Zdeněk Navrátil. Byl to také muzikant a jejich fanoušek, a tak se spolu trochu opili. Asi o půlnoci se mu svěřil, že má básničku o exhibicionistovi, který se kolem Gotwaldova občas vynoří z bažiny a obnažuje se kolem jdoucím zaměstnankyním místních obuvnických závodů. A že se mu říká Jožin z Bažin. No a když měl trochu upito, tak vyjádřil dost nesplnitelné přání, jestli prý Ivan Mládek nenapíše o Jožinovi písničku. Pokud ano, přiveze mu do Prahy demižon Slivovice. Pravda je taková, že v rozhlase ho s touhle písničkou vyhodili, ale jemu se ji přesto podařilo natočit. Tenkrát ve vydavatelství Panton. A vy si určitě všichni pamatujete. Nakonec zněla i v mnoha zahraničních dílech a taky třeba na koncertu Metaliky v Praze.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Humor, písničky a povídání Ivana Mládka se na vás řítí z vysílání Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1971 natáčel pro firmu Suprafon první svou skladbu Upírova píseň. A od roku 1973 pak pravidelně už natáčel pro Československý rozhlas. Ze začátku to byly jen instrumentální skladby. Později jeho první dadaistické a recesistické písničky slyšeli i naši posluchači. V tomto období také přijímá angažmá v estrádní skupině Mustangové, ale jeho písničky jsou koncem roku 75 natolik populární, že si může dovolit svůj banjo band profesionalizovat. A tak se s ním rozjel po československých pódiích. V té době už bylo třeba také spojit písně průvodním slovem. Možná tady se rodí komik Ivan Mládek, který později baví své posluchače třeba i anekdotami.
2: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říkal, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám tasebnici, že jo? Tak je. Je ten Ivan Ivánovič, že jo? Vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. A on se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím, já jsem ti říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi, prosím tě, něco jednoduchý. A on se zamyslel a říkal, jo, prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říkal, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a což jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě. Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejel ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, on říká, nic nepte, já jsem tak roztržitej, představ si, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon a jsem si tu žehličku přiložil na ucho a úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkal, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Pro své pořady začal Ivan Mládek psát i průvodní slovo. Později přidal scénky, monology a začínal ho čím dál víc zajímat humor jako takový. A těžiště jeho tvorby se stále víc přesouvalo z písniček na humoristickou beletrii. Tady je kousek jeho textu, nazvaného V taxíku.
3: Nějaký velký, vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, k který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si o ta na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přiděl k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Komika Ivana Mládka zpropagoval také v 80. letech velmi populární pořad Možná přijde i kouzelník. Pan režisér Polák a další mu dali šanci, stejně jako průvodci pořadem Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn. Bavil hlavně svými znalostmi cizích jazyků a prim u něj vždycky hrála němčina.
1: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že. Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimeter. Ja. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda, jo. Mein Ujo ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 mal Toiletten. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache Verstehen. Ich mache, já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenpeitzer.

0: Tak to byla další písnička z pera Ivana Mládka. Do dnešního dne jich napsal více než 600 a některé z nich v podstatě zlidověly. Se svým banjo bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku. To všechno stihne muž, o kterém si dnes vyprávíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kromě všech hudebních a humoristických aktivit je Ivan Mládek také autorem patentu na Guitariano, tedy první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu ve Spojených státech amerických v roce 2001. Zdá se, že popularitu si užíval v podstatě kdekoliv, i když občas měl i problémy, aby ho vlastně poznali, i když ho poznali. Jak se mi kdysi svěřil v jednom z našich pořadů.
2: Jsme jenom seděli u stolu takového louvatánského v hospodě, to byly stoly asi u sebe, takže jsme seděli na jednom konci s kapelou a na konci druhém seděli dva dětkové, furt si něco šiškuje, čuměli po nás, jo. A jsme tam různě popíjeli, jedli a to, a najednou ten jeden dědek se rozsměl, starý, a šel ke mně a říká: dobrý den, prosím vás, my se tam s Františkem přeme, jo. On tvrdí, že to nejste. Já říkám, že jo. Helejte, že jste byl za války nasazený v Mandelu.
0: Jako humorista se v letech 80. realizoval i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním antiperspektivním stylu. Po roce 89 se mu pak otevřely dveře do privátní televize Nova a 11 let pro ní jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady. Nejprve Chunder Country Show a pak Country Estrádu. Objevila se tam i scénka v režii Petra Buriana, konkurs na sekretářku.
3: Tady zatím je to hrůza teda, jo. Takovýhle konkurs na novou sekretářku jsem ještě nezažil. Zatím tady byla jedna ošklivější než druhá. To je hrůza.
4: No, to máte pravdu, ale zase na druhou stranu je známo, že čím ošklivější, tím pracovitější.
3: Tady chci radši hezkou línou jako veš, než nějakou ošklivou pracovitou.
4: Pojďte, nechte si zajít chuť, máte doma manželku.
3: To je vůl, tak si...
4: No jo, ale hlejte se, co kdybychom vzali tu paní Petržílkovou, co tady byla před chvílí? Má maturitu, 25 let praxe, co byste chtěl víc?
3: Zlazeť, má dvě brady, se si toho nevšel.
4: A to je vám málo nebo moc?
3: Zlaz, vám nestačí jedna brada na ženský, člověče. Mi to připadá, jako kdyby sem přišla hrbatá bába a vám bylo málo, že má jenom jeden hrb, člověče.
4: No ale stejně je lepší, než tu Petržilkovou nenajde.
3: No máte pravdu, asi nic lepšího neseženeme. Musíme se řídit příslovím lepší obluda v hrsti než krasavice na střeše. Že?
4: Takže ji vezmeme, tu Petržilkovou?
3: No, sem vezmeme ty, co tam zbyly, a ať sem jdou ještě ty, co jsou
4: zabezmeři. Tak další, slečno, pojďte.
3: Konečně pohledná žena. Vaše jméno, prosím.
5: Betty Plešivá.
3: Co jste to řekla? Co si to dovolujete? Co jste to řekla?
5: Betty Plešivá.
3: Jo, vy se jmenujete Betty Plešivá, jo. Pardon, já rozuměl ty kry plešivá. Mě to bylo, to bylo divné, že to... Pardon. Promiňte, pan personální si vás trochu přeměří, jo. Míry budou jedním...

0: Tetu, tam má abnormálně veliký prsa a jednou se skočila ze zápraží a přetrhla si na zádech kůže, že to je.
1: Humor Ivana Mládka. Ještě za socialismu ho občas musel hodně obhajovat. I ten, který skrýval ve svých písničkách, i když vlastně, jak on říkal, nikdy nic neskrýval. To jen soudruzi hledali různé jinotaje v jeho textech. A tak ho pobavili i výroky některých funkcionářů na různých schvalovacích poradách, jako třeba Perla, šéfredaktora Zábavy v rozhlase. Co pak soudruzi nechápete? Koho myslí Mládek tou červenou karkulkou? Nás, soudruzi. A nebo výrok jednoho známého baviče, co dělal v televizi dramaturga. Tak protisocialistický pořad jsem ještě neviděl. Je pravda, že prostě nedokázali pochopit, že ty jeho texty občas mohou být úplně o ničem. A přesto budí legraci.
2: Vzpomněl jsem si na historku, která se mi přihodila včera ráno v nedaleké mléčné samoobsluze. Vystál jsem si frontu na sklenici mléka, mléko jsem si dal na bufetový stolek a šel jsem si vystát druhou frontu na chlebovou pochoutku. Když jsem se s chlebovou pochoutkou vracel ke stolku, mléko nikde. Obešel jsem všechny další stolky, ale mléko jsem už nenašel. Tak to byla příhoda o tom, jak jsem ztratil mléko.
1: Většinu slovních gegů a historek si Ivan Mládek vymýšlel sám. Sem tam přidal i nějakou skutečnou, kterou trochu vylepšil. Anekdoty ty pak musel mezi lidem pochytat. Ale snažil se bez nich obejít. Pase po nich totiž každý bavič. Často se stalo, že ulovil i nějakou dobrou anekdotu v zahraničí. Na pódiu ji pak odvyprávěl a dřív nebo později mu ji nějaký kolega nevědomky vyfoukl. To se nestávalo jen jemu, ale jakémukoliv jinému baviči. Anekdoty jsou totiž něco jako socialistické vlastnictví. Jsou majetkem všech.
0: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě, že jo? Želva přišla na policii, že ji znásilnili. Dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No to nemůže, to byl takovej fofr, že jo? Pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukni a sedou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukni, ten profesor už to nedrží, protože vás, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, protože vás nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. Ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíček klíče. Se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150. A říká, seš dobrý, čeče, jenom dvě, jak to děláš? No, do domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no, buď to si to koupte, nebo vám to přečtu. Kde ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete? A říká, no jedu z vědecké konference. A říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A ona mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci. Že? A on si zeptal, můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říkala, promiň, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
1: A je tu další písnička, kterou napsal a naspíval Ivan Mládek. Jmenuje se Dáša Nováková. V časopise Mladý svět se kdysi kvůli ní rozjela i neúprosná polemika. V polovině dopisů žádali pro Ivana Mládka zákaz činnosti, vazbu. Někteří vyhrožovali i vytržením jazyka, vypíchnutím očí nebo zabitím.

0: Druhá polovina pisatelů byla nadšená. Nic lepšího si tedy Ivan Mládek s Banjo Bandem nemohli přát. Ne, že by po Lindě, Jezu a Prachovských skalách měli málo představení, ale podáše už prostě nevěděli, kam dřív skočit. No a tahle píseň to způsobila.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: vzdychla. To jsme to vymňoukli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Ivan Mládek se svým humorem nejvíce prosadil v pořadu Čundr Country Show, později s country estrádou, jak už jsem říkal. Objevil se ale také v pořadech Nikdo není dokonalý. Ve filmech jen zřídka. V malé roli, třeba v Kronice žhavého léta v roce 1973, nebo v Trháku o 7 let později. K jeho vlastním projektům patří třeba Siránův ostrov nebo Noha 22. Oba projekty byly vysílány na televizi Barrandov. Ve svém volném čase nejčastěji maluje, ale nerad dělá výstavy. Říká, že je s tím velká úmorná práce a pak stejně přijdou jenom kamarádi. I když na druhou stranu jeho obrazy se s úspěchem prodávají. Na svých cestách za vystoupením musí také jezdit autem. K tomu se teď dostaneme. O zabaveném řidičáku bude rozhodovat komise ve složení Ivan Mládek a Zdeněk Svěrák. Řidičem je Luděk Sobota. Dlouholetý spolupracovník Ivana Mládka a velký kamarád.
3: Nebojte se, my vás neukousneme.
4: Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
5: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
3: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
5: Ne, proč myslíte?
4: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
5: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
3: Ona řídila ten motocykl?
5: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve 3. patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím v přilbě.
4: Poslyšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
5: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka Pozor, padá Steinerova.
4: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
5: Hezký.
4: Umaštěný celý.
5: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
3: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
5: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
4: A co je tohle, tomu vy říkáte kupon?
5: Ano.
4: Od čeho je tak zahnědlý?
5: No, to je... Zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
4: Pojďte se, za co máte tuhletu dírku, ta jediná není zarezlá?
5: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
3: Prosím vás, za co vám to štípli?
5: To mě štípli za nečitelné číslo.
3: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
5: No, vždycky, když se mi zablátí.
4: A za co máte tuhle tu dírku?
5: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej gumách.
3: Slyšte, máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
4: Já taky,
3: že?
4: Ano.
3: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
4: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
5: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
3: No, co bylo dál?
5: Co?
3: Co bylo dál?
5: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
4: Myslím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
5: No, to ne. To abych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. Takový Reflektory má.
3: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
5: Ano, to je hezká příhoda.
4: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
5: Tam vozím tchýni.
4: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
5: No, tak teďka už jsem si zvyk. Ale dřív běhala vedle auta pěšky.
3: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
5: No, trošku zdržovala. Ale na světlech nás vždycky doběhla.
3: Na červených?
5: Na zelenou.
3: Na zelených, správně.
4: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
5: Kterou?
4: Tuhle.
5: To mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
3: Co se k tomu došlo?
5: No, já mám totiž na autě zahrádku.
3: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
5: No mám, já jsem ve svazu zahrádka.
4: No, tak, pane řidiče, dejte nám své papíry.
5: Na auto nebo na hlavu?
3: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás.
5: Všechny, co máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu, tady mám papíry na záchod.
4: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
5: Děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
4: Vlevo. A jděte opatrně, prší tam.
5: Já si zapnu stěrače. Kde tady můžu vypustit volej?
2: To je pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme ukázky přichystané na dnešek, ale už na příště chystám další. Ale zase s někým jiným. Dnes to byl Ivan Mládek. A od mikrofonu se loučí Patrik Rozehnal.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Pěkný sobotní večer přeju, vážení přátelé. Mimochodem, jakou jste měli sobotu? Byla pracovní? Byla výletnická? Nebo jste relaxovali na sluníčku? Od mikrofonu Noční linky Českého rozhlasu vás zdraví Borek Kapitanček. A držím vám pěsti k tomu, abyste se dovolali. Telefon má číslo 731 800 900 a je to vlastně jenom ta polovina možností, jak se svým příběhem zúčastnit té dvouhodinovky právě začínající Noční linky. A jako vždy mají tyhle dvě hodiny jedno téma společné. Čísla. Učíme se jim ještě, než nastoupíme školní docházku. Obklopují nás. A někdy se jimi i řídíme. A někdy jim přisuzujeme až magickou moc. Čísla, cifry, numera. Dáte na magickou moc čísel? Plánujete třeba práci na zahrádce podle data? Vybrali jste si registrační značku vašeho auta složenou z vám sympatických cifer? Pamatujete si životní či dějinné události, které se odehrály ve snadno zapamatovatelném datu, jak říkají cimrmanologové? O vašem speciálním vztahu k číslům budete moci něco říct nebo napsat v Noční lince, která právě začíná. A když jsme u těch čísel 731 800 900, to je ten telefon, který byste měli využít až do zítřejší jedné hodiny, máte-li svůj číselný příběh. Psát můžete tradičně na rozhlas.cz/linka. Nerušený poslech.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes jsou to čísla, která jsou v hlavní roli, tedy jsou tématem našeho povídání. První volající na číslo, apropo číslo 731 800 900, je paní Dana. Pěkný sobotní večer. Jakou jste měla sobotu? Oddávala jste se sluníčku?
1: No, tady nám teď bouří. Abych vám přiznala pravdu.
0: No tak než to zblatné přijde do Brna, tak snad ještě stihnu přijet domů.
1: To ještě. No, to určitě ano. Ono to bude jenom taková místní bouřka. No a můj syn, ten se vrací až ze Španělska, takže já jsem taková trošku nervní, ale chci poslouchat, ale volám hned první, protože za prvé teda mě čísla, pro mě to je prostě životní filozofie, dá se říct. Zabývám se numerologií, teda mimo jiné také. A numerologie je strašně vzácná, zvláštní věda, protože tam je to opravdu o datu narození. Když vlastně uděláte si takovou mřížku a teď zkoumáte vlastně v tom rozboru, zkoumáte vlastně, která čísla chybí, která čísla jsou ve větším množství a podle toho vlastně je to daleko osobnější než nějaké, já třeba horoskopům vůbec nevěřím, jo, jako takový všeobecný, to mě nezajímá. A k tomu mě vlastně dohnali, já jsem kdysi byla v astrologicko-léčitelské škole a byla jsem tam teda jenom na jeden semestr, ale to mi stačilo a tu numerologii jsem dostala vlastně jako dárek potom poštou, jo, jako za účast. A je to velice zajímavé, protože jako dá se opravdu člověk, kterýho jsem potkala poprvé, když se o to zajímá trošku, tak já si ho rozeberu tak jako opravdu do detailu.
0: No tak na vás pozor.
1: No to jo teda.
0: Nezdělovat na potkání datum narození. Ale paní Dano, víte, co mě zajímá? Já už párkrát o něčem takovém, ano, o čem mluvíte, slyšel. A znamená to, že se, když se narodí vícero lidí ve stejné datum, ve stejném roce, že jsou všichni stejní?
1: No a nejsou všichni stejní, protože potom teda hraje čas narození, přímo ten čas, taky roli, ale to už zase v astrologii, jo, ale v numerologii ne. Tam je teda fakt, že jako těžko se to dá popisovat. Já třeba vím, co znamená, který číslo v té mřížce, když si uděláte vlastně těch 9 čísel, si dáte prostě do takové mřížky a teď to prostě prozkoumáte, tak jako překvapila jsem mnoho lidí v životě, jak přesně to vycházelo, jak klady, tak vlastně i nedostatky, na kterých je potřeba vždycky zapracovat. Je to zvláštní věda. Numerologie je zvláštní věda a říkám, pokud ten člověk se narodí, tak má zase jiný ascendent, a to už není o číslech, jo? Má jiný ascendent, protože tam hraje čas i ten čas zrodu toho narození, nadýchnutí prvního. No ale já to budu dneska určitě poslouchat, protože budu napřímo teda stoprocentně a je teda fakt, že mě zajímají prostě hlavně šestky jsou důležité, sedmičky a pak osmička, to je takové číslo, které prostě v té numerologii dělá trošku neplechu, je to takové karmické číslo.
0: No tak mě osmičky vytrhly už dávno teda. Ale slyšel jsem, že Asiaté mají jako šťastné číslo právě osmičku.
1: Je to zvláštní, ano, Asiaté to tak mají. A nevím proč, já vlastně vůbec nevím proč.
0: No tak máte aspoň domácí úkol,
1: ale víte,
0: paní Dano.
1: Víte co, já jsem třeba zkoumala, zbožňovala princeznu Dianu. Jo, to byl takový můj idol ženství. A já jsem zkoumala vlastně, že ona fakt umřela v ten den osmičky. A ono se to vlastně střídá pak po měsících a po rocích a prostě se dá pracovat se vším možným. Nic, nebudu to natahovat, Borku. Já jsem ráda, že jste mi přijal teda do vysílání. Já vím, že prostě já jsem třeba dvojka a to je takový intuitivní člověk.
0: Ale počkejte, počkejte, vy už mě opouštíte, ale já ještě potřebuji něco vysvětlit. Teď jste se toho vlastně dotkla. Vy jste dvojka a říkala jste, že Diana umřela na den osmičky. Tomu nerozumím, protože umřela 31.8.1997. Tam se jedná o ten ciferný součet?
1: Ciferný součet, přesně. A pak záleží na tom, vlastně, kdy se kdo narodil, tak vlastně se to, ono se to dává do takový tý vlastně devíti místní mřížky a pak ještě který čísla chybí v té numerologii, tak to je taky podstatný, protože to je taky podstatný. No a já věřím tomu, že vy jste člověk plný odhodlání a dokonce máte takovou senzibilitu určitou, jo? Máte asi čich na lidi, to určitě stoprocentně, jenom tak, jak vás typuju.
0: No, ale tak dobře, budu se tvářit jako, že ano, i když, no, nechme to na jindy. Paní
1: a
0: Dano.
1: Já mám zase velké odhodlání, jo, ale ne všechno dotáhnu do konce. Takže zdravím všechny posluchače, zdravím vás, Borku, mějte se moc krásně, krásný večer, noční linku celou. Budu se snažit poslouchat až do konce, protože mě to docela zajímá. A nebudu rozvádět takové ty věci, které už jsou víceméně individuální pro každého.
0: Děkuji za váš telefonát. Otevřela jste noční linku. Patří vám. Dík.
1: A už nám řmí. Což je znamení.
0: No, tak znamení, to je taky pěkné téma. Možná někdy příště. Naslyšenou.
1: Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Dobrý večer, dobrou noc. No prostě, je tu noční linka, já vás zdravím. A na telefonu 731 800 900 čekám na vaše příběhy na téma čísla. S tím dalším čeká teď Iveta. Tak aby nečekala dlouho. Iveto, zdravím do Olomouce.
2: Krásnou noc, děkuji za přivítání. Tak zdravím všechny posluchače, já volám tedy z Olomouce Radíková. A já chci navázat na tu paní, to, co říkala, to je pravda.
1: A myslíte numerologii, abychom vysvětlili těm, kteří třeba přišli později ke svým přijímačům, ano? Pokud tedy navazujeme.
2: Ano, tak ano. Numerologie je vlastně věda, nauka o číslech. A chtěla bych říct, navázat na tu paní, ona měla nějaký odborný kurz, ale já jsem se tou numerologií, mě to vždycky zajímalo, ta astrologie, numerologie a tak dále. Horoskopy, no to je jiné téma. Ale k té numerologii, já jsem byla takový samouk, já jsem si kupovala různé knihy, jako mladý děvče, už od 19 let jsem se tím zabývala, teď už jsem teda stará babka v důchodě, ale chci říct, navážu na tu paní. Já věřím číslům, opravdu ano, vím, o čem ta paní hovořila. Ona hovořila o mřížce, to je takový čtvereček, abych to divákům, posluchačům upřesnila, to je takový čtvereček, je rozdělený na takové dílky 3, 3 a 3, čili 9 takových čtverečků ve velkém čtverci.
1: Taková sudoku.
2: A teď, prosím?
1: Taková sudoku.
2: Ano. A teď máte své datum narození, ano. A teď v tom prvním sloupci nahoře je jednička, vedle je dvojka, trojka a v tom další je čtyřka, pětka, šestka, sedm, osm, devět. A teď, když máte své datum narození, třeba moje 18. ledna, ano, 1961, tak já si to tam napíšu do té mřížky a teď se vám tam ukáže, která políčka zůstanou prázdná, jak ta paní říkala, jo? A to také něco znamená. Já mám knihu.
1: Co to znamená právě? U vás třeba konkrétně, co to znamená?
2: Co to znamená konkrétně moje datum narození? Tak to znamená, když si vyplním tu mřížku, tak vidím, že tam mám 4 jedničky, což je vysoká senzibilita a je to někdy i na obtíž, že ten člověk je strašně citlivý a v tom životě to je závada, jo, protože nevíte, co sám se sebou, jo, když jste třeba mladý, jo, máte třeba nějaké zamilování, nebo vás někdo zklame, nebo to, tak ten člověk má problémy, ty 4 jedničky, to je vysoká senzibilita, vysoká citlivost, to je taky špatně, jo. Potom, když tam má někdo dvojku v té mřížce, datum narození, to je něha. Jo, když má někdo třeba 2 dvojky, tak je to strašně něžný, citlivý člověk, hodně, hodně fakt něžný. Potom, když tam má někdo 6, to je pro mě důležité číslo, já vždy, když jsem si našla nějakého chlapce, já jsem se dívala do té mřížky, jestli tam má 6. To je rodinné číslo, který muž má v datu narození 6, tak je pro rodinu. Kdo tam nemá 6, tak s tím nic neuděláte. Měla jsem takového přítele, on tam tu 6 neměl a opravdu neměl vztah k té rodině. Furt někde lítal, s prominutím v uvozovkách, furt někde musel brousit, kavárničky, hospůdky, kamarádi, jo. A měl třeba, znám takového přítele, který byl 2x rozveden, protože neměl, já jsem se na to dívala, na to jeho datum narození, neměl v té mřížce nebo v datu narození tu 6.
1: A jde o datum narození měsíc, den nebo letopočet?
2: Celé datum narození. Celé,
1: včetně letopočtu, ano.
2: Ano, samozřejmě den, měsíc, rok.
1: Jo.
2: Teď vám chci říct, dá se vypočítat takzvané životní číslo. To je také velmi důležité. Sečtete si celé datum narození, třeba moje 18, takže 1 a 8, 9. Leden, to je jednička, takže 10. a rok 1961, takže 10 a 1 je 11 a 9 je 20, 61, 20 a 6 je 26. Ne, teď jsem to řekla blbě.
1: Pardon, znova, že se směju, ale teď mi tak napadlo. Já už jsem zapomněl, jak mluvíte dokonce i PIN na svoji kartu bankomatovou. Vy jste mě zmátla úplně.
2: Takže znova, prostě to řeknu znova, já jsem to blbě sečetla. Takže 18.1.1961 moje číslo celkové, když to všecko sečtete a vyjde vám třeba na konci 26, tak to ještě musíte sečít znova, čili 2 a 6 je osmička. Takže životní číslo vaše je osmička. A moje celkové datum narození, když to celý sečtu, potom když vám to skončí třeba 13, jo, ten konec, tak ještě 1 a 3 jsou 4. Jo. Musí vyjít jedno číslo. Takže mně to vyjde, takže já mám 9 a teď vám to chci vysvětlit. 9, to je mé životní číslo a to znamená, to je duše, nejvíce vyspělá duše. Někomu vyjde 2, to je dle karmy, níže vyspělá duše, ještě se musí několikrát narodit, aby dosáhla té 9.
1: Tak já si to tady počítám a pořád mě vychází po každý něco jiného. Já nevím.
2: Tak.
1: Já nevím.
2: Kdybyste mě prozradili.
1: No, nebudu tak. Vy jste sice prozradila svoje datum narození, ale ano, já s tím nebudu obtěžovat.
2: Tak bych vám to číslo hned řekla.
1: Děkuju. Jste moc hodná, ale víte co, když jsme tak u těch čísel a vy jste to rovnou položila do té numerologie, vzpomínáte si, jestli tahle vášeň začala ještě v době, když jste byla na základní škole?
2: Mě to začalo bavit. Jsem se tím začala zabývat tak v 18 zhruba.
1: 18, takže to už bylo po základní škole. Takže mě neřeknete pí na, dejme tomu, 10 desetinných čísel. Nebo tíhové zrychlení. Pamatujete si, jaký je tíhový zrychlení na Zemi? To je taky číslo. Taky nevíte. Takže vy jste prostě jenom přes tu numerologii. Já si to potřebuju ujasnit. Jo? Jestli je to obecná vlastnost vůči všem číslům, nebo jestli je to jenom na tu numerologii. Jo, jestli si pamatujete...
2: Ne, já jsem se hodně zabývala hlavně datum narození. Tou mřížkou, jak říkala paní. To je takový čtverec a on je rozdělen, jak se vám říká.
1: 9x9, ano. Teda 3, čtverce, sudoku, ano. Mimochodem, víte, jaký je součet těch cifer od 1 do 9? To je taky potřeba někdy v sudoku, pokud děláte killera.
2: Já jsem to zkoušela, já to nedokážu, já vás obdivuju.
1: 45.
2: Já to nedokážu.
1: No tak to jen tak, a vidíte, my jsme posluchači, slyšíte, a jak každý prostě k těm číslům přistupuje úplně jinak.
2: No, ano, to je pravda. A pro mě to sudoku, to je fakt pro chytrý lidi a já jsem to zkoušela několikrát, já jsem to tak chtěla jako dokázat a mně to nejde prostě, jo.
1: No tak každý jsme na tom trošku jinak. Já si konec konců předplácím ten, nemůžu říkat, jaké jsou to noviny, ale vždycky v sobotu je tam i trojice killer sudoku a jenom kvůli tomu já si to předplácím, protože ten zbytek je strašný, ale jako sudoku to musím vždycky v sobotu ráno mít. No. Paní Iveto, já vám moc krát děkuju, já se budu asi zabývat numerologií, aspoň na tyhle 2 hodiny noční linky, protože s tou mřížkou jste mě inspirovala.
2: Je to 45.
1: 45, ano, od 1 do 9, ano, to je 45.
2: Je to 45, teď jsem si to vypočítal. Ještě vám chci něco říct, někteří lidi se bojí 13, jo. Nemusí to být vždy nešťastné číslo. Třeba můj manžel byl narozen 13. září, moje dcerky dvojčátka 13. června.
1: No.
2: Nemusí to být vždy nešťastné číslo. A ještě chci říct, jak mám tu knihu, jo, té numerologii, tak tam píšou, že ta 13 je opravdu jako v datu narození, jo, že ti lidi to mají jako trošku těžší v životě, jo, že ta 13.
1: No tak začíní... konečně vím, čím to je, no, já jsem 13. No? Paní Iveto, děkuji moc krát a aby dostali šanci ještě i další, kteří se třeba zabývají čísly anebo mají vztah cifrám.
2: Takže ať hledají,
1: děkuji.
2: Dívky 6. Šestku. To je muž pro manželství.
1: Muž pro manželství. A musí to mít v datu narození. Tak, jo, to ještě
2: ano,
1: musíme říct.
2: Ano, šestka.
1: Tak.
2: A bude to dobrý manžel.
1: Mějte
2: tak,
1: se pěkně.
2: Dobrou noc. Všichni. Nashledanou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když jsem v úvozovkách vymýšlel téma pro dnešní noční linku, vůbec jsem netušil, že to naše posluchačky, zatím to byly pouze dámy, které se dnes dovolaly do noční linky, že je to tak chytné. No tak jak Dana, tak Iveta se zabývali a zabývají numerologií. No a dnes máme pořád ještě 6.6.2026, tak právě proto dnes mluvíme v noční lince o číslech a o vašem vztahu k cifrám, k numerům, k číslicím. Kdo pak další nám teď poví na naší telefonní lince 731 800 900 ten svůj příběh o číslech? Je to Monika. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitančiku, i všem přeju dobrý večer. Dnešní téma se mi moc líbí, opravdu, akorát teda ještě, musím vás za něj pochválit, ještě by bylo lepší 26.6.2026, abyste tam měl všechna čísla se stejným obsazením.
0: I zrcadlově, ano, aby to bylo.
1: Musím říct, že teda čísla asi určitě mají nějaký význam hlubší, než si myslíme, ale nesmí se to jako hnát přes sílu. Moje maminka se chtěla jako dobře vdát, vzala si teda dobrého člověka, mého otce, ale to datum trošičku se jí jakoby vymklo ze šťastného manželství, že pak tedy manželstvých rodičů skončilo rozvodem. Maminka si vybrala 22.12.1962 a pak se někde dočetla, že ty dvojky nejsou úplně optimální.
0: Že kdyby třeba počkala měsíc, že by to vyšlo, jo, to manželství?
1: Já bych řekla, že spíš by to chtělo jako impulzivně. Já jsem si vždycky říkala, že kdybych se, nebo třeba máte ty drahé svatby za 500 000 hostina. Já kdybych se někdy vdávala, a to není vyloučený, na starý kolena jsem si říkala, proč ne, tak si vemu, jak to bylo v moderních 70. ve Spojených státech, tak si vemu džíny, kopretinu do vlasů a budu se vdávat bosá na pláži a nějaký hostiny za 1 000 000 000. A datum nebudu vůbec o tom přemýšlet, ale to sem nepatří. Například na území Spojených států jsem vkročila přesně 11 let a 9 měsíců před 11. zářím, což mě teď úplně vyděsilo, když tak přemýšlím o těch číslech, jak paní Dana, nechápu, kde nabrala tu osmičku u té Diany, to trošku bych chtěla vysvětlit, já když sečtu datum jejího úmrtí, tak mi vyjde 38, jo. To nevím, kde vzala.
0: No, 3 a 8 je potom 11, 1 a 1 jsou 2, takže dvojka mě tam vychází. Ale to, já nejsem numerolog, to jenom
1: no,
0: se držím toho, co říkáte vy.
1: Čísla jako opravdu teda s tou posluchačkou, s tou dámou, co říkala, že 6 je rodinný typ, tak můj nejlepší ex-partner teda nemá 6 v rodném datu narození a byl fajn, tak jako
0: no,
1: nevím.
0: No, ale je ex, no, takže taky to asi nevyšlo.
1: No tak máte, teda vy mě dáváte, ale je fakt, že třeba moje babička se narodila 15.3. a moje maminka 13.5., ale to nebyla její máma, to byla její tchyně, jo. A nebo 26. března se narodila moje prababička a na její narozeniny naštěstí, když už teda nežila, zemřel její syn, můj dědeček, takže takovýhle různý.
0: No máte k číslům blízko. A teď mě řekněte, máte auto?
1: Nemám žádný čísla na autě, ale vím, že Karel Gott měl rád osmičky a měl je na autě v telefonním čísle. A dokonce se vlastně ženil sice 7. ledna, ale to bylo v Las Vegas, tady už bylo 8. ledna 2008. A například teda zase ty osmičky jsou tedy pro mě, já jsem měla 2x autonehodu 8. možná i umřu 8. teď jste mě úplně vyděsil. A 8.8.2008 8 mrtvých ve Studénce, no tak já nechci končit smutně, tak něco veselejšího. V hotelích nebývá 13. patro, že jo?
0: Taky jsem o tom slyšel, no.
1: 13. pokud vím, není v letadle, nebo aspoň si nevzpomínám, že bych někdy seděla na sedadle 13. Tak
0: nevím, to vám budu moc říct za 2 týdny, no.
1: Tak se podívejte prosím pozorně. 11 je prej nejlepší číslo, tam snad všichni přežívají, nepřeju vám žádnou nehodu, chraň pánbu, ale já jsem teď poslouchala teda výjimečně nikoli vaši audioknihu, ale audioknihu Davida Hecla, prvního našeho pilota, který přiletěl na Airbusu A380, já jsem se vždycky bála lítat Airbusama a teď už se nebudu snad bát, doufám, ale
0: No ale je dobře, že jste pochopila moji otázku na téma čísla, když jsem se ptal,
1: no, čísla
0: jestli jste někdy měla auto.
1: Moje maminka,
0: no. Jaké byste si vybrala vy číslo, kdyby vám nabídli, jo? Tak to by mě taky zajímalo.
1: Jaký číslo bych si vybrala?
0: Jako SPZ-ku, jo, myslím. No ale nemáte auto, takže teď se nemůžeme o ničem bavit, jo?
1: No já bych si tam nedala číslo, abych si tam dala jméno.
0: Jo, rovnou jméno. No tak taky řešení. Dnes už to jde.
1: No, ale jako ještě na závěr řeknu, že moje máti mě trošku zklamala. Já jsem se narodila 10.1. a maminka umřela 1.10. Tak nevím, jako jestli to má nějaký vyšší smysl, nebo co no. To má znamenat, ale je to strašidelný trošku.
0: Monika, která má vztah k číslům přímo nepopiratelný, byla další posluchačkou dnešní noční linky, která zavolala. Já vám za to moc krát děkuji, Moniko, a přeju vám krásný
1: červen. Krásné léto, naschledanou.
0: Naschledanou. Bedřich, jak je jeho zvykem, na rozhlas.cz/linka napsal velmi stručný vzkaz na téma čísla. Cituju. Dobrý večer, já mám rád čísla. Konec citátu. Tak něco dalšího. Michal píše, čísla mě přitahují, ač ne tolik jako písmena. Uměl jsem Ludolfovo číslo na 110 míst, jenže mi došlo, že na pí se holky fakt balit nedají. Dnes už si pamatuji jenom tak 30 pozic za desetinou čárkou. Pořád si ale opakují sled čísel na francouzské ruletě. Používám je totiž ve svém vlastním systému, který mi pomáhá snadno vytvářet a pamatovat si různé kódy a hesla. Než mě to nějak přestalo bavit, používal jsem v běžném životě takzvaný master systém, mnemotechnickou pomůcku k zapamatování čísel, která funguje na principu převodu číslic na souhlásky. Následuje příklad, který vám sice můžu ocitovat, ale nevím, jestli to pomocí pouze hlasu bude znít tak, jak to zamýšlel Michal. Například šesticiferné číslo 202527 bych si zakódoval jako N, velké, malé O, ční, malé I, linka, N rovná se 2 a tak dál, uvidíte po jedné hodině. Ale když padla zmínka o ruletě, zakončuje Michal, víte, jaký je součet všech jejich čísel? 666, ano, ďáblovo číslo. Ruleta je prostě ďáblův vynález.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je čas na čísla. No tak na noční linku rozhodně. A tématem dnešního povídání jsou právě čísla. Volá první muž, tedy dovolal se první muž. Možná vás bylo víc takových, ale zatím to byly pouze samé dámy, které mluvily o svém vztahu k číslům, k cifrám, k numerům. Teď je to Matěj, který čeká na telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím posluchače u rádia.
0: Zdravím vás. Jaký je váš vztah k číslům?
1: Já mám z čísel upřímně veliký respekt, hlavně když se mluví o nešťastných číslech.
0: Máte nějaký konkrétní příklad toho, že se nějaké neštěstí stalo pomocí čísel třeba?
1: Pomocí čísel takhle úplně ne, ale třeba datum 13. duben byl pro mě velmi osudným, protože se mi stala taková menší autonehoda. A od té doby vlastně číslo 13 považuji za velmi strašidelné, minimálně jako pro mě.
0: Kdo byl viníkem té nehody?
1: Bohužel to byla kluzká silnice.
0: To se mi stalo pod Rohlenkou. Tam jsem udělal první jarní brázdu, kdysi dávno. A stalo se to 14. března.
1: Vám?
0: Mně.
1: No já jsem udělal hodiny. To bylo fakt strašidelný a od té doby se 13. jako opravdu bojem.
0: Kolikátýho je? 6. Ano, 6.6., proto je taky tématem číslo, respektive čísla. Takže máte ještě týden na ježdění autem a potom si dáte den pauzu?
1: No to já vždycky právě. Ale možná v létě bych asi ani nemusel, jsem myslel.
0: Takže to je den, kdy, tedy 13. je den, kdy chodíte do práce pěšky?
1: To, dá se to tak říct. Já mám vlastně ještě vlastní bicykl a tím bicyklem většinou taky jezdím, ale málo kdy.
0: Pamatujete si čísla bez jakýchkoliv problémů, nebo si musíte zapisovat třeba PIN k vaší kartě nebo k vašemu telefonu?
1: To záleží, jaký čísla. Třeba PIN zrovna ne, ale třeba na roky, na dějepise, to jsem měl problém, abych se jako přiznal.
0: Takže letopočty, to byl problém v dějepise. Taková ta mnemotechnická pomůcka 4, 5, 6, 7, mám tím na mysli slavné červencové dny, respektive upálení mistra Jana Husa, to si nepamatujete, jo? 4, 5, 6, 7, 14, 15, 6, 7.
1: To si pamatuju.
0: Jo, no, tak prosím, tak můžeme...

0: číslicemi, nebo čísly, i když jednou za rok to změním, protože jsou tam nějaké údaje, co se týče věku. Takže to jsou vlastně každý rok jiné čísla, jiná čísla. Jinak zůstávají data narození a podobně, ale číslo věku se mění každý rok. Ano, to tak bývá. Tak tam akorát nedochází ke změně, jinak stále stejná čísla. Tak to je asi tak, co se týče čísel všechno. Děkuju, Pavel ze Židlochovic. Já děkuju, Pavle.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: čísla, numera, cifry, číslice, no všechno, co s čísly souvisí. O tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A tohle je naše posluchačka Staňka, která zřejmě má co říct. Pěkný večer přeju.
1: Děkuji pěkně, srdečně vás zdravím a zdravím posluchače. Co se týče numerologie podle čísel data narození, to je jedna věc, ale já spíš tedy holduji numerologii podle jména.
0: Jak no to je taky se to dělá?
1: Tabulka. No písmena, jako vaše třeba Borek, jo, nebo to. Takže já vám to můžu říct.
0: Víte co, já o sobě nechci radši nic vědět. Jestli můžete, třeba demonstrujte
1: ačko,
0: na někom jiném.
1: Ačko je jednička a je S, taky je jednička. Jo, Bčko je dvojka, KT je taky dvojka.
0: Takže k písmenům jsou přiřazena čísla.
1: Ano. LU je taky trojka. D je čtverka, MV je taky čtverka. Ečko je pětka, N a dvojité V je pětka. F je šestka, OX je šestka. G7, P a Y, to všechno je sedmička.
0: Teď to znělo trošku jako záznam šachové partie. Promiňte, že jsem vás přerušil, ano. Mě to prostě nedá. Já jak poslouchám, tak si říkám, jestli se dostaneme i do autu, jako Jara Cimrman. No nic, pokračujte prosím dál.
1: Háčko je osmička, Q je osmička, Z je osmička. I je devítka a R je devítka. Jo? A podle písmen ve jmenu

0: jméno. Potom vlastně přiřazujete a sčítáte ty čísla, jo? Jedničku, dvojku, trojku, čtverku, pětku, šestku, sedmičku, osmičku, devítku, jo?
1: A kde je nula? Ta nemá přiřazeno žádné písmeno?
0: Ne. Mm-hmm. O je tam šestka. F je šestka, O je šestka a X
1: ano,
0: je
1: ano,
0: šestka.
1: To jste říkala, mě zajímala ta nula, jestli je k něčemu přiřazená.
0: Ne, to jsou písmena, tam nula není.
1: Dobře, jenom jsem se ptal.
0: Ale potom, když sčítáte a vyjde vám nula, tak třeba jedna plus nula je jedna, jo?
1: Mm-hmm.
0: Takže spíš podle tohohle toho se orientuji, ale jinak, že bych byla až tak nějak upřeně důvěřivá, já si myslím, že ten život trochu tak máme ve vlastních rukou. Já se tady zajímám o automatické písmo už pár let, ale jako jsou to všecko máme ve svých rukou, všechno je síla mysli.
1: Paní Staňko, řekněte nám, kteří neví, co to je automatické písmo?
0: To je písmo, že, jak bych vám to řekla, kladete otázku, musíte se ale na někoho obrátit, musíte mít takového toho pomocníka svého, no a v podstatě držíte lehce tušku, jo, a na základě těch vašich otázek, jako vám to potom píše celé věty.
1: Jako vy sama nevědomky píšete celé věty?
0: Celé věty, ano, nevědomky. Mm-hmm. Do toho žádnou mysl nemůžete jako vkládat.
1: Mm-hmm.
0: To nejde, to byste ovlivňoval nebo něco si přáto. Musíte mít opravdu čistou hlavu.
1: No tak já si dám k posteli dneska papír, tušku, kdyby náhodou to na mě přišlo v noci.
0: Dobře.
1: Děkuju, paní Staňko. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Taky naslyšenou.
1: Jaký je váš vztah k číslům? Jestli pak si pamatujete všechny ty takzvané piny, které potřebujeme skoro dennodenně. No, možná někdo ne, ale věřím, že se pár takových najde, kteří si je někam píšou a někteří si je pamatují pomocí, dejme tomu, mnemotechnických pomůcek a někdo ta čísla vidí třeba jako písmena nebo přiřazuje, taky už tady byly ty případy i citované od Michala, že si přiřazuje k písmenům čísla, stejně tak jako, tedy podobně jako teď Staňka. O číslech si můžeme povídat ještě zhruba hodinu a 10 minut, takže tady je další číslo. To byste měli volit, chcete-li vstoupit do vysílání Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to máme další cifry, 10 prstů pro život. O číslech. O číslech si povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A je připravena Petra, která nám řekne, jestli je kamarádka s čísly. Dobrý večer, Petra.
1: Dobrý večer.
0: Jste nebo nejste kamarádka s ciframa?
1: Já jako s číslama jsem docela kamarádka. Mě strašně bavila na základce matematika, úplně mě to fascinovalo. Ale já jsem se vždycky k tomu snažila nějak přijít poškrkané všechno, nějak jako jinak než ostatní, jo. Takže učitel ze mě šílel. Výsledek byl správný, ale postup nemohl absolutně pochopit, jo.
0: A vy jste viděla čísla jinak než asi my ostatní, že jo?
1: Jo. A prostě když jsem šla na učňák, když jsme byli na základní škole v 8. třídě, tak se připravovali na přijímačky a já jsem šla na učňák. Ale fascinovaně jsem s nima počítala ty slovní úkoly, to mě úplně fascinovalo. A byl tam jeden slovní úkol, už je mě přes 50, tak už to nepamatuju přesně, ale prostě já jsem si ho tak vzala do paměti, spočítala jsem ho teda dobře. Učitel ze mě šíla, proč poslouchám je, proč si neopakuju něco jiného, ne? A přišli jsme na učňák a teď učitel první hodinu matematice říká, já si nedívám na známky, já si vás nebudu, to já vám dám jeden úkol. Oznámkuju první tři, ti dostanou za jedna, nemusíte se bát, nikoho jiného známkovat nebudu. A začal říkat ten slovní úkol a ještě než prostě on ho dořekl, tak já už jsem si vzpomněla ten výsledek. A já už jsem se hlásila, ne? A teď jsem si mezi tím psala něco na papír, škrkala tam, ne? A už se, ale jak ho dořekl, v momentě, kdo ho dořekl, tak se přihlásil další spolužák a chvilinku po něm ještě jeden. On řekl, že prvním třem dá jedničky.
0: To je třída plná géniů.
1: A teď prostě on říká, no tak dobrý, nebudu se vás, ale říkal, tak pro jistotu jenom vy máte za jedna, říkám ne. Tak za dva jste měla z matematiky, říkám ne. Za tři? Říkám, myslíte v 8. třídě, no. Říkám, tak ne, ale to není možné, já jsem říkal, že se mě nebudu dívat do papíru, jste měla čtverku, říkám jo.
0: Takže přestože čísla jsou vaší v uvozovkách vášní, vy jste skončila základní školu se čtyřkou z matematiky.
1: Ano, na učňáku už jsem měla teda dvojku a potom jeden rok aj trojku, ale jinak jako čísla mě fascinují. A můj taťka byl vlastně kouzelník amatér. On kouzel, dělal různé čáry, triky. Aha. A já jsem do toho vyprávila s číslama různé hádanky a fígle. A třeba jenom taková jedna, si můžu kratička, myslíte si nějaké číslo v duchu? Připočtěte k tomu 5. Připočtěte 4.
0: No jo, a já to mám desetinný místa.
1: Aha, tak to jsem zase říct, že to má být.
0: Teď jsem vás dostal, že jo?
1: No. No ne, a promiňte, víš to prostě, víš to prostě tak řeknu a ještě tam nám mají dělení. A pak řeknu, abyste odečetl to číslo, které si myslíte, tak uhodnu, které číslo vám vyšlo. A když to řeknu třeba 10 lidem, tak všem vyjde stejné číslo, ne? A to vždy všichni úplně, nebo když jsme byli někde to, tak všichni úplně nechápali, jak to vím, ne?
0: No tak tatínek byl kouzelník a vy jste kouzelnice s čísly, no.
1: No, a já jsem do toho s číslama různé takové ty fígle a takže jako čísla mě vždycky fascinovaly. Piny si pamatuju některé, kde, tam, kde už to musí být složitější, tak si to musím jako psát, ale
0: A máte čísla vůz? Já už jsem se na to ptal třeba i naší posluchačky Moniky a zeptám se i vás. Máte auto a nabídli vám na dopravním inspektorátu nebo na dopravním odboru, že si můžete vybrat SPZ-ku. A jakou jste si vybrala? To by mě zajímalo.
1: Ne. Značky jsem tu možnost neměla si vybrat. Ale když už jsme u těch aut, tak já jsem měla auto, to je teda trošku mimo téma, a my jsme si koupili nové auto s manželem, škodovku, já jsem vždycky chtěla 120, starou, tak jsme si koupili 120 a byla jsem si na sebe přepisovat. Přepsali nám to úplně v pohodě a byli jsme to přepisovat v Kyjově a jeli jsme do Brna a hned za Kyjovem první policie zastavili nás a zastavili, kontrolovali, že teď se pali na auto, vy si děláte srandu, říkám proč. Že v techničáku máte, že je to auto bílé. A říkám, ale ono je modré, ne? Teď jsme na to koukali a ona to tam nějak blbě, ono bylo původně bílé. To tam blbě napsala.
0: Ajajajajaj.
1: No, ale co? Po cestě nás zastavili ještě 4 policajti. A těm druhým jsem hlásila, já mám takový problém, ono není moc bílý, je modrý, ale já to přepíšu.
0: Já mám takový pocit, že oni si vás předávali pomocí vysílačky.
1: Mně to taky tak přišlo, říkám, ještě jedno a už to bude. A manželitky, no tak už to bude po třetí, no tak už to bude po čtvrté, ne?
0: Petro, moc krát vám děkuju. Mějte se hezky, jo, a přeji vám krásný červen. Naslyšenou.
1: Jo, vám taky naslyšenou.
0: Blíží se půlnoc, za malou chvilku už bude nový den. A svátek bude mít Iveta. No, gratuluju, dámy. A vlastně bych měl ještě teď pogratulovat všem Norbertům. Pořád ještě máme 6.6. I proto je tématem noční linky to, o čem si dnes povídáme, tedy čísla, cifry, numera.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Už minutu a půl jsme ponořeni v novém dni. A abych byl stylový, protože tématem noční linky, kterou právě posloucháte, jsou čísla, jsme ponořeni v nové cifře, v novém čísle. No tak už je 7.6.2026, ale pokračuje ta možnost, máte-li kladný, anebo třeba i velmi záporný vztah k číslům, zavolat a říct právě ten svůj příběh o číslech. Zabýváte-li se numerologií, tak teď na malou chvilku neposlouchejte, protože Vláďa napsal na rozhlas.cz Lomítko Linka: Dobrý večer, nemáte to teda dnes vůbec jednoduché? Úsměváček. Nazývat numerologii vědou je odvážné, ale jako koníček je numerologie bezva. Nutí lidi aspoň počítat, když dnes není matematika v kurzu. Pěkný večer všem. Už můžete poslouchat, numerologové a numeroložky. Mám tady další vzkazy. A samozřejmě, že i vy můžete napsat na rozhlas.cz/Linka. To je jedna z možností, jak svůj příběh, svůj postřeh o číslech dnes dostat do vysílání. Ta druhá šance je potom pomocí telefonu 731 800 900, ale zpět k té naší bráně, respektive k webu, na který píšete. Mám tady vlastně dva vzkazy, řekl bych synchronizované, protože ve 23.40 napsal Michal: A my na Slovensku máme rádi čísla. Pozdravujem z Valdova u Nové Paky. A o 8 minut později napsal Jaroslav zo Židlochovic: Já mám čísla také velmi rád, jako ti Slováci. Prosím, zahrajte Prodigy. Děkuji. Není zač, protože Prodigy opravdu nabídnout nemůžu. A teď další z vás, který má vztah k číslům. Je to František. Já jako majitel firmy musím stále pracovat s číslama. Za prvé, když beru nového zaměstnance, tak ten se prvně ptá, kolik si u mě vydělá. To za prvé. Já mu musím říct podle toho, kolik on vydělá mě. Dále se ptají zákazníci, abych jim udělal nabídku za práci, kterou chtějí po mně. Abych jim udělal. Musím znát ceny materiálu, ceny za práci, takže opět spousta čísel. Takže pane Borku, i když ve škole, mně pravopis moc nešel, to nakonec je zřejmé z mojich psaných příspěvků, ale práce s číslama ta mě začala bavit až v dospělosti. Poznal jsem lidi, kterým práce moc nešla, ale všichni uměli počítat. Na tyto lidi si člověk musel dávat pozor. Moc pozor. František ze Židlochovic. Františku, děkuju. A další příběh na téma čísla. Po písničce, kterou vám zaspívá Marie Rotrová, vítám vás v novém dni. Je 7. Je neděle.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Já vlastně nevím, jestli jsem se toho spojení bál nebo ne, ale zatím jsem ho nepoužil. Udělá to za mě Radomil. Já, když jsem měl v úvodu říct, jakéže je téma dnešní noční linky, tak jsem sice použil hodně slov, ale spojení kouzelná čísla jsem nějak vynechal. Radomile, dobrý večer. Děkuji, že jste mě k tomu znovu dostal.
1: Krásný, dobrý ráno, v té Božku.
0: Zdravím vás,
1: a vy máte... posluchačům, kteří ponocují stejně jako já a poslouchají vaši linku, máte dneska úžasný téma, čísla. A já jsem si tak hned jako vybavil, když jsem slyšel poslední váš hovor do éteru takhle po zprávách nebo po přelomu na půlnoc, půlnoci na teďko, na novej den, tak já mám ty kouzelný čísla v tom, asi v těch datech narození, možná mě a mý partnerky současný, kterou mám už o víc jak možná 13 let. Není to teda moc častý, že bych měnil partnerky, ale...
0: Ale když ale, už, tak je to podle čísel, jo?
1: Tak možná ty čísla byla spíš jenom náhoda, protože já když jsem narozen posledního dne v měsíci 10. 31.10. a jsem rok výroby 85., tak jsem zjistil, až jsem se vlastně s tou děvčinou seznámil trošku víc, že ona je narozená 13.10.86. Mm-hmm. Takže se prohodili dvě cifry a co je ještě, ale není to o číslech, je ještě víc zajímavý, že já jsem Radomil, jak jste mě představil, a moje partnerka je Radmila.
0: Takže jo? Něco jí tam sice chybí, ale něco zase přebývá. To je ten 86. zatímco vy jste 85. Takhle bych si to vysvětlil já. Jo? Mnemotechnicky bych si to možná i pamatoval. A když jsme tak u toho, já vím, že není podstatné to, co já si myslím o číslech, ale přece jenom já jsem byl vděčný za to, že v těch dávných dobách, kdy jsem ještě byl ženatý, že datum svatby bylo 10.10., protože já bych si to jinak nezapamatoval. No, to se dobře pamatuje, to je dobře zapamatoval ten
1: látu. Mám ještě jedno zajímavé číslo, tak jak pan František ze Židlochovic psal, že má firmu a teda firmy mají IČA. Já když jsem si šel dělat OSVČ na úřad, tak mi vlastně ten jejich jako generátor vygeneroval automaticky nějaký číslo jako IČ a to moje IČ je 0406, když to spojíme ty dvě čísla 4 a 6 je 10, tedy 10. měsíc narození pro oba dva a 13.10. Jo? 0406 13.10.
0: Jo, tak to je Radmila. Takže ta firma je z poloviny Radmily. Jo?
1: V podstatě.
0: Až půjdete od sebe, tak bude chtít půlku.
1: Nejsem ženatý.
0: No tak to je dobrý. To je celý vaše.
1: Zatím.
0: Ano, to mě připomíná ten vtip. Jsem vděčný své ženě. Udělala ze mě milionáře. Jo, ano, předtím jsem byl miliardář. No,
1: jak se to vezme? Někdy jsou ženy naše poklady a když až chlap jako přijde o tu babu, tak zjistí, o co přišel. Někdy není za co stát, tak to pustíš dál, jo? Pro jedno kvítí, slunce nesvítí, jak se říká. A nic nevydrží věčně ani láska k jedný slečně, to se taky říká.
0: Ale když vyprchá ta chemie, tak potom už zbývá jenom úcta, že?
1: Tak, respekt a porozumění a pomoc, když ten druhej nemůže a tolerance chyb a opakování, protože ty roky prostě letí. A je fakt, že když je někdo spolu už 13 let, tak to už jako můžeme před sebou prdět a říkat si opice a jo a prostě se s ním snad možná do konce života. Je otázka, jak dlouhý ten život bude, že jo? Ale jako fascinuje mě, že když ty čísla mají ti lidi spolu jako kulatý 30 let spolu, 50 let spolu, to je fascinující.
0: To je. Já se ještě zeptám na jednu věc. Radomile, vy asi máte auto, že?
1: No, naštěstí. Ještě.
0: Ještě pořád? Tak máte Radmilu, tak máte ještě i auto. Když vám nabízeli SPZ-ku, jsem málem řekl, ale je to registrační značka, takže když vám nabízeli SPZ-ku, tak jste si mohl vybrat z čísel? A jestli ano, tak vybral jste si nějaké kouzelné?
1: Zatím ne, ale už jsem párkrát uvažoval nad tím, že bych si nechal RZ-u jako udělat na požádání. A spíš bych tu RZ-tu neudělal jakoby tady z těch nějakých 13, 10, 85 a tak dále, ale já bych ji udělal takovou jako textovou. Koko, co, koko, co, to je CO, CO nebo C0, C0 a Fox, FO nebo F0X, koko ano. Fox.
0: Takže kysličník uhelnatý, fluor, kyslík a X, jo. Jo, jo, já bych si to takhle pamatoval.
1: Ne, když se to zafixuje jinak, tak Coco je jméno, respektive byla přezdívka pro paní Chanel. Coco, Chanel. Coco, co? A Fox je anglicky liška. Takže liška Coco, to je mý druhý já, moje dítě. V závorkách hřezavý, čtyřnohý, s oháňkou. A to je taková druhá bystrouška. Současnice.
0: Víte, co by mě zajímalo, jak si, už jsme tady o tom mluvili, jak si někdy třeba policisté vysílačkami předávají kontrolovaného či kontrolovanou. Oni teď už asi mají nějaký přístup do datové, do databáze, jo, aby zjistili, jestli třeba vůz není kradený, ale v dobách, kdy se to ještě hlásilo někam na centrálu, tak vlastně museli číst to číslo. Jo, tak jak to, jak to je vlastně dneska, když třeba by, kdyby třeba vypadlo to datové spojení a oni museli hlásit na ústřednu, on tady má napsaný COCO, prosím tě, netahej sem nějakou civilní obranu. Jo? Jak by to asi četli, tak, tu vaši SPZ-ku, teda RZ-ku, no?
1: Jo, rozumím, pardon, teď ještě poslední vtip nakonec, než pustíte další song. Jak to mám říct, jo, takhle. Baví se dva kamarádi a říká jeden, tyjo, můj děda ten byl elektrikář. A ten kamarád se ptá, jak si na to přišel? No já jsem našel na půdě helmu a na tý byly dva blesky.
0: To byl, ano, elektrikář. Mějte se hezky a naslyšenou, Radomile. Raději. Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jsou to čísla, která spojují všechny vaše příběhy, vaše telefonáty i vaše psané poznámky, glosy a třeba i názory na to, jaký vztah k číslu mají ti ostatní, kteří už byli slyšet. Paní Marie, zdravím vás. Vy jste vlastně přímo za rohem. Vysíláme z Brna a vy jste taky Brňačka. Dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer, já vás všechny moc zdravím. Ráda poslouchám vaši linku a dneska mě to zaujalo, protože ty numera jsou opravdu velice zvláštní a někdy až takový jakoby strašící. Mluvila tam paní, která mluvila o tom, že její, já nevím už teď, kdo z rodiny byl narozený 22.12., a že to teda nedopadlo dobře a dvojky a tak dále, že nedopadly dobře. No tak bohužel já mám ten opačný názor na to. Já jsem narozena 22.12.42, což už je teda požehnaný věk. Brala jsem se, nebo vdávala jsem se 22.2.63 sice. Syn, když se narodil, tak měl na ruce čísilko 22. A navíc 22. je Petra, což se jmenuje taky Petr, teda ten první syn. No. Takže mě fascinují dvojky. Navíc jsem dělala zkoušky na vysoké, měla jsem, vytáhla jsem si otázku číslo 22. Takže mě dvojky pronásledují celý můj život. A manželství moje trvá 63 let. Takže... A můj muž zase obráceně, ten je zase 4, ten má zase jedničky, 41, ale je 22. ledna, takže zase má 22, ale jedničku jako v měsíci a jedničku na konci, takže jedničky, dvojky mě pronásledují prostě celý život a mohla bych říct, že to je docela příjemné, nemám s tím špatné zkušenosti ani s dvojkou, ani s jedničkou.
0: Ale víte co, já si myslím, že tak, jak jsme každý trochu jiný, někteří hodně jiní, tak každý to můžeme mít vlastně jinak, jo? Někomu dvojky takzvaně konvenují, prostě jsou mu sympatické a někdo má oblíbené úplně jiné číslo. Nakonec, vemte pravda. Si ty takzvané osudové osmičky pro naši republiku. 18., 38., 68. A těsně ano. To vyšlo v tom 89., že tam ještě byla ta osmička sice na desítkovém místě, ale byla tam, no.
1: Je to tak. Já jsem si ještě vzpomněla, že taky Helena Vondráčková se vdávala 22. února, 22., myslím 2000, nevím jestli 2002 nebo 2, taky má dvojky a taky šťastně dopadla. Hmm. Takže jako, ale opravdu ty numera jsou velmi zajímavé a někdy, a zase vnučka, ta zase má trojky, ta se narodila v pátek 13.3., ten zase pro nás sledují trojky. A tak myslím si, že každý něco jako v tom životě nějaké to čísílko má, buď příjemné nebo někdy nepříjemné zkušenost, příjemnou nebo nepříjemnou zkušenost, ale že je to docela fajn.
0: Já si myslím, že pravdu definitivní a stoprocentní asi nikdy nepoznáme. A pokud nás třeba teď poslouchá někdo z klubu Sisyfos, takový ten opravdový skeptik, tak si řekne a zase nám tam někdo hledá spojitosti a pravidla a vzorce tam, kde nejsou. Jenomže, jak říkám, kdo může říct, že zná stoprocentní pravdu a stoprocentně všechno?
1: Nikdo, protože pravda je relativní a to opravdu ne. A každý myslí, já si myslím, že je to tak, že jak se každý s tím čísilkem vyrovná a není nutné nad tím nějak tak bádat a rozebírat. Já sice na takové ty numerologické předpovědi já tak moc nevěřím, i když v člověku navrtává takový červíček potom, když slyší nějaké nepříjemnosti o tom čísle třeba, tak vás to navrtává. Takový nějaký ten červíček tam prostě je, zas navrtá, jestli jako opravdu je to dobře, nebo je to špatně, ale já si myslím, že člověk se s tím nějak jako...
0: Já bych to přirovnal k tomu, že každému se líbí jiná barva. A není na tom nic špatného, že někdo má rád fialovou, někdo kombinaci žlutá, pravdu, oranžová, třeba.
1: Každý jsme nějaký.
0: A prostě máme i sympatická čísla. Když jsem u toho, kdybyste měla Kdybyste měla třeba PIN k vaší bankomatové kartě, který se skládá z čísel, která vám sympatická nejsou, co byste dělala?
1: Neměnila bych to.
0: Dobře.
1: Ne. tak co se... Ne. Mám samozřejmě úplně jiná čísla na PINu a to... Ne, tak to ne.
0: No to nemusíte říkat, to z vás neloudím a už vůbec ne, do éteru.
1: Ale já říkám, že mám úplně jiná čísla a nikdy bych to neměnila. Ne, tak dalece, jak si nejsou závislá na těch čísílkách.
0: Rozumím. Paní Marie, děkuju. Jsem rád, že si rozumíme v tom směru. Sympatická čísla, já je taky mám a já vám přeju krásný červen. Naslyšenou.
1: Já vám taky. Naschledanou.
0: Telefon je 731 800 900, volat na něj můžete ještě 30 minut, abyste řekli, jaký je váš vztah k číslům. František píše... Moje narození je, uvádí datum, to vzhledem k GDPR a já ani nemůžu uvádět, že to až potom dám na web. Nevím, co se z toho dá vyčíst. Františku, já taky ne, já nejsem numerolog. To si budete muset zajít zřejmě za paní Danou nebo za Ivetou, která je numeroložka samoučka a už byla slyšet na začátku noční linky. Teď pokračujeme k písničce Jiřího Korna a potom k dalšímu vašemu příběhu na téma čísla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a opravdu jsem až tak moc nepředpokládal, že vás tak zaujmou čísla. Je to téma Noční linky. Dokonce natolik, že jedna z našich posluchaček, která před chvilkou volala, zatím ji můžu jenom pozdravit, říkala, jestli by paní Iveta nemohla zopakovat, co která čísla znamenají. Nemohl jsem je propojit, ale mám pro ně i pro vás, kteří třeba máte podobný problém nebo touhu, jeden návod. Buď to aplikace Můj rozhlas, anebo audioarchiv na webu, rozhlasovém webu, tedy rozhlas.cz. Tam si vlastně můžete znovu a znovu přehrávat třeba i celou naši dnešní noční linku. Včetně všech mých přeřeků, proto jeho mám tak rád, ten audioarchiv. Ale teď čeká paní Marie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jaký je váš vztah k číslům, paní Marie?
1: Já bych řekla, asi tak nevím, možná je v tom nějaká symbolika, protože když jsem chodila s manželem, on si koupil motorku, přijel a já jsem měla jako narozeniny 25. a on 7. A on měl na té motorce, tam bylo GT, jo, 25.07.
0: Mm-hmm, takže no, on si vybral SPZ-ku?
1: Tenkrát to nešlo, bylo ještě za starého režimu, to nešlo, prostě to byla náhoda, jo? A ty čísla prakticky, ta sedmička, dvojka, pětka, to nás provázelo, vždycky jsme to měli, třeba koupili jsme auto, měli jsme v tom ty čísla nějakým způsobem, tady tyto tři. No a další věc je taková, že on měl rodné číslo, já jsem měla rodné číslo, nebo mám ještě rodné číslo, manžel umřel, bude to 8 roku, jo, a jeho rodné číslo končilo tím trojčíslím na konci, jak vždycky bývá, že datum narození a na konci jsou tři čísla.
0: No, bývala tři čísla, teď už jsou to čtyři, ale bývalo to tak.
1: Tak za nás byly tři čísla, takže on měl 0,098 a já jsem měla 0,02.
0: Takže dohromady jste dali kulatou stovku.
1: Ano, dohromady jsme měli kulatou stovku. A prostě takové ty čísla, které se skládaly, jo, tak to byly takové náhody, že prostě to do sebe zapadalo.
0: Ale já vám rozumím, já vám rozumím. Já jsem svého času, teda já mám hodně úchylek, jo, já třeba počítám schody, kolik schodů máme do práce a kolik schodů máme domů a tak dále, Ale já jsem svého času si sčítal vlastně ta dvě dvoučíslí v těch registračních automobilových značkách. A pokud to byla dohromady stovka, tak jsem si v duchu říkal, hurá, mám dalšího výherce.
1: No, tak ono je to prostě, já nevím, je v tom určitá symbolika, nebo jestli je to karma, nebo já prostě nevím, my jsme spolu žili 38 roku, že, než prostě až umřel, že, no a jestli ty čísla do sebe zapadaly, jestli jsme měli spolu být tolik roku, že je to osud asi. A ty čísla nějakým způsobem asi v tom mají nějakou symboliku. Tak si to myslím.
0: A že jsem tak smělý. Vsázíte třeba číselné loterie podle dat narození?
1: Ne. Občas jsem si sadila, ale teď vůbec ne, jo, ale manžel kdysi někdo chytila ho taková prostě, že dělal rozpis, jo, a já už nevím na dost těch sloupků a teď přišel do práce a říká, chlapi, mám rozpis, že dejme si to, složme se, dejme si to, jo. Tak prostě složili se, dali ten rozpis, jo, prakticky, a teď bylo, že to je moc peněz, že dejme to jenom na první tah, jo. Dali to jenom na první tah a ten druhý tah vyhrál první cenu.
0: Tak to je na infarkt.
1: Ano, a potom si to dali ještě párkrát a už nikdy nevyhráli.
0: Já myslím, že ten, který navrhl dát si to pouze na jeden tah, potom byl cílem no mnoha útoků, že?
1: To byl ten auto, to byl můj manžel.
0: Tyže, tak
1: byl,
0: takhle přímo váš manžel. Je, no tak to...
1: No, zklouku do hlavy, no.
0: No, nejvíc to brzelo asi jeho, to je pravda. Paní Marie, moc krát děkuju.
1: Ale taky byla to, že byla to hra, byla to jako to, no, tak já říkám, no,
0: hra, hra to byla, ale mít tehdy 100 tisíc, že? To je jako dneska vyhrát,
1: no,
0: jen tak prostě
1: to bylo,
0: mega.
1: To bylo ještě za starého režimu.
0: No. No, dyť. No. Paní Maruško, děkuju. Mějte se hezky a přeju vám krásné léto, které už se blíží.
1: Mějte taky hezky a naschledanou.
0: Naslyšenou. Telefon, který za malou chvilku uslyšíte vás, ještě 20 minut bude spojovat se studiem Noční linky Českého rozhlasu. Neváhejte a napište, jestli váš vztah k číslům je něčím výjimečný. No nebo jestli vás to vůbec nezajímá, taky napište třeba na rozhlas.cz/linka. Jana už napsala... Já tu mám takové zajímavé číselné údaje. Začátek první světové války 28.7.1914. 28 plus 7 plus 19 plus 14 rovná se 68. Začátek druhé války 1.9.1939. Opět číselný součet, no ciferný součet, rovná se 68. Rus vkročil na Ukrajinu 24.2.2022. Ciferný součet 68. Zajímavé, že? Tak dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O svém vztahu k číslům teď přichází do noční linky něco říct náš posluchač Ivan. Vítám ho a zdravím. Dobrý večer. Dobré ráno, už jsem málem řekl rovnou. Ale ano, skoro ráno. Za chviličku vychází sluníčko.
1: Ano, je to pravda. Podívejte se takhle, pokud je o čísla. Já jsem nevidomý a byl jsem 40 roků u telefonu. Jsem bývalý telefonista. A samozřejmě čísla, telefonní čísla si pamatuju ještě už dávno nefungují. Ty lidi už možná třeba ani nežijou. Bohužel si pamatuju i číslo kamaráda, který už bohužel tady není mezi námi, ale ty číslo si neustále pamatuju. Samozřejmě v celé Praze došlo k velké změně telefonních čísel, hlavně v roce 2002, kdy došlo k hromadnému přečíslovávání.
0: Nebyl to rok 2001?
1: No, víte, že jo, asi budete mít pravdu. Já teď už to mám trošku přece jenom po tolika letech už možný to byl 2001.
0: Já mám mnemotechnickou pomůcku, že to bylo tehdy, když jsem byl na dovolené na Lesvosu, takže to muselo být 2001. No, ano. Ano, a teď si zrovna píšu telefonní, já si pamatuju dodnes telefonní číslo, které jsme měli, když mi bylo 6 roků, 59404.
1: No. No vidíte, to je brněnský číslo. Ano.
0: No správně, ano. Jste profesionál, Ivane, na vás já asi nepřijdu.
1: No, stává se mi, že mě potkají třeba bývalí kolegové z práce a říkají, hele, jaký měl číslo, dejme tomu pan Novák. No, říkám 383, no.
0: Páně, dobrý.
1: Takže akorát jednou to se mi stalo, to jsem byl po vážné operaci a chtěli po mně telefonní číslo. A já si za něj nemohl za nic na světě vzpomenout. Vlastní telefonní číslo, říkám, no to už je teda vážné.

0: že v IKEMu na kooperačním oddělení na ARu, že jo. Ale opravdu jsem si říkal, no to už je se mnou teda hodně špatný, když už si nepamatuju vlastní telefonní číslo, jo. Ale opravdu já skutečně teď se to naskočilo a pamatuju si, říkám, čísla lidí u bývalých v práci, že jo, kdy opravdu ty lidi jsem měl, že tam byl velký provoz a opravdu jsem teda. A mě ty telefony baví dodnes v podstatě jako některý takový i řekněme jakýsi provolby, který nebyly zrovna veřejný a tak podobně. Hmm. Ale jako tady prostě musela být hlava, protože jako někam si něco zapisovat, byť ve slepeckém písmu, no jsem opatrnej, no ale tak stejně prostě ta paměť na ty čísla, a říkám, to si vzpomínám na lidi čísla, který už třeba dávno ani nežijou, jo, který už dávno ani neexistují, třeba skupinový linky, skupinový telefony v Praze, že jo. To bylo velká část Spořilova, Vršovic, i v Dejvicích, tam byly skupinové sedmimístné linky, že jo, tam bylo sedm míst vlastně, to byla skupinka, že jo, to bylo tehdejší vlastně nebyly telefony, tak se to řešilo skupinovými ústřednami a teda skupinovými, že jo, no, jak ty malá ústřednička byla v baráku a tam měl třeba, já nevím, pět nebo i deset účastníků a když někdo zapovídal, tak ti ostatní byli chudáci, ty se nezavolali, že jo. Takže jako to tehdejší způsob, no, já jsem potom měl teda podvojnou linku, že jo. To potom brzo teda skončilo, když se natáhla přílož, ale tak ty čísla si pamatuju prostě dodnes a to jsem si říkal, že už mi to už nepamatovat, ale jsou prostě čísla, které, a to je zvláštní, že čísla třeba, které bych si měl zapamatovat dobře a zapomenu celkem krátký době, ale
1: no,
0: čísla,
1: tak to mě povídejte.
0: Dávno,
1: to mě povídejte. No. Já si dodnes pamatuju SPZky všech automobilů, který měl tata, ale já si nespomenu, ano. Kolik deka se dává, jakém poměru se dává, když dělám palačinky, no, kolik líka, jo. Vždycky se musím podívat znova, no.
0: No, to je to, ano, to je to vaření, to je pro nás chlapy jako většinou velký problém, že jo, protože...
1: Ano, my radši telefonujeme a jezdíme autem, no.
0: Tak, radši telefonujeme a můžeme si zase zavolat a popřiju dobrou noc, abych to neblokoval zase dlouho tu linku.
1: Ivane,
0: tak.
1: Moc krát vám děkuju a přeju vám krásný červen.
0: Díky, vám taky, díky. A
1: díky
0: dobrou.
1: A naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu, která se dnes zabývá čísly, respektive vašimi příběhy s čísly a vaším vztahem k numerům, k cifrám, k číslicím. Ale ještě dřív, než tohle všechno řekne naše další posluchačka, tak se jí musím zeptat na něco mimo téma. Nejdřív popřeju dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Petra Veronika, všem přeji pěkný večer.
0: No a to je právě ono. Petro, když vám někdo říká Petro, tak to znamená něco, a když vám někdo říká Veroniko, tak to taky něco znamená, nebo vám říkají oběma křestními jmény?
1: Já dávám na výběr, já používám Petra Veronika, a to z toho důvodu, že Petra mi bylo dáno a Veronika jsem si vybrala.
0: Takhle je to. Takže Veronika se vám líbila, vybrala jste si, takže...
1: Veronika má určitý význam.
0: Aha, dobře, dobře. Tak já si ho samozřejmě najdu, ale teď se vraťme k číslům. Jaký je váš vztah k číslům?
1: Já mám ráda čísla, mě se čísla líbí. Já se s nimi hraji a baví mě. A nepřeceňuji jejich význam, v žádném případě rozhodně ne. Mě to baví jako hra, taková životní hra, a pořád pozoruji čísla a baví mě třeba, když mám svůj mobil, svůj krásný velký mobil, a když tam je takový ten displej na tom widgetu a probíhají tam různá čísla, datum a podobně, ty hodiny a tak. Mm-hmm. A někdy to vyhodnocuji a někdy mě překvapí, že třeba ten jejich součet nebo prostě ta jejich kombinace, a pořád to sleduju a baví mě to pořád. A dokonce se stalo, že jeden den jsem měla nepříjemný a vůbec se mi nedařilo. A já jsem z toho byla nešťastná, podívala jsem se jenom tak na mobil a tak najednou mě to napadlo, já se na to podívám. Já jsem udělala jen takový rychlý součet, protože to bylo úplně mimo mě. Udělala jsem nenápadný rychlý součet, který jsem ani nevyhodnocovala. A najednou jsem zjistila 666, number of the beast. Vůbec, úplně mě zabrazilo.
0: Teď mě strašíte teda, ale vy musíte být přímo exaltovaná, když je 11. listopadu, 11 hodin, 11 minut, 11 vteřin.
1: Ano, můj manžel se narodil 11.11. a je Martin.
0: No prosím, no tak ale to má blbý, protože svátek i narozeniny ve stejný den, to je o dárek míň za celý rok.
1: Ale my jsme takhle oslavili v 11 hodin toho data, jsme oslavili v jisté brněnské kavárně Husu na provázku.
0: Jo. Rozumím. Tak Petro Veroniko, on je to trošku dlouhé, když vás takhle oslovím oběma jmény, ale Petro Veroniko, já vám děkuju a...
1: Já bych ještě chtěla doplnit toho svého kolegu, který mluvil přede mnou, protože já ho úplně obdivuju. Mě to připomíná toho, jak se jmenuje ten americký herec, který tenkrát četl ten seznam, telefonní seznam, jmenoval se, a teď mi pomozte, jmenoval... Přesně tak, mě to ten pan z Prahy připomínal, Raymana.
0: Jo, Raymond Babbitt, ano.
1: Takže jo, blahopřeji, výborně Raymond, jen tak dál. Ale mně se stalo takováhle věc, já jsem úplně jiný obor než matematika, já už jsem, bohužel mě to minulo, já jsem studoval jsem lékařské vědy, ale já jsem jednou takhle hledala, když ještě za komunistu, telefonní číslo v tom seznamu zlaté stránky, a hledala jsem nějakou SEFT, nebo ne, to bylo tehdy nějaká jiná, prostě zákony se tam prodávaly a já jsem tam našla nějaké číslo, mělo to asi 8 nebo kolik tenkrát cifer, a já jsem si to jako vytočila a jsem to tam vyřídila a druhý den jsem si říkala, ale já potřebuji ještě jeden zákon, a já jsem si na to číslo vzpomněla a vytočila jsem ho z hlavy. Tak to mě zarazilo.
0: Vy jste talent, vy jste ciferný talent, musím gratulovat.
1: Mě to baví, to je všechno.
0: Petro Veroniko, děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Tak ať se daří a pěkný rok.
0: Nápodobně. Veronika. Zejména Berenike. Já jsem si mezi tím našel ten význam. Nejčastěji se vykládá jako nositelka vítězství, nebo ta, která přináší vítězství. Ale protože už máme jen necelých 8 minut zbývajících do 1 hodiny a ta poslední písnička, která je před námi, má tolik minut a tolik vteřin, kolik má, já už to raději ani nebudu říkat, když mluvíme o číslech, tak teď je čas na dalšího z vás, vlastně na posledního z vás ve vysílání. Kdo je prosím na telefonu? Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu.
2: Tady Honza z Libiše.
0: Já vás zdravím, Honzo, nevím sice přesně, odkud volám. Od Mělníka, tak posloucháme. Jaký je váš vztah k číslům?
2: Já jsem se narodil 27.6.1938 pak jsem zjistil ještě v 5 hodin ráno a teďka ještě by to bylo ještě 6 minut, tak by to bylo všech 9 čísel za sebou. Mm-hmm. Mě by zajímalo, co to znamená.
0: Já vám rozumím, co po mně chcete, Honzo, ale to já nemůžu splnit, protože já nejsem ten, který se zabývá numerologií. Já jsem jenom ten, který vašim příběhům dává zelenou do vysílání noční linky. Já to opravdu nevím. Tohle no, pro mě, prosím, nechtějte.
2: Je to zajímavý, všech devět čísel, vlastně 10, protože tam je i 0. Takže no. všech 10 čísel tam je, to by mě zajímalo a žádný se neopakuje.
0: No tak taky je to zvláštní. Nevím, co by na to řekl numerolog, ale jak říkám, nejsem tím, kdo by vám mohl podat odborný výklad na tohle téma v úvozovkách.
2: Kde se na to zeptat? Já ti děkuju moc krát, že jsem nejasně sebral. Nakonec volám už asi 1.5 hodiny.
0: Tak konec dobrý, všechno tak, dobré by se chtělo říct, že?
2: Takže dobrou noc a hodně zdraví co v tomhle roce. No.
0: Děkuju. Mějte se hezky, Honzo. Naslyšenou. Noční linka je takřka na svém konci. Měl bych ale říct ještě jednu velmi důležitou věc, že ta další začíná za 22 hodin a že v ní nebudete sami, to je samo sebou. Moderovat ji bude Jarka Barboříková a tématem bude, co vás v životě úplně pohltilo. K tomu nebudu raději dodávat nic, to už si Jarka určitě ošetří takzvaně sama. Snad jen dodám, že já se za vámi brzo vrátím znovu. Znovu a brzo, to znamená v úterý 9. A tématem té brněnské noční linky, která začne právě v úterý 9. ve 23 hodin, bude milosrdná lež. Přeju vám dobrou noc, sladké sny a těším se zase někdy naslyšenou. U mikrofonu byl Borek Kapitánčik.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Říká se, že smích je jako sluneční paprsky. Sám o sobě nestojí nic, ale život bez něj taky za nic nestojí. A vědci spočítali, že dítě se směje v průměru 300krát za den, dospělý jen 15krát. A přesně tuhle ztrátu se dnes budeme snažit napravit s jedním režisérem. Zavzpomínáme na muže, který se narodil 26. června roku 1918. A já vás tady vítám.
2: Guten Abend, Herr.
1: Počkejte, jsme v rozhlase.
2: Good evening, sir.
1: V Českém rozhlase.
2: Tak to si myslím, to je příležitost pro mě.
1: Já si myslím, zavzpomínáme totiž na vaše díla a taky přístup k práci a hercům. Někdy ten přístup byl až neobvyklý. Drsný.
2: Víte, někteří herci by se měli fackovat.
1: Nebojte se, já ho dneska ukočíruju.
2: To už mě nepotká nic takového v životě.
1: Ne, facky nebudou, ale za to spousta legrace s významným režisérem.
2: Přátelé, vás nebudu napínat.
1: Tak prozraďte už své jméno.
2: Bohužel, je mi to.
1: Tak to udělám já. Bavit nás bude Jiří Krejčík.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jako filmový pás spolu budeme odvíjet životní příběh režiséra Jiřího Krejčíka.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v červnu roku 1918, tedy ještě v době, kdy neexistovala Československá republika. Vyrůstal s maminkou, babičkou a nevlastním otcem, psychiatrem. Původně chtěl být pilotem, dokonce vykonal zkoušky do vojenské letecké školy v Prostějově. Chtěl být i technikem, studoval 2 roky na pražské ČVUT a po zavření vysokých škol v roce 1939 pracoval krátce jako úředník a přivydělával si statováním ve filmu, třeba v Maskované milence. Už během války ale začal točit krátké reklamní, osvětové a dokumentární filmy. A pokračoval i po osvobození jako zaměstnanec krátkého filmu. Pak už přešel k hrané tvorbě. Jako režisér celovečerního hraného filmu debutoval v roce 1947 snímkem Týden v tichém domě na motivy povídek Jana Nerudy. V tom samém roce natočil i film Ves v pohraničí.
2: Tak mámo, jsme doma.
3: Panenko Maria, to nám ještě scházelo. 13. Já to věděla, že nás tu nic dobrýho nečeká.
4: Já se někdo ví, co se jí nestalo, a ona má zase 13. Tak Josef, pojď.
0: No a v 50. letech se společně s Janem Verichem podílel na scénáři a přípravě filmu Císařův pekař a Pekařův císař.
5: Verich měl zájem o spolupráci se mnou, někdo mu to taky poradil. Přípravy trvaly asi přes rok. Konečně došlo k natáčení, stavby připravený, všecko nákladný. No ale Jan Verich byl přeci jenom noční pták. No a tak Verich tedy později usínal, tak i později vstával. No a teď, když se filmovalo, tak já ho potřeboval skutečně v 9 hodin v ateliéru před kamerou, oblečený s fousama, ale teď, než ho oblíkli, fousy nalepili, tak to taky trvalo. Takže on, aby v tom 9 v ateliéru byl, tak musel tak nejpozději v 6 stávat. Pak ho odvezli na Barrandov, no ale on tam přišel a nebyl v dobré míře žertovat. Já měl připravený záběr, kolikrát všecko promyšlený. Teď mu to říkám, jak co on pan Krejčíku. A nešlo by to nějak jinak. Já jsem pan, no jak myslíte, pane Verich? A já nevím, no nějak jinak. A proč, co se vám nezdá? Já nevím, poslyšte, není to blbý. No tak to může být. A co myslíte, Jane, hele, Krejčíku, promyslete to. A šel do šatny chrápat. A nechal mě v tom. No a my jsme během dopoledne neudělali nic, tak zase po obědě se to pomalu začalo rozjíždět. No samozřejmě neplnil se plán.
6: Co je s elixírem?
7: Snad strach z hněvu vaší milosti, či co? Je toho příčinou, že elixír je. Ale pít se nedá.
6: Je, ale pít se nedá.
7: Maže se. A lepí. Ale lepí se tak dobře, že by bylo možno i rozbitý porcelán snadno slepiti.
6: Tak aby bylo jasno, pane vrchní alchymisto. Buď do půlnoci dodáš elixír pitelný a nemazlavý, a nebo budeš o hlavu hádejce.
7: Krač.
6: Uhás. A pamatuj, že dnes v noci bude mít kat pohotovost.
5: S císařem mu to šlo velice dobře, tak ty scény, to se dařilo, bylo dobrý. Ale najednou přišla scéna s tím Matějem, první scéna. No a na to bohužel jsme nebyli připraveni. Točilo se dál. No a měli jsme scénu připravenou v koupelně, jak pekař Matěj z těch sklepních katakomb se vynoří nějak kanálem do císařovy koupelny. Teď bylo, že vyleze, uklouzne po mídle, vznese se do výšky a žbluňkne do vany. No tak to ono takhle se napíše, to jsem pochybil. Já měl na to zařídit dubla. A Verich přišel na šťastný, bohužel osudný nápad. Tam byla taková kameninová váza v té koupelně, tak veliká, asi metr. A Verich si vymyslel, jak leze tam z toho pokopu šátranou, že bez děky šlapne do té vázy a odskáče s vázou k vaně, sedne na vaně a bude ji sundávat jako holinku a přitom žblňkne, sesune se jemně do té vany. No tak, tak dobře. Tak Velich les zasunul nohu do vázy, ale ouha. Ta váza na tohle nebyla tam připravená, ta praskla. A hrana, taková ostrá hrana z toho porcelánu nebo nějaká ostrá masa to byla, mu zajela do nohy až na kost. No hrůza, krve jako z vola. Přiskočil hasič tam s chumáčem vaty, no Verich ho poslal někam do patřičných míst. Tak se musel omlouvat na celozávodní schůzi KSČ, že když hasiče tam poslal, že nemyslel urazit tím dělnickou třídu.
0: Takhle to vypadá, že film režíroval Jiří Krejčík, ale pro velké neschody nakonec film na plátna převedl režisér Martin Frič. V 50. letech se při studiu DAMU potkal s Jiřím Krejčíkem i jiný velikán českého herectví, Petr Kostka.
8: Mým profesorem byl profesor Vejraška a už ve druhém ročníku si mě do filmu vybral pan režisér Krejčík, ano. Takže já jsem poměrně brzo začal i filmovat. Já mám s ním hrozně hezkou historku, o kterou mě pořád kolegové žádají, abych ji vyprávěl, a já ji hrozně dlouho nevyprávěl. Ale vám ji teda tady řeknu. Ano. Zavolal mi na kolej, to jsme spolu už asi 4 měsíce pracovali, to už jsme točili ten film, a on říkal, hele, Kostko, zítra je Mikuláš. Sežeň prosím tě někde kostýmy Mikuláše, čerta anděla, a bude se zítra v 5 hodin večer hlásit v našem baráku u domovnice, tam bude maskérna. Uh-huh. Jo, všecko profesionálně. Ta historka má samozřejmě smysl hlavně pro toho, kdo toho pana režiséra dobře zná. Tak jsem tam přijel, sehnal kostým. Tam stál nějaký pán a pan režisér Krejčík povídá, to bude čert, to je pan Novák tady z baráku, já jsem žádný jiný herce nesehnal. Nedá se nic dělat, zahodil ten kostým anděla, anděl vůbec nebude, nebude, budete jenom vy dva. A líčili mě. Samozřejmě tam byl pan maskér Novák z Barandova s celým tím plato, jako když se jezdí na zájezdy, paruky, mastixy, líčidla, zrcadlo, všecko profesionální. A když mě líčili na Mikuláše, tak jsem se musel naučit naspaměť, to mě pan režisér učil, z knihy Zlaté dobrých skutků pro jeho 3 děti, co komu dám, a z černé knihy zlých skutků, komu dám, kterou cibuli, koks, jo, brambor a tak. Měl 3 děti a tam byly 2 koše takových titěrností a to já si všechno musel učit. A když jsem se to naučil a byl ze mě Mikuláš, brvy a všechno, tak se na mě podíval a začal to ze mě strhávat, jo. Mladej, mladej, nehodí se, všechno to serval. Má mladý oči. Jo. Vy budete Mikuláš, Kostka bude čert. Jo. Tak zase jeho líčili, on se to učil, jenomže ten pan Novák nebyl záskokář, jo, a nenaučil se to. Takže když ze mě byl dokonalý čert a z něho Mikuláš a on to furt neuměl, tak Krejčík povídá, nedá se nic dělat, dárky bude rozdávat čert. A šli jsme na to. On bydlel ve 3. patře, to není konec, to zdaleka není konec. On bydlel ve 3. patře a ve 2. patře zastavil, netlouk herce, nikdy, ale píchal prstem. A to se nemůžete bránit, to nejste byt, jo, a přesto to bolí, jo. A on mě povídá, jak budeš dělat? Já říkám, jako co? Jak budeš dělat? No toho čerta. Já říkám, jo tak. Vejš. Vejš. Tak takhle budeš dělat. Tady mají kluka, tady si uděláme generálku. A šli jsme dělat generálku k cizím lidem. Tam, je to ster, to jsme rádi, my nemáme nikoho objednaného. Pepíček sedí tady za těmi otevřenými dveřmi u sebe v pokojíčku. Zrovna papá. Tak Mikuláš tam chtěl jít. Stop, člověče! Režisér. Člověče! Nejdřív čert, Kostka, antré! Tak jsem tam vletěl jak v Bakčisarajské fontáně, takovým skokem velikým. jo. A jen jsem zahlídl toho chlapečka, jak papa akorát udělal. A konec, už byl konec, jo. Takže vešel Mikuláš potom, měl pro něho ty atlasky nebo co, a jenom povídal, a Ježíš Maria. Položil mu to a už jsme byli venku. Když jsme byli venku, režisér povídá, Kostka, výborný. U nás ubrat. No, u nich to dopadlo, jak to dopadlo, prostě jedno dítě jsem vůbec neviděl, to jedno bylo po tatínkově, řvalo, a jde ten čert pryč, já jsem z něho celá skoprněla. A pan režisér měl nesmírný smysl pro humor, a když tohle to všechno skončilo, tak povídá, děláš to skvěle, to musíme ukázat po celém baráku. A vodí mě i tam, kde děti neměli. Takže jsme vždycky vešli, promiňte, tohle je Kostka, udělej čerta. A oni, no, moc hezky, děkujeme, moc dospělí lidi. No a skončilo to tak, že v jednom bytě, v tom posledním, měli kluka. To byl Řízek, ten byl proti mně, takže já mu řekl, že ho vemu do pekla. Vzal jsem ho, ten Mikuláš neudělal kříž, já ho musel odnést až ven, na Štrosmajerák, mráz venku. Jsem si říkal, bože, já tady ještě nastydnu, tak jsme ušli asi 10 kroků a jako bychom byli kolegové, jsem říkal, tak to už by stačilo, víš, půjdeme domů. A vrátili jsme se, tak to je tak asi všechno.
9: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Jiří Krejčík. Hlavní postava toho našeho vyprávění a dokumentu, který posloucháte.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jiří Krejčík byl jeden z mála, kdo ve svém životě nedělal moc kompromisů a vždycky říkal, co si myslel. Jeho konfrontačnost mu vynesla i řadu dočasných zákazů, kdy nemohl pracovat a mnoho jeho námětů bylo odmítáno. Zběžný pohled na jeho filmografii tomu přímo nenasvědčuje, protože to vypadá, že točil téměř bez proluk po celých 70 let své tvůrčí práce. Ve skutečnosti ale řada jeho filmů byla těžce vyvzdorovaná. A týkalo se to i slavného filmu Vyšší princip.
2: Vyšší princip mravní. Málo kdo ví, že film Vyšší princip ještě dřív, než byl natočen, tak byl zakázán. Ano, zakázán. Jan Drda napsal tu povídku už v roce 1945. 15 let to trvalo, 15 let jsem uvažoval, jak ten film natočit. Několik pokusů jsme udělali nezdařených. Až konečně Jan Drda přistoupil ke spolupráci, no bylo napsáno několik verzí. No konečně scénář byl hotov a byl předložen ke schválení.
0: Mimochodem, když už jsme u těch zákazů, za doby filmové cenzury v poválečném západním Německu nesměl být film do roku 1965 veřejně promítán, a to kvůli údajnému antiněmectví.
3: Die Eintrittskarte in das Neue von den deutschen Soldaten geschaffene Europa. Stupenka do nové od německých vojáků obsazené Evropy.
4: Geschaffene? Vytvořené?
3: Vytvořené Evropy. Ist für jeden Tschechen, je pro každého Čecha sein positives Verhältnis zum Reich, jeho kladný Verhältnis,
4: jeho kladný poměr kříž. Ríšanek, nenapovídat, nebo vás zapíšu do třídní knihy.
5: Já prosím, nenapovídám, já si to jenom opakuju.
4: Jde si ty vaše švejkoviny, Ríšanku, ano? Doba je příliš vážná. Ano, jak tabuli. Mají tady bezec.
3: Stupenka do německé Evropy pro nového vojáka.
4: Hle! Nejinteligentnější Havelka. A k maturitě vás nepustím.
6: Pronto ti za ním, a tě ještě vyzkouším.
5: Pro blbou němčinu si neskazíš maturitu.
4: Pane kolego, Havelku nepustím k maturitě.
5: Havelka je dobrý žák, pane kolego. Trochu trémista. Prosím vás, dej tomu ještě příležitost.
4: V latině si můžete dovolit ten váš humanismus, ale já se německými orgány honit nedám.
0: Film vypráví příběh středoškolského profesora Málka, kterého hraje František Smolík, který v době Heydrichiády odmítne souhlasit s popravou nevinných studentů. Na práci na tomto filmu vzpomínal i Petr Kostka.
7: A rád bych vzpomenul jedné scény. A to je absolutní závěr toho filmu, kdy profesor, kterému žáci říkají Vyšší princip, přijde do třídy a odsoudí popravu těch tří našich spolužáků. Tak končí film. Pan František Smolík tam jako profesor říká ten svůj monolog a pak je úplně poslední záběr filmu, pohled do třídy. To se točilo tak, kdy jako my dojatí vstaneme a vzdáváme hold tomu svému profesorovi, že v době druhé světové války, v době nebezpečí říct něco takového jde o život a on má tu odvahu to prohlásit. To je závěr filmu, to se tenkrát postavila takzvaná jízda koleje na těch kolejích vozíček, na vozíčku kamera, pan režisér a ta jízda, ta kamera měla námi tou třídou, tou uličkou projíždět a my přitom vstáváme a vzdáváme ten hold. To se naskoušelo, připravilo A tenkrát ten materiál, s tím se muselo šetřit, to bylo pěkně drahé, tak se nemohlo dvakrát, třikrát, pětkrát, šestkrát, tak se to hodně, hodně naskoušelo a když to bylo perfektní, tak pan režisér udělal něco, co my netušili. My jsme všichni vstávali při té zkoušce, hráli jsme to dojetí, tu úctu k němu. Přece jenom byli jsme mladí a přece jenom trochu hráli. A on udělal tu věc, že když to bylo připravené, spustil kameru, ať to stojí, co to stojí, ten materiál v té kameře běžel, přišel pan František Smolík za kamerou, i když to měl už dávno natočené, řekl ten svůj celý monolog, to odsouzení fašistů.
5: Studenti, profesorský sbor našeho ústavu se usnesl, pověřil mne, abych včerejší strašnou událost uvedl na pravou míru. Vaši spolužáci byli včera zastřeleni pro schvalování atentátu. Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem. Já protestuju tak, jako každý čestný člověk musí protestovat. Protestuju proti vraždě vašich kamarádů. Jejich nevina, čistá krev, ať padne na hlavy jejich vrahů.
7: Jakmile domluvil, tak v ateliéru pan režisér spustil hymnu.

A my jsme přestali něco hrát, aspoň jsme byli generace, kdy nám hymna ještě něco říkala, nevím, jak je to dneska na tom ta mládež, ale my byli vlastenci a když jsme tohle slyšeli, tak jsme vlastně jenom přemáhali skutečné dojetí a skutečný mráz po zádech, který nám běhal. Tak to byl takovej fígl režiséra, toho pana režiséra Krejčíka, na nás, na mladé, a na to do smrti nemohu zapomenout.

0: Způsob práce režiséra Jiřího Krejčíka byl opravdu trochu odlišný od toho jiného režisérského standardu. Bývala mu i vyčítána jeho despotická, cholerická povaha a vysoké nároky a velká výbušnost. Proslulé jsou i historky, že neváhal řvát a mlátit herce. Kvůli své složité povaze měl s vedoucími filmovými činovníky řadu neschod a byla mu i omezována práce a několikrát se jako režisér musel odmlčet. Na to se ptal kdysi i Karel Šíp ve své Všechno párty v režii Viktora Polesného.
1: Škrtil vy jste ty herce nebo neškrtil?
2: Neškrtil.
1: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
2: Neškrtil, ale byla situace.
1: Ano.
2: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově. Ale nebyl jsem členem nikdy
1: ano.
2: této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně a rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
1: Jak na to přišel ten člověk?
2: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
1: A to oni vám doporučili?
2: Zrada.
1: To oni
2: ne,
1: vám
2: tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
1: tuším,
2: takový zrzavý skvrnky tady a
1: takový pilník v kapse, ne?
2: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před vás, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
1: A vy jste vás vzal amok?
2: Nevzal vás ještě amok? Já jsem ledově strnul, to bylo ano. Bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana člověka. A teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy veselá, aby byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra, tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak mi paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
1: Začal v Lídně teda,
2: já
1: že jo, ano.
2: Jinýho herce jindy.
1: Ano.
2: Jsem měl a ten měl taky, mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
1: Státní majetek, ano, ano.
2: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
1: Ona byla bezzubatá herečka nebo co?
2: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala,
1: ano, ano.
2: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
1: Kaskadérka nastoupí se svojí rukou prostě. A
2: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul, teď řekl to tu herečku, já nechci to jméno uvec, ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil, no takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
1: A to se dostalo až no a pan, na stranu?
2: Pan, pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalich hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Krejčík, to je ikona české režie. Ale byl to tak trochu i herec. Říká se, a těžko by se našel někdo, kdo by nesouhlasil, že kdyby nenatočil nic jiného než ten vyšší princip, stačí to, aby jeho jméno nebylo zapomenuto. Filmů, které se ale zapsaly zlatým písmem do pokladnice české kinematografie, od něj je mnohem víc. Připomeňme Božskou Emu, Svědomí, Morálku paní Dulské, anebo komedii Svatba jako řemen.
2: Já osobně bych tu komedii řadil, dejme tomu, mezi pět nejlepších českých komedií filmových, které u nás vznikly, a to je Svatba jako řemen. To už jste tenkrát jako věděl, jak jste si třeba přečet scénář, nebo že prostě ty lidi opravdu budou řvát smíchy, šťastný herecký obsazení, Puchold, Landovský, Janžurová. Tušil jste to, že to teda opravdu bude takhle zdařilá věc?
3: Já kdybych řekl, že jsem tušil, tak bych něco předstíral, co nebyla pravda. Podívejte se, člověk nikdy v takové situaci nelze říct, že tuší, že doufá.
2: Ano,
3: že
2: ano.
3: Doufá takhle. Ale tam byl velikou mojí oporou Vladimír Puchold. A to byl vzácný talent, s kterým se ohromně pracovalo, kdy on všechno pochopil a vyjádřil. Já mu poslal scénář a chtěl jsem, aby původně hrál tohoto ženicha.
2: Ja.
3: A on pak říkal, pane režisére, já bych měl chuť na toho Essenbacha. A už to bylo hotové.
2: Ja.
3: Hrál Essenbacha. A pak vznikli, a on si to cvičil, on ty Essenbachy znal. On jezdil takovým mopedem po Praze a občas ho zastavovali, tak s nima něco, jak si prožíval s těma Essenbachama. No a tam při natáčení musel zkoušet, měl tu uniformu. A když jsme skončili den natáčení, tak byl takový oddech, my jsme zasedli na takový kopec do lesa, tam byla silnice a on stál na silnici a zastavoval auta. Co? Tak pane řidiči, čeho jste se dopustil? Vy nevíte, čeho jste se dopustil? Tak pokračujte. A ohromně říkal, co?
2: Ano,
3: to tam vzniklo.
2: To tam v tom filmu hodně používali.
3: A řidič, jak si to... Jel, že to takhle dopadlo. Tam v té Svatbě jako řemen, jak jste si vzpomněl, hrál jednu postavu, hrál majora. Měl hrát, já jsem na to chtěl Ilju Prachaře. A přišel produkční, říkal, ne, to Prachaře nemůžete mít, protože ten Prachař je zasekaný, to neuděláme. Tak někoho jiného, ale já nevím, ten Prachař by se na to hodil, koho jiného. No tak pak přišel, mohl by to nedbal. Já nevím, nedbal, muž je starší, no tak jiný, tak nedbal, dobře, tak volali, nedbal byl na Kapry někde, bylo leto, nemohli ho sehnat, točilo se v Poděbradech a oni už jeli na hranice, přivezli nedbala už v té uniformě a on měl ten den jedinou scénu, kdy vyjde takhle na takový balkonek a řekne, tak hodina H. A on do toho dal všecko, říkal, tak hodina, ha! Já se pán Miloši, prosím vás, je to moc, trošku moc, to já uberu, tak jedem, hodina, ha! Asi čtyřikrát. Já jsem pán, je to, prosím vás, je to moc, uberte, já už jsem ubral, no to nebude sranda potom. Já jsem pán, zkuste to jebnit. Tak to zkusil, no pak to bylo v projekci, my jsme se zděsili. Jsem říkal, tohle nejde. Jediný ten Prachař, no dejte, vidím, on už má smlouvu, co udělám, já jsem pojď, já s ním jsem za dobře. Já mu to řeknu. Tak dobře, tak je to na vás. Říkal, je to na vás, já s tím nechci, produkční, já s tím nechci nic mít. No, tak jsem volal, domů nebyl. Volám do divadla, zkouší, prosím vás, ať mě zavolá, nezavolal, zase volá. Pak už jsem to odložil, pak už jsem ho nevolal. A pak najednou já jdu asi za měsíc a proti mě nedbal. A já jsem zahnul do baru.
1: Řekněme, že hlavními hvězdami tohoto filmu se určitě v té době stali mladí Vladimír Puchold a Iva Janžurová, která přišla na policejní stanici nahlásit znásilnění.
4: Já jsem vás upozornil, že jako svědkyně musíte mluvit pravdu. Upozornil jsem vás? Ano? Pokračujte.
5: No co, to je všechno, no. Pak se to stalo.
4: No, to vám se přitom nestalo nic.
5: Ježišpane, já už nevím, jak... Právě, že mě se stalo. Rozumíte? Na oni s Dolly a myslí si, že jim to projde. Zprostě.
4: No tak ta se uklidněte, občanko, to takhle bysme nevyšetřili případ. Jste mě tady dostatečně vylíčila, že jste byli po cestě, v lesíčku, nenarazili jste, nesmeklo se vám to, oni utekli a vám se něco stalo. No nic se stalo. Co se stalo?
5: Nic.
1: Úspěšná byla i komedie podle britského vzoru Penzion pro svobodné pány. Opět si tam zahrála Iva Jenžurová společně s Josefem Abrahamem.
6: Já se bez kabelky nehnu.
7: Ano, já jsem hledal, já jsem tady hledal. Tady. Jsi viděl, jak pes jsem tady, já nemůžu ji najít, prosím. Dovol, abych ji nenašel, já potom ráno, až se vrátíme, víš, já to budu...
6: Z čeho budu živat?
7: Ale to já nevím. To si musíš na sebe nějak dívat.
6: Já jsem totiž v té kabelce měla všechny svoje úspory. Jsem včera vyzvedla z banky.
7: Co? V té kabelce jsi měla?
6: Ano, v té kabelce.
7: Já takhle. Já tak ty jako nevíš, že byste takhle.

0: to... Broše. Jsem nesla do opravy po babičce a
1: Alžbětě. Po babičce 5, 6, no. Ano, prosím tě, to se tam všecko nemohlo ani vejít.
0: Co nemohlo? Člověče, ty jsi rozesmál. Přivede mě do jiného stavu, dám jeden upžunděnej perník a ještě mě ukradne kabelku.
2: Koncem 70. let natočil Jiří Krejčík filmový portrét naší slavné operní pěvkyně Emmy Destinové. Během své práce se samozřejmě dostal třeba i na Karlovarský filmový festival. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
3: Toho festivalu se zúčastnil legendární sovětský režisér Grigory Aleksandrov a jeho manželka Ljubov Orlova. No, veliká sláva, samozřejmě hlavní cena přišla jim. No a na zakončení toho festivalu byla uspořádána v Praze velkolepá recepce na počest sovětských umělců na sovětském velvyslanectví. No, byl jsem tam taky, jako mnozí jiní, pozván. Tak jsem tam ze zvědavosti šel. Sám manželky nebyly zvány na tento podnik. No a přijdu tam. Najednou se tam vynořila nepředstavitelná postava Ljubov Orlova, první dáma sovětského filmu, a už taková trošku byla v povznesené náladě, uklonila se před mnou a jestli smí prosit o tanec. Veliká pocta. No tak samozřejmě se nemohl odmítnout. Tančil jsem valčík a najednou něco mě uklouzlo pod nohou, Ljubo, a byl jsem na zemi. A tu Orlovou se strhnul sebou. A teď jsem se z toho nemohl vymotat, ona měla nějaký takový závěsy, ale přiskočili tam okamžitě pohotoví muži, vyprostili nás, ale ona byla frajerka, neurazila se a dotančila ten valčík se mnou. Já jsem byl známý jako recesista, tak ho říkali, no to mi podrazil nohy na schvál, tohle, no, ne. Příští rok opět ten festival. Další umělci, Grigory Pirjev a Marina Ladinina a jejich velkolepé dílo Sviňorka i pastuch. No a následovala opět recepce na sovětském vyslanectví, já jsem opět tam byl pozván a byli tam všichni ti, asi 30 lidí, kteří byli svědkem toho pádu před rokem s tou Ljubov Orlovou na zem. No a teď, jak si nic tam nebylo, nic ještě začínalo, taková tafl muzik hráli a najednou spustili valčík a ta Ladinina jako přišla jako izvinite mě, tovaryši, a tak jako a zašmeli a jako, že si dovolí pozvat k tanci rusky, já jsem to vyrozuměl. No a teď takhle švenkovala po těch hlavách, až jako ke mně se uklonila a jestli smí prosit. No tohle ovšem byla situace. Já jsem věděl, no to je moment. To už mě nepotká nic takového v životě. No tak samozřejmě jsem šel, ale teď, přátelé, solo, valčík, solo. Já jsem říkal, no to tu Ladininu teď musím porazit. A teďko vidím, jak ty lidi z Loňska koukali upřeně na mý nohy. Až jí dám stoličku a ona bude ležet. No, přátelé, to byl sovětský velvyslanec. Sovětská umělkyně. Stolička, pád na zem, to by mohlo být hanobení Sovětského svazu. Já jsem si uvědomil, to bych mohl skončit taky na Sibíři. Vyvstal mě pot na hlavě. Přátelé, vás nebudu napínat. Já tu Ladininu, já ji neporazil. Ale já si to dodnes vyčítám. To bylo největší moje selhání, ale morální selhání v mém životě. Bohužel, je mi to.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Pokud dnes vzpomínáme na režiséra Jiřího Krejčíka, neměly by být zapomenuty ani jeho divadelní režie. Mezi ty slavné představení patří třeba i později filmový Penzion pro svobodné pány. Hrál se předtím v pražském činoherním klubu. 16 let byl na repertoáru. A nejspíš bychom si měli připomenout i drobné herecké výkony, jako třeba jeho řezníka, který všechno sežere v Menclových slavnostech sněženek.
2: Ještě, že nám zbyl salám.
3: No, to je hurá.
4: Já mám, no.
5: Pánové, nic mě nevyčítejte. Nemějte mi to za zlý, já se vás varoval. Já jsem vám to říkal, já na to přijdu, tak to sežeru. Poručím se vám, pánové, poručím.
6: Sežral 4 salámy.
5: Já ho zabiju. Sežral 4 salámy. 4 salámy sežral. Já ho budu sežrat.
6: Ne, já ho uškrtím.
5: 4 salámy sežral.
1: Stal se i profesorem, kardiologem v Hřebejkových Pelíšcích.
7: Já tady mám 12-letou 60% slivovici od doktora Bacenovského z Dolan. No, tak Vilmo, tak si taky dej štopičku, no.
8: Ne, paní Vilma, ne.
7: Ale tak, pane profesore.
8: Ten taky vysoký, to nedoporučuji.
7: To není ajer koňak, slečno, to je pití pro chlapy. Víte vy vůbec, jak se to pije? Nejdříve pozvednout sklenku, přivonět, ucítíte ořechovou vůni jader. Pane profesore, musíte nasát.
9: Já jsem Polešťa! Já!
10: Polišky, vy jste tam báječným způsobem hrál postavu lékaře.
8: Byl to naprostý debil. Ten lékař.
10: No, ale co bylo podstatné s tou kravatou, jo? Tak přišel jste za mnou na natáčení, teď jsem zvědav, jestli to popřete nebo ne. A říkáte, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já jsem říkal, já jsem to o vás neřekl. Ne. Já jsem o vás řekl spoustu věcí, ale tohle ne. Ne, řekl jste to, dokonce jste to nahrál na desku. Já říkám, to není pravda, to jsem nikdy... To přinesu, zítra vám to přinesu a můžete si to zkontrolovat z desky. Říkám, dobře, tak ne. Druhý den pan režisér přišel, jo, a dělal, že tam není. Tak jako chodil, tohle. A teď všichni chodili a říkali, tak pane režisére, tak Bolek na něj dotíral. Říkal, pane režisére, tak jak je to s tou kravatou, byla to pravda?
8: No, jsme se vsadili.
10: No ano, jsme se vsadili o bednu šampaňského.
8: Strašný.
10: A paní Stella Zázvorková dokonce říkala, no tak, ale tak musíte to říct, když jste to včera Mirkovi řekl, tak jestli to neřeknete a tohle to. A pan režisér se na něj otočil a řekl, Zázvorková, mlčte, nebo prozradím, jak jste se dostala k filmu. Postupně všichni vymizeli, šli do ateliéru a my jsme tam s panem režisérem osaměli. A pan režisér ke mně přišel, když zjistil, že už tam nikdo není a řekl mě, to o mně řekl Přeučil. Říkám, tak vy jste si mě ještě spletl s Přeučilem. A teď jsme se teda začali dohadovat, jestli dá pan režisér tu bednu toho šampaňského nebo nedá, že se vsadil. Říkal, já jsem se nevsadil. A říkám, vsadil jste se, nevsadil, nikomu nic nedám. Já jsem penzista, mám malý důchod, jo. A my jsme říkali, ale teď máte honorář tady za ten film. Takhle malinký. A odjížděl autem, taxíkem z toho natáčení, ještě na nás volal a nedám nikomu nic a donutil ho polívkovi už vůbec ne, jako jo. Bylo to tak, nebo to tak nebylo?
8: Nebylo. Je to krásný, já se bavím.
1: Životní dílo Jiřího Krejčíka skončilo v roce 1984 filmem Prodavač humoru. Od té doby už žádný film pro kina neměl. Všechny jeho další projekty byly realizovány na televizní elektromagnetický záznam. Tak to kdysi prohlásil i s hořkostí v rozhovoru před Karlovarským festivalem, který ho předtím ocenil za dlouholetý umělecký přínos světovému filmu. Jiří Krejčík nás opustil 8. srpna roku 2013 ve věku 95 let. Zůstala ale po něm práce, ke které se obrací i mladí režiséři. Jiří Krejčík jim může být dodnes velkým vzorem. A my mu za to děkujeme.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.